0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám nebudu vyprávět o žádném zpěvákovi ani o žádné zpěvačce. Dneska vám budu vyprávět o sobě. Narodil jsem se 8. června roku 1964 v Pardubicích, za chvíli mi bude 62. Vzpomínejme tedy se mnou na dobu, když jsem já byl tenkrát kluk.

Díky mým rodičům, Emílii Adamové, rozené Petrovické, a Janu Adamovi jsem prožil nádherné dětství, jaké bych přál z celého srdce všem dětem. Naši mě ve všem podporovali, motivovali mě, ve všem mi drželi palce. A když se mi něco povedlo, nechválili mě, brali to jako naprostou samozřejmost. Někdy mě to hodně štvalo, ale zpětně docenuji, že to bylo to nejlepší, co pro mě mohli udělat. Máma učila celý život na prvním stupni základní školy a byla i hodně vyhledávanou logopedkou. Hodně dětí v Pardubicích naučila sykavky a správně vyslovovat R a Ř. Báječně vařila a pekla, a to klidně i pro 15 lidí, když byl u nás na návštěvě Karel Gott. Karel si od nás odvážel svíčkovou nebo vepřové výpečky, Šarlotce a Nelince máma pekla perničky a vánoční cukroví. To vše do 10. května roku 2014, kdy v den svých 70. narozenin upadla tak nešťastně, že si zlomila druhý krční obratel a poranila míchu. Totálně ochrnula. Zpočátku pilně rehabilitovala a vypadalo to, že se přece jen jednou postaví a bude chodit. Nepodařilo se. Kdysi nesmírně aktivní ženská najednou jen ležela a celý den koukala do stropu. Denně jsem za ní chodil do Motola a do soukromé kliniky na Košíku, nebo za ní jezdil do rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Když za mnou přijel z Havířova můj přítel Lukáš, chodil za mámou se mnou. Díky Lukášovi se mi podařilo těchto 9 nejtěžších měsíců v životě zvládnout. Jednou jsem si z nemocničního pokoje odskočil ven na cigáro a když jsem se vrátil, mamka diktovala Lukášovi recept na mé milované francouzské brambory. Konec jejího utrpení nastal začátkem roku 2015. Moc mi chybí. Denně si na ní vzpomenu, povídám si s ní. Myslím si, že by jí moc těšilo, že 16. rokem abstinuji, že jsem šťastný po Lukášově boku, že mám tenhle rozhlasový pořad. Mami, díky.

táta Jan Adam se v Pardubicích vyučil drogistou a v Liberci pak vystudoval chemickou průmyslovku. Chodil tam do divadla FX Šaldy do opery, od mého útlého dětství mi zpíval operní árie a naučil mě operu milovat.

Luciano Pavarotti dospíval nádhernou árii z Pucciniho opery Tosca a já budu pokračovat v mém vyprávění o tátovi. Taťka pracoval celý život v pardubickém Semtíně, konkrétně ve výzkumném a vývojovém ústavu v oboru výbušnin, energetických materiálů a munice. Strašně si přál, aby se ze mě stal uznávaný právník. To se mu bohužel nesplnil. Když jsem právnickou fakultu dokončil a myslel si, že s právem nebudu mít už konečně nikdy nic společného, zjistil jsem, že mě paní Ivana Myslínová ze studijního oddělení právnické fakulty přihlásila k doktorandskému studiu. Měl jsem ale tehdy v plánu úplně jiné věci a dodělání doktorátu se mi vůbec nechtělo. Karel Gott mě tenkrát řekl: Honzo, jdi do toho. Vždyť můj tajemník Miroslav Zitko je doktor práv. A mámě a tátovi uděláš radost. A mě nakonec taky. A tak se ze mě stal doktor práv. Když mě Karel Gott někomu představoval, říkal s píchou: to je pan doktor Adam. Když přišel taťka z práce domů, na půl hodiny se zavíral do skleníku ke svým milovaným kaktusům. To vše předtím, než se se mnou začal učit mnou nenáviděné předměty matiku, fyziku a chemii, nebo si se mnou začal opakovat ruská, německá nebo anglická slovíčka. Miloval všechno, co mám

matka uvařila a napekla. Máma se někdy snažila uvařit i něco, co nebyla až tak klasická česká kuchyně. A víte, jak v takové chvíli, když máminu novinku dojedl, táta zareagoval? Obvykle řekl: Miluško, bylo to výborné, ale příště už to nedělej. S tátou jsme se milovali, ale jak už to mezi otci a syny bývá, vedli jsme spolu malicherné šarvátky, žabomyší války. Podobně to měl se svým tátou i Karel Gott.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Mám sestru Kateřinu, která je o 2 roky mladší než já. Vystudovala na Karlově univerzitě speciální pedagogiku a dnes v našem rodném domě v Pardubicích provozuje logopedickou poradnu. Je šťastně vdaná a jsem moc rád, že se naši rodiče díky Katce dočkali vnoučat. Zuzanky a Ondřeje, kteří nám dělají jen samou radost. Katka to se mnou neměla v dětství jednoduché. Od rána do večera u nás zněly písně Heleny Vondráčkové a Karla Gotta. A dneska vím, že Katka trpěla asi jako zvíře. Karla nakonec vzala na milost, ale Helenu nikdy moc ne. Určitě si pamatujete na závěrečnou scénu filmu Hvězda padá vzhůru, kdy se Švanda vrací ze světa domů ke své Dorotce. Katku jsem nutil, abychom si na loukách a polích pod Kunětickou horou na Švandu a Dorotku hráli. Musela rozpřáhnout ruce a se slovy Švando mi běžet v ústrety, zatímco já jí běžel naproti se slovy Dorotko nartech.

Já a sport, to nešlo nikdy moc dohromady. Naučil jsem se bruslit, plavat, lyžovat. Mámin táta, děda Josef Petrovický, byl vášnivým fotbalistou a musel být děsně zklamaný, že ani jeden z jeho tří vnuků nešel v jeho stopách. Bratranec Tanda hrával závodně basket, vystudoval fakultu elektro na ČVUT a dnes je z něho vášnivý hráč golfu. Druhý bratranec Vladimír byl vždy neskutečným milovníkem zmrzliny a vášnivým čtenářem. Dymova hraběte Monte Krista přečetl snad 15krát. Jsem rád, že s oběma bratranci a jejich rodinami máme krásné vztahy. Ale zpátky k mému vztahu ke sportu. Nikdy jsem nebyl na žádném fotbalovém ani hokejovém zápase. Nikdy jsem ani jeden z těchto sportů nesledoval v televizi. Takový Karel Wagner nebo Martin Michal to prostě nechápou. V této oblasti jsem doslova tabula rasa, deska nepopsaná. Na devítiletce a na gymplu jsem jezdil pravidelně, takřka víkend co víkend, lyžovat do nedaleké Pece pod Sněžkou nebo do Špindlerova mlýna. Loni jsem se po letech díky bratranci Standovi do Pece a na Pomezní Moudy vrátil. Bylo to ovšem v létě, ale i tak jsem Lukášovi ukázal na sjezdovce zahrádky Čapkovu boudu, kam jezdívala v zimě Helena Vondráčková. A Lukáš nemohl uvěřit tomu, že jsem tuto sjezdovku a sjezdovky Labuť, Smrk a Bramberg sjížděl. Naposledy jsem ovšem stál na lyžích v roce 1984 v Jasné v Nízkých Tatrách a od té doby sním, že si ještě jednou nějakou sjezdovku sjedu. Možná v příštím životě. V tom současném už se bojím.

Jako malého kluka neokouzlila knížka Příběh lvice Elzy a film Volání divočiny, který byl na její motivy natočen. Snil jsem o tom, že se stanu ochráncem divoké zvěře v Africe. Bohužel se ale tenhle můj sen rozplynul jak pára nad hrncem. Krásná je ale i naše příroda a tak mi díky bohu dodnes zůstaly lovy beze zbraní.

Jsem celoživotně zatížený na jeleny a na jejich sledování v oborách nebo ve volné přírodě. A je zcela jedno, zda jde o jeleny evropské, bílé jeleny nebo jeleny dybovského syka. Upřímně řečeno, nepohrdnu ani daňky skvrnitými. S rodiči a se ségrou jsme jezdili sledovat jeleny do Práčovské obory na Chrudimsku, kde se natáčel slavný televizní seriál Dobrá voda. A v 80. letech jsem tam jezdil s tatínkem Heleny Vondráčkové Jiřím. A v posledních 10 letech chodíme s Lukášem pozorovat jeleny dybovského syka do obory svatý Linhard v Karlových Varech. Největší zážitek s jeleny na mě ovšem čekal v 80. letech v Krkonoších. Jezdili jsme tam na podnikovou chatu nedaleko Pomezních Bud. Jednou mě tam táta o Velikonocích vzbudil slovy: pojď se na něco podívat, Honzo. To musíš vidět. Když jsem se podíval na louku, na které jsem lyžovával, nemohl jsem od ní odtrhnout oči. Popáselo se na ní snad 30, ne-li víc jelenů. A od jelenů se teď přenesme zpátky v čase do druhé poloviny 70. let, kdy jsem v Pardubicích chodil do tanečních. Protančil jsem je jen s jedinou tanečnicí. Jmenovala se Renata Marková, chodili jsme spolu na devítiletku a na gympl. Byla to sošná blondýna, která, když si na sebe vzala bílé vyšívané šaty, připomínala mi Helenu Vondráčkovou ve filmu Romance za korunu. Renatu jsem platonicky miloval a věnoval se jí mou první a poslední básnickou sbírku, kterou jsem pojmenoval Marné touhy. Renata patří mezi mé nejlepší kamarádky a jsme v kontaktu i dnes. Oslovujeme se jako v mládí. Říkáme jí paní Rena a ona mě děde Haďane. Nejka.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Jak jsem trávíval prázdniny během gymnaziálních studií, to vám napoví následující písnička.

0: jsou z něho.
1: V letech 1978 až 1982 jsem prováděl česky, rusky a anglicky na východočeských zámcích v Náchodě, v Ratibořicích, na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou a na zámku v Opočně. Uvědomoval jsem si, že provázení mi přináší zdokonalení slovního projevu, procvičení cizích jazyků a taky milý přivýdělek. Klidně jsem vzal návštěvníky na prohlídku i během hodinové pauzy na oběd, až to kolegům začalo být podezřelé. A tak když jsem se jednou v Náchodě loučil s rozjařenými návštěvníky z Jižní Moravy a těšil se na nějaký ten peníz, uviděl jsem, že kolegové průvodci na jednu z mříží nainstalovali ceduly s nápisem: neponižujte nás, prosím, svými úplatky. A bylo. Vlastně nebylo. Když jsem zase jednou přišel na zámku v Ratibořicích do ložnice Kateřiny Vilemíny Zaháňské, což byla kněžna z babičky Boženy Němcové, překvapilo mě, že se návštěvníci pochechtávají, šeptají si a výrazně po mně pokukují. Aby taky nepokukovali. Když kolegové na pelest kněžniny postele, na kterou jsem neviděl, zavěsili ceduly s nápisem: provází vás sexuální loudil Jan Adam ve víru erotických vášní. Vyváděli jsme fakt strašně. Mám na co vzpomínat. Byli jsme hodně mladí, hodně neklidní. Jo, a na zámku v Opočně se doslova legendárním stal zápis jednoho středoškolského profesora, který do pamětní knihy napsal: průvodce Jan Adam plně uspokojil 38 studentek Půchovského gymnázia. Pevně věřím, že mé zámecké vzpomínky neurazily váš jemnocit. Maminka mojí babičky Alžběty Petrovické, Marie Leningová, byla na zámku Opočno vrchní kuchařkou u Colloredo Mansfeldů a jezdila s nimi do Vídně, kde na vlastní oči viděla Františka Josefa I. a jeho manželku Sisi. A taky Johana Strause II. Z jehož autorské dílny si teď poslechneme slavnou Trič trač polku.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Nikdy by mě nenapadlo, že se ze mě stane švihák lázeňský. Milovat lázně mě naučil můj přítel Lukáš. Před 10 lety jsem za ním přijel do Karlových Varů, když byl ubytován na Dvary v hotelu Imperial. A Vary jsem si tenkrát navždy zamiloval. Hned o rok později jsem už byl ubytován v Imperiálu taky. Byla nás tam celá parta a hned v den nástupu jsme si říkali, jaké prameny nám lázeňští lékaři předepsali. Hrdě jsem hlásil, že mě doktor předepsal hadí pramen, protože je prý skvělý na potenci. Kluky, co tam byli s námi, to zarazilo, protože jim paní doktorka Haďák nepředepsala. A hned druhý den se jí na to zeptali. Lékařka se jen pousmála a pravila, že pan doktor mi hadí pramen předepsal proto, neboť je od hotelu Imperial nejdál. V průběhu let začal být Imperial nad naše finanční možnosti a tak útočiště nacházíme právě u hadího pramene v sanatoriu Kryváň. A jsme tam maximálně spokojeni. Díky ubytování s výhledem na hotel Thermal, skvělé kuchyni a naprosto skvěle poskytovaným procedurám. Cítíme se tam jako doma a našli jsme tam skvělé přátele, na které se rok co rok moc těšíme. A na mysli nemám jen vedení hotelu a jeho zaměstnance, ale i lázeňandy a lázeňáky, se kterými se tam vždy na přelomu srpna a září

posledních letech mám čím dál víc pocit, že to, co jsem nezvládl v dětství a mládí, se snažím ze všech sil dohnat v podzimu svých let. Jak jinak si vysvětlit, že jsem před několika lety skočil v egyptské Marsa Alam do Rudého moře ze 6 metrů vysoké jachty? Nebo že jsem se rozhodl na kánoji sjet, jes, nejes, ohřiz lokte do Karlových Varů?

Na nápad sjet na kánoji ohři z lokte do Karlových varů přišel Lukáš. Jen co jsme v lokti nasedli do kánoje, se na mě Lukáš otočil se slovy. Honzo, přestaň pádlovat, děláš to úplně blbě. Seď a kochej se okolní přírodou, koukej na skály, hlavně fakt nepádluj. Poslechl jsem ho a tak jsme v klidu a míru dojeli k proslulým svatošským skalám, kde jsme se zastavili na báječnou makovou štrůdl. Řádně posilněni jsme se vrátili na loď a přesně v tom nejklidnějším místě jsme se udělali. Převrátili jsme se, Lukáš zachránil barel se suchým oblečením, moje pádlo nám uplavalo. Drkotal jsem zuby, byla mi strašná zima. Pádlo nám chytila po hodné chvíli vietnamská rodina, která si u svatošských skal hned vedle nás dávala hranolky s tatarkou a s kečupem. To už Lukáš jen sýpal vsteky, lehce zbrunátnil a cedil mezi zuby. Adame, já tě zabiju. Já tě fakt zabiju. Díky Lukášovi jsme nakonec jeli i obávaný jez v Karlových Varech. Často a rád Lukášovi říkám, s tebou vždycky.

Měl jsem v životě dvě opravdové lásky. V 90. letech jsem prožil krásného rok a půl s Jitkou Šustovou. Jitka mi byla oporou v době, kdy jsem sváděl boj s alkoholem a upřímně řečeno spíš prohrával, než vyhrával. S Lukášem jsme se dali dohromady díky Karlu Gottovi. Lukáš jezdil s přáteli ze Severní Moravy na Karlovy koncerty a když jsem zjistil, že si kupují lístky na všechny koncerty turné 2012, začal jsem je brát na koncerty zadarmo a usazoval je ve sportovních halách na střídačku. Lidka Roupová ze Studenky pekla Karlovi, řidiči Oldovi Havránkovi a mně úžasné kremrole a tvarohové koláče s rozinkami máčenými v rumu. Lukáš vozil Karlovi a Oldovi domácí slivovici a Karlovi scháněl jeho zahraniční LP desky, které Karel ztratil. Po koncertě v Brně 26. listopadu roku 2012 jsme byli všichni ubytováni v brněnské restauraci Nebeský mlýn. Obvykle jsem měl pokoj hned vedle Karlova pokoje nebo apartma a v Brně jsem to zaonačil tak, že kvůli nedostatku pokoju musí Lukáš spát se mnou na jednom pokoji. Byl to zásadní okamžik mého života a děkuji osudu a Karlu Gottovi, že nás dal s Lukášem dohromady.

moře, o kterém vám teď Karel Gott francouzsky dospíval nádhernou píseň La Mer. V dětství jsem jezdíval s rodiči a se sestrou k Baltskému moři do Německé demokratické republiky, protože to blahodárně působilo na mé problémy s alergií na pyl a prach. Loni jsem se k Baltu vrátil, protože jsme se s Lukášem jeli podívat na Helenu Vondráčkovou do polských Sopot a byli jsme svědky jejího grandiozního úspěchu. Úplně zdravý už nikdy nebudu. Stáří je fakt jen prostatečné. Cukrovky a neuropatie se už nikdy nezbavím, ale pořád bojuju. A taky pořád o něčem sním. Bez snu to nejde. Rád bych se znovu vrátil do New Yorku, rád bych Lukášovi ukázal Londýn, sen o Las Vegas je stále v nedohlednu. A už nejspíš zůstane jen snem. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: kterou dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slepe toho zdrudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: I v červnu budeme vysílat, je to vlastně první letní den z meteorologického pohledu od meteorologů, je to taky Mezinárodní den dětí a já už jsem dostal dárek od dnešního hosta k tomu. Petr Selava je tady s námi.
6: A já přeji hezké, takové skoro sváteční odpoledne.
5: Je
6: hezký den.
5: Ano, vám všem. Užijte si, ať už jste děti nebo ne, budeme si trochu jako děti hrát a vybírat a bavit se nad ukázkami z archivu. Taková je Humoriáda a v červnu navíc budeme i soutěžit zase o knížky z naší edice Humoriádnické, máme jich 5. Výherce si může vždycky vybrat knížku, která mu třeba do série chybí, ale musí odpovědět na soutěžní otázku, která vždy bude souviset s hostem, kterého máme ve studiu. Takový je princip po celý červen a v pátek pak z těch týdenních výherců budeme losovat jednoho, komu ještě dáme a pošleme digitální rádio.
0: Humoriáda.

0: Začíná nám pomalu Moriáda po téhle první písni od Olympiku, a to s Petrem Salavou.
1: Tak já musím říct, že tahle ta písnička ve mně vyvolala vzpomínku, kdy jsme jednou s Leškem Semelkou byli na prostřední Bečvě nakupovat něco v tamním smíšeném zboží a Lešek tak jako žertoval s paní prodavačkou a co byste mi tak nabídla? A ona mu vtipně říkala, pěnu z vůní jablečnou a vyvanulý sprej. A to bylo tak hezký, protože to je geniální text jeho velkého celoživotního kamaráda Pavla Vrby. Tak Olympik jsme takhle prožili a mně se líbí, že jsme Patriku začali koncem, skončili jsme, jasná zpráva.
0: Ne, otevřeme ten náš archiv zábavy, co z něj vytáhneme při dnešku?
1: Tak dneska je bohatá nabídka, já bych použil horoskopičiny, ano. Kde Karel Šíp má velmi zajímavého hosta, Slávka Šimka, ale zároveň musíme Karlovi na dálku blahopřát, protože 1.6. to je jeho den narozeninový a zároveň já mám s Karlem výročí 50 let od seznámení, takže úžasná možnost dopozdravit.
0: Tak si poslechneme tohle jejich povídání a pak se budu ptát na to první setkání tedy s Karlem.
2: Pan Miloslav Šimek.
3: Prosím, prosím. Děkuji vám, děkuji za přivítání, také já vás rád vidím. Já vás mám tak rád, že se mi úplně zdá, jako kdybych tady před chvílí byl.
2: Slávku, já jsem tady mluvil o tvém učitelování. Ano. To je pro diváky trošku překvapení, oni...
3: Ano.
2: Vědí, že jsi učil, to víme všichni, ale nevíme, proč jsi toho nechal, jak dlouho jsi učil, měli tě žáci rádi, měl jsi přezdívku, mluv.
3: Tak docela jsem učit nepřestal, no vlastně přestal, stal jsem se žákem, protože spolupracuju s paní Bubílkou, takže ona vyučuje mě teďka, dává mě to zabrat, mohu říct. Ale já si myslím, že žáci mě měli rádi, protože za mnou docházejí někteří stále i do divadla pozdravit. Už taky jim přibylo let. Přišel za mnou třeba jistý chlapec, kterého jsem učil v 7. třídě, byl jsem jeho třídní. Já jsem povedal, Jardo, to je hezký, že si přišel pozdravícího pana učitele. On povedal, nejen pozdravit, já jsem vám přišel říct, že jsem nezaměstnaný. Já jsem povedal, no to je smutný, co s tím mám společného. On povedal, hodně, protože jste mě učil a ničemu jste mě nenaučil. Tak jsem pochopil, jaká je moje povinnost, je u nás v divadle zaměstnán, dělá inspicienta, nosí mi kafe, to nejdražší kafe, který jsem si mohl teda zařídit. No, ale já jsem učil rád, mohu říct, že to bylo moje oblíbené povolání, a ta spolupráce s Grossmanem přesáhla rozměry běžné už ochotnické práce. My jsme hráli v Semaforu, to málo kdo ví, já jsem ještě k tomu vyučoval ve Střešovicích v Praze na Norbertově, a já jsem usínal v hodinách. Ne, že bych byl nějak flámoval, ale...

0: vůbec představit, kdyby se, já nevím, něco stalo, že by tě ministr školství povolal zpátky do třídy a že by si znova musel začít učit?
1: Já jsem slyšel, že ministr školství je na tom špatně, ale že by na tom byl takhle hrozně, že by mě povolal, myslí. No tak... tak stávkou učitele, to je pravda. Možná, kdyby to začali řešit jako armáda, že povolává určité ročníky na cvičení, takže v případě stávky učitelů, že by nás, co jsme takhle rozptýleni v jiných povoláních, že by nás povolali na takové pedagogické cvičení, no stát by se to mohlo. A žákům bych to moc nepřál. Já jsem učil češtinu, dějepis, dneska je všechno jinak. Vyňatý slova, ty už se říkají úplně nějak jinak.
0: Jinak,
1: nebo v dějepise, no teď... To některý skoro hrdinové, takovej Gottwald, to je dneska vlastně odpadlík úplně, že? To je skoro bídák, nebo když jsme chodili na ty vycházky, no můžu já jim jít ukázat Stalinu v pomník, kdy tam není, to by marně jsme hledali na tý letný, to asi už bych se nezorientoval, to už skleróza, tak já bych šel po starých stopách, už je to jinak.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Úžasná dvojice, takhle netradičně. Miroslav Šimek a Karel Šíp. Tak Karel Šíp měl pořád, kam si zval takhle hosty horoskopičny v režii Viktora Polesného. Ale jak vy jste se, Petře, se vznámili před 50 lety?
4: To je právě těch 50 let, kdy tehdy Karel pracoval pro televizní klub mladých. Měl svůj pořad s Jardou Uhlířem, který se jmenoval Mladýma očima. A oni s kamerou přijeli na některý fotbalový nebo hokejový zápas Amfory a tam jsem vlastně dával první interview a on mě tak trošku nakukal, abych otočil olympijské heslo, takže já jsem tenkrát řekl, že není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. A to byla samozřejmě myšlenka dnešního oslavence Karla Šípa.
3: A pak setkání, chtělo to nějakou dobu, kdy jste se potkali, nebo kdy to tak začalo intenzivněji třeba, nebo že přišel sám do té Amfory?
4: Asi o dva roky později přišel do Amfory a od té doby vlastně jsme prožili opravdu spoustu krásných chvil.
3: Jak se vlastně lidi brali do té Amfory? Museli u mě trochu hrát, trochu jste si otestovala, nebo šlo o to známá tvář? To je tak jedno, jak bude hrát.
4: Musím říct, že u Karla to bylo tak, že on, když přišel na první zápas, tak ještě seděl na lavičce, protože jo. On ještě ani nebyl v té době zase tak slavný. Takže my jsme v době, kdy Karel nastoupil, jezdili tak ve 12, 13 lidech, nebylo nás daleka okolo stovky jako v současnosti. A on začal na lavičce, bylo to na tréninkovém hřišti pražské Sparty proti týmu z Tábora, tedy komunální služby Tábor. A Karel nastoupil jako levé křídlo do druhého poločasu, no a pak se prosadil, takže myslím, v historické tabulce odehraných zápasů je asi pátý nebo šestý z těch 40 lidí.
3: Dnešní oslavenec, tak ještě jednou všechno nejlepší Karlovi Šípovi na dálku. A my ho opouštíme, protože v té další ukázce už může být, pokud budete chtít, Miroslav Šimek sám, tedy povídka Šimka a Grossmana, jak jsme vdávali sestru. A nebo nabízím schůzku sedmi trpaslíků, já proti varianta B, s Jitkou Mlavcovou, Jiřinou Bohdalovou a Lubomírem Lipským. Záleží, co si vyberete, tedy čemu dáte povětšinou hlas, kdo zvítězí. Tak ten souboj začíná právě teď na telefonu 731 800 900 anebo v SMS-kách také 90 011 04. To je naše číslo na SMS-kové číslo. A pozor, budeme to sčítat dohromady a máte čas jedné písně. Iveta Bartošová, PS.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: První souboj v Humoriádě za účasti nebo dohledu Petra Salavy vybíral na začátku Miloslava Šimka. Já jsem proti nabídl Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského. A vy rozhodujete v telefonátech 731 800 900. Naše číslo. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
3: A prosila bych Ačko jako amfora. A Portugal.
2: Ano.
3: Toče,
2: dobře.
4: Toče, tak moc děkujeme.
2: Přesouváme se za dalším. Dobrý den.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím oba, Petra Salavu taky. Dobrý den, já bych si přála taky Ačko, pokračování.
2: Dobrá, děkuju za to hlasování, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo na nás teď promluví, vítejte.
6: Dobré dopoledne, panové. To je vás Petr Zahoty. A zabijte pokračování s panem Šimkem.
2: Dobře, není to přímé pokračování, ale je tam Miloslav Šimek o tom, jak vdávali sestru. Takže část té povídky Šimka Grossmana. To je to, co vyhrálo, to, co jste si vybrali.
7: Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka Snětek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka z nadějí. Značka Big Beat, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka Obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Balón je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase poset mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, Vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýce zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
2: Humoriáda. Tak Miloslav Šimek, po druhé dnes v Humoriádě vyčerpána ukázka s ním. Mám před sebou i disc-jockeye, v podstatě musím to tak říct, Petra Salavu. Já jsem tady takový jako ukázkový z hlediska mluveného slova. Vy pracujete hlavně s muzikou. Kolik toho máte?
4: Myslíte CDček?
2: No, skladeb, které je třeba možné odehrát, prostě vzít.
4: Tak na diskotéku sebou nosím 3 kufry a dohromady tam je asi 600 CDček, tak když si vezmete, že na jednom je 20 tracků, 20 skladeb, tak to je, to bych mohl hrát hodně dlouho.
2: A připravuje se člověk dopředu, anebo to nechá na náladu?
4: No,
2: jako co pustí ten večer?
4: Myslím, že každý DJ má oblíbené písničky, které zahraje vždycky. Já třeba strašně rád začínám Alenkou v říši divů, každou tu diskotéku, protože je to takové střední tempo a dobré na rozjezd, ale pak se musí reagovat samozřejmě na společnost. Já teda zastávám stále takové stanovisko, že je potřeba hrát hodně i pomalých písniček. Za prvé, publikum, které chodí na oldies diskotéky, je starší.
2: Aby si odpočinulo.
4: No, za prvé odpočinulo a také, aby kontakt. Si měli co říct a kdyby si to měli říct. A děláme přestávky. Takže u nás je to normálně klasika. Tak, jak to má být. Komentovaná diskotéka s přestávkami, s pomalými písničkami a s hity.
2: No já se ptám záměrně, protože dnes máme v rámci června první soutěž o knížky Humoriády a protože se to týká hosta, tak to bude soutěžní otázka trochu kolem toho DJství. A budu se ptát posluchačů, kteří se za chvíli můžou dovolat, zatím je linka tedy odstavená, jak já říkám, ale číslo 731 800 900 za chvíli otevřeme a první, kdo se dovolá, dostane soutěžní otázku a když dobře odpoví, může si vybrat jednu z knížek z edice Humoriáda, kterou si samozřejmě můžete, pokud nevyhrajete, objednat i přes stránky humoriada.cz. Tak linku uvolňuju právě teď a jsem zvědav, kdo to stihne, kdo bude tím nejrychlejším. Jde to vždycky velmi rychle. Kdo tam je? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Milan.
2: Milan odkud?
8: Od Hořovic.
2: Tak, od Hořovic.
4: Zdravíme.
2: A ptám se.
8: Taky vás zdravím.
2: Pozor, soutěžní otázka. Kolik už v životě udělal Petr Salava takových diskoték? Kolik jich odmoderoval, prostě potěšil takhle tanečníky? Buď jich bylo víc jak 500, anebo víc jak 5000. Co myslíte?
8: Tak rozhodně víc než 5000.
2: Petře?
4: Ano, teď je jich asi 5557.
2: Tak moc blahopřeju, to znamená, že si můžete vybírat
8: Děkuju.
2: Jednu z těch knížek, která vám případně chybí. Chcete je připomenout, nebo už víte, co by se hodilo k vám?
8: Já myslím, že celkem tu představu mám, co už jste vydali.
2: Ano.
8: Takže bych asi poprosil o... paní Konvalinkovou.
2: Radovánky, tu naše čtvrtou.
8: Ano.
2: Dobře, tak jo. Slíbím, pošleme, vy mi ještě zůstaňte na telefonu, ať samozřejmě zapíšeme adresu a pak nezapomeňte poslouchat i v pátek, protože ze všech týdenních výherců budeme losovat ještě jednoho, kdo dostane to digitální rádio. Třeba to můžete být vy, tak poslouchejte Humoriádu.
4: Hm? A já vám blahopřeju a zdravím.
2: Děkujeme, mějte se.
8: Děkuju moc krát, já taky děkuju, nashledanou.
2: Není zač, další kolo soutěže zase zítra s dalším hostem v našem studiu a celý červen, tak to budeme soutěžit o knížky z edice Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednou gratulace Milanovi Zhařovic, který vyhrál první knížku v červnové soutěži v Muriádě za, řekněme, disjokejské znalosti u Petra Salavy.
2: Já musím říct, že jsem teď prožil takové velké překvapení, neboť já mám elektronickou výstřižkovou službu a když jsem tady byl, Patriku, u vás naposledy,
1: ano,
2: tak druhý den umělá inteligence, která přepisuje celé dění v na rozhlasu střední Čechy, tak mě tam označila jako DIS jockey. Takže vlastně jsem se stal diplomovaným specialistou v oboru disc jockey, nebo tedy jockey. Možná, že i Josef Váňa mě na dálku závidí.
1: Že máte dis.
2: Že mám dis jockey.
1: I to se stává. Co si vybereme teď? Protože je to na vás.
2: Já bych zaspomínal na 80. léta minulého století, kdy jsem působil v klubu u Bílého koníčka v Praze, protože právě tam se natáčela sešlost Luďka Nekudy s takovým skvělým jeho parťákem Jiřím Cízlerem. Takže pokud mám šanci na tuhle ukázku z tohoto pořadu, tak budu rád.
3: Vážení přátelé, naše druhá sešlost se chýlí ke konci. Já myslím, že si můžeme sebekriticky přiznat, že se tváříme spokojeně, Slávek, ano, přímo. Ano, tady. Koukám, mladý muž si mne ruce přímo. A pardon, to není vaše, to je partnerčina. No, tamhle slečna dokonce přede spokojenosti. No, a co je výborný, že vidím úsměv i na tváři, ano, i na tváři posledního hosta minulé sešlosti, který měl minulé určité výhrady. Dneska se spokojeně usmívá herce a režiséra Jiřího Cízlera.
4: No, jenom, že to není úsměv, to je takový profesionální šklep.
3: To se neomluvej, Jirko, to za obličej nikdo nemůžeme, to je pořád. Já jsem rád, že jsi tady. Ahoj.
4: Já vím, že tě to... Že tě to dohnalo k takový invektivě, to je zajímavý, ale já jsem to nemyslel, tak já jsem, to je takový profesionální šklep, jako takový popremiérový, řekl bych, víš.
3: Aha,
4: to vždycky popremiéře člověk jako herec ví, co zůstal dlužnej tomu a nejradši by někam zales a najednou se přesítí taková ta popremiérová obdivovatelka. No mistře, vy jste byl nádherný, vy jste byl půvabný, vy jste, no vy snad byste zahráli párátko, nebo to je všechno. A já mám vždycky chuť říct milostivá paní. Já jsem jednou hrál przevalskýho koně a opravdu jsem si przevaloval. Mně se líbí po premiéře ty upřímní lidi, ty jsou nejlepší, no, ty já mám nejradši.
3: Takže jsem rád, že mi to říkáš
4: taky. Já jsem nepřišel, já jsem se díval a měl jsem takový pocit chvílema, že jsi takový rozpačitej trochu, že to je takový jako domácký příliš a takový přirozený. Ono, když chceš dělat show, já jsem viděl na jihu show teď takový, na jihu teda jižních Čech, no, jistě, v Holubově jsem byla tam, ale viděl jsem nádhernou tam show a k tomu potřebuješ takovou jistotu spíš, když chceš showman, tak to musíš být suverén, nemůžeš být takový, jako, že třeba se omluvíš a brepneš a tam, to musí být suverénní, jistý a musíš prostě, všechno musí být show. To
3: já je tě poslouchám, jsi režisér, tak já jako
4: vykrám, estetická kategorie, že jo, show, všechno show. Je tam show, jo, show světla, show musíš mít a, já nevím, a show sako musíš mít a všechno show, jo, a hlavně třeba big beat show, jo, a takový,
3: jo.
4: No, a to musíš si hlavně věřit, já si myslím, že to je v tom, jestli si věříš. Když si věříš, Luďku, všecko jde. Blbě, ale jde to.
3: Tak já to si nebudu věřit.
4: Co myslíš, že bychom to tady zkusili? Já mám takový nápad.
3: Že bys mi v tom pomohl,
4: že bych ti pomohl, že bych ti
3: udělat show,
4: zaranžoval.
3: Tak, Jirko, tak já ti věřím. Dobře, tak my uděláme, vážení přátelé, show.
4: Ano, ale ty musíš věřit nejenom sobě, i mně.
3: Já ti věřím, já ti věřím na slovo.
4: Neboj se, já tě nesklamu.
3: No,
4: ale
3: tak,
4: teď
3: tak
4: show světla máme.
3: Show světla máme. Šoupněte s těma světlama, ono to bylo show světla. No, Vida.
4: To je šoupnutí světlo, to není show světlo.
3: Šoupnutí do show.
4: No, ale bylo by to dobrý, ne, nechme to takhle. Ne, show v oblaka, to je nádherný, ano. To je nádherný, show
3: nebe takový. Vylez ven z Babělče, kdo tam je?
4: To je nějaký,
3: to bude dobrý, ne?
4: Ten hulí, to bude výborný, to se nám potom bude hodit.
3: Že bych tam byl já taky do
4: show. Show saka.
5: Shousaka. Shousaka máme, Shousaka.
4: To není japonský, to je japonský, je to Sakana Show. Jo. To je nutný, musíš knopé, ono tam.
5: Přinesli, Sakana Show přinesli, ano. Už tam show, už tam vyšej, všim šiši.
1: Show světla a show oblaka, to muselo taky být na diskotékách. Když to začínalo, jaké to bylo?
2: No, tak samozřejmě světla. Z doby mých začátků tak většinou se kupovaly vyřazené semafory. No, protože to bylo nejjednodušší, co se...
1: Kde jako se sežene vyřazený semafor? To je nějaká jako...
2: To už snad je...
1: Burza?
2: Ne, to už je snad promlčený. No, samozřejmě někdo sundal semafor jakože poškozený na křižovatce a já jsem pak jezdil s dvěma semafory na diskotéky. Tehdy se vlastně kupovali takový hadi, světelný had. To, já vím, že to stálo 100 marek, si to pamatuju ještě dneska. Bylo to samozřejmě jednoduché, když přišli první jako mlhostroje a to všechno, to byla revoluce. Dneska ty diskotéky, takové ty kluby taneční jsou vybavené tisíci světly, ale my jsme prostě, myslím, byli DJové, kteří bavili.
1: Se semaforem
2: a proč ne?
1: Někdo v něm hrál, někdo ho vozil.
2: No samozřejmě, takže já můžu říct také, že jsem vlastně měl semafor.
1: Petr Salama, náš dnešní host. A vybral tedy Jiřího Cízara. Můžeme s ním pokračovat a může zavzpomínat na Luďka Nekudu tentokrát, tam může být sám. A nebo Miroslav Horníček, nabízím já jeho hovory přes rampu, jak se učil anglicky. Může povyprávět, budete-li chtít. 731 na 800 900
2: náš telefon.
1: Těžký souboj. No jo. A nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Posílejte během písně Karla Gotta po každé. Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomínám všem, anebo i těm, co zrovna teď si naladili humoriádu, že se svádí souboj mezi Jiřím Cízlerem a Miroslavem Horníčkem. Ve studiu Patrik Rozehnal a Petr Salava. Na telefonu kdo tom humoriádnickém?
2: Tady expert na ptákoviny ze Dvora Králové nad Labem.
1: Dobře.
2: Zdravím experta na diskotéky a experta na humoriádu a posluchače a vaše kolegy do rádia.
1: Děkujem.
2: A dáme si Cizleráčka.
1: Dobře, píšeme
3: ano,
1: mu bod. Děkujeme
3: zapsáno.
1: Moc. Jdeme za dalším. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady Eva a volám z té Bečvy prostřední, kde
3: ano,
4: byl
3: ano.
4: U nás nakupovat a zdravím vás oba dva a přeju si pokračování.
3: Dobře, děkujeme.
1: Ať se daří, zdravíme. Kdo další na telefonu ještě vybírá? Je tam někdo? Spojení je? Jenom tak, to musíme přerušit a jít za někým, kdo je připraven a ne vazbí nám to. Tak dobrý den.
5: Dobrý den, Braňo z Martina.
3: Zdravíme.
5: Za B a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám, ať se
3: a
1: vydaří.
3: Vám také.
1: S úsměvem na artech. Pozor, ale Bčko to nevyhrálo. Jiří Cízler na plné čáře bude vzpomínat na Loďka Nekudu, jak byl na chatě.
6: Jednou jsem přijel k Loďkovi Nekudovi na chalupu a on mě přivítal a říkal, to je bezvadný, že si přijel, protože Hanička, moje žena, má narozeniny a bude ráda, že jsi tady. Já mu říkám, prosím tě, jak jsi mi to mohl zatajit a proč jsi mi o tom neinformoval? Já nemám vůbec pro ní žádný dárek. Jo, vem auto a pojedeme někam pro kytky nebo něco. Pá, to je blbost. Ona bude ráda, že jsi tady a že prostě co bys jí měl vozit, když já jsi to nevěděl, tak co. Já jsem říkal, ne, moment, je, já už mám pro ní dáreček nádherný. Já jí budu vyprávět o té Ostravě, víš, to bude bezvadný. No on ze zelená říkal, no to mi neuděláš, to mi přece nemůžeš, aby si mi rozvrátil úplně, prostě to nemyslitelný, prostě blbneš nebo co, to nemůžeš vyprávět. Ona si bude myslet, že to je pravda, já no to snad ne, ani prostě na to nemáš tělo, když to je blbost, ale já jí to budu vyprávět, ona se potěší. No a on, sedli jsme si ke stolu, že jo, a já jsem vždycky říkal, Haničko, to ti bylo, a on už, prosím tě, jo, prosím tě, a nemluv, je tady, věs a pí a nic neříkej. Já říkám, ne, já to musím tady říct, Hanice, jo, viděl, jakýho má chlapa, jako to je. No a on se vyřítil prostě ven z té chalupy a byla noc, samozřejmě, tak si sednul si k plotu a tam plakal. Jo, protože si říkal, on ten Bejk prostě to řekne a já budu mít šílený průšvih a ona mi neuvěří, že to není pravda, že on si to vymýšlí. No tak tam seděl u toho plotu a ona říká, kde je Luděk? Já pám, no někde je venku takhle a to, a tak jsem za ním šel a teď ho tam vidím prostě, jak pláče. Jo, tak jsem mu říkal, tak nebreč, neblbni, to nemá tu cenu, já prostě samozřejmě to neřeknu, jo, a bude to všechno. A říkal, ty blbče, to se mi nikdy nestalo, aby mě někdo přinutil k pláči a pak mi udělal tak strašnou radost.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na co si tak člověk vzpomene, když se řekne právě Jiří Cízler?
3: No, mně se to propojí s úspěšným televizním seriálem Inženýrská Odyssea, kde on hrál, myslím, vedoucího projekční kanceláře. A ve chvíli, kdy vedení toho podniku hledalo šéfa, tak jak on tam nenápadně řekl, já bych to teda bral, nebo já bych to teda vzal.
1: Ano.
3: A to je hláška, která zlidověla. A tak pan Cízler je pro mě vždycky Inženýrská Odyssea.
1: Inženýr Voženílek.
3: Ano, ano.
1: Ano, přesně. Tak vzpomínka na něj dvakrát Jiří Cízler a odezněl. Do hry vracím pro ten poslední souboj. Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského nastupují tedy v týmu A a Bčko drží jenom Miroslav Horníček. Bude silnějším soupeřem nebo ne? Kdo to vyhraje? Dejte nám vědět. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Petrem Salavou vysíláme a poslední souboj jsme vyhlásili. Jitka Mlacová, Jiřina Bohdalová, Lubomír Lipský nebo Miroslav Horníček. Pro koho hlasujete na telefonu v Moriadnickém? Dobrý den. Tak, tady nám to zase zlobí. Prosím, nesmíte mít na hlas rádio, jinak to dělá tuhle neplechu. Tak kdo další?
2: Míla z Prahy 8. Hele, já jsem o tom už přemýšlel kolikrát, že lidi volají do rádia a netlumě. Já jsem to vypnul. Hele, kucí, pánové, já bych byl pro toho, proto, co jsem ještě neslyšel, to, jak tam ty trpazlíky.
1: Schůzka se mi trpazlíků. Dobře, tak jo, zapisuji a děkuju.
3: Asi je to utajená schůzka.
1: Kdo další hlasuje? Kdo pak tam je?
2: Dobrý den.
4: Tanda Zemník vás oba zdraví, pana Salabou zvlášť. Krásná jeho čeština, strohé vyjadřování, žádné dlouhé povídání. A děkuju vám, akci Ačko.
1: Dobře,
3: a já děkuju
1: zapisuju
3: moc.
1: Ačko, schůzku sedmi trpasíků, ale nestačilo to tentokrát ke konci ty body jim takhle věnovat, protože to vyhrál Miroslav Horníček a jeho hovory přes rampu. Tak si je teď dopřejeme.
5: Jak jste se učil anglicky a jak vám jde angličtina?
6: No tak já jsem, tím, že jsem byl donucen jaksi, protože nějaký počítací stroje spočítali, že většina návštěvníků na Expo bude anglicky hovořící. Já bych to byl radši dělal francouzsky, protože francouzsky umím několik vět, anglicky nic. Ale no, musela to být angličtina, tak to byla. No, tak mě najali profesora a ten mě naučil věty jako například jsem student. No ale moc víc z toho neumím a to víte, není možné jet do Kanady a tam prohlásit, jsem student. Co by si pomysleli o našem školství, kdyby člověk na sklonku života říkal, jsem student. Pak tu roli jsem se učil tím způsobem, že ten film, ve kterém jsem tam hrál, byl dabován do angličtiny anglickými herci v Londýně. A ten herec, co daboval moji roli, mě mou roli, tu, kterou jsem měl říkat potom ne na plátně, ale živý na jevišti, tedy živý osobně, řekněme radši, tak na jevišti, tak mě namluvil na magnetofonový pásek a já jsem to doma větu po větě, hodinu za hodinou, nedá se říct, opisoval, obkresloval, protože pro angličtinu já musel volit značky, hieroglyfy, čtverečky, křivky, to je divná řeč. A učil jsem se to z toho magnetofonu. No ale pak jsem ještě jel do Londýna, kde ten týž herec se mnou proseděl 5 dní v hotelovém pokoji u stolu a byl to pohled pro psychiatra. Protože po celé dlouhé hodiny jsme na sebe koukali a on na mě dělal this. A já zas na něj this. A on říkal no, please. This. V čem je ten rozdíl, nevím. Ale on to ví, jo. Takže takto jsem se prošišlal Londýnem. Ale já jsem mu to tam jednou oplatil. On potom, tam jedna verze běžela beze mě, jenom s jeho hlasem ze tmy. A on nahrával tu verzi v takovém dubbingovém studiu a stál už s tou rolí připraven u mikrofonu a už připraven, že to natočí tedy ten můj monolog a už svítila červená světýlka, tedy stopky, že už se má jet. A v tom já v tom sále vzadu, jenom tedy přihlížející divák, jsem řekl stop. Všichni koukali, co to je za drzost, co to je. A já k němu došel a říkal mu attention please, this.
1: Humoriáda. Dokonalý Miroslav Horníček, jako vždy. Petře, bylo to moc příjemné setkání, tak děkuji ještě jednou za dárek, děkuji za přítomnost a těším se příště.
3: A já děkuji za to, že posluchači vybrali toho legendárního Miroslava Horníčka. Byla to nádherná tečka a já taky děkuji.
1: Těšte se i na zítřejší Humoriádu, toto jako host bude Jirka Ptáčník a pak oslavíme také narozeniny třeba v týdnu s Pavlínou Filipovskou, ale to už bude středa, když budeme vysílat Humoriádu a po celý červen to máme i se soutěží, tak na to nezapomeňte. Děkuji, ať se daří, Petře.
3: Naslyšenou.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Policie vyšetřuje poškození několika sloupů vysokého napětí. Obvinila 20-letého muže z Plzeňska. V Plzni mohou zájemci opět zažít virtuální let raketoplánem kolem země. Koalice se dohodla na postupu proti blokování sněmovny. A dnes bude skoro jasno, postupně polojasno až oblačno, místy přehánky a teploty do 26 stupňů. Pěkné úterní ráno přeje Andrea Samešová. Plzeňští policisté stíhají 20-letého muže z Plzeňska. Mezi Račicemi a plzeňským obchodním centrem Globus poškodil 6 sloupů velmi vysokého napětí. Soud ho poslal do vazby. Obviněnému muži hrozí až 8 let vězení. Podrobnosti doplňuje krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
2: Výše hmotné škody, kterou měl obviněný svým jednáním způsobit, nám prozatím není přesně známá. Nicméně poškozením stožáru a narušením jejich stability hrozilo reálné riziko jejich zhroucení a možný následný výpadek elektrické energie. S ohledem na stále probíhající vyšetřování případu není možné poskytnout žádné jiné bližší konkrétnosti.
0: V Plzni bude také dnes k vidění model raketoplánu Spacebus. 18-metrová vesmírná loď stojí v technologickém centru na Světovaru a školáci i další návštěvníci mohou zažít virtuální let na oběžnou dráhu Země s využitím pohyblivých sedadel a brýlí s virtuální realitou. Co je možné v raketoplánu zažít, popisuje Václav Kobera z pořádajícího ministerstva průmyslu a obchodu.
3: Vidíme zeměkouli zhruba z úrovně mezinárodní kosmické stanice. Takže zhruba 400-450 kilometrů nad zemí. A v rychlosti právě té kosmické stanice prolítáváte nad různými kontinenty, nad mořem.
0: Cviční let trvá zhruba 10 minut a dnes je možné přijít od 14:30 do 17:30 odpoledne. Ve středu se raketoplán přesune do Tachova, ve čtvrtek do Přeštic, v pátek do Domažlic a v sobotu do Klatov. Při nedělních bouřkách se na jihu Čech objevila dvě slabší tornáda. Na síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. První z tornád bylo u Netolic na Prachaticku, druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Na českém území se objevují slabší tornáda relativně často. Výjimkou bylo ničivé tornádo z června 2021 mezi Břeclaví a Hodonínem. Tehdy mělo rychlost zhruba 300 km v hodině. Vládní koalice připravuje kroky proti obstrukcím ve sněmovně. Po jednání koaliční rady to uvedl předseda sněmovny Tomio Okamura. O konkrétních opatření mluvit nechtěl. Koalice podle něj ale využije možnosti stávajícího jednacího řádu.
4: Tak samozřejmě tyhle ty zákoutí jednacího řádu stávajícího známe prostě všichni. Jo? Takže je to všechno otázka nějaký dohody a prostě nějaké diskuze. Takže tady není nic nového, není nic, o čem by nehovořila bývalá vládní koalice už minulé volební období, není nic, co by už částečně tyto zákouti jednacího řádu nevyužívali minulé volební období, takže nehledejme v tom nějaký zásadní titulky.
0: Novelu jednacích pravidel projednanou ve druhém čtení už koalice rozšiřovat nechce. Sport. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář, třetí skončil Vítězslav Hornik. Počasí. Dnes bude zpočátku až skoro jasno, místy mlhy, během dne polojasno až oblačno, později večer od jeho západu přehánky nebo ojediněle i bouřky. Teploty 22 až 26, na horách 18 až 21 stupňů. Fouká slabý vítr jižních směrů, rozptylové podmínky během dne většinou dobré nebo velmi dobré a bio jednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 zablokovala provoz nehoda u Benešovic na Tachovsku ve směru na Rozvadov, havaroval kamion. Uzavřené jsou oba jízdní pruhy od exitu Benešovice, zpět se řidiči vrátí na exitu 128 Nová Hospoda. Doprava se odklání po objízdné trase, buďte proto za volantem opatrní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hra. Ranní zprávy jsou dneska v režii Andreje Samešové, ty stávající skončily 5 minut po 5. hodině. Přejeme vám hezké úterý a za několik okamžiků už otevíráme další téma. Jak pomoci záchranářům zorganizovat pacienty při hromadných neštěstích? Studenti z pražské střední školy vymysleli chytrý náramek, který by mohl zachraňovat životy. Počkejte si na podrobnosti. No a zpěv necháváme na Meky Žbirkovi a Pavlu Bobkovi.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

nelidský je můj osud spíš. Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Jak vás doma odměňují za vysvědčení?
1: Že mi děda nebo babi dají peníze a s mamkou a nebo s tátou si jdu něco koupit.
2: Že mi dají nějakou sladkost.
3: Že mi něco půjčí, tablet.
4: Třeba kdyby mě pochválili a jeli jsme třeba do Liberce.
5: Že jdeme do restaurace za strojdou.
6: Že mi maminka vždycky uvaří dobrý jídlo.
7: Že třeba jedeme někam na výlet.
8: Že pojedeme daleko na Viktorku.
9: Že se s maminkou kreslíme.
10: Vezmu mě do cukrárny.
11: Koupíme Lego.
12: Že mi

0: Český rozhlas Plzeň vám přeje příjemné úterní ráno. Na hodinách máme 5 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude zpočátku až skoro jasno, místy mlhy, během dne polojasno až oblačno, později večer od jeho západu přehánky nebo ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty mezi 22 a 26, na horách do 21 stupňů Celsia. Fouká slabý vítr jižních směrů, rozptylové podmínky během dne dobré nebo velmi dobré a biometeorologická zátěž mírná.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: po uši.
1: Náramek, který by monitoroval životní funkce pacienta a pomáhal zdravotníkům při hromadných neštěstích. S takovým nápadem vyhráli tři studenti střední školy technologickou olympiádu. Zatím se stavili jeden prototyp, jeho vývoji se ale chtějí věnovat dál.
2: Mám tady textilní náramek, který je zhruba 2 cm široký. Na něm je přidělaná litiová baterie s nabíjením a s tlačítkem. To napájí mikrokontroler ESP32, na kterém jsou senzory pro měření srdečního tepu a tělesné teploty.
3: Náramek mi ukazuje Marek Blažek ze 4. ročníku Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia v Praze. Tohle je teď první prototyp.
2: Tohle je zatím první a jediný prototyp.
3: Vidíme, že zatím to není finální verze, protože z náramku čouhá řada barevných drátků a nemá žádný kryt.
2: Takhle to samozřejmě vypadat nebude. Potom bychom chtěli dělat vlastní PCB na to a celý to vyrábět nějak profesionálně s casingem okolo toho, který by ideálně by byl vodotěsný.
3: Tak teď bychom si to mohli vyzkoušet, jak to funguje. Druhý z týmu Ondřej Konrád si nasazuje náramek na ruku.
4: Byli jsme schopni to nasadit během pár sekund a během chvilky vidíme hned můj srdeční tep. Po chvilce uvidíme i teplotu.
3: Takže zatím na notebooku teda vidíme, že to snímá teplotu, tepovou frekvenci, takže 75 tepová frekvence.
4: V té aplikaci potom bude vidět i seznam všech pacientů, jejich stav, ať už z různých ostatních senzorů, který bychom tam později chtěli dát.
3: Náramek studenti vymysleli pro zdravotníky, aby jim pomáhal při hromadných neštěstích.
4: Vždy zdravotníci rozřazují ty pacienty do několika skupin, mají několik desítek sekund na to, aby se rozhodli, do jaký skupiny patří a během těchto desítek sekund by mohli i aplikovat během pár sekund náramek, který by potom mohl měřit jejich životní funkce.
3: Díky průběžnému sledování by pak náramek upozornil na pacienty, jejich stav se zhoršuje.
4: Můžou začít po chvilce kolabovat, můžou mít vnitřní krvácení, opadne adrenalin a je potřeba, aby se upozornil zdravotník včas.
3: Měření zatím není úplně přesné, studenti proto budou pracovat na vylepšení.
2: A potom případně kontaktovat nějaký zdravotníky, profesionální, nějaký firmy, které by nám s tím mohli pomoct s vývojem.
3: Od nápadu k realizaci, i když zatím nedokonalé, to týmu ve složení Ondřej Konrád, Marek Blažek a Adam Pícha trvalo jeden den. Chytrý náramek jim zajistil první místo v technologické olympiádě a také přijetí na fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze bez přijímaček. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň prodloužila termín dotazníkového šetření spokojenosti s kulturní nabídkou ve městě. Na téměř 30 otázek je možné odpovědět do konce července. Odkaz najdou zájemci na webových stránkách města. Poslední podobný průzkum proběhl v roce 2022. Policisté stále pátrají po 61-letém Pavlovi Trucovi z Plzně. Naposledy byl spatřen minulý týden v úterý kolem 15. hodiny ve Stříbře. Jeho tmavě modrý automobil Ford Focus Kombi se našel v lese mezi Kladruby a Stříbrem. Uvedla to policejní mluvčí Iva Vršecká s tím, že jakékoliv informace o pohřešovaném je možné podat na lince 158. Manětín na Plzni severu dokončuje opravu budovy bývalého pivovaru. Zbývá výměna oken a oprava fasády na jižní straně. Práce mají trvat do konce léta. Jak řekl nezávislý starosta Manětína Kamil Hanus, teď město hledá pro budovu vhodné využití. Poslanci dnes začnou jednat o zvýšení rodičovského příspěvku. Vláda navrhuje, aby od příštího roku dostali rodiče nově narozených dětí 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc víc než teď. Sněmovnu čeká debata o tom, jestli nezvýšit příspěvek i současným rodičům. Kromě části opozice to prosazuje také koaliční SPD. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář, třetí Vítězslav Hornik. A ještě počasí, dnes bude zpočátku až skoro jasno, místy mlhy, během dne polojasno až oblačno, později večer místy přeháníky nebo ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 zablokovala provoz nehoda u Benešovic na Tachovsku. Ve směru na Rozvadov havaroval kamion. Kvůli vyproštění na místě zasahuje těžká technika a vytvořila se kolona. Uzavřené jsou oba jízdní pruhy od exitu Benešovice a zpět se řidiči vrátí až na exitu 128 Nová hospoda. Doprava se odklání po objízdné trase. Buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V seriálu Příběhy nejen šumavské se za chvilku vypravíme na vrch Sedlo, kde je 28 metrů vysoká rozhledna, ze které je úžasný výhled. Přejeme hezké úterý na hodinách 3 minuty po půl šesté.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 5 hodin a skoro 1,40 minut vám řekneme, že Šumavu v minulosti obývali obři. Nemluvíme o Ranklu Sepovi, který žil v 19. století nedaleko horské Kvildy. To byl opravdu sice velký chlap, měřil prý 213 cm, ale máme na mysli opravdové obry, kteří Šumavu obývali dávno před Ranklem. Podrobnosti dodávají Jan Dvořák a Iva Kokešová.
1: Nejen šumavské. Šumavští obři se v dávných dobách usadili v okolí Kašperských hor. Za svoje sídlo si vybrali místo, kterému se říká Obří hrad. Odsud vyráželi na výpravy do okolí, nebo když bylo potřeba pracovat a připravit něco ze železa, využívali skalní kovadlinu, která se nachází mezi Strašínem a Vacovem u osady Růždí.
2: Jenže jak bylo obrů stále víc, tak už jim jejich obří hrad byl malý. A tak začali hledat nějaké nové místo, kde by mohli pobývat. Našli ho nedaleko, na vrcholu hory Sedlo nad Sušicí.
1: Tato jedinečná hora, tyčící se do výšky 902 metrů nad mořem, se ale nelíbila pouze obrům. Padla do oka také Keltům. Ti tady na přelomu 6. a 5. století před naším letopočtem vystavili obrovské hradiště.
2: Pro představu, jak velké bylo, přidám pár čísel. Opevněná plocha se rozkládala na skoro 3 hektarech a zaujímala velkou část vrcholu hory. Půdorysem připomínala nepravidelný čtyřúhelník a celková délka opevnění dosahovala skoro 1 kilometr. Šířka obraného valu v některých místech přesahuje i 13 metrů.
1: Předpokládá se, že toto hradiště mělo obranou funkci a v čase ohrožení poskytovalo útočiště obyvatelstvu. V jedné části valu byla dokonce nalezena zásoba oblásků, která mohla sloužit jako munice do praků. Hradiště díky nadmořské výšce umožňovalo také dobrý rozhled do okolní krajiny a samo mohlo být významným orientačním bodem. Později se Sedlo pravděpodobně stalo sídlem tehdejší elitní společenské vrstvy.
2: Díky těmto archeologickým zjištěním je jasné, že toto původní keltské útočiště je druhým nejvýše položeným hradištěm v Česku. Výše Keltové vyšly jen na Obří hrad.
1: V novodobé historii vrchol Sedla přilákal vojáky. Ti zde v průběhu druhé světové války postavili pozorovatelnu, která sloužila vojenským účelům ještě v 50. letech minulého století. Na přelomu 60. let ztratila tato stavba pro armádu význam a opuštěná hláska se stala oblíbeným turistickým cílem. Neudržovaná stavba se ale postupem času zřítila.
2: Život se sem vrátil v prosinci 2009, kdy turistům začala sloužit z brusu nová, skoro 28 metrů vysoká rozhledna, ze které je úžasný výhled.
3: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Eric Clapton v 5 hodin a 47 minut v plzeňském Velkém divadle uvede soubor divadla Jekátela inscenaci Jakub a jeho pán. Hra vychází z předlohy Milana Kundery a nabízí příběh plný putování, humoru i filozofických úvah o lásce a lidských osudech. Takzvaná skeptická komedie začíná v 19 hodin. To už tady nahlížím do typů pro volný čas, se kterými přijdeme ještě do 6 hodiny.
1: Počasí.
0: Venku dneska bude zpočátku až skoro jasno, místy mlhy, během dne polojasno až oblačno, později večer od jeho západu přehánky nebo ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty mezi 22 a 26, na horách do 21 stupňů Celsia. Fouká slabý vítr jižních směrů, rozptylové podmínky během dne budou dobré nebo velmi dobré a biometeorologická zátěž mírná.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 8 minut schází do 6. hodiny.
1: Tipy pro volný čas.
0: Obvodní knihovna Skvrňany zve na koncert Mezi knihami. Zpěvák, skladatel, textař a kytarista František Kasl slaví 70. narozeniny a vystoupí od 18 hodin se svou autorskou hudbou, inspirovanou tvorbou Boba Dylana, Petra Kalandry nebo Petra Spáleného. Setkání s hudbou, to je název pořadu, který můžete navštívit od 16 hodin a 30 minut ve výstavní síni Masné krámy v Plzni. Účinkují studenti Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zahajovací odpoledne festivalu žonglovalizace začíná v 16 hodin v Plzni u Branky, představí chůdaře, workshopy žonglování, vzdušnou akrobacii i herní zónu pro děti. Plzeňský soubor Tuto cirk pak v 18 hodin zahraje novocirkusovou komedii plnou žonglování, absurdních situací a tropické atmosféry s názvem Banana. Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem v Plzni na Bolevci zve na podvečer s folkovou kapelou Choroš 2.0. Od 17 hodin a 30 minut se můžete těšit na premiéru autorských písní. Poprvé dnes představí otextované úpravy irsko-skotské lidové hudby a slovanských tanců Antonína Dvořáka. Do refektáře jezuitské koleje v Klatovech můžete zavítat na večer plný otázek, smíchu a týmového soupeření. Dobrokvíz tam začíná v 17 hodin a výtěžek poputuje na charitativní účely.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyotadolák.cz.
3: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Obce z Jihoplzeňska nechtějí být na seznamu oblastí pro rychlé stavby větrníků. Vlaky mezi Železnou a Bavorskou Rudou jezdí už 35 let. Premiér Babiš se sejde s ministrem obrany Zunou. Jednat mají o summitu NATO v Ankaře. A dnes bude polojasno až oblačno, místy přehánky a teploty do 26 stupňů. U zpráv přeje pěkné úterní ráno Andrea Samešová. Více než 20 obcí z Jižního Plzeňska a řada spolků a občanů se obrátili na Ministerstvo pro místní rozvoj. Zaslali návrhy k návrhu akceleračních oblastí, kde se počítá s rychlejším povolováním větrných elektráren. Podle starostů není krajina od hradu Radyně k zámku Zelená hora u Nepomuku pás mezi řekami Úhlavou a Úslavou pro větrníky vhodná a žádají o vyškrtnutí ze seznamu. V Plzeňském kraji by mělo podle návrhu vyrůst zhruba 60 větrných elektráren v takzvaném zrychleném řízení. Mapu zveřejnilo ministerstvo 14. dubna. Přesně před 35 lety se obnovilo vlakové spojení mezi Železnou Rudou a Bavorskou Rudou. Výročí dnes připomene setkání zástupců s obou stran hranice přímo na historickém nádraží v Alžbětině, říká starosta Železné Rudy Filip Smola ze sdružení Místní, aby se dobře žilo.
4: Přesně před 35 lety se po dlouhých desetiletích znovu propojili koleje, ale hlavně se lidé na obou stranách hranice mohli znovu setkávat. To výročí je připomínkou svobody, dobrého sousedství a spolupráce, kterou v dnešní době považujeme za samozřejmost.
3: Připomínková akce začne v 10 hodin. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Na schůzce by měli řešit například červencový summit NATO v Ankaře. Věnovat by se měli i nové koncepci armády. Tu Zuna představil premiérovi na schůzce před 2 týdny. Babiš ale s návrhem nebyl spokojený. Koncepce klade důraz na budování armády a navyšování počtu vojáků. V tomto ohledu je podle premiéra Babiše návrh nedostatečný. Podnikatelé a firmy zatím nabízejí zhruba o 5% méně letních brigád než loni. Ukazují to data společnosti Alma Career, která provozuje několik pracovních portálů. Zájem o brigádníky je hlavně v oblasti obchodu, logistiky nebo v gastronomii. Pro letošní rok je minimální hodinová sazba stanovená zákonem necelých 135 korun. Podle Jaroslavy Rezlerové z Hospodářské komory firmy nabízejí většinou 160 až 180 korun na hodinu.
5: Nicméně pokud chce firma fakt lidi s nějakou aspoň trochu odborností, IT, marketing, grafika, hostesky, recepce, kde potřebujete trochu úroveň vystupování a tak, tak musíte zaplatit minimálně 220-250 korun.
3: Letos se zvýšila i částka, do které brigádníci pracující na dohodu nemusí výdělek danit na 12 000 korun.
1: Sport.
3: Nikola Ogrodníková po mateřské pauze vyhrála soutěž o štěpařek na memoriálu Josefa Odložila. Česká atletka si vítězství zajistila hned prvním pokusem, když hodila 59 metrů a 87 centimetrů. S výkonem ale úplně spokojená nebyla.
6: Jako jo, ale já bych asi chtěla jako házet ještě dál, mě tady to jako ještě nestačí úplně. Ale samozřejmě musím to brát kruček po kručku, sezona teprve začala, ještě mám jako hodně před sebou, tak doufám, že se to bude postupně zlepšovat.
3: Soutěž dálkařů vyhrál Radek Juška výkonem 787 cm.
1: Počasí.
3: Dnes bude polojasno až oblačno, později večer přeháňky nebo ojediněle i bouřky, teploty 22 až 26, na horách vystoupí na 18 až 21 stupňů. Povane slabý vítr jižních směrů a bio jednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Po nehodě je stále uzavřená dálnice D5 u Benešovic na Tachovsku ve směru na Rozvadov, havaroval kamion. Kvůli vyproštění zasahuje těžká technika a tvoří se kolony. Uzavřené jsou oba jízdní pruhy od exitu Benešovice až po exit 128 Nová hospoda. Doprava se odklání po objízdné trase, buďte opatrní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Andrea Samešová další zpravodajskou relaci dnešního rána zakončila 5 minut po 6. hodině. Přejeme vám hezké úterý a za chvilku se ohlédneme za víkendovou rally Plzeň, na které obsadil domácí Václav Pech 2. místo.
8: Po dlouhé době jsme vlastně bojovali o to 1. místo a můžu říct, že začínám tomu auto rozumět, chápat ho a je to prostě závod od závodu lepší a lepší.
7: Tak si počkejte na veškeré další detaily, stejně i na kalendárium Petra Jungmana.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Slyšeli jste někdy o robotické ruce nebo lokomatu? Jde o novinky v neurorehabilitaci. Nejen o nich, ale také o tomto oboru jako takovém si budeme povídat s naším dnešním dopoledním hostem, doktorkou Terezou Cejpkovou z Plzeňské fakultní nemocnice. Tak poslouchejte po 10. hodině. Teď je tady kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 2. června. Svátek má Jarmil. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Největší požár v Praze vypukl v roce 1541, to je 485 let. Popelem lehly 2/3 malé strany, severní část hradu a Hradčany. Byla to největší zkáza, jakou město kdy zažilo. Novinka ve fotbale, pokutový kop, byl zaveden před 135 lety v roce 1891. Kdyby tehdy činovníci tušili, jaké divadlo budou kvůli penaltě předvádět fotbalové primadony a jaké křivdy se budou kvůli jedenáctkám dít, asi by si to ještě rozmysleli.
3: Jsem ti poslal takový ty notičky, víš? No. Abys to měl jako ošetřený tady.
2: Před 80 lety, rok po válce, v roce 1946 Italové v referendu rozhodovali, zdali Itálie bude republikou nebo monarchií. Obyvatelé Apeninského poloostrova poprvé i za účasti žen se rozhodli pro republiku. Na česko-německých hranicích před 35 lety znovu otevřeli Petr Pidhak a Helmut Kohl železniční přechod Železná Ruda Alžbětín Bayerischer Eisenstein. Vlaky tak poprvé od roku 1945 mohly jet oběma směry. Hranice probíhá nástupištěm a nádražní budovou. A vybrat si můžete dokonce i mezi českou,
4: prosím jedno pivo,
2: a německou nádražní restaurací.
4: Ein Bier bitte.
2: 85. narozeniny by dnes oslavil bubeník nejstarší rockové kapely světa skupiny Rolling Stones Charlie Watts. Je ta 50 je dneska specialistce na biomasu.
5: Tak vy jste místopředsedkyně strany Zelený, hele, zůstali jsme vyset na biomasu.
6: My jsme úplně zabředli do biomasy.
2: Zelené političce Kateřině Žak. Už 11 let Kateřině Bursíkové Žak.
6: Já už jsem po hlavu v biomase a zasypaný štěpkou.
2: Já přeju hezký den.
0: 6 hodin 14 minut a za chvilku aktuální předpověď počasí. Přejeme hezké ráno.
7: Český rozhlas Plzeň.

0: Čača, přejeme vám hezké ráno, je 6 hodin a 19 minut. V Plzeňském kraji je většinou polojasno s teplotami mezi 7 a 10 stupni Celsia, výjimečně mlha. Čeká nás teplý a poměrně slunečný den.
1: Počasí.
0: Po většinu dne jen vysoká oblačnost, přes kterou bude slunce prosvítat, k večeru a večer se postupně začne od západu zatahovat. V závěru večera na jihozápadě kraje nebo na Šumavě a v Pošumaví s malou pravděpodobností přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší denní teploty dnes budou mezi 22 a 25, na Plzeňsku až 26 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách od 18 do 21 stupňů. Slabý vítr z jižních směrů a to o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Naše zábavná rozhlasová talk show. Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili. A Monika Švábová, hrdá Pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy. Český rozhlas Plzeň.

0: Lacrosse Rally Plzeň, třetí závod Rally Sprint série ovládl Jan Kudlák s vozem Škoda Fabia. O necelé 2 sekundy byl v cíli pomalejší Plzeňan Václav Pech s Citroenem, který se přitom po většinu soutěže držel v čele celkového pořadí.
1: Trošku jsem podcenil předposlední rychlostní zkoušku, která byla asi nejtěžší. Jela se částečně i po šotolině a tím, že jsme vlastně měli už náskok 5 vteřin, takže jsem malinko možná zvolnil, abych neudělal zbytečně chybu a myslel jsem si, že jakoby to máme v kapse, se dá říct, i když je to nadnesený, tak tam jsem to vlastně prohrál já a pak už jsme to nebyli schopni zareagovat, ale i tak jsme spokojení, protože po dlouhé době jsme vlastně bojovali o to první místo a můžu říct, že začínám tomu autu rozumět, chápat ho a je to prostě závod od závodu lepší a lepší.
2: Těšilo přes ztrátu vítězství v závěru plzeňské rally Václava Pecha, jak se mu závodilo na jeho domácí trati? A pochvaloval si 8 rychlostních zkoušek o celkové délce přes 70 kilometrů, které pořadatelé na severu Plzeňska nachystali.
1: Moc hezký závod, strašně hezky zorganizovaný opět v Plzni. Hezký rychlostní zkoušky. Už to opakuju několik let po sobě, ale vůbec jsem netušil, že také na severu kolem Uněšova máme takhle hezký tratě a dá se udělat takováhle super soutěž, která má spát centrem vlastně jakoby přímo v Plzni. Takže z toho jsem pokaždý nadšený a ta atmosféra tady toho domácího prostředí je opravdu neskutečná, fantastická a je to moc hezký. A tím, že jsme vlastně od začátku bojovali o to první místo, po dlouhé době sice, ale opravdu jakoby bojovali, byly tam desetinky, tak jsme z toho ještě teďko pořád nadšený.
2: Popisuje Václav Pech, který si na rally Plzeň zlepšil náladu po závodě v Krumlově, kde se ani se spolujezdcem Petrem Uhlem nedostali do elitní desítky.
1: No, byli jsme za desítkou v Krumlově, hlavně kvůli defektu, který jsem prorazil pneumatiku a ztratili jsme skoro 3 minuty, ale ta jízda se prostě závod od závodu jakoby lepší a je to prostě takový, že si myslím, že máme dobře nakročeno k tomu se vrátit někam do té první pětky.
2: Přeje si 8násobný mistr republiky v automobilových soutěžích, který by se rád mezi českou elitou umístil i za 2 týdny na rally Hustopeče.
1: V oddech není, protože máme opravdu hodně nasmluvaných zakázek v práci, ale za 14 dní jsou Hustopeče, na který se opravdu jakoby těšíme a teď jsme v tom závodním rytmu vlastně prostě skoro co týden jedeme závody, takže těšíme se za 14 dní do Hustopeči.
2: Uzavírá plzeňský pilot Václav Pech. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňskou městskou cenu 1. června převzala dětská lékařka Jiřina Křížková, a to při slavnostním zasedání zastupitelstva. Křížková se narodila v roce 1925 v Plzni. Působila v Sušici, Horažďovicích a nebo na severním Plzeňsku a byla také primářkou dětské psychiatrie v Dobřanech. Kvůli víře a občanským postojům ji sledovala Státní bezpečnost. Cenu dostala za odvahu, vytrvalost a morální integritu. Více než 20 obcí z Jižního Plzeňska a také řada spolků a občanů se obrátili na Ministerstvo pro místní rozvoj. Zaslali námitky k návrhu akceleračních oblastí, kde se počítá s rychlejším povolováním větrných elektráren. Podle starostů není krajina od hradu Radyně k zámku Zelená hora u Nepomuku pro větrníky vhodná a žádají o vyškrtnutí ze seznamu. V Plzni v prostoru u branky dnes začíná festival nového cirkusu nazvaný Žonglobalizace. Akce je zdarma a zaměří se na propojení současného cirkusu, hudby, komunitních setkání i veřejného prostoru. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Řešit mají mimo jiné červencový summit NATO v Ankaře a novou koncepci armády. Babiš už dříve uvedl, že s prvním návrhem obrany není spokojený, protože podle něj dostatečně neřeší navyšování počtu vojáků. Tenistu Jakuba Menšíka čeká dnes v Paříži čtvrtfinále Roland Garros. O postup mezi nejlepší čtyři se utká s Brazilcem Fonsecou. Menšíkův zápas uzavře program na největším kurtu v rámci tzv. Night Session a začne nejdříve ve 20 hodin a 15 minut. A ještě počasí, dnes se očekává vysoká oblačnost, přes kterou bude prosvítat slunce. K večeru se bude zatahovat a na jihozápadě kraje a na horách ojediněle přehánky nebo i bouřky. Teploty 22 až 26, na horách do 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: S omezením stále počítejte na dálnici D5 u Benešovic na Tachovsku ve směru na Rozvadov, kde havaroval kamion a vyprošťuje se pomocí těžké techniky. V úseku se tvoří kolony, objízdná trasa vede od exitu 118 Benešovice až po exit 128 Nová Hospoda. A u Mladého Smolivce u Radošic na silnici 177 začalo frézování vozovky, projíždějte úsekem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Český rozhlas Plzeň vám přeje hezké úterý, máme 6 hodin a 39 minut, po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Pozvání do Alex a host přijala Gábina Partyšová, moderátorka především lifestyleových pořadů. Vzpomene si ještě na své moderátorské začátky na Nově, kde strávila nakonec 27 let. Co musela vše absolvovat, aby se dostala před kameru? Kolik trapasů zažila a co jí baví a živí dnes? Zeptám se v Alex a host po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: 36. ročník festivalu Skupova Plzeň zve diváky na 60 produkcí ze 16 zemí. Jaká jsou ta hlavní lákadla?
3: Máme samozřejmě skvělý soutěžní program, 22 představení z Čech a Slovenska. Zde bych mohl zmínit představení Proměna divadla Drak, které je skvělou verzí novou Kafkovy Proměny, zcela unikátní.
0: Ředitel festivalu Jakub Hora bude pokračovat ještě do 7. hodiny. Počkejte si na to, stejně jako na předpověď počasí.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: Český rozhlas Plzeň i dnes hraje roli rádia vašeho kraje. Máme 6 hodin a 44 minut.
1: Počasí.
0: Po většinu dne bude jen vysoká oblačnost, přes kterou bude slunce prosvítat k večeru a večer se postupně začne od západu zatahovat. V závěru večera na jihozápadě kraje nebo na Šumavě a v Pošumaví s malou pravděpodobností přehánka nebo bouřka. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 22 a 25, na Plzeňsku až 26 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách od 18 do 21 stupňů. Slabý vítr z jižních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň, rád.

0: Život je pes, tak ho pořádně nakrmte a ať na vás moc neštěká. Hezké ráno přejeme v 6 hodin a 49 minut. Mezinárodní festival loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň se blíží. Nejstarší přehlídka profesionálních divadel v České republice začíná už 9. června a během 6 dnů nabídne celkem 50 divadelních představení. Součástí festivalu je také soutěž českých a slovenských scén, jak řekl kolegyni Anděle Blaškové, ředitel festivalu Jakub Hora.
1: Máme samozřejmě skvělý soutěžní program, 22 představení z Čech a Slovenska. Zde bych mohl zmínit představení Proměna divadla Drak, které je skvělou verzí novou Kafkovy Proměny, zcela unikátní. Potom uvedeme představení Čáslavská Tokio 1964, divadlo Alfa, což je představení, za které získala Kristina Franková cenu Thálie. Určitě bych zmínil Báverovu Marišu, která získala cenu Erik. Divadlo Continuo uvede svou novinku Krex, která je velmi poutavá, a další představení vlastně z celé České republiky. Ze Slovenska.
2: Seznamte nás s pravidly těch soutěžních inscenací, respektive kdo je porota, kdo rozhoduje o vítězi a mohou se zapojit třeba i diváci?
1: U nás máme čistě odbornou porotu, vždycky tam je významný nebo zkušený výtvarník, režisér, herec, teoretik. Letos je v porotě ten například herec a muzikant Jan Matásek, známý z divadla Minor, nebo Kateřina Dolenská, což je šéfka českého střediska Unima a šéfredaktorka časopisu Loutkář, a další tři porotci, vždycky jeden zahraniční, a jejich hodnocení je čistě odborné, ale hledají spíš nějaké nové postupy, věci, které ještě třeba nebyly tolik vidění, nebo nějaké nové objevy, které prostě ta loutková scéna přináší, ať už jsou to teda věci herecké, nebo inscenační, nebo i tematické.
2: Vedle českých a slovenských představení tak se objeví ale také další zahraniční inscenace. Tak jaké země jsou na festivalu zastoupeny?
1: Je hodně, je tam Finsko, Německo, Polsko, Kanada, Japonsko. Já myslím, že jich asi 16 dohromady těch zemí. Tam jenom možná bych na něco nalákal přímo, protože pan čerstvá novinka, kterou se nám podařilo přivést, je představení Tempo, což je finský takový divadelní mák Kalle Nio, který byl na Skupovce v roce 2015 a nyní má naprosto novou věc, formu iluzí, a objektového divadla opravdu dokáže diváky přenášet v čase a lidi protože v přímém přenosu na tom představení prostě uvidí zpomalování času, ohýbání času, různé hranic gravitací. Je to prostě taková věc, která je opravdu zajímavá. A potom fokus na kanadské divadlo loutkové, které je velmi zajímavé, a my vezeme do Plzně režisera Petra Belkvila, který je tam nejen výborný loutkář, ale zároveň natočil společně s indiánským kmenem Blackfoot v Kanadě úžasný dokument Návrat bizonů, Ineskym Návrat bizonů, který zde uvedeme.
2: Láká Jakub Hora na 36. ročník festivalu Skupova Plzeň. Centrem festivalu je pořádající divadlo Alfa. Festival bude probíhat také v Moving Station Depo 2015. V novém divadle je Kátyla v Plzni, také v Muzeu Loutek, divadle Dialog a v Západočeském muzeu. Festival Skupova Plzeň proběhne od 9. do 14. června. Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Přemoženská uzenina. Nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Přemoženská uzenina CZ.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Nýrsku se stavují nový tým městské policie. V Plzni se znovu otevřelo koupací jezírko v areálu Škodalent u Borské přehrady. Biatlonistkou roku je Tereza Voborníková. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 26 stupňů. U zpráv přeje pěkné ráno Andrea Samešová. Nýrsko na Klatovsku sestavuje novou městskou policii. Aktuálně není ve městě ani jeden strážník. Podle starosty Miloslava Rubáše z Volby pro Nýrsko by jich bylo zapotřebí až 5, aby pokryly služby pro město i spádové obce.
2: Abychom, dejme tomu někdy od srpna, září, dokázali vytvořit novou městskou policii. Máme rozjednaný nástup 4 lidí, z toho 3 už mají zkušenost s městskou policií, jeden by byl úplný nováček, jeden je místní a 3 by měli dojíždět v dojezdové vzdálenosti zhruba 30 minut.
0: Lidé mohou znovu využívat koupací jezírko v plzeňském areálu Škodalent. Nádrž s mechanicko-biologickým typem čištění funguje už 15 let a v provozu je po nutné údržbě, říká místostarosta centrálního plzeňského obvodu Pavel Šrámek z Pirátů.
3: Celé jezírko jsme vypustili, vyčistili a pak začali na jaře napouštět. Potom jsme udělali rozbory vody a zjistili jsme, že voda je opravdu v perfektním stavu.
0: Jezírko je během koupací sezóny přístupné denně. Soudy možná budou mít povinnost zjišťovat u rozvodových řízení, jestli dítě nezažívalo v rodině násilí. Počítá s tím úprava rozvodové novely, kterou navrhl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. K posouzení by pak měli využívat třeba sociální pracovníky, lékaře nebo zástupce školy. Nejpozději v září mají novelu projednat poslanci. Platit by mohla už od ledna příštího roku. Evropská unie usnadní navrácení neúspěšných žadatelů o azyl. Na konečné podobě takzvaného návratového nařízení se v pondělí večer dohodli zástupci Evropského parlamentu a rady, jak oznámilo kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Nová pravidla umožní mimo jiné vytváření center ve třetích zemích.
4: Nařízení zpřísní povinnosti pro osoby, které v Evropské unii pobývají nelegálně, a usnadní navracení lidí, kteří mohou představovat bezpečnostní riziko. 27. rovněž zavede evropský příkaz k navrácení, tedy standardizovaný formulář, do kterého budou členské státy zapisovat klíčové prvky rozhodnutí o navrácení. To usnadní vzájemné uznávání těchto rozhodnutí, protože státy budou přehledně sdílet všechny potřebné informace. Dojednanou podobu návratového nařízení musí ještě formálně schválit Evropský parlament a rada. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
0: Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu Biatlonista roku. V hlasování zástupců svazu a novinářů suverénně zvítězila před Michalem Krčmářem. Voborníková v uplynulé zimě získala olympijský bronz a ve světovém poháru byla včetně štafet 3x na stupních vítězů. Úspěchy pomáhají i v přípravě na novou sezónu.
5: Strašně moc. Mě vlastně drží taková motivace. Fakt se mi teď na všechny ty tréninky chodí, trošičku svědčí chuti i do těch těžkých, nepříjemných tréninků, protože o to víc teď vím, že se to vyplácí, ta dřina.
0: V kategorii naděje roku uspěla Ilona Plecháčová, svaz ocenil i paralympijské medailistky Simonu Bubeničkovou a Karinu Edlingerovou. Počasí. Dnes po většinu dne vysoká oblačnost, přes kterou bude prosvítat slunce. K večeru přibývání oblačnosti a ojediněle i přehánka nebo bouřka, hlavně na Šumavě a v Pošumaví. Teploty 22 až 26, na horách do 21 stupňů. Fouká slabý vítr z jižních směrů a bio jednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: S omezením stále počítejte na dálnici D5 u Benešovic na Tachovsku ve směru na Rozvadov, kde havaroval kamion a vyprošťuje se pomocí těžké techniky. V úseku se tvoří kolony, objízdná trasa vede od exitu 118 Benešovice až po exit 128 Nová Hospoda. A dopravní nehoda je také na jižním Plzeňsku v obci Ptenín, kde autobus narazil do sloupu. I tudy projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Posekat trávník, natřít venkovní dřevěný nábytek a pořádně vygruntovat pokoje.
9: Teď vymetám smetí, po zimě zůstaly takový ty listí a všechno možný.
8: Do letních prázdnin zbývá měsíc a na jednu z hlavních sezon roku se připravují i hoteliéři na Šumavě. Přímo do srdce Národního parku se podíváme za pár minut v reportáži.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
8: Dneska je úterý 2. června na hodinách 6 minut po 7. Přejeme hezký den.
1: Český rozhlas Plzeň.

Vědí dnešní děti, kdo je to Kamelot? Za chvilku si to ověříme v dalším díle rubriky Ahoj rádio. Kameloti nejsou třeba, ne snad, že by je to neba. Vývoj je však děsně rychlý a tak časem prostě stichli. Kdo chce dneska zjistit hned, kam pokročil právě svět, najde si to na netu. Má tam celou planetu, sám si přečte titulky, články sotva do půlky, hned se valí další zpráva, jedna, druhá, zlevá zprava. Kde kdo možná bude proti, neslyší to rád, ale dneska kameloti nemají co žrát.

0: Kdo je to kamelot?
1: Nějaký zvíře?
2: Člověk?
3: Zlej člověk.
4: Že třeba něco natáčí nebo kameruje.
5: Má zelenou košili.
6: Říká, kolik je hodin.
3: Nějaký člověk, který třeba jezdí na bruslích nějak tak, rozhlas, no, to takový, jo.
7: Ahoj, rádio!
8: Český rozhlas Plzeň.

0: a meteoroložky Jany Adamovské se ptám na aktuální počasí. Přeji vám hezký den.
1: Dobré ráno. Tak, teploty se aktuálně pohybují od 9 do 12 stupňů. Na horách jsou teploty podobné, jenom v těch mrazových kotlinách tam teploty klesly až k nule. A je takové polojasno, na obloze jen oblačnost vysokého patra.
0: Tak, bude tady s námi i přes den?
1: Dneska bude slunečný a teplej než včera, po většinu dne bude na obloze jen ta vysoká oblačnost, přes kterou bude slunce prosvítat, až pak večer se začne od západu obloha zatahovat a během noci budou od jeho západu přibývat přehánky, případně na jeho západě bouřky. A teploty ty budou stoupat k 25, na Plzeňsku může být až 26 a vítr ten bude foukat jen slabý z jižních směrů.
0: Děkujeme, v příští hodině se opět ozveme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Povídka na sobotu. Zaposlouchejte se do příběhů, které sepsali plzeňští rodáci. Od Miroslava Horníčka přes Jiřího Suchého po Josefa Koenigsmarka. Povídka na sobotu. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň,

0: Díky za to, že jste s námi i v 7 hodin a 21 minut. Tady je Český rozhlas Plzeň. Za měsíc začínají letní prázdniny a hotely i penziony na Šumavě se připravují na hlavní sezónu. Zájem hostů je podle provozovatelů velký. Obsazenost ale zatím není všude stoprocentní. Lidi totiž stále častěji plánují dovolenou na poslední chvíli. Roli v jejich rozhodování pak hraje situace ve světě nebo třeba počasí.
1: No tak teď vymetám smetí, po zimě zůstaly takový ty listí a všechno možný.
2: Majitelka penzionu pod Boubínem na Kubově Huti, Taťána Staňková, drží v ruce fukár.
3: Vy jste říkala, že jste takový Ferda Mravenec.
1: Práce všeho druhu, přesně tak.
2: Není to jenom o tom, že byste se starala o hosty, uklízela pokoje, zároveň se staráte o zahradu, máte tady spoustu kytek, keřů.
1: Práce je hodně, sezonní přípravy, to se zdá, tady je zavřeno, ale práce strašně.
2: Na letní prázdniny už je penzion pod Boubínem obsazený zhruba z 90%.
1: Ale i červen nás letos překvapil, mám skoro plno. Taky září už se obsazuje a mám obsazený pravidelně Silvestr rok dopředu.
2: Čím myslíte, že to je, že teď v červnu mají lidi takový zájem?
1: No, tak já to spojuju asi s těma válkama, s tou krizí ve světě, protože lidi bojí se třeba ven jet a raději tady poznávají, což je skvělý, protože tady toho je na poznávání hodně.
2: Musela jste měnit nějak ceny na letošní rok?
1: Ne, já už držím ceny 5 let. Příští rok asi už to zdražím, protože co si budeme povídat. Všechno jde nahoru.
2: Kuchař hotelu Kristián Marek Šotola zrovna tady váže křepelky. Říkám to dobře?
4: Jsou to baby kuřátka, tedy jsou plněný krutí fáší s kořením, bylinkama.
2: Pro vás ty přípravy na letní sezónu znamenají hlavně příprava nového menu?
4: Tak rozhodně využívat sezónní suroviny, využívat ovoce v létě, protože když jsou tyhle ty pařáky, tak aby se lidi najedli a neumřeli u toho.
2: Hotel Kristián v Kubově Huti už je skoro plný. Teď aktuálně má obsazenost zhruba 75%. Potvrzuje mi to náčelník hotelu Zbyněk Klose.
5: Musíme na tom skvěle, jako na Šumavě snad vždycky všichni. Ten trend je jasný, samozřejmě obsazují lidi na poslední chvíli. Rozhodně to není tak, že by si lidi, kromě třeba silvestrovských pobytů, to rezervovali na rok dopředu, ale klidně se stává, že 3-4 týdny před zahájením pobytu přichází největší objem těch rezervací.
2: Vyprodaná už je i zhruba polovina pobytů na letní prázdniny.
5: A pořád se to průběžně plní, takže největší nápor bude v červnu, ale vzhledem třeba k počasí, který plánuje dneska, tak to hodně motivuje lidi asi přidat a ty rezervace jsou vidět, no, že přichází.
2: Podle Asociace hotelů a restaurací většina ubytovatelů očekává stejnou nebo lepší sezónu než loni. Jaká ale skutečně bude, to se podle jejího prezidenta Václava Stárka zatím nedá přesně odhadovat. A to právě kvůli přetrvávajícímu trendu rezervací na poslední chvíli.
6: Mnozí, hlavně zahraniční turisté, váhají se svým rozhodnutím, zda vyrazí k nám. A stejně tak se domníváme, že i domácí turisté momentálně váhají mezi tím, zda stráví dovolenou v zahraničí, anebo případně zda ji stráví v České republice.
2: Ceny ubytování nejvíc ovlivňuje zvyšování cen externích služeb a mzdových nákladů. To se může v konečné fázi promítnout i do ceny některých hotelů a penzionů. Z Kubovy Hutě Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
7: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online. Výtah mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30.
1: Je 7:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň prodloužila termín dotazníkového šetření spokojenosti s kulturní nabídkou ve městě. Na téměř 30 otázek je možné odpovědět až do konce července. Odkaz najdou zájemci na webových stránkách města. Přesně před 35 lety se obnovilo vlakové spojení mezi Železnou Rudou a Bavorskou Rudou. Výročí dnes připomene setkání zástupců z obou stran hranice přímo na historickém nádraží v Alžbětině. Akce začne v 10 hodin. Policisté stále pátrají po 61-letém Pavlovi Trucovi z Plzně. Naposledy byl spatřen minulý týden v úterý kolem 15. hodiny ve Stříbře. Jeho tmavě modrý automobil Ford Focus Kombi se našel v lese mezi Kladruby a Stříbrem. Uvedla to policejní mluvčí Iva Vršecká s tím, že jakékoliv informace o pohřešovaném je možné podat na lince 158. Manětín na Plzni severu dokončuje opravu budovy bývalého pivovaru. Zbývá výměna oken a oprava fasády na jižní straně. Práce mají trvat do konce léta. Jak řekl nezávislý starosta Manětina Kamil Hanus, teď město hledá pro budovu vhodné využití. Poslanci dnes začnou jednat o zvýšení rodičovského příspěvku. Vláda navrhuje, aby od příštího roku dostali rodiče nově narozených dětí 400 000 korun, tedy o 50 000 víc než teď. Sněmovnou čeká debata o tom, jestli nezvýšit příspěvek i současným rodičům. Bronzová olympijská medailistka Nikola Ogrodníková po mateřské pauze vyhrála soutěž o štěpařek na memoriálu Josefa Odložila. Zvítězila hned prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 cm. Soutěž dálkařů vyhrál Radek Juška výkonem 787 cm. A ještě počasí, dnes po většinu dne vysoká oblačnost, přes kterou bude prosvítat slunce, k večeru přibývání oblačnosti a ojediněle i přeháňka nebo bouřka, hlavně na Šumavě a v Pošumaví. Teploty 22 až 26, na horách do 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: U Benešovic na Tachovsku je uzavřená dálnice D5 ve směru na Rozvadov, kde havaroval kamion a vyprošťuje se pomocí těžké techniky. V úseku se tvoří kolony. Objízdná trasa vede od exitu 118 Benešovice až po exit 128 Nová Hospoda. Na jižním Plzeňsku v obci Ptenín narazil autobus do sloupu a na silnici 1/27 u Lužan se pohybují pracovníci údržby. I tudy projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Prolistovali jsme za vás časopis Plzeňský kraj, zpravodaj města Bělá nad Radbůzou a Blovické noviny a povíme vám například o nadějném mladém kordistovi, výstavbě bytů v Bělé a úspěchu žákyně gymnázia v Blovicích. Počkejte si chviličku.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Naším publikem jste i v 7 hodin a 40 minut. Díky za to.
1: O čem se píše?
0: Jak funguje urgentní příjem a jaké situace tam personál zažívá, to se dozvíte z rozhovoru s Lucí Stoklasovou, vrchní sestrou urgentního příjmu Stocké nemocnice. Přináší ho časopis Plzeňský kraj, v dalším rozhovoru na jeho stránkách líčí nadějný mladý kordista Jakub Coufal, jak se k šermu kordem dostal a jaké jsou podmínky pro účast na evropském a světovém šampionátu. Které výrobky získaly značku regionální potravina Plzeňského kraje 2026? Také to se dočtete v časopisu Plzeňský kraj. Město Bělá nad Radbuzou vlastní celkem 330 nájemních bytů, z toho 110 jich postavilo. V současné době připravuje opravu dvou domů na náměstí, kde vznikne dalších 8 bytů. Ve výstavbě je také obytná zóna pro 10 rodinných domků. Ve zpravodaji města Bělá nad Radbuzou o tom i dalších záměrech směřujících k navýšení počtu obyvatel města informuje starosta Libor Picka. O úspěchu žákyně Sexty Gymnázia Blovice Alžběty Sochorové píší Blovické noviny. Zapojila se do letošního ročníku Navrhni projekt a se svým návrhem Modrozelená střecha tělocvičny z úhly obsadila v celostátním kole krásné třetí místo. Práce se zabývá přeměnou nevyužité plochy střechy Blovického gymnázia na zelenou střechu, která by mohla sloužit jako vzdělávací i ekologický prostor.

0: 7 hodin 46 minut, takový kus už má za sebou 2. červen letošního roku.
1: Počasí.
0: Po většinu dne nás čeká jenom vysoká oblačnost, přes kterou bude slunce prosvítat k večeru a večer se postupně začne od západu zatahovat. V závěru večera na jihozápadě kraje nebo na Šumavě a v Pošumaví s malou pravděpodobností přehánka nebo bouřka. Nejvyšší denní teploty mezi 22 a 25, na Plzeňsku až 26 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách od 18 do 21 stupňů. Slabý vítr z jižních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude moderátorka a zpěvačka Gabriela Partyšová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Na čísle 221 554 222 v telefonické soutěži, která právě začíná. Pro vás tentokrát máme dvě vstupenky na představení Tempo 36. ročníku Mezinárodního festivalu loutkového divadla Skupova Plzeň. Uskuteční se 13. června od 19 hodin a 15 minut v divadle Alfa v Plzni. To představení propojuje slovo, pohyb a fascinující jevištní iluze. Prostřednictvím magie a pohybu vybízí Tempo diváky k zastavení, reflexi a opravdovému prožití přítomného okamžiku. A co k tomu představení říká ředitel festivalu Skupova Plzeň Jakub Hora?
1: Čerstvá novinka, kterou se nám podařilo přivést, je představení Tempo, což je finský jako divadelní mák Kalle Nio, který byl na Skupovce v roce 2015 a nyní má naprosto novou věc, formu iluzí a objektového divadla opravdu dokáže diváky přenášet v čase a lidi protože v přímém přenosu na tom představení prostě uvidí zpomalování času, ohýbání času, různé hranice gravitací. Je to prostě taková věc, která je opravdu zajímavá.
0: Evidentně velká událost, uznejte, že u toho nemůžete chybět, zodpovězte správně soutěžní otázku a dvě volné vstupenky jsou vaše. Skupova Plzeň se koná jednou za rok, za dva roky, anebo za tři roky. To je soutěžní otázka a já se na vás těším na lince 221 554 222 a podotýkám, že to zmíněné představení, o které hrajete, se v divadle Alfa koná konkrétně 13. června od 19 hodin a 15 minut. Dvě volné vstupenky jsou právě teď ve hře. Tak koho tam máme? Hezké ráno vám přeju.
2: No Marie, dobrý den. Prosím vás, Skupova Plzeň se koná jednou za rok.
0: Jednou za rok. Paní Marie, bohužel je to špatná odpověď. Musím se rozloučit. Mějte se krásně a zkuste to s námi zase někdy příště. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Čekám na někoho dalšího na lince 221 554 222. Zveme vás na Skupovu Plzeň, konkrétně na představení, které se jmenuje Tempo a v divadle Alfa v Plzni se uskuteční 13. června letošního roku a začíná se v 19 hodin a 15 minut. Hrajete o dvě volné vstupenky a já se ptám na to, jak často se Skupova Plzeň koná. Jednou za rok, za dva roky nebo za tři roky? Hezké ráno.
3: Dobrý ráno, Milan Plzeň.
0: Milane, zdravím vás. Zníte odhodlaně, že vy to víte?
3: No, nevím, ale tipnu si.
0: Tipujte,
3: za dva roky.
0: Za dva roky. No, tipnul jste si absolutně správně, je to bienále, takže jednou za dva roky. Jasně.
3: Ano.
0: Tak, už jste se díval do diáře, co jste měl v plánu 13. června večer?
3: Nevím, nemám tušení.
0: No tak já mám tušení, půjdete do divadla Alfa, máte od nás dvě volné vstupenky na představení, které vypadá velmi lákavě. Tak ať je to krásná podívaná, gratuluju, naschledanou.
3: Ano, děkuju moc.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Frühwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. toyotadolak.cz.
3: Je 8 hodin.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Dálnice D5 u Benešovic je ve směru do Německa uzavřená. V noci tam havaroval kamion. Manětín hledá využití pro opravenou budovu bývalého pivovaru. V Plzni se bude po 14 letech hrát nejvyšší basketbalová soutěž mužů. A čekejte polojasno až oblačno s teplotami do 26 stupňů. Příjemný úterní den přeje Andrea Samešová. Kvůli odstraňování následků nehody kamionu je od nočních hodin uzavřená dálnice D5 za exitem 119 nedaleko Benešovic na Tachovsku ve směru na Rozvadov. Podle odhadu policie může omezení trvat minimálně do 12 hodin. Řidičům proto doporučuje využít objízdnou trasu, říká mluvčí Iva Vršecká.
5: Řidičům doporučujeme, aby z dálnice sjeli na exitu 119 v Benešovicích a zpět na ně najeli na exitu 128 na Nové Hospodě. Objízdná trasa je vyznačena posil číslo 2/605 přes obce Holostřevy a Málkovice.
3: Manětín na severním Plzeňsku dokončuje opravu budovy bývalého pivovaru. Zbývá ještě výměna oken a oprava fasády na jižní straně. Stavební práce mají trvat do konce léta. Město teď pro budovu hledá vhodné využití, říká nezávislý starosta Kamil Hanus.
6: Tady jsme vešli do spolupráce ještě s ČVUT, ze studenty, který na to zpracovávají seminární práci, jaký by mohly být další využití toho prostoru, protože tady byly nějaké dohady, jak mezi zastupiteli, tak občany, jak to využít. Něco nám řekl dotazník, když jsme zpracovali strategický plán, teď bude o to se rozhodnout. Možná, že už to bude nové zastupitelstvo.
3: Deště z posledních dnů zmírnily půdní sucho. Situace by mohly zlepšit i další očekávané srážky. Vyplývá to z údajů portálu Intersucho. V sobotu zhruba polovinu republiky zasáhly dva nejhorší stupně sucha a alespoň nějaký stupeň byl všude, vysvětluje koordinátor týmu z Ústavu výzkumu globální změny Miroslav Trnka.
7: Takhle špatně tu bývá buď jednou za 50 let, jednou za 25 let. Naše základní reference se spoléhá na období 1961 až 2015. My vycházíme i z toho, že naše infrastruktura a krajina není nachystaná na změnu klimatu a vlastně indikujeme tak tím oblasti, které jsou postižené suchem, s kterým jsme vlastně nepočítali.
3: Nejméně 11 mrtvých a dalších více než 100 raněných si v noci na dnešek vyžádali rozsáhlé ruské údery raketami a drony na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. Jen ukrajinské hlavní město hlásí 4 mrtvé a 58 raněných, včetně 3 dětí. V Dnipru další lidé uvázli pod sutinami zasažené budovy. Uvedla to agentura AP s odvoláním na tamní úřady.
4: Sport.
3: Po 14 letech se bude v Plzni hrát nejvyšší soutěž basketbalistů. Po sloučení Nymburka se Slaví dostala nabídku hrát mezi českou elitou prvoligová Lokomotiva. Podrobnosti řekl Českému rozhlasu předseda klubu Pavel Froněk.
8: Zvážili jsme všechna pro a proti a rozhodli jsme se, že tu nabídku od federace přijmeme a vstoupíme do jednání, která probíhala prakticky 2 měsíce a výsledkem bylo, že nám minulý týden byla přidělena divoká karta jako 12. účastníku Maxa Národní basketbalové ligy.
4: Počasí.
3: Dnes po většinu dne vysoká oblačnost, přes kterou bude prosvítat slunce. K večeru přibývání oblačnosti a ojediněle i přeháňka nebo bouřka, hlavně na Šumavě a v Pošumaví. Nejvyšší teploty 22 až 26, na horách do 21 stupňů. Fouká slabý vítr z jižních směrů a bio jednička, tedy mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Kvůli nehodě kamionu je uzavřená dálnice D5 za exitem 119 ve směru na Rozvadov. Objízdná trasa vede podle policie přes exit 119 Benešovice, zpět se najíždí na exitu 128 Nová Hospoda. A nehoda se došetřuje na jižním Plzeňsku v obci Ptenín. Na výjezdu na Merklín naboural autobus do sloupu. Průjezd je možný se zvýšenou opatrností.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Druhý červen roku 2026, na hodinách aktuálně 5 minut po 8 hodině, přejeme vám příjemné úterní ráno. Věděli byste, kdy a kde se začalo s pozorováním počasí? Historii meteorologie bude patřit dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem, za chvilku.
4: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo

se tikitkin soo. Co se tady mohlo?

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 8 hodin 18 minut, už 10 let slaví chráněná krajinná oblast Brdy. Při této příležitosti jsme pro vás připravili malý seriál, už za chvilku uslyšíte první díl.
1: Počasí.
0: A co se děje v seriálu jménem Počasí? Po většinu dne nás čeká jenom vysoká oblačnost, přes kterou bude slunce prosvítat. K večeru a večer se postupně začne od západu zatahovat. V závěru večera na jihozápadě kraje nebo na Šumavě a v Pošumaví s malou pravděpodobností přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší denní teploty mezi 22 a 25, na Plzeňsku až 26 stupňů Celsia, na horách do 21 stupňů. Slabý vítr z jižních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 22 minut, chráněná krajinná oblast Brdy, letos se slaví 10 let. Ochránci přírody se radují ze zajímavých druhů rostlin a živočichů, turisté zase oceňují nové trasy pro pěší i pro cyklisty. Přinášíme vám první díl našeho miniseriálu, který připravila redaktorka Bára Kvapilová.
1: V čem je chráněná krajinná oblast Brdy jiná než ostatní podobné lokality?
2: Já bych řekl, že především svojí nezastavěností, kromě jedné komunikace, která protíná CHKO Brdy mezi Rožmitálem a Spáleným Poříčím, tak všechny komunikace uvnitř chráněné krajinné oblasti Brdy jsou účelové lesní komunikace, to znamená, že sem nesmí běžná motorová vozidla.
1: Se šéfem chráněné krajinné oblasti Brdy, Bohumilem Fischerem, jsem se vydala přímo do centra této oblasti.
2: Člověk tady může strávit celý den bez civilizace, odpočinout si, ale zároveň tady nenajde žádné kiosky a hospůdky, penziony a podobně.
1: Já mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že opravdu tady za celý den nemusíte potkat živáčka.
2: Za těch prvních 10 let tady vzniklo několik naučních stezek, kde se snažíme takovou formou, která přispívá právě k té nezastavěnosti, tím, že jsme umístili ty naučné panely na solitérní kameny. Je tam umístěn QR kód. Z těch naučních stezek bych zmínil okolím Padrských rybníků, Jordán, Tok. V loňském roce jsme odevřeli naučnou stezku na Třemšín, která je interaktivního charakteru, především pro rodiče s dětmi.
1: Na dopadové ploše Jordán jsem potkala Davida.
3: Je to tady hezký, nečekal jsem, že je tady ta příroda taková jiná než ty střední Čechy, víc jako třeba Krkonoše, hodně vřesu a takový.
1: Odkud šlapete?
3: Z Příbramy, to je kousek nějakých 15 kilometrů.
1: Kam máte namířeno?
3: Do Hořovic, na vlak, jo, zpátky do Prahy.
1: Je tady 250 kilometrů značených tras pro pěší a 195 kilometrů tras pro cyklisty. Chystáte ještě nějaké další novinky?
2: V letošním roce na podzim plánujeme odevřít naučnou stezku s obcí Strašice, která by měla vést okolím Lipovska a měla by představit především lesní řemesla, která tady historicky byla v těch lesích.
1: Mě jako návštěvníka určitě zajímá, jestli přibudou nějaká parkoviště, nějaká další zastavení.
2: Tak těch příprav parkovišť je několik. Tady třeba zrovna docela blízko máme obec Neřežín, která spadá pod Chaloupky, kde se připravuje parkoviště Malá Víska. V Zaječově se řeší nějaké parkovací možnosti. Určitě by za lepší infrastrukturu parkoviště stálo i úvaha v obecnici.
1: Vy slavíte 10. výročí letos. Je něco, na co jste opravdu pyšný, že se vám podařilo?
2: Tak já jsem hrozně rád, hlavně za to, že se tady nezrealizoval žádný záměr, za který bych se styděl. To je za mě asi nejvíc, protože, jak jsme si řekli, to území je specifický především svojí nezastavěností a to tady zůstalo.
1: Říká šéf chráněné krajinné oblasti Brdy Bohumil Fischer. Z Hrachoviště Bára Kvapilová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i v Brdech.

0: je půl deváté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Více než 20 obcí z jihu Plzeňska i řada spolků a jednotlivců zaslali Ministerstvu pro místní rozvoj námitky k návrhu akceleračních oblastí, kde se počítá s rychlejším povolováním větrných elektráren. Podle starostů není krajina od hradu Radyně k zámku Zelená hora u Nepomuku, pás mezi řekami Úhlavou a Úslavou, pro vysoké větrníky vhodná a žádají o vyškrtnutí z akceleračních oblastí. Cenu města Plzně převzala dětská lékařka Jiřina Křížková, a to osobně při slavnostním zasedání zastupitelstva. Křížková se narodila v roce 1925 v Plzni. Působila například v Sušici, Horažďovicích nebo jako primářka dětské psychiatrie v Dobřanech. Kvůli víře a občanským postojům ji sledovala Státní bezpečnost. Cenu dostala za odvahu, vytrvalost a morální integritu. V Plzni v prostoru u branky dnes začíná festival nového cirkusu nazvaný Žonglobalizace. Akce je zdarma a zaměří se na propojení současného cirkusu, hudby, komunitních setkání i veřejného prostoru. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Řešit mají mimo jiné červencový summit NATO v Ankaře a novou koncepci armády. Babiš už dříve uvedl, že s prvním návrhem obrany není spokojený, protože podle něj dostatečně neřeší

0: navyšování počtu vojáků. Tenistu Jakuba Menšíka čeká dnes v Paříži čtvrtfinále Roland Garros. O postup mezi nejlepší čtyři se utká s Brazilcem Fonsecou. Zápas začne nejdříve ve 20 hodin a 15 minut. A dnes bude polojasno, postupně oblačno, k večeru až zataženo a na jihozápadě kraje a na horách ojediněle přehánky nebo i bouřky. Teploty 22 až 26, na horách do 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Po nehodě kamionu zůstává uzavřená dálnice D5 za exitem 119 ve směru na Rozvadov. Objízdná trasa vede podle policie přes exit 119 Benešovice, přes Holostřevy a Málkovice. A zpět na dálnici se najíždí na exitu 128 Nová hospoda. Nehoda se stala v Plzni v Dobřanské ulici ve směru od Valchy k benzínce Orlen. Srazila se dvě osobní auta. Stejně jako na silnici 1/27 u Dobřan na jižním Plzeňsku. Nehoda překáží provozu, buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Kdyby vám kdokoliv jiný popisoval, jak při tapetování bytu využít radu souseda, patrně v tom nebudete hledat žádný háček. Jiné to je, když vám o tom vypráví Zdeněk Izer. To pak čekáte poentu vtipu. A za chvilku se skutečně dočkáte. 3 minuty po 8:30. Přejeme hezký den.
1: Dobré ráno. A Vladimír Šťovíček.

Ať se nahlcom z kýšínky najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: Asi neexistuje žádná oblast života, o které by se nedal vymyslet nějaký vtip. Humoru neunikla ani taková činnost, jako je tapetování bytu. Teď vás o tom přesvědčí Zdeněk Izer.
1: Jak se potkají dva chlapy v baráku, jeden říká, prosím vás, vy bydlíte nade mnou? No, asi jo. A vy máte stejný byt jako já? On říká, nevím, jestli je stejný, já mám 63 metrů čtverečních. Jo, tak to je stejný. A vy jste tapetoval, ne, před Vánocema? Jo, jo. Ale a kolik je potřeba rolí těch tapet? 8. Aha, tak jo, díky, naschle. A druhý den, si děláte srandu, 8 rolí, mě 4 zbyly a on, no mě taky. Právě.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8 hodin a 43 minut, je to s námi opět meteoroložka Jana Adamovská, tak co nám dělá počasí, dobrý den.
2: Dobré ráno, tak počasí, dá se říct, stagnuje, jenom se nám otepluje. Teploty se teď pohybují od 15 do 18 stupňů a obloha je polojasná, na obloze jen oblačnost vysokého patra.
1: A další stagnace v dalších hodinách?
2: Ano, bude to podobné jako ráno, bude poměrně slunečno, jen s tou vysokou oblačností, přes kterou bude slunce prosvítat, až pak večer se nám od západu začne obloha zatahovat a během noci budou od jeho západu přibývat přehánky, případně může jí zabouřit a ty přehánky budou během noci přecházet do deště a k ránu pak na západě kraje ustávat. Maxima dnes očekáváme do 26 stupňů, nejtepleji bude na Plzeňsku a na horách do 21 a vítr ten bude foukat jenom slabý.
1: No, už nás zajímá jenom to, co přinese zítřek.
2: Zítra bude po většinu dne zataženo, ráno bude hlavně na východě kraje ještě doznívat ten slabý déšť a odpoledne se od západu přidají lokální přehánky, ale nemělo by jich být mnoho. A večer pak budou ty přehánky ustávat a oblačnost bude ubývat až do vyjasnění. Zítra bude trochu chladněji, maxima do 20, na horách do 16 a taky se nám rozfouká vítr. Bude vát mírný ze západních směrů o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Děkujeme a přejeme hezkou službu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Než Petru Janů vystřídá Valdemar Matuška, ještě loučení. Díky za to, že jste byli s dnešním Dobrým ránem. Po 9. hodině Stanislav Jurík a naše rozhlasové dopoledne. Vladimír Šťovíček přeje hezké úterý.

Věděli jste, že v Kašperských horách mají dochovaný historický pranýř? Je z roku 1630 a původně stával přímo na náměstí. Byl místem veřejného trestání a hanby. Až teprve v 19. století byl kamenný pranýř přenesen za město pod Šibeniční vrch a přeměněn na boží muka.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 554 222 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Mantově na Plzeňsku hořel dnes v noci sklad s chemikáliemi. U Toužimy na hlavním tahu z Plzně na Karlovy Vary začala oprava silnice za zhruba 43 milionů korun. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 26 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Andrea Samešová. Požár tří skladů likvidovali dnes v noci hasiči v Chotěšově na Plzeňsku v části Mantov. Uvnitř plechových objektů byl benzín a během požáru docházelo k výbuchům plechovek, sprejů a ředidel. Nikdo se nezranil. Podle vyšetřovatelů byla příčinou závada na elektroinstalaci. K zásahu mluvčí hasičů Petr Poncar dodává.
2: Hasiči nasadili několik vodních proudů a postupně byly na místo povolány ještě další jednotky. Díky rychlému zásahu se podařilo dostat požár pod kontrolu a zabránit jeho dalšímu šíření. Krátce po 1 hodině tak byla ohlášena lokalizace požáru. Následně hasiči vyhledávali a dohašovali skrytá ohniska, rozebírali konstrukce a prováděli odvětrání zasažených prostor.
1: Škoda se odhaduje na 500 000 korun. Přesně před 35 lety bylo obnoveno vlakové spojení mezi Železnou Rudou a Bavorskou Rudou. Dnes výročí připomene setkání zástupců z obou stran hranice přímo na historickém nádraží v Alžbětině, říká starosta Železné Rudy Filip Smola ze sdružení Místní, aby se dobře žilo.
3: Přesně před 35 lety se po dlouhých desetiletích znovu propojili koleje, ale hlavně se lidé na obou stranách hranice mohli znovu setkávat. To výročí je připomínkou svobody, dobrého sousedství a spolupráce, kterou v dnešní době považujeme za samozřejmost.
1: Akce začne v 10 hodin. U Toužimy na silnici 1/20 mezi Plzní a Karlovými Vary začala oprava za zhruba 43 milionů korun. Podle ředitelství silnic a dálnic potrvají práce až do září. Během června platí na hlavním tahu mezi Toužimí a Třebouní částečná uzavírka a provoz řídí semafory. Důvodem oprav zhruba 4-kilometrového úseku je zhoršující se stav povrchovozovky. Součástí je i obnova vodorovného dopravního značení v prostoru křižovatek, oprava propustů a výměna svodidel.
0: Sport.
1: Oštěpařka Nikola Ogrodníková vyhrála závod na Odložilově memoriálu v Praze. Na mítingu bronzové kategorie Continentální Tour si vítězství zajistila po mateřské pauze hned prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů a vylepšila tak svůj výkon z Ostravy z poloviny května o více než 6 metrů.
0: Počasí.
1: Dnes po většinu dne vysoká oblačnost, přes kterou bude prosvítat slunce, k večeru přibývání oblačnosti a ojediněle i přeháňka nebo bouřka. Teploty 22 až 26, na horách do 21 stupňů Celsia. Fouká slabý vítr z jižních směrů a bio jednička mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Po nehodě kamionu zůstává uzavřená dálnice D5 za exitem 119 ve směru na Rozvadov. Objízdná trasa vede po silnici přes Holostřevy a Málkovice. Na dálnici D5 se znovu najíždí na exitu 128 Nová Hospoda. V Plzni v Dobřanské ulici ve směru od Valchy k benzínce Orlen se střetla dvě auta, stejně jako na silnici 1/27 u Dobřan.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Úterní dopolední program Rádia vašeho kraje je tady, máme 4 minuty po 9. hodině. Náš životní styl může za řadu zdravotních problémů, se kterými se potýkáme, patří k nim i chronické žilní nemoci, o kterých se nemluví tak často. Proč za pozornost rozhodně stojí, povíme už za chvilku ve zbrusunovém dílu rubriky Zdraví v cajku. Ať se vám příjemně poslouchá.
0: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Jurík.

0: Zdraví v cajku.
1: Není jim věnována tak velká pozornost jako ostatním nemocem, přesto můžou člověka dovést k invaliditě nebo ho dokonce ohrozit na životě. S Miroslavem Šutou dneska probereme chronická žilní onemocnění. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak velkým a jak závažným problémem jsou chronické žilní nemoci?
2: Moc se o nich nemluví, ale postihují zhruba 30 až 40% lidí. S rostoucím věkem se ten výskyt zvětšuje. Je to i velmi závažný problém. Ta škála postižení je velmi široká, od víceméně kosmetických problémů až po stavy, které mohou ohrožovat život. Lékařská metodika rozlišuje

0: Pokud se uzavře velmi důležitá céva, můžete dokonce o tu nohu přijít. Velmi závažnou komplikací je také to, když se část té sraženiny utrhne a putuje zpět do srdce, přes srdce se dostane do plic a dochází takzvané plicní embolii. To je stav, který může ohrožovat život, řada lidí na tu plicní embolii může umřít.
1: Dědí se tyto nemoci po předcích nebo ne?
0: Dědí se předpoklady. To znamená, pokud vaši rodiče mají tyhle problémy, měli byste být opatrnější, budete k ním asi náchylnější. Zažil jsem mladé lidi, třeba 20-leté, s velmi rozsáhlými varixy, ale hodně záleží také na tom vašem životním stylu.
2: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Co všechno tady můžeme ovlivnit tím vlastním životním stylem?
0: Asi drtivou část případů tvoří právě lidé, kteří nemají vhodný životní styl. Víme, že ty problémy existovaly i v minulosti, ale byla to spíš nemoc králů nebo bohatých lidí. Problém je, že dneska má spousta lidí sedavé zaměstnání nebo v práci stojí, takže dlouhé stání nebo sezení zvyšuje riziko vzniku tohoto problému. Dalším rizikovým faktorem je nadváha a obezita. Čím větší obezitu máte, čím déle ji máte, tím hůře pro vaše cévy. Dalším velmi významným rizikovým faktorem je kouření. Kouření samotné poškozuje cévy všude v těle, to znamená v těch dolních končetinách jsou potom náchylnější ke vzniku těch varixů nebo až toho bercového vřesu.
1: Jakou léčbu v případě chronických žilních nemocí lékaři nasazují?
0: V podstatě by měl každý dodržovat alespoň takzvaná režimová opatření. To znamená, měl by změnit svůj životní styl, více se hýbat, pokud možno zhubnout, určitě nekouřit. Existují i takzvané kompresní pomůcky, které zlepšují oběh v dolních končetinách. Existuje celá řada metod, jak potom zasahovat vlastně invazivně, od laserových metod nebo radiofrekvenční ablace až po například sklerotizaci, to znamená, že do žíly, která je postižená, se vpraví speciální roztok, který způsobí to, že se ta žíla vlastně slepí a vedle se nám vytvoří žilka nová. V některých případech ten zásah je spíš na žádost pacienta, jedná se o kosmetické zásahy drobných varixů, to často řeší ženy, nicméně v případě těch závažnějších problémů je potřeba se poradit s odborníkem. Rozhodně neplatí, že když váš soused, kamarád nebo někdo z rodiny je léčen určitým způsobem, tak to neznamená, že je to vhodné i pro vás.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
3: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Lubomír Lipský a Miroslav Homola ve scénce Hlustvy sihák na třídní schůzce.
2: Ne, ten císař žil ve 12. století.
3: No jo, ale to náš Venda ještě nebyl na světě. On se narodil až po únoru.
2: Toho prosím neomlouvá.
3: No já vím, ale my jsme dřív združenou nemohli. Ona tehda měla porád noční a já měl raní.
2: To se neplejte, pane Lustvisi.
3: No ne, já jenom, aby kluk s tím neměl na do smrti opletačky.
2: Prosím dál. Kolega zeměpisec, jak by smet?
3: Co? Jak by smet? Teď mě říkáš, že se jmenuje Valoušek.
2: No ovšem, kolega Valoušek, no? Nemůže z něj dostat slovo.
3: Který slovo?
2: No vůbec, ani slovo.
3: Jak by smet?
2: Ne, Valoušek.
3: No tak jestli se s Valouškem nehněvají.
2: Pochybuji, kolega Valoušek je velmi mírný člověk.
3: No to máte na kliku, náš kluk se hned pere.
2: Ano, jeho chování je přímo destruktivní.
3: No tak sláva aspoň s tím chováním, že jste spokojený. A co takhle mravy, pane učitel, mravy?
2: Dovolte, mravy a chování, to je přece totéž.
3: Jo, tak ono je to teďka sloučený. To my za mlada jsme to ještě měli každý extra. To nás někdy učitel tak stříckal kvůli mravům, že jsme ani neslyšeli zvonit. A jindy nás zase stříckal kvůli chování, že jsme slyšeli zvonit furt.
2: My ovšem dneska žáky nebijeme.
3: No, taky nemáte na to figuru.
2: My je netrestáme tělesně, ale snižujeme jim prospěch.
3: Dobře, ono se dneska šetřit musí všude.
2: Já si to s nimi prostě vyřídím ve známkách.
3: Jo, tak vy jste filatelista, ha?
2: Ale ne.
3: Napravdu bych vám mohl přenechat Puerto Rico.
2: Já nekouřím.
3: Ale to je známka, Kubo.
2: Prosím.
3: Puerto Rico jako Kubo.
2: A tak.
3: Kuba.
2: Prosím dál. Potom ta matematika. Představte si, že neovládá ani takové základní matematické úkony, jako je například A plus B, a to celé na entou.
3: Co, kam?
2: Na entou.
3: Kde to je?
2: To je přece v algebře.
3: A jo, ovšem, znám, to je tam dole na Václaváku, že ano? Algebra. Ale pane učitel, já jsem mu tyhle ty noční logály zakázal.
2: Ale to je nesmysl.
3: No ne, teda mezi náma já ho tu a tam někam vemu, víte? Ale jenom tak pár piv, 2-3 prcky a domů.
2: To ovšem slyším velmi nerad.
3: No jestli myslíte, tak já ho vemu častěji. No, když jde o výchovu, tak hold nějakou tu pětku obětovat musím, že ano?
2: O tom já vůbec nemluvím.
3: No, bude byste o tom mluvil, taky máte pořádný plat, že ano? To, co beru já, to není plat, pane. No, to na mě nemůžete žádat, teda.
2: My na vás nic nežádáme, prosím.
3: Teda, pane učitel, v tomhletom směru se snaží Venda i sám, víte? Tomu leco zbrousí s tou svojí holkou.
2: Tak pozor, no, pozor. V tomhle věku bych mu rozhodně nedoporučoval mít vážnou známost.
3: Ale ne, to není vážná známost, to je jedna potvora od nás baráku. No víte, se slušnou holkou bych mu lajdání netrpěl.
2: Podívejte, pane Hlustysiák, konstatuji, že se v těchto věcech těžko dorozumíme. Pane Hlustysiáku, se s vámi musím rozloučit, za chvíli bude zvonit.
3: Jak to, teď máte otevřeno, ne?
2: Ale ne, začátek vyučování.
3: Jo, tak vidíte, já jsem zase zapomněl, že jsem ve škole.
2: No hlavně, aby na to nezapomínal váš syn. Co bude dělat s takovýmhle vysvědčením? No. A kam půjde?
3: No já nevím, on říká, že se podívá do světa.
2: Jako co?
3: Jako fotbalista.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: V Plzeňském Velkém divadle uvede soubor divadla Je Kátila inscenaci Jakub a jeho pán. Hra vychází z předlohy Milana Kundery a nabízí příběh plný putování, humoru i filozofických úvah o lásce a lidských osudech. Takzvaná skeptická komedie začíná v 19 hodin. Obvodní knihovna Skvrňany zve na koncert mezi knihami, zpěvák, skladatel, textař a kytarista František Kasl slaví 70. narozeniny a vystoupí od 18 hodin se svojí autorskou hudbou, inspirovanou tvorbou Boba Dylana, Petra Kalandry a nebo Petra Spáleného. Zahajovací odpoledne festivalu Žonglobalizace začíná v 16 hodin v Plzni u Branky, představí chůdaře workshopy žonglování, vzdušnou akrobacii i herní zónu pro děti. Plzeňský soubor Tuto cirk pak v 18 hodin zahraje novocirkusovou komedii plnou žonglování, absurdních situací a tropické atmosféry s názvem Banana. Do refektáře jezuitské koleje v Klatovech můžete zavítat na večer plný otázek, smíchu a týmového soupeření. Dobro kvíz tam začíná v 17 hodin a výtěžek poputuje na charitativní účely. Představení divadla Radka Brzobohatého Trosečnice uvidí diváci Sokolovského divadla. Divoký teambuilding čtyř manažerek z prvky černého humoru začne v 19 hodin. A divadelní verzi slavného filmu Zamilovaný Shakespeare začne v Karlovarském městském divadle od 19 hodin, hrají členové Záporočeského divadla v Chebu a Karlovarské činohry. Tolik tipy pro volný čas, o čem budeme v našem dopoledním programu mluvit za chvilku. No v Nýrsku by mohla od září opět fungovat městská policie. Město už jedná se čtyřmi zájemci, ještě ale čekají povinné zkoušky a testy. Víc v reportáži už za

0: V Nýrsku chtějí do září obnovit činnost městské policie. Aktuálně ve městě není ani jeden strážník. Radnice láká na náborový příspěvek, zatím má rozjednanou spolupráci se 4 zájemci, většinou mimo městskými.
1: Poznáváme to, protože jsou potřeba, že jo, na přechody a tak. No, takže jako jo.
2: Takže třeba u škol, jako když
1: jo, na těch přechodech a takový ty prohlídky kolem, aby občas prošly, tak to jako chybí, no. Byly by potřeba na tuhle ty věci, co nedělají normálně státní policie.
2: To už dodává maminka Lucie.
3: Vídal jsem je často, což bylo dobře, protože je to prostě znát, že tady nejsou. No.
2: To, že tady strážníci chybějí, vnímá i pan Oldřich.
3: Státní policie tam má svých dost starostí. A měšťáci ty tady fakt chybějí, nejenom skrz dopravu a tohleto, ale i skrz všechno.
2: V Nýrsku nemají žádného strážníka už několik měsíců.
4: Dva odešli na vlastní žádost, třetí také ukončil činnost a bude odcházet do důchodu.
2: Vysvětluje starosta Miloslav Rubáš z volby pro Nýrsko a spádové obce. Teď chce město nabrat až 5 nových strážníků. Většinu už má zajištěnou.
4: Máme rozjednaný nástup 4 lidí, z toho 3 už mají zkušenost s městskou policií, jeden by byl plný nováček, jeden je místní a 3 by měli dojíždět. V dojezdové vzdálenosti zhruba 30 minut.
2: Město také zavedlo pro strážníky nové benefity.
4: Zavádíme náborový příspěvek 70 tisíc, který bude rozložen do měsíčního platu po dobu 2 let. Zrovna tak budeme přispívat dojíždějícím na dopravu.
2: Kromě preventivního působení ve městě strážníci dohlížejí i na bezpečnost, dopravu, veřejný pořádek a obecně na dodržování městských vyhlášek.
4: A ty věci týkající se vlastně platné legislativy řešíme ve spolupráci tady s místním oddělením policie ČR.
2: Víc k tomu dodává policejní mluvčí Michal Šen.
5: Policie České republiky plní úkoly a povinnosti, které jsou dány ze zákona. A co se týče Nýrska, tak vlastně vykonáváme zde standardní úkoly. Dohlížíme nad veřejným pořádkem, jako je třeba dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných místech, kdy vlastně za to můžeme ukládat i pokuty v příkazním řízení.
2: Městská policie by měla v Nýrsku obnovit činnost během srpna nebo září. Z Nýrska Jitka Englová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Píšeme 2. červnový den roku 2026. Dneska je to na den přesně 170 let, co došlo k první automobilové krádeži. Stalo se 2. června 1856. Tehdy jistému baronu de Zuylenovi se ztratil vůz ze značky Peugeot. No a zloděj, jak to asi mohlo dopadnout, byl lehce dopaden, protože aut bylo tak málo, že se prostě našlo. Takhle jednoduché to bylo. No další výročí na dnešní den za chvilku v našem vysílání přednese Petr Jungmann. Do té doby Miloš Dodo Doležal a Guyman Dude. Musím přiznat, že tuhle písničku jsem neslyšel tak 25 let. Jmenuje se Soudím.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 2. června. Svátek má Jarmil. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Největší požár v Praze vypukl v roce 1541, to je 485 let. Popelem lehly 2/3 malé strany, severní část hradu a Hradčany. Byla to největší zkáza, jakou město kdy zažilo. Novinka ve fotbale, pokutový kop, byl zaveden před 135 lety v roce 1891. Kdyby tehdy činovníci tušili, jaké divadlo budou kvůli penaltě předvádět fotbalové primadony a jaké křivdy se budou kvůli jedenáctkám dít, asi by si to ještě rozmysleli.
3: Jsem ti poslal takový ty notičky, víš, no. Abys to měl jako ošetřený tady.
2: Před 80 lety, rok po válce, v roce 1946 Italové v referendu rozhodovali, zdali Itálie bude republikou nebo monarchií. Obyvatelé Apeninského poloostrova poprvé i za účasti žen se rozhodli pro republiku. Na česko-německých hranicích před 35 lety znovu otevřeli Petr Pithart a Helmut Kohl železniční přechod Železná Ruda Alžbětín Bayerischer Eisenstein. Vlaky tak poprvé od roku 1945 mohly jet oběma směry. Hranice probíhá nástupištěm a nádražní budovou. A vybrat si můžete dokonce i mezi českou,
4: prosím jedno pivo,
2: a německou nádražní restaurací.
4: Ein Bier bitte.
2: 85. narozeniny by dnes oslavil bubeník nejstarší rockové kapely světa skupiny Rolling Stones Charlie Watts. Věta 50 je dneska specialistce na biomasu.
5: Tak vy jste místopředsedkyně strany zelených, hele, zůstali jsme viset na biomasu.
6: My jsme úplně zabředli do biomasy.
2: Zelené političce Kateřině Žak. Už 11 let Kateřině Bursíkové Žak.
6: Já už jsem po hlavu v biomase a zasypaný štěpkou.
2: Já přeju hezký den.

Návrat k nevinnosti, Return to Innocence a projekt Enigma. Do 10. hodiny nás doprovodí Hana Zagorová a písnička Tak to jsem já. A pak už tu budou zprávy v 10 a povídání o věcech, jako je lokomat nebo robotická ruka. Už za chvíli.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Kvůli nehodě kamionu zůstává uzavřená dálnice D5 u Benešovic. Plzeň zjišťuje, jak jsou lidé spokojeni s kulturní nabídkou ve městě. A dnes bude polojasno, postupně přibývání oblačnosti, teploty do 26 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Kvůli odstraňování havarovaného kamionu je od nočních hodin uzavřená dálnice D5 za exitem 119 ve směru do Německa. Před uzavírkou a na objízdné trase se tvoří kolony. Řidiči by proto měli počítat se zdržením. Policie to uvádí na síti X s tím, že omezení potrvá minimálně do 12 hodin a kolona měří aktuálně zhruba 6 kilometrů. Po nehodě kamion skončil mimo vozovku a musí ho vyprošťovat těžká technika. Plzeň prodloužila termín dotazníkového šetření spokojenosti s kulturní nabídkou ve městě. Na téměř 30 otázek je možné odpovídat až do konce července, říká radní pro oblast kultury a památkové péče Eliška Bartáková z Hnutí ANO.
2: V dotazníku se ptáme na to, jak jsou lidé spokojeni s kulturní nabídkou, či jaká je podle nich informovanost. Zajímá nás také, jaké jsou z jejich pohledu silné i slabé stránky plzeňské kultury. Respondenti mohou hodnotit i stávající kulturní zařízení nebo mezinárodní rozměr plzeňské kultury.
0: Poslední podobný průzkum proběhl v Plzni v roce 2022. Poslanci dnes začnou jednat o zvýšení rodičovského příspěvku. Vláda navrhuje, aby od ledna příštího roku dostávali rodiče nově narozených dětí 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc víc než teď. Sněmovnu čeká debata o tom, jestli zvýšení nezajistit už stávajícím rodičům. Kromě části opozice to prosazuje také koaliční SPD. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO s debatou počítá. Návrh je ale podle něj maximem možného i kvůli napjatému rozpočtu.
3: Samozřejmě uvidíme, co udělá poslanecká sněmovna v rámci své kreativity, například ve druhém čtení, do jaké míry bude chtít samozřejmě zohlednit tu skupinu těch, kteří ten navýšený rodičák budou pobírat.
0: Novelu, která má rodičovský příspěvek zvýšit, dnes poslanci projednají v prvním čtení. Koalice kvůli tomu svolala mimořádnou schůzi. Sport. Jakuba Menčíka čeká dnes premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. O postup mezi čtyři nejlepší tenisty zabojuje na Roland Garros, kde se utká s Brazilcem Fonsecou. Zápas uzavře dnešní program na největším kurtu Filipa Chatriera v rámci takzvané Night Session a začne nejdříve ve 20 hodin a 15 minut.
1: Počasí.
0: Dnes po většinu dne vysoká oblačnost, přes kterou bude prosvítat slunce, k večeru přibývání oblačnosti a ojediněle přeháníka nebo bouřka, hlavně na Šumavě a v Pošumaví. Teploty 22 až 26, na horách do 21 stupňů, fouká slabý vítr jižních směrů a bio jednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Po havárii kamionu je stále uzavřená dálnice D5 za exitem 119 Benešovice ve směru na Rozvadov. Objízdná trasa vede po silnici 605 přes Holostřevy a Málkovice. Na dálnici se najíždí zpět na exitu 128 Nová hospoda. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: I teď po 10. hodině vám přejeme hezké dopoledne. Slyšeli jste někdy o robotické ruce nebo takzvaném lokomatu? Jde o novinky v neurorehabilitaci. A skutečně může robot postavit člověka na nohy? Zeptáme se našeho dnešního dopoledního hosta. Už za chvílku to bude doktorka Tereza Cejpková z Plzeňské fakultní nemocnice. Tak si rozhovor nenechte ujít. Teď je tady ale někdo s píšťalkou. A je to skupina Buty. Přejeme hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Naším dnešním dopoledním hostem je lékařka interního oddělení neurorehabilitace fakultní nemocnice v Plzni, paní doktorka Tereza Cejpková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Moc vás vítám. Neurorehabilitace, kdybyste nám lajkům na začátek vysvětlila, o čem vlastně bude řeč, co to je?
1: Ano. Neurorehabilitace je rehabilitace, která je zaměřená na pacienty hlavně po cévních mozkových příhodách, jako jsou mrtvice nebo jako jsou operace mozku, ale leží u nás i pacienti například po operaci páteře, ale leží u nás i normální v uvozovkách pacienti, kteří například prošli po výměně totální endoprotézy kyčelního kolenního kloubu a občas i po nějakých autonehodách, když potřebuje ta rehabilitace ještě nějaký čas.
0: Možná se zeptám trochu naivně, ale zeptám se napřímo, jak moc důležitá ta rehabilitace je. Je nutná pro každého pacienta s těmi diagnózami, které jste teď vyjmenovala?
1: Já si myslím, že ano. Pak je druhá otázka, zdali ten pacient ještě třeba tu rehabilitaci chce, jestli o ní stojí. Ale po těch mozkových příhodách jsou to většinou pacienti, kteří mívají nějaký deficit. Nemohou hýbat rukou, nemohou hýbat nohou, nemohou mluvit, nemohou chodit. A to jsou tací pacienti, kteří se potom dostanou k nám po nějaké té akutní fázi, jsou přeloženi k nám a začínáme obnovovat ten pohyb.
0: Začínáte obnovovat, to znamená, že se jedná o nějakou dlouhodobou záležitost.
1: Je to,

0: protože ty jsou nám takové nejblíž. Občas máme, překládáme i do nemocnice v Horažďovicích, ale protože těch míst je prostě strašně málo v České republice a právě, že ty pacienti leží na těchto lůžkách velice dlouhý čas, tak někdy bojujeme o to každé místo a o ten čas, takže využíváme i třeba lůžek Košumberk na druhé straně České republiky, nebo teď jsme přeložili naši pacientku do Klimkovic.
1: Napadá mě, jaká kapacita je přímo u vás, jestli dostačuje, nebo musíte nějakým způsobem šetřit ta lůžka?
0: My máme 24 lůžek a samozřejmě si troufnu říct, že i kdyby jsme ten počet zdvojnásobili, že bychom byli schopni je zaskládat, ale pak je tady druhá otázka a to je otázka personální. Takový neurologický pacient vyžaduje spoustu péče, hlavně té ošetřovatelské péče ze začátku, kdy skutečně ten náš ošetřovatelský personál ho musí mít, musí ho polohovat, musí dopomáhat při hygieně. A pak je to tým fyzioterapeutů, ergoterapeutů, logopeda, nás lékařů, protože my musíme toho pacienta denně kontrolovat. Někdy třeba ty vizity probíhají i dvakrát denně, řešíme různé komplikace, jsou to většinou těžcí pacienti. Takže tak, abychom dokázali se o ty pacienty kvalitně postarat, potřebujeme tomu úměrně i kvalitně vyškolený personál v dostatečné kapacitě.
1: To bývá asi trochu problém, jak vás tak poslouchám.
0: Je to tak. A teď teda s tím, že jsme vytvořili nějaké centrum robotické rehabilitace, tak potřebujeme další odborníky, další nadšence.
1: Právě o té robotické rehabilitaci si budeme povídat. Zmíním jenom, v avizu jsme řekli roboruka nebo robotická ruka. Jak to zařízení funguje? Jenom než si pustíme písničku, řekněte posluchačům, co to vlastně je?
0: Robotická ruka si můžou pacienti představit jako taková rukavice, která se postupně každý prst se navlékne zvlášť. A ta rukavice je připevněna na taková speciální táhla, má to zase nějakou ovladovnu, počítač a ta rukavice vlastně za vás vykonává ten pohyb. Ohýbání prstů, natahování prstů, pak můžeme pracovat i se zápěstím, natahování zápěstí, ohýbání zápěstí a na chůzi máme lokomat, o tom se ještě asi budeme bavit, ale to si ve zkratce představte jako ortézy, kdy pacienta zavěsíte, takové speciální a dosti specifické ortézy jim nasadíte na dolní končetiny a ty ortézy vlastně za vás ten pohyb vykonávají.
1: No, budeme podrobnější už za chvilku s paní doktorkou Terezou Cejpkovou.

0: O neurorehabilitaci si povídáme s paní doktorkou Terezou Cejpkovou. Povídáme si o novinkách, které souvisí s robotickou rukou, lokomatem. Už jsme něco málo naznačili. Ta robotická ruka, já si to dovedu představit jenom proto, že jsem viděl nějaké krátké video někde na sociálních sítích. Jak na tu robotickou ruku reaguje ten pacient? Cítí něco, když mu tu rukavici navléknete, tak jak jste říkala před chvilkou, a začnete s těmi prsty třeba nebo s těmi svaly hýbat?
1: Mm-hmm. To je moc hezká otázka. Cítí, záleží, jak moc ta ruka je ochrnutá, jak moc se prsty hýbou nebo nehýbou. A většinou ti pacienti to cítí pozitivně, protože si představte, že máte najednou ochrnutou ruku, a mozek vnímá, že ta ruka je ochrnutá, pacient s ní nemůže hýbat. Někdy bývá i oteklá právě v důsledku toho, že se nehýbe. A vy mu najednou nasadíte tu rukavici a začínáte obnovovat tu hybnost. Začínáte ty prsty ohýbat, ty svaly protahovat, ten otok třeba najednou dokáže se zredukovat, částečně i ustoupit tedy. A to samozřejmě cítí ten pacient pozitivně a je mu to příjemné, a zároveň tím dává signály zpět do mozku, že ruka se zase hýbe, pojďme něco dělat. Takže to má spoustu těch vstupů a těch benefitů, to má jenom mnohonásobně více, než jenom to, že se vám hýbou prsty.
0: Mm-hmm. Něco podobného jako ta roboruka, tak je lokomat. Říkám,
1: ano,
0: to dobře.
1: Říkáte to výborně.
0: Je to výraz, který slyším poprvé.
1: Ano.
0: A co to tedy je? Popište, prosím, posluchačům.
1: Lokomat je robotický systém pro nácvik chůze. To znamená, představte si pacienta, který špatně chodí, nebo dokonce třeba ještě neušel ani krok, má ochrnutou jednu nohu nebo obě nohy a ta chůze mu nejde. Zvládne třeba ve vysokém chodítku chvilku stát nebo ujde pár kroků. A tohle je robot, který vlastně za vás chodí. Chodí za vás buď úplně, anebo za vás vám jenom dopomáhá v té chůzi. To znamená, že ten pacient je v závěsu, nemůže nám tedy spadnout, pak je tam nějaký chodník dynamický, který se pohybuje různou rychlostí, to už je zase na nás, na terapeutech, abychom tedy to nějak navolili. A pak jsou to hlavně tedy ty ortézy, kdy my je připevníme na pánev, na kyčle, na koleno, na kotník. A nastavíme každý ten kloub nějak speciálně, to je zase podle našich potřeb, a spustíme nějakou třeba počítačovou hru a rozjede se to, že ty ortézy za vás začnou chodit. To znamená, že začne obnovovat hybnost v kyčelních, koleních, kloubech a spustí to vlastně, simultuje vám to chůzi.
0: Vy toho pacienta do toho musíte tedy obléci. Představuji si to dobře.
1: Je to tak, my si ho musíme zaměřit, zvolit vhodné ortézy, to je základ. Tady, když zachybujete, tak celá ta terapie se pak taky může ubírat špatným směrem, takže tohle nám zabere nějaký čas. Pak nastavujeme takzvanou bezpečnou chůzi, to znamená, že ten člověk udělá v tom závěsu 3 kroky ve vzduchu a my už podle toho dokážeme určit, zdali ty ortézy máme dobře zaměřené, co tak výhledově můžeme od té chůze očekávat, a pak ho postupně spouštíme na ten pás, přidáváme rychlost a snižujeme vlastně zatížení toho pacienta, protože on je celou dobu odlehčený a my mu postupně vlastně ho dáváme, jak představte si to, že ho dáváme čím dál tím níže na ten pás a ten pás jde rychleji a rychleji a nastavujeme ty ortézy tak, aby za něj chodili správným stereotypem chůze.
0: No tak to i tady se musím zeptat, jaké jsou reakce těch pacientů? Vnímáte to jako pozitivní reakce nebo se prostě jenom diví, že se něco děje s tím tělem?
1: No, mnohdy je to hodně emotivní, protože ti pacienti třeba ještě neušli ani krok a teď najednou jdou tak, jako chodili dříve, protože právě jsou zavěšeni a jsou v odlehčení a ty ortézy ten pohyb vykonávají za ně. Takže mnohdy se setkáváme s pláčem, se smíchem, s radostí. Prostě je to hrozně, to jsou chvíle takové hodně jako emotivní.
0: Jak moc je ten lokomat vytížen, jak často ho využíváte?
1: Tak my jsme zahájili zkušební provoz v únoru a od té doby se i my zdokonalujeme a teď máme zhruba 3 pacienty za den a samozřejmě bychom chtěli tento počet navýšit.
0: Můžete říct, v čem je výhoda oproti klasické rehabilitaci? V čem je ten lokomat lepší?
1: Já bych to úplně neporovnávala. protože ta roboticky asistovaná rehabilitace je takovým pomocníkem. Ta klasická rehabilitace, tak jak ji známe, která je založená na kontaktu fyzioterapeuta, ergoterapeuta a rehabilitačního lékaře s pacientem, tak ta zůstane nadále základem kvalitní péče, ale ten robot, ty roboti jsou dobrou dopomocí.
0: Můžeme čekat, že třeba podobných robotických zařízení bude přibývat? Nebo máte toho ještě víc na oddělení?
1: Máme toho víc v našem novém centru robotické rehabilitace. Máme tam i nějakou nestabilní plošinu, kterou si představte jako když bosu, takový ten poloovál, ano, byste otočil na druhou polomíč, byste otočil na druhou stranu a vytvoří vám to nějakou nestabilní plochu. A ti pacienti na tom můžou trénovat stabilitu. A zase je to všechno o motivaci toho pacienta. Všechny tyto přístroje, o kterých už jsme si tady povídali, mají nějakou zpětnou vazbu v podobě nějaké počítačové hry, tak aby to ty pacienty bavilo. Takže i tato nestabilní plošina má zase nějakou hru, že například lyžujete, sjíždíte sjezdovku nebo létáte. Takže to je moc prima. A pak máme ještě takovou speciální tabuli, kde třeba trénujeme dotyk, kde trénujeme i kognici, čili třeba paměť, postřeh. A pak máme ještě jednoho robota, který se zaměřuje na celou horní končetinu, to znamená i na loketní kloub a na ramenní kloub.
0: S doktorkou Terezou Cejpkovou si povídáme o neurorehabilitaci a za chvilku pokračujeme.

0: Doktorka Tereza Cípková si povídá se mnou laikem o neurorehabilitaci. To slovo mimochodem tady ve Wordu ukazuje chybu pravopisu. To slovo skoro ani neexistuje podle češtiny, ale existuje a existuje i v robotickém vydání, což jsme velmi rádi tady u nás v Plzni. Vzpomínáte si, paní doktorko, na nějaký případ, který vyloženě vám nejde z hlavy, který máte v paměti, který je, nechci vás tomu nutit, ale jaksi do plusu třeba?
1: Mm-hmm. Určitě rezonuje ve mně teď čerstvý případ mladé pacientky 38 let, běžkyně, vysokoškolsky vzdělaná, poměrně ve vysoké pozici, dvě malé děti, skvělá pečující rodina. Pacientka zakrvácela do mozku, následkem toho měla spoustu komplikací, měla ochrnutou ruku, ochrnutou nohu, viděla dvakrát, měla ochrnutou i polovinu obličeje a my jsme ji přijímali a byla víceméně ležící. A právě přes všechny ty fáze rehabilitace, kdy se postupně naučila sedět, kdy se naučila stát ve vysokém chodítku, kdy se začala sebe obsluhovat na tom lůžku, to je hlavně taky důležité, že se už uměla třeba najíst, napít, tak jsme ji právě dali do lokomatu. A my jsme ten lokomat vlastně zapli a dali jsme ji poměrně hned tu první terapii takzvaně do těla. A ona se rozešla, pak se až skoro rozeběhla a ona začala strašně plakat. A musím říct, že to byl dojemný moment pro nás všechny, že my jsme teda taky začali trošku plakat, protože ona byla šťastná, že prostě najednou to její tělo zase poznává ten běh a tu rychlou chůzi. A tuhle pacientku, jestli mě poslouchá, tak bych jí se srdce ráda pozdravila, protože ta právě teď bude na sobě makat v Klimkovicích a to byl velký dříč a makáč a my se těšíme, až nás přijde pozdravit po té rehabilitační léčbě a přijde už třeba bez všeho.
0: A bude zdráva.
1: A bude zdráva.
0: To je krásné. Vy jste zmínila rodinu. Podpora rodiny, možná i nějaká motivace okolí, to je pro toho pacienta asi hodně důležité.
1: Nesmírně. Nesmírně, protože a někdy to může být třeba i kamarád, protože někdy ty lidi jsou opuštění nebo třeba už rodinu nemají, mluvíme o těch starších ročnících, ale rodina je prostě strašně důležitá. Aby chodila na ty návštěvy, aby se naučila s tím pacientem pracovat už za té hospitalizace. My vlastně umožňujeme třeba systém propustek, to znamená, že ti pacienti odejdou na víkend a zkusí si fungovat v tom domácím prostředí. A rodina je prostě základ i té psychické podpory.
0: Napadá mě, jestli existují u vás v té branži lékařské ještě nějaké mýty o té neurorehabilitaci jako takové, co přetrvávají třeba z minulosti a lidé si něco myslí špatně o tom. Existuje něco takového?
1: Určitě existuje to, že cévní mozková příhoda se musí odležet. Tak tam jsem teda zásadně proti, protože my už teď víme, že se musí začít pracovat co nejdříve s pacientem, který je stabilní a od prvních někdy i hodin, ale určitě v rámci hned těch brzkých dnů a to velice intenzivní rehabilitací a využíváme všemožné motivace toho pacienta. I když se nemůže hýbat, tak se dá s takovým pacientem velice dobře pracovat. A potom je to určitě takové to, že ten pacient třeba leží po té mozkové mrtvici, je upoután na lůžko 2-3 týdny a někdo třeba před ním řekne, no tak ten už chodit nebude. A to teda je pro mě takovej red flag, takovej jako, to nemám ráda. Nemám ráda vůbec tyhle závěry ani tyhle soudy.
0: Člověk musí zůstat optimistou, je to tak?
1: Je to tak.
0: A vy musíte mít zkušenosti s tím, že lidé se doléčí, že přece to světlo na konci tunelu prostě je.
1: Je to tak, je to tak a ta motivace toho pacienta a to pozitivní ladění je vždycky základem taky toho úspěchu.
0: Jsem rád, že jste nám tady popsala ty roboty, lokomaty a tak dále. Teď už budu vědět, až se mě někdo bude ptát, tak řeknu, já vím, co je lokomat.
1: Myslím, že teď to víte perfektně.
0: Díky vám. Lékařka interního oddělení neurorehabilitace fakultní nemocnice v Plzni, doktorka Tereza Cejpková, byla naším dnešním hostem. Přeju hodně úspěchu a děkuji za rozhovor.
1: Já taky děkuji a děkuji mu za pozvání.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň.

Prostřednictvím rozhlasového vysílání s námi za chvilku můžete do Bečova nad Teplou, tam vzniká expozice takzvaného tekutého pokladu, tvořeného kolekcí vzácných vín. Podle historiků přesahuje hodnota desítek lahví 100 milionů korun. Podrobnosti za chvilku. Teď tu něco nechodí.

0: Správa státního hradu a zámku v Bečově nad Teplou oficiálně představila kolekci značkových vín, která se stane součástí nové návštěvnické expozice. Unikátní sbírku už zkoumali francouzští vinaři a část starých lahví vybavili novými korkovými uzávěry.
1: Právě začíná slavnost otevírající nově upravené bečovské barokní zahrady a rekonstruovanou zámeckou jídelnu. Součástí programu je představení souboru lahví vzácných starých vín a koněků. Společně s relikviářem svatého Maura je kdysi našli v hradní kapli kriminalisté.
2: Historická sbírka vín a koněků přímo souvisí s příběhem relikviáře svatého Maura. Pátý vévoda Beaufort Spontan se na konci války rozhodl ukrýt relikviář svatého Maura společně s tímto tekutým pokladem pod podlahou hradní kaple, kde byl v roce 1985. Nalezen. Relikviář byl odvezen do Prahy, byl restaurován, ale tekutý poklad zůstal tady na Bečově.
1: Kastelán Tomáš Vizovský označuje celkem 138 lahví vín a koňaků z 19. století v Bečově za tekutý poklad. Kdysi ho tam zanechali původní vlastníci panství. Prvních 8 lahví vína z vinařství Château de Caume se teď ale vrátilo z Francie. Po dlouhém jednání tam současní majitelé vinařství potvrdili pravost a kvalitu vín. Degradované korkové uzávěry vyměnili. Za nové.
2: Snažili jsme se získat přímluvu původních majitelů Beaufort Spontanu, což se podařilo. Intervenovali europoslanci, honorální konzul v Bordeaux, České kulturní centrum v Paříži a další.
3: So it's always a difficult moment because you are opening very old bottles.
1: Je to vždy velmi obtížné otevírat a zkoumat lahve velmi starých vín, říká sklepmistr francouzského vinařství Tony L. Cavant, podle kterého u svěřených lahví zkoumali kvalitu a hlavně původnost. A právě kvůli úpravám expozice pro unikátní kolekci vín teď vzniká veřejná sbírka.
4: V první etapě řekněme, že potřebujeme 4 až 5 milionů korun. Kdyby se dařilo, tak bychom dokázali zrealizovat i druhou polovinu. To je cílová částka kolem 8 milionů korun. Samozřejmě vnímáme to tak, že pokud veřejnost se odhodlá nás podpořit, tak my i nějakým dílem státních prostředků to budeme financovat také.
1: Vysvětluje Petr Hrubý, oblastní ředitel Národního památkového ústavu, který sbírku organizuje. Takzvaný tekutý poklad chce totiž správa státního hradu a zámku prezentovat veřejnosti v nově upravených podzemních prostorách a měl by to být v českých podmínkách výjimečný projekt.
4: My jsme rádi podobné projekty rozdělili na více hradech a zámcích. Možná je ojedinělý samozřejmě tou ceností a tím příběhem. A asi to je mimořádná věc i z hlediska té finanční částky.
1: A ty částky související s tekutým pokladem nejsou úplně malé. Zástupci hradu a zámku v Bečově odhadují cenu celé sbírky historických vín na 100 milionů korun. Z Karlovarského kraje Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Obce z Jižního Plzeňska odeslaly připomínky k návrhu akceleračních zón pro stavbu větrníků. Mírsko na Klatovsku chce obnovit městskou policii. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 26 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Přes 20 obcí z Jižního Plzeňska zaslalo Ministerstvu pro místní rozvoj námitky k návrhu akceleračních oblastí. Ty mají umožnit rychlejší povolování větrných elektráren. Podle starostů ale není krajina Jižního Plzeňska kvůli své historické hodnotě ke stavbě větrníků vhodná a požadují vyškrtnutí ze seznamu. Nezávislému starostovi Blovic Robertovi Zelenkovi vadí i postup, jakým návrh vznikal.
2: Způsob, jak byly ty akcelerační zóny vymezeny tím, že jsme se o tom, kde by měly být a možnost zapojit se do toho procesu připomínkování nebo spolutvorby těch akcelerační oblastí, jako starostové vlastně dozvěděli zhruba před 2 nebo 2,5 měsíci, oproti tomu, když se to vlastně 3 roky celé připravovalo.
0: V Plzeňském kraji by mělo podle návrhu vyrůst zhruba 60 větrných elektráren v takzvaném zrychleném řízení. Největší oblasti jsou právě na jihu Plzeňska. Plzeňský festival Žonglobalizace mění podobu. Po 15 letech, kdy se jednalo o týdenní program v jednom areálu, nabídne sérii venkovních akcí na různých místech v Plzni. Festival začíná dnes v prostoru u branky v centru města. Bude zdarma a zaměří se na propojení současného cirkusu, hudby, komunitních setkání i veřejného prostoru. Akce podle organizátorů potrvá až do 7. července a konat se bude na různých místech, například v Mlýnské Strouze nebo na náplavce na Radbuse. V Mírsku na Klatovsku by mohla od září opět fungovat městská policie. Aktuálně tam není ani jeden strážník. Radnice teď jedná se 4 zájemci, upřesňuje starosta Miloslav Rubáš z Volby pro Mírsko.
3: Ta situace naše je tady v podstatě naší polohou trošku složitější. Tak zavádíme pro ty nově nastupující strážníky náborový příspěvek 70 tisíc, který bude rozložen do měsíčního platu po dobu 2 let. Zrovna tak budeme přispívat dojíždějícím na dopravu.
0: České ministerstvo zahraničních věcí kvůli letošnímu fotbalovému mistrovství světa posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Mistrovství hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko. Resort na svém webu zveřejnil základní doporučení pro fanoušky. Česká diplomacie radí například registraci do systému DROST anebo kontrolu platnosti cestovních dokladů. Upozorňuje také na podmínky vstupu do pořadatele zemí. Zástupci ministerstva budou u všech zápasů české reprezentace.
1: Počasí.
0: Dnes po většinu dne vysoká oblačnost, přes kterou bude prosvítat slunce, večer se začne od západu zatahovat, později i déšť. Místy i bouřky, teploty 22 až 26, na horách do 21 stupňů a biojednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Po havárii kamionu je neprůjezdná dálnice D5 za exitem 119 Benešovice ve směru na Rozvadov. Objížďka vede po silnici 605 přes Holostřevy a Málkovice a zpět na dálnici na exitu 128.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dnešní jazykový koutek uslyšíte už za chvilku a probere výrazy permanentní a pernamentní. Cítíte v tom nějaký rozdíl? Já skoro ne.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Jazykový koutek.
1: Také dnes odpovídáme na dotaz posluchačky, kterou zajímá, jestli se mezi spisovná slova už nepřipojilo slovo pernamentní. Jak to tedy s tímto a podobnými slovy v češtině je? Na to se ptáme Růženy Pískové z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den.
2: Dobrý den. Slovo pernamentní se do spisovného jazyka zatím nedostalo a není k tomu ani důvod. Ve skutečnosti se totiž jedná o slovo permanentní, jen chybně vyslovované. Jevu, ke kterému zde dochází, říkáme metateze, neboli přehození pořadí hlásek.
1: Je to v češtině častý jev a proč k přehození těch hlásek ve slovech dochází?
2: K metatezím hlásek dochází během celého vývoje jazyků. Například zhruba v 8. až 9. století se tento jev objevil ve slovanských jazycích, kde metateze přispěla k jejich rozrůznění na jednotlivé jazykové větve. Původní praslovanská slova se začala vyslovovat různě. Například praslovanské slovo gordu se u východních Slovanů změnilo na górod, v jihoslovanské a záproslovanské skupině ale vzniklo slovo grad. Vývojem samozřejmě prošel i význam těchto slov, takže například ruské górod a české hrad se dnes významem liší, ale pro nás je důležitá hlásková stavba obou slov.
1: A nějaký novější příklad než z doby Cyrila a Metoděje v češtině nemáme?
2: Máme jich spoustu, jen si to většinou neuvědomujeme. K metatezím totiž většinou dochází kvůli usnadnění výslovnosti slova. A proto tento jev důvěrně znají rodiče malých dětí, které tvoří slova, jako je verliba místo velryba, čupitadlo místo počitadlo, kočkoláda místo čokoláda a podobně.
1: Je tohle přeskupování hlásek ve slovech typické pouze pro děti, anebo se objevuje i u dospělých?
2: U dospělých se metateze objevují často v nářečích. Někde se místo celer říká cerel, jinde místo lžíce říkají žlíce. Jinak se metateze vyskytují často v cizích slovech, která mají pro češtinu nezvyklou hláskovou stavbu. Takové je třeba přídavné jméno permanentní, o kterém už byla řeč, nebo slovo permanentka. Jeho zkomolená podoba, tedy pernamentka, se sice možná pro někoho lépe vyslovuje, ale určitě se nedostane do spisovného jazyka. Pokud si ale při jeho užití nejsme jisti správnou podobou, můžeme si pomoci nespisovným zkráceným slovem permice, které se skládá z počátečních hlásek perm a přípony ice. Tamto m slyšet je a nikdo permanentce neřekne pernice.
1: Říká Růžena Písková, autorka dnešního jazykového koutku. Díky, nashledanou.
2: Nashledanou. I paid my dues.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň a Český rozhlas Karlovy Vary a seriál Tajemství technických památek nás tentokrát zavede nedaleko Loučné pod Klínovcem v Krušných horách, kde stojí nejstarší dochovaná šachtová vápenka. Podrobnosti už za chvilku v našem dopoledním vysílání.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude moderátorka a zpěvačka Gabriela Partyšová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: tajemství technických památek. Technických památek.
1: Víte, jak se v Krušných horách vyrábělo vápno pro stavby a zemědělství? Odpověď nabízí nejstarší dochovaná šachtová vápenka v České republice. Technická památka, která patřila k největším svého druhu v regionu a která je dnes součástí světového dědictví UNESCO.
2: Průvodcem Matyášem Horským z obecního úřadu Loučná pod Klínovcem vcházíme do vápenky, která stojí mezi Hájem a Kovářskou.
3: Je to v podstatě historická vápenka, kde se vyrábělo a pálilo kusové pálené vápno. Takže z vápence v místním lomu se těžil surový vápenec a tady se z něj získávalo kusové vápno.
2: Milovníkům historie musí zaplesat srdce, pokud tu vidí tuhle stavbu.
3: Je to takový unikát, protože tenhle ten typ staveb se už moc nedělal, zejména opěrný systém, který je tady vevnitř ve vápence. Jsou to klenby, které jsou spíš známý z doby gotiky, kdy se stavěly hrady, ale v polovině 19. století tyhle ty věci už moc se nedělaly.
2: Pojďme si říct něco k historii.
3: Byla postavená v polovině 19. století, byly tady tři pece. První byla postavena roku 1851, druhá roku 1856 a třetí roku 1872.
2: Držíte světlo, které je potřeba, a říkal jste, že ten objekt je lednice i v létě, tak kolik je stupňů uvnitř?
3: No, netuším, nemám tam teploměr, protože ani místní tehdy pracovníci neměli teploměry, aby si změřili, jakou mají teplotu v peci, ale předpokládám, že tam bude takových 6-7 stupňů.
2: Jsme v jižní budově vápenky.
3: Máme tady na ukázku různé druhy vápenců. Jednak místní vápenec, což je v podstatě dolomitický vápenec. Pak tady máme koněpruský vápenec, jeden z nejkvalitnějších v České republice. Dvorecko-prokopský vápenec, takže tady můžou lidé vidět jednak zbarvení vápence a porovnat i samotnou kvalitu. Tady jsme u vyhrabávacího prostoru, kde už se teda vyhrabávalo žhavé kusové vápno. Bylo tady hrozné horko, ale už při stavbě samotné vápenky v té době nad tím přemýšleli, že pro člověka to bude nesnesitelný. Proto vlastně nad vyhrabávacím prostorem udělali odvětrávací šachtu, která odvětrávala ten největší žár. Tím pádem ten člověk s tímto dlouhým hrablem byl schopen žhavé vápno vyhrabávat.
2: Po dřevěném schodišti jsme se dostali do horního patra. Tak teď se díváme do šachty.
3: Teď se můžeme dívat do šachty skrz topeniště, takže tady v tom topeništi nám hořel oheň a tímto otvorem vlastně šlehaly plameny dovnitř do té samotné šachty. Tato vápenka je jaký unikátní v tom, že zde je oddělená vlastně pec a samotné popeliště. To znamená, vápno ve zdejší peci bylo čisté, protože se vyhrabávalo vápno a popel padal vlastně jinam. Tady v prvním patře, ona v podstatě ta vápenka byla i komplexně navržená. Nesloužilo to jenom pro výpal samotného vápna, ale i sklad jako pro palivo. Takže tady, kde stojíme v prvním patře, tak byl sklad pro dřevo. Dřevo muselo být vyschlé, zhruba nařezená je do půl metrových polen a nad náma tady v druhém patře tak byl sklad rašeliny. Takže v této jižní budově se výhradně používalo dřevo a rašelina.
2: Výroba vápna tady skončila ve 20. letech minulého století. Dnes je zrekonstruovaná vápenka přístupná veřejnosti a jako součást hornického regionu Erzgebirge Krušnohoří připomíná jedinečnou průmyslovou historii Krušných hor. Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Teď 5 minut po půl 12 vám řekneme, že začíná festival nového cirkusu Žonglobalizace. Letos proběhne v novém formátu, místo týdne diváci umělce uvidí v průběhu června a začátku července a nabídne sérii venkovních akcí napříč Plzní. Pořádá jej spolek Jongleros Ensemble, který se v Plzni dlouhodobě věnuje rozvoji nového cirkusu, autorské tvorbě a vzdělávání.
1: V loňském roce festival Žonglobalizace získal občanský průkaz, proto my letos vstupujeme do 16. ročníku a nachystali jsme si spoustu změn a novinek.
2: Popisuje organizátorka festivalu Žonglobalizace Martina Vaněčková.
1: Největší rozdíl je v tom, že z původně týdenního festivalu, který měl lokalitu u Ježíška, se teď přesouváme takřka do 6 týdnů nového cirkusu, to znamená každé úterý od 2. června až do 7. června. Probíhá jedna akce festivalu. Každý ten týden je v něčem jinačí, každé představení přináší jiný typ nového cirkusu do Plzně.
2: Kde se úterní představení budou odehrávat?
1: Začneme u Branky, to bude takový nejpodobnější formát tomu, co jsme představovali v předchozích letech. Budou tam chůdaři, budou tam žongléři, workshopy, zároveň tam proběhne autorské představení místního souboru Tuto cirk, který spadá pod naší organizaci. Potom se přesouváme do Mlýnské Strouhy, další lokace je na Lochotíně u našeho centra nového cirkusu Cirkulárium v obchodním centru Atom, respektive kolem něj a na něm. Přesouváme se také do Hradištské plovárny, kde bude velmi zajímavý formát představení, které probíhá u ohně, je tam storytelling, je tam hudba loutky, to znamená, že mnoho různých míst s jinačími tématy a jinačími způsoby, jak se prezentuje nový cirkus.
2: Uvidíme tedy vaše práci, kterou celý rok děláte a co se týká
1: Velmi ráda bych vás pozvala na takového headlinera, bych řekla, našeho festivalu, Viktora Černického, který se zde představí se svojí inscenací Pneu. Jsou to 4 muži a 500 kilo pneumatik, kdy oni v podstatě bez jakékoliv hudby, jenom za zvuku úderů pneumatik, za použití jejich hlasu vytváří nádhernou symfonii hmoty a drsné práce, která se přetavuje do obrovské hravosti.
2: Představení se musí nějak rezervovat?
1: V letošním roce jsou zdarma. Není třeba se na ně rezervovat, samozřejmě na některých je omezená kapacita v rámci toho, aby to bylo dobře slyšitelné, aby se dobře vidělo, takže doporučujeme přijít včas. Veškerý program lze dohledat na našich webových stránkách, kde jsou časy, ale i místa a další informace o jednotlivých akcích.
2: Návštěvníci se budou jenom dívat nebo si budou muset něco vyzkoušet?
1: To je docela dobrá otázka, protože kromě toho, že tam budou workshopy nového cirkusu, tak mnoho z těch představení má interaktivní prvek. To znamená nejenom, že si vyzkoušíte nový cirkus, ale vlastně vás ten performer vtáhne přímo do toho představení. Skvělým příkladem je představení Stepní běžci od Lenky Švolíkové, které se odehraje u obchodního centra Atom, které má až gamifikační prvky. To znamená, že ten divák jde se svojí mapkou a hledá kusy toho představení, zaznamenává si je do svého jakoby aršíku a je to úplně jiný formát, je to interaktivní, zábavné a láká to se zapojit. Pro každého diváka je to představení úplně unikátní, protože si ho prochází svojí vlastní cestou.
2: A každý má individuální zážitek.
1: Přesně tak.
2: Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.
0: Zahajovací odpoledne začíná dnes v 16 hodin u Branky žonglováním a vzdušnou akrobacií. V 18 hodin pak vystoupí plzeňský soubor Tuto cirk.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Plzeň.

Bridge Over Troubled Water po Simon a Garfunkel. Do 12. hodiny určitě stihneme ještě babské rady, o čem dneska budou, jak správně sušit květy divizny a proti kterým neduhům je použít. Podrobnosti od Jarky Vykoupilové za chvíli.

nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Babské rady.
1: Divizna je oblíbená léčivka. Květenství je v hustém hroznu a květy nakvétají postupně od července do září. Má ráda slunné stráně, už naše prababičky sbíraly její květy. Pro obsahové látky podporující dýchací cesty a celkovou obranyschopnost organismu. Diviznové květy se rozvíjejí přes noc, za svítání jsou plně rozvinuté a v poledne už odkvétají a opadávají. Nejlepší je usušit květy na přímém slunci během jediného dne. Doporučuje se je rozprostřít na papír či plech tmavé barvy, která přitáhne sluneční paprsky. V troubě se suší při teplotě do 60 stupňů. Pohlídejte si, aby usušené květy zůstaly krásně žluté. Divizna je oblíbenou součástí bylinkových čajů proti kašli a nachlazení. Pomáhá uvolňovat hleny, sklidňuje podrážděný krk a usnadňuje vykašlávání. Často se kombinuje s lípou nebo heřmánkem. Dá se využít i zevně ve formě obkladů.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Levandulová, Hanna Hegerová a Petr Habka. Do 12. hodiny zbývají 4 minuty. Zpívat bude Cat Stevens, potom přineseme polední zprávy. Ještě předtím řeknu jméno hosta dnešní humoriády. Mezi 16. a 17. hodinou s námi bude moderátor Jiří Ptáčník. Tak a za chvíli už hrajeme na přání. Hezké dopoledne, dobrou chuť.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Oprava bývalého pivovaru v Manitíně má být hotová do konce léta. Nová digitální badatelna plzeňského archivu obsahuje víc než 3,5 milionu skenů. Karlovarský festival uvede v hlavní soutěži dva filmy s českou koprodukcí. A dnes bude převážně oblačno s teplotami do 26 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. Manětín na severním Plzeňsku dokončuje opravu budovy bývalého pivovaru. Zbývá ještě výměna oken a oprava fasády na jižní straně. Stavební práce mají trvat do konce léta. Město teď pro budovu hledá vhodné využití, říká nezávislý starosta Manětína Kamil Hanus.
3: Tady jsme vešli do spolupráce ještě s ČVUT, ze studenty, který na to zpracovávají seminární práci, jaký by mohly být další využití toho prostoru, protože tady byly nějaké dohady, jak mezi zastupiteli, tak občany, jak to využít. Něco nám řekl dotazník, když jsme zpracovali strategický plán, teď bude o to se rozhodnout. Možná, že už to bude nové zastupitelstvo.
2: Archiv města Plzně spustil novou digitální badatelnu. Nahradí původní starší DigiArchiv. Cílem je ještě víc vylepšovat a zmodernizovat uchovávání a zpřístupňování archiválí pro veřejnost. Novým konceptem se plzeňský městský archiv přidává k Národnímu archivu, oblastnímu archivu v Litoměřicích nebo zemskému archivu v Opavě. Pokračuje mluvčí magistrátu města Plzně Hana Josefová.
4: Od května letošního roku mohou návštěvníci digitální badatelny procházet více než 230 tisíc archivních záznamů, které představují více jak 3,5 milionu skenů. Její rozvoj bude pokračovat i nadále a archiválie tak budou pro zájemce z řad laické i odborné veřejnosti opět o něco dostupnější.
2: Filmový festival v Karlových Varech uvede v hlavní soutěži dva filmy s českou koprodukcí. Ve snímku Čika Čeka stvárnila hlavní roli ovdovělé pušťačky herečka Pavla Tomicová.
5: Pani Janáková, akorát za váma jdu.
6: Herečka Pavla Tomicová chce ve snímku splnit poslední přání své matky. Nakonec se ale zapojí celá rodina, včetně filmového syna Jana Ciny, říká režisér Šimon Holý.
7: Je to takový film, který je dost lehký a zároveň připomíná nám, že na některé hodnoty by se v naší společnosti nemělo sahat a na některá lidská práva už vůbec ne.
6: Druhým snímkem hlavní soutěži, který má českou stopu, je slovenský film Pramen. Ten natočil Ivan Ostrochovský. Mezi 12 titulů v hlavní soutěži ho vybral s kolegy umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
8: Pramen je psychologické drama odehrávající se v 80. letech, hlavní roli s Aňou Geislerovou.
6: Premiéru bude mít na začátku července na Karlovarském festivalu také dokument o zpěvačce Báře Basikové, kterou sledovala 50 let režisérka Helena Třeštíková. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Jih Itálie zasáhlo krátce po půlnoci zemětřesení o síle 6,2 stupně. Epicentrum bylo v moři u pobřeží Kalábrie. Kromě ní podle italských médií otřesy pocítili obyvatelé i na Sicílii a Apulii. Italská civilní ochrana v noci svolala krizovou jednotku. Žádné oběti ani škody zatím nejsou hlášené.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte většinu dne vysokou oblačnost, přes kterou bude prosvítat slunce. Večer se začne od západu zatahovat, později na jihozápadě kraje nebo na Šumavě, lokálně přehánky nebo bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Povane slabý vítr z jižních směrů. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dálnice D5 za exitem 119 Benešovice ve směru na Rozvadov je po odklízení nehody kamionu opět průjezdná. S omezením naopak na dálnici D5 počítejte mezi kilometry 80 až 56 ve směru na Prahu. Kvůli práci údržby je tam uzavřený odstavný pruh. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
9: Ano, jsme tu s úterními písničkami a to opět na telefonu 221 554 222. Dneska je 2.6.26, něco málo pro numerology, možná, že budete mít štěstí zrovna vy při telefonování. No a Stanislav Jurík vám přeje příjemný poslech.

Do dnešního pořadu se sešla celá řada písemných gratulací ke kulatinám. Je jich tu opravdu hodně, začneme hned prvními. Ráda bych nechala zahrát písničku pro svoji maminku Janu Šindelářovou ze Březí, která dnes 2. června oslaví 80. narozeniny. Vše nejlepší, radost ze života a aby jí co nejdéle vydrželo zdraví, přeje dcera Jana se svým manželem, vnoučata Pavel a Michaela a pravnoučata Julinka, Daník a Nelinka. A prosí o nějakou písničku od Josefa Zímy, tak vybíráme třeba Ginu.

0: a teď nám nevolá Gina, ale paní Miluška Sklatov. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dnes posílám písničku panu Vaškovi Benclovi do Zdeslavy. Vašku, nemysli dnes na svůj věk. Ještě by se zvážněle. Mysli na to, že dnes slavíš. No tak koukej, ať se bavíš. Krásné 80. narozeniny, zdraví, štěstí a pohodu. Přeje Miluška Sklatov. Děkuji a nashledanou.
0: Díky, nashledanou.

Posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Další písemná gratulace. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Vítr ví své. A bylo by to pro pana Jana Šlajera k jeho krásným 96. narozeninám. Přejeme mu především pevné zdraví, bystrou mysl, mnoho radosti a také jeho pověstný humor a vtip, který rozdává kolem sebe i ve svém úctyhodném věku. Přeje kolektiv Domova se zvláštním režimem Černovice. A my gratulujeme.

Mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň a písničky pro vás. Další vzkaz, zahrajte prosím písničku Krajem já šel k dnešním 70. narozeninám pro pana Jaroslava Fischera z Černíkova. Miliardo, k životnímu jubileu ti přejeme náruč plnou květů a blahopřání na tisíc. Vždyť, co je štěstí v lidském věku, to je zdraví a nic víc. Ať radost a štěstí tě provází a zdravíčko ať ti neschází, to vše ti přeje manželka Hanka, děti s rodinami a vnoučátka Laurinka, Kristýnka, Agátka, Daneček, Anetka a Vojtík. No a my se připojujeme a posíláme písničku.

0: Už je tu další telefonát a to od paní, a teď teda musím se podívat do papíru, Anička z Hradce je tady, dobrý den, zdravím vás.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a všechny v rozhlase. Dnes slavím své narozeniny Květa Zelenková z Holíšova. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a stále dobrou pohodu, to jí přeje celý klub seniorů z Hradce. Já děkuji za zahrání a zase někdy naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.

Pokračujeme dalším přáním, které přišlo písemně, a to v tomto znění. Prosím o zahrání písničky pro mé dva syny Karla a Honzu, kteří se dožívají dnes 2. června 65 let. Přeji jim hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a ještě dlouhá léta mezi svými blízkými. To vše jim z celého srdce přeje máma.

A už citujeme další přání, touto cestou bychom chtěli nechat zahrát dceři Lucince Doležalové do Tachova k jejím dnešním 33. narozeninám. Milá Lucinko, co mám ti k narozeninám přát, jen to nejkrásnější, co ti život může dát? Úspěchy nejen ve sportu, zdraví, štěstí snad, ale taky lásku, tu potřebuje každý z nás. Ať nikdy nepoznáš bol ani klam, to vše ti přejeme z celého srdce. K narozeninám. Strejda Zdeněk Hora a mamka Maruška Doležalová z Tachova. No a přejete si písničku, dobře vím, že je z filmu Disco příběh, ale nemohl jsem ji tady takhle rychle najít, tak snad nebude vadit, když zahrajeme ústřední právě z tohoto hudebního filmu. Všechno nejlepší ke 33.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: chvilku před 1:45 se do písniček pro vás dovolal pan Láďa z Plzně. Dobrý den, komu budeme hrát?
1: Dobrý den, pane Láďa z Plzně. Já zdravím všechny posluchače z Plzně, Českého rozhlasu. Chtěl bych s touto cestou nechat zahrát písničku manželce Jarce Šobrové z Plzně, dnešním 70. nám. A chtěl bych jim popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. A připojují se syn Pavel s rodinou, bratr Jirka s rodinou, svagrová Maru s rodinou. Děkuji za přání a někdy naslyšenou. Naschledanou.
0: Děkujeme a gratulujeme. Naschledanou.

Prosíme o zahrání našemu členovi panu Jiřímu Štaubrovi z Pocínovic a to k 80. narozeninám. Zdraví, štěstí, spokojenost a dobrou náladu do dalších let přeje výkonný výbor zasloužilých hasičů okresu Domažlice a přejí si písničku od Valdemara Matušky Už koníček pádí. Předem děkuji, no tak není zač, velká gratulace k 80.

No a ještě tu máme jeden vzkaz, který tak stihneme odvysílat. Posíláme písničku od Lucie Vondráčkové Láska na 100 let, a to do Oplota pro pana Josefa Maška. Rok po roce běží, zastavíš ho ale stěží. Nedělej si z toho nic, že je ti zase o rok víc. Do dalších let všechno nej přejeme ze Staňkova, hodně štěstí, hodně zdraví, když je co, tak ať se slaví. Tak gratulujeme panu Maškovi, zahrajeme za chvilku zmíněnou písničku, já se už jenom rozloučím a popřeju vám příjemné slunečné odpoledne s Českým rozhlasem Plzeň, no a zítra zase mezi 9. a 13. se bude těšit naslyšenou Stanislav Jurík.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Kriminalisté obvinili na plzeňskou vojáka z nedovoleného ozbrojování. Plzeňské Radčice uskuteční veřejné jednání o novém znaku a vlajce. Ministerstvo zahraničí chce před letní turistickou sezónou doplnit nové funkce do systému Drost. A dnes bude polojasno až oblačno s teplotami do 26 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Kriminalisté obvinili vojáka z nelegálního držení zbraní a střeliva. Důkazy pro trestní řízení zajistili vojenští policisté loni v srpnu na Plzeňsku. V případě uznání viny hrozí muži až 5 let vězení. V jakém útvaru voják sloužil, není jasné. Vojenská policie ho stíhá na svobodě. Serveru iRozhlas.cz to řekl žalobce Adam Kotoun ze státního zastupitelství Plzeňich. Plzeňské Radčice ve čtvrtek projednají podobu nového městského znaku a vlajky. Představí dva návrhy v různých barevných variantách. Jak uvádí obvod na svém webu, jednání začne od 17 hodin v zasedací místnosti městského úřadu.
2: Návrhy znaku a vlajky zhotovil profesionální heraldik. Mezi motivy patří nedaleké skály, které jsou dnes přírodní památkou. Původní význam Radčic připomínají taky selská brána, klasy obilí nebo hlava dobytka. Součástí obou návrhů je taky řeka Mže, která touto městskou částí protéká. Z Radčic Jan Markup, Český rozhlas.
0: České ministerstvo zahraničí pracuje na úpravách cestovatelského systému Drost. Řekl to šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů s tím, že chce úřad ještě před letní turistickou sezónou doplnit nové funkce. Po plánovaných změnách by tak například mohl systém usnadnit Čechům v zahraničí přístup k lékům na předpis. Rezort začal na úpravách podle Macinky pracovat po nedávné repatriační krizi. Poukázal na organizování návratu tisíců Čechů z Blízkého východu kvůli americko-izraelské válce s Íránem. V Česku přibývá zaměstnanců a zaměstnankyň z Filipín. Na konci března jich úřad práce evidoval přes 14 900. To je o 42% víc než loni a zároveň víc než dvojnásobek oproti roku 2024. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO by Česko chtělo z Filipín získat pracovníky do průmyslu, zdravotnictví a sociálních služeb. Zaměstnavatelé se totiž dlouhodobě stěžují na nedostatek pracovníků a žádají je z ciziny. Sport. Kateřina Siňáková postoupila na tenisovém Roland Garros do semifinále debla. S americkou parťačkou Townsendovou porazili ve dvou setech belgicko-slovinský pár Kempenová-Klepáčová 6-1 a 6-3.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte většinu dne vysokou oblačnost, přes kterou bude prosvítat slunce. Večer se začne od západu zatahovat, později na jihozápadě kraje nebo na Šumavě lokálně přehánky nebo bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Povane slabý vítr z jižních směrů. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, aby o na jedničce tady mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda dvou vozidel se stala v Plzni v Domažlické ulici nedaleko čerpací stanice OMV. Na místě je policie a probíhá tam vyšetřování. Počítejte s omezením provozu a projíždějte opatrně. Čtyři vozidla se srazila na dálnici D5 kolem 22. kilometru ve směru na Prahu u sjezdu na Beroun západ. Nehoda blokuje dva jízdní pruhy a v místě se tvoří několika kilometrová kolona. I tam počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
3: Po 27 letech skončila na Nově, kde jsme ji vídávali ve snídani s Novou či v různých společenských pořadech. Na obrazovkách ale zůstala. Kromě toho se stala také kreativní ředitelkou. Gábina Partyšová, vítám tě.
4: Ahoj Alex a přeji krásné odpoledne všem divákům nebo spíš posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je dnes moderátorka Gabriela Partyšová, ale spíš ti všichni říkají Gábino, že jo? Nebo ti někdo říká Gabrielo?
1: A moje maminka mi říká Gabrielko občas a jinak mi skoro všichni říkají Gáby, Gábino, Gabčo a takový ty zkráceniny, protože Gabriela je prostě na dlouho.
0: Ale to krásné.
1: Mám to moc ráda a dokonce i profesně mám ráda, když mi vlastně třeba ti, co mě představují, říkají Gabrielo.
0: A takže by si spíš brala, kdyby ti někdo, protože mi taky nikdo neřekne Alexandro.
1: Ano,
0: každý
1: ano.
0: Mi řekne, každý mi říká Alex.
1: Ano,
0: tak, ale
1: ano.
0: Tak brala by si to, kdyby ti říkala ahoj Gabrielo.
1: Ahoj Alexandro.
0: No, tak
1: jo, proč ne?
0: Aspoň pro sebe si to tady uděláme hezké. O tobě je známo, že jsi velmi pracovitý člověk.
1: Děkuji.
0: Teď ale už nejsi pracovitý. Tá, myslím, tím nejsi tolik zaměstnaná, co by maminka, protože syn ti vyletěl z hnízda, takže už nemusíš chystat ty svačiny, dělat tu taxikářku. Tak čím vyplňuješ čas?
1: Prací, já jsem trošičku workaholik a vždycky jsem pracovala na více úrovních, na více místech, nikdy jsem nebyla zaměstnaná, já říkám, že já jsem nezaměstnatelný člověk, protože potřebuju tu svobodu a já vlastně mám více takových poloh, více rolí, které žiju v tom pracovním světě, takže ta jedna a ta mě doprovází už skoro 30 let, budu mít, tuším, že letos výročí 30 let v televizích, no a různých televizích a tak ta televizní branže tam mě moc baví a to je můj takový jako ústřední pilíř prostě té mojí práce. No a potom moderuju různé akce, pomáhám vlastně v marketingu různým firmám, teď se věnuju i influenceringu a všemu, co vlastně nějak ta moje profese, co má ta moje profese vlastně, k čemu má blízko. No a většinou to bývá ten mikrofon, to je to pojítko.
0: Takže jsi tu dnes jako doma.
1: Ano, mám to ráda, ty studia, máte to tady krásný, takový velký, velkorysý a cítím se tady hezky, děkuju.
0: Ty jsi spíš spojená s Novou, nebo když se řekne Gábina Partyšová, tak se tě každý nebo většina asi lidí zařadí do Novy, ale možná už si málo kdo vzpomene, že jsi začínala v České televizi, že jsi byla v České televizi.
1: Je to tak, ano, já jsu rodačka z Brna. A ráda to říkám i s tím su. A já jsem vlastně, ano, začínala v České televizi, ale v dabingu v 9 letech a to má takový krásný příběh, protože moje sousedka z paneláku byla produkční v dabingu a my jsme si hráli takhle venku všechny děti, bylo mi 9 let a ona říkala, děcka, pojďte všichni zítra na casting, Česká televize dělá vlastně casting do jednoho seriálu Klementýna Klementýnka a no a kdo to vyhraje, tak vlastně ten bude dabovat a my jsme to nikdo neznali, tak nás tam nahnala do toho studia, jsem to vyhrála a hrála jsem Klementýnku nebo dabovala a to byla husa. Takže moje první role dabingová byla husa. No a potom jsem se dostala pomalinku jakoby do rádia, Krokodýl brněnskýho, no a potom vlastně do televize.
0: A nabírala si zkušenosti. No, ještě si něco přeskočila, ještě si pak střihla také roli v četnických humoreskách.
1: To je pravda, ano, to bylo krásný, režisér Moskalik mě oslovil a jeho parta mě oslovili a hrála jsem tam médium, kdy jsem se vznášela, levitovala jsem nad zemí, to bylo takový jako hodně vtipný a musím říct, že občas jsem si zahrála také, nepovažuji se za herečku, protože jsem to nestudovala, ale zahrála jsem si i v seriálu Vyprávěj a různých takových malinkých rolí se mi dostalo a to je taky krásná branže, musím říct, že mě taky velmi bavila.
0: Krásná branže, u které si ale nezůstala. Myslím tím, že ten směr si změnila. Původně si ale počítala s tím, že budeš herečkou, že se herectví budeš věnovat, že to vystuduješ, že to bude tvoje profese?
1: Já jsem chtěla herectví kombinovat se zpíváním, protože jsem od 4 let chodila do hodin zpěvu a klavíru a hudební nauky a ta hudba mě prostě úplně pohlcovala. Takže jsem chtěla studovat původně zpěv, ale v Brně byla studium jenom operního zpěvu, co se týče konzervatoře a to jsem nechtěla, tak jsem si potom brousila zoubky po střední škole, to jsem studovala soukromé gymnázium v Brně, tak jsem si brousila zoubky na JAMU, jenomže obor muzikál tedy, ale tam jsem se nedostala, protože už mě pohltila práce na Nově.
0: A k té se dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Gábina Partyšová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, která 27 let strávila na Nově. S Novou si absolutně úzce spjatá. Kdo tě vlastně přivedl v 19 letech?
1: Ano, ano.
0: Na Novu.
1: Je to moje domovská televize a přivedla mě tam Lenka Hornová, která tuším, že dnes je programovou ředitelkou televize Prima nebo tak něco. No a takže se to všechno tak jako míchá a mění. A Lenka v té době byla moderátorkou televize Nova a vlastně i dramaturgem a vymýšlela různé pořady. A já jsem shodou okolností tenkrát u firmy Monitor EMI, která byla vlastně největším tedy vydavatelstvím hudby, a která vydávala CDčka, tenkrát ještě Luce Bílý, Střihavkovi, Iloně Čákový a vedl to pan Kočandrle, tak mě vlastně vydali moji desku první, která se jmenovala Hledej lásku, protože já jsem uspěla v jedné soutěži talentový na České televizi a vlastně tam mě objevil hudební skladatel Pavel Vaculík, který mě vlastně napsal hudbu k mojí první desce. Já jsem si psala tenkrát texty. No a s touhle deskou já jsem byla ve snídani s Novou jí promovat a jsem se zmínila, že vlastně v rámci studia jsem přecvičuju aerobik. A Hanka Kynichová tenkrát, cvičitelka, tak ta vlastně s televizí Nova dělala takový nějaký audiokazety nebo videokazety na řeckém ostrově Kos a protože Lucka Výborná a Lenka Hornová a všechny tady ty hvězdy a vlastně moderátorský tam měli jet s tou Hankou Kynichovou a Lucka Výborná onemocněla, tak já jsem jakousi náhodou zhodou okolností měla jako pozvánku, že jestli nechci místo ta Lucky Výborné, takže vlastně možná i Lucka Výborná mi zařídila tu kariéru moji, protože tam jsem se potkala s Lenkou Hornovou. No a jak už to tak bývá, tak jsme se dali do řeči, ona tenkrát, my jsme obě byli kuřačky, ona měla tuším, že oheň a já cigarety nebo opačně, no a tak jsme si tam povídali a ona tenkrát plánovala pořád Prásk na televizi Nova o celebritách a jejich vlastně domovech a různých chatách a zázemí a soukromí. No a vzala mě jako redaktora do tohohle pořadu. Byť jsem to nikdy nestudovala, tak ona mě vlastně provázela tím a vlastně v reálu.
0: Takže si dostala školu, no a pak, že kouření je vždycky škodlivé, tak někdy něco i dobrého přinese.
1: Jo, jo, vtipně někdy říkám, že jsem se do televize dostala přes kouření, ale všichni chápeme, že tohle to bylo jiný kouření.
0: Takže si dostala, tak a právě tahle ta nabídka tě odklonila nebo změnila ty plány, ty přijímačky na jamu, ano, a tak. Ano. Tím to všechno vzalo za své.
1: Přesně tak. Já jsem vlastně tenkrát už dostala smlouvu na Nově, začala jsem vydělávat nějaké peníze a nějak zalíbilo se mi v Praze a říkala jsem si tak třeba někdy, třeba za rok, třeba za dva a už jsem se k tomu studiu zpátky nevrátila, už jsem se nevrátila ani do Brna, a i když teď po x letech se tam trošku vracím, protože tam mám teď partnera, takže vlastně mě Brnečko volá teď.
0: A srdíčko.
1: A srdíčko směrem zpátky, tak to je taky jako moc pěkná kapitola. No a já jsem už potom ani nechtěla, protože na Nově se mi velmi zalíbilo a já jsem pochopila, že to je moje cesta a vlastně jsem se i dostala k tomu zpívání, takže jsem potom i vydávala jakoby další desky a zůstala jsem i u zpívání i u té redaktořiny a postupem času vlastně jsem se z té redaktořiny dostala i do moderátorské role, vlastně tedy před mikrofon, ne za mikrofon a nebo před kameru. A takže ta moje cesta byla dlouhá, trnitá a řekla bych taková opravdu jako vysoká

0: škola v terénu, kdy jsem si všechno odpracovala. Já si dneska vážím každého střihače, vážím si každé profese v té televizi, protože opravdu vím, jako co zatím stojí. A já jsem byla ještě v době, kdy jsme to opravdu jako natáčeli reportáž, která třeba trvala 4 minuty, tak jsme ji natáčeli jako den a pak jsme ji stříhali 2 dny a 2 noci. Jo? Takže já jsem zažila opravdu ještě takové to řemeslo televizní a jsem tomu moc ráda.
1: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, někdejší výraznou tváří televize Nova. Ty si zmiňovala to období, kdy si moderovala různé bulvární nebo společenské akce. To, co se dělo, to trvalo většinou třeba do noci, že jo? To byly různé večírky a podobně.
1: Je to tak?
0: Jak se ti potom druhý den stávalo? Nebo co na to tvoje tělo, řekněme?
1: Aha. My jsme si říkali takový laskavý bulvár, takže jsme nikomu neubližovali, ani jsme nestříhali potom ve střižně nic, tak aby někdo z toho vylezl jako špatný. Takže ta laskavost mě tam se líbila, protože bych nerada někomu svoji prací ubližovala, což jsem samozřejmě já ochutnala i na svém těle. No a ty večery a to noční natáčení bylo náročné, ale já jsem byla v té době taková ta noční, prostě ten noční tvor a strašně mě to bavilo, no a přes den jsem třeba pospávala, nebo jsem byla ve střižně.
0: Nebo si byla ve střižně. No dnes, kdyby ti řekl někdo, pojď moderovat takové akce, tak jdeš do toho? Nebo
1: ne, už
0: je prostě
1: ne.
0: Doba je minula, doba
1: ne,
0: je jinde.
1: Ne, už jsem příliš velká holka na to, abych něco takového moderovala, to ne. Mám ráda, moderuji ráda společenské akce, kdy mě různé firmy zvou na jejich akce, abych odmoderovala večírky, tak to mám ráda. Ale musím říct, že mnohem těžší období moje sedmileté televizní bylo právě ve Snídani s Novou, kde jsem stávala 3:45, protože já jsem ještě bydlím na okraji, na periferii Prahy, takže jsem jezdila nějakou 3/4 hodiny nebo půl hodinku ráno do práce. No a tam ta porada před pátou a začátek vysílání od 6 do 9, musím říct, že pětkrát v týdnu stávačka. Nebylo to jednoduchý, celý víkend jsem se z toho dostávala a myslím si, že moje játra, ledviny a všechny vnitřní orgány dostaly dost zabrat za těch 7 let.
0: Vím přesně, o čem mluvíš, slyšela jsem to v České televizi, to brzké vstávání, ale třeba já jsem skřivan, tak mě to takové problémy nedělalo. Ty jsi sova?
1: Já jsem sova. A řekla bych, že potom těhotenství a mateřství ze mě udělalo vlastně skřivana. A možná i sovu dohromady. Ale je to o zvyku. Já jsem potom milovala ta rána, kdy prostě nikdo nejel, jenom kamioni a já do práce. A vlastně jsem se dívala na prostě ty ranní východy slunce a tu romantiku. A měla jsem to období moc ráda. Na druhou stranu jsem vždycky popisovala lidem, když se mě ptali, a jaký to je, jaký je ten týden takhle brzy vlastně nastartovat ten mozek, jo, a 3 hodiny jet v tom přímém přenosu, kde se ti střídají různí lidé různých profesí, ne, tak to bylo velmi náročné a já jsem opravdu ty dny, kdy jsem v 9 odešla z práce, tak už jsem téměř nic nemohla dělat, ani cvičit, ani nic, protože jsem to přirovnávala k takovému jetlagovému stavu, kdy se přiletíš ze oceánské nějaké země a vlastně a nemůžeš nic, jsi prostě úplně vyřízená.
0: Takže no. Dny pro tebe sice byly delší, ale ne tak kvalitní,
1: řekněme. Přesně tak, ano, bylo to někdy přežívání trošku.
0: A je to ta stejná snídaně s Novou, ve které si ve svých 18 letech tehdy promovala svoji desku. Ano. Ty jsi potom po mnoha a mnoha letech začala moderovat tu snídaní.
1: Přesně tak. Já jsem byla hodně dlouho vlastně v těch celebritních pořadech. A potom jsem si odskočila i do Primy asi na 5 nebo 6 let. Tam jsem moderovala taky jeden pořad takhle o celebrita. A pak jsem si vlastně porodila, nebo ne, Prima byla až když jsem porodila, takže v 29 jsem porodila, to jsem rodila kojela a pak mě vlastně stáhla Prima k sobě a když jsem skončila na Primě, tak asi měsíc na to mi volali znovu, že by mě vlastně chtěli do pořadu Snídaně s Novou a tam jsem pak byla 7 let.
0: 7 let, to tak házíš těma 7 let tam, 5 let tam, to tak, to tak rychle utíká. Aha. Tak, ale pak přišlo to rozhodnutí odejít z Novy, definitivně zabouchnout dveře a o tom, jak si k němu dospěla a vlastně vůbec to samotné učení s tebou udělalo. O tom budeme mluvit za malou chvíli. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Da. Na vlnách Českého rozhlasu si v pořadu Alex a host povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, výraznou tváří, někdejší výraznou tváří televize Nova. Před 2 lety, už jsou to 2 roky, co jsi se rozhodla opustit svoji domovinu a vrhnout se do něčeho nového, do něčeho jiného. Jak moc těžké bylo to rozhodování? Přece jenom 27 let, to je téměř tvůj celý dospělý život.
1: Je to pravda, mezi tím jsem byla odskočená do té Primy, ano. Takže tam jsem si dala takovou pauzu. A já jsem a dodnes mám moc ráda moji domovskou televizi, televizi Nova. Zažila jsem tam prostě, jak říkáš, spoustu krásného a mám tam spoustu přátel. Ale já už jsem na mě tlačil čas, takovej ten... Jakože vlastně bych chtěla něco mít trošičku i svýho, ne pod diktaturou někoho, dramaturgovat si ty věci a už se překlopit do takové víc jako vizionářské role nebo té scenaristické, dramaturgické a chtěla jsem vlastně víc předávat ty zkušenosti třeba mladým moderátorům. No a to se mi povedlo, dostala jsem potom nabídku vlastně před 2 lety do Praha TV, že bych mohla dělat kreativní ředitel této televize a zároveň mít svoje 2 pořady, taky s celebritami nebo s lidmi zajímavými, známými. No a téhle nabídky já jsem využila a musím říct, že já jsem z těch televizí i z Novy byla několikrát vyhozená. Já jsem ten člověk, co mě vyhodíš jako oknem a já vlezu prostě komínem. Jo.
0: Jo,
1: takže opravdu jsem jako mnohdy zažila, protože jsem tak vychovaná, že si nenechám všechno líbit. Takže jsem i říkala mým šéfům věci, které se jim nelíbily a byla jsem jako mnohdy vyhostěná, pak zase zpátky navrácena, tak musím říct, že vlastně jsem se poprvé dostala do pozice, kdy já jsem šla s tou výpovědí, jo, protože jsem jako xkrát dostala tu výpověď a bylo to takový jako osvěžující pro mě, jo. Bylo to vlastně hrozně fajn a těšila jsem se na nové a na nový kolektiv a na menší kolektiv, no a jsem tomu strašně ráda. Já si myslím, že některé kapitoly se prostě mají uzavírat a já jsem na ní byla připravená, takže jsem to nesla velmi statečně a vlastně takže i s úsměvem.
0: I s úsměvem, takže když si opravdu přišel ten den D, zabouhla si ty dveře definitivně, nebyly slzy, nějaké emoce, rozlučka s kolegy, bylo něco takového?
1: To všechno bylo, ale já jsem věděla, že jsem prostě udělala ten krok jinam a že jsem šla sice pomyslně, profesně, nebo jako z té velké televize, nejsledovanější televize, že jsem šla do menší třeba televize regionálnějšího charakteru, ale mě to vůbec nevadilo, protože dnes vlastně, když si budou chtít posluchači poslechnout nebo se dívat na můj pořad, tak si to můžou zkouknout na YouTube, můžou si to zkouknout na různých jako jiných kanálech a my jsme i na OnePlay, takže jako já nemám pocit, že když, že tu moji práci, kterou dělám, že bych někde házela hrách o zeď, kde by to člověk vlastně si nemohl dohledat. Takže dnes už to asi není úplně o tom, jestli seš ve velkém nebo malém médiu, ale spíš o tom, jestli dobře děláš svoji práci a za kterou ti lidé ocení tím, že se na tebe podívají.
0: Tak ano, doba je jinde. Málo kdo už dnes sedí u té televize a přesně na ten čas, kdy ten pořad začíná, tak tam sedí. Takže ty jsi se posunula, rozloučila se si tam, kde jsi, v televizi Praha, kde máš svůj pořad. Řekla bych Party Show, se jmenuje ten pořad. Skoro bych řekla, že to je takový Alex a host televizní.
1: Je to pravda,
0: protože zpovídáš opravdu širokou škálu hostů, zajímavých profesí, nezůstáváš jenom u celebrit. Která ta sorta hostů tě nejvíce baví, ta profese? Když k tobě jde třeba lékař, nebo tam, kde se asi cítíš jako ryba ve vodě, což jsou právě nějaké celebrity, zpěvačky, herci?
1: Musím ti říct, že já vlastně tam mám 2 pořady. Jeden je i s reportážemi, to znamená, že tam zpovídám toho hosta kratší dobu a mezi tím jsou reportáže. My se soustředíme na různé vernisáže, výstavy a vlastně už to neděláme, takže bychom tam jako natáčeli ten večírkovský svět, ale spíš takový ty trošičku už věci, které vlastně nikde v médiích moc nejsou. A nejvíc, abych odpověděla na tvoji otázku, tak mě baví ta barevnost těch hostů, ale zároveň u těch velmi známých jmen, tak já už jsem zpovídala prostě milionkrát. Takže vlastně, když přijde někdo, kdo není tolik známý, ale je zajímavý a dostatečně pro ten formát vlastně už trochu i známý, tak to mě nejvíc baví, protože mě baví to, že vlastně nevím, co odpoví a že ho vlastně neznám. Takže asi to se netýká té profese, ale týká se to toho neznámého pro mě.
0: Takže objevuješ nejen pro diváky, i pro sebe.
1: Ano.
0: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, je s námi Gábina Partyšová, pardon, Gabriela Partyšová, moderátorka, nově také kreativní ředitelka v televizi Praha. Ty už si zmiňovala, že moderuješ tam dva své pořady, plus tedy se podílíš, nebo podílíš se na tom, jak to bude vypadat. Trochu mluvíš do scénáře, do dramaturgie, takže teď si profesně naprosto spokojená?
1: Ano, ano, to mě baví, že jsem trošičku i vlastně nejen před tou kamerou a nejsem jenom ten kašpárek, ale jsem vlastně i ten kreativec, který vymýšlí hosty, vymýšlí témata a to mě moc baví. Mě baví ta kreativa kolem toho celého.
0: Takže oči máš i uši máš nastražené, oči otevřené do kořán a napadne tě třeba tip na hosta v nějaké neúplně situaci, kdyby se to očekávalo, třeba, že vůbec nepřemýšlíš nad hosty a buď někoho potkáš, nebo někoho vidíš, někde něco čteš.
1: A musím říct, že asi sociální média jsou pro mě takovým velkým zdrojem, protože samozřejmě ten mobil v ruce mívám dost často taky a to, co jsem, to, co všechno jako vnímám, tak mě třeba zaujme to téma. Většinou já jdu po tématech, ne tolik po hostech, ale po tématech, takže mám pocit, že když mě něco zajímá jako tematicky o tom člověku a něco se o něm dozvím právě skrze třeba sociální sítě, tak si řeknu, jo, to by bylo fajn vlastně v tom pokračovat třeba, že by mě zajímaly ještě otázky kolem toho.
0: Řekni mi, jaká je výhoda malá televize proti tomu velkému kolosu jménem Televize Nova?
1: Já si myslím, že celkově jsou tam lepší vztahy, bych řekla, protože prostě je tam méně lidí, kteří tě můžou pomlouvat.
0: Bližší vztahy, takové rodinné?
1: Jo. Pohybuješ se v takové malinké prostě rodince. No a jinak, ale já to neberu, že jsem šla prostě od někud, kde jsem prostě se necítila dobře, někam, kde se teď cítím dobře, ale spíš opravdu jakoby profesně jsem pro sebe postoupila, můžu rozhodovat víc já jakoby o určitých věcech, o kterých jsem rozhodovat na Nově nemohla.
0: Tak jak už jsem v průběhu toho rozhovoru, myslím, že jsem zrovna v úvodu říkala, tak ty už si samozřejmě maminka si stále, ale už nejsi ta maminka, která musí být denodenně chystat, učit se se synem, chystat svačiny a tak dále. Ale už ti syn vylétl z hnízda, tak se to říká. Jak jsi to nesla?
1: Nesla jsem to statečně a je to rok, kdy můj syn Kristián odešel do skotského St. Andrews studovat IB program, což je vlastně takový dvouletý program ukončený mezinárodní maturitou, kterou on si chtěl udělat, takže on pokračuje dál ve studiu střední školy, kterou tady načal, ale pokračuje dálkově s tím, že ještě studuje tuhle tu prestižní školu, takže toho studia má opravdu dost. Ale on je studijní typ a on si tu školu sám vybral, sám si udělal zkoušky, které trvaly asi rok. COVID zařídil to, že vlastně všechny tady ty programy nebo tady ty školy vlastně s vámi dělají online ty zkoušky, takže nemusel ani tam jet, ale dělal jakoby různé práce, které musel odpracovat a trvalo to nějaký čas. A má perfektní angličtinu, protože studoval bilingvně základní školu s Hany Canadian, no tak měl předpoklady a vlastně chtěl a já jsem si říkala, protože to moje jediné dítě, tak jsem si říkala, jaký to bude, víš, a na to se nepřipravíš, to je prostě jako porod, jo, nebo jako se připravit prostě na roli mámy třeba, to se prostě nepřipravíš a takže měla jsem stažený žaludek hodně tak 3-4 měsíce předtím, než odletěl. Potom jsem teda ten měsíc předtím, to už jsem skoro ani nespala. A pak tam odletěl, já jsem ho tam odvezla a nechala jsem ho tam toho mýho malýho přerostlýho chlapečka, že jo, 1,86 m nebo kolik má, tak jsem ho tam nechala a v tom Skotsku studeným, no a odjela jsem a asi po týdnu mi volal mami, já to tady miluju, to je prostě místo, kde prostě je mi tak strašně dobře, kantoři výborní, všechno. Takže ono Alex strašně záleží na tom, jestli to dítě, jak se tam s tím popasuje a jakou ti dává zpětnou reakci. A když ta zpětná reakce je takhle přívětivá a krásná, tak se ti obrovsky uleví a vlastně mu to přeješ. A přeješ mu, aby mohl roztáhnout ta křídla a aby mohl letět prostě. A víš, že letí sám už na vlastní pěst. A to je teda strašně krásný pocit té maminky, protože vlastně mám pocit, že kdyby se se mnou cokoliv stalo, tak prostě už roztáhl ty křídla a letí.
0: Takže když je dítě šťastné, ať je kdekoliv, tak je maminka šťastná. Čeká mě to dvakrát, tak jsem chtěla vědět, jak to bude probíhat, ale jak jsi říkala, to je nepřenosná zkušenost. Aha. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s moderátorkou, také kreativní ředitelkou televize Praha, Gabrielou Partišovou, maminkou, která ale už je sama, nebo respektive její dítě se osamostatnilo. Tvůj syn Kristián zamířil na studia do Skotska. Hodně se řeší bezpečnost v evropských městech. Řešila jsi i ty?
1: Ano, řešila Alex, protože sleduju, co se děje v evropských místech a městech, a u Kristiána byla volba i nějaké předměstí Londýna a dokonce i Londýn samotný a pak tady skotské menší městečko St Andrews, a já jsem byla ráda, že si vybrala kompaktnější městečko, malinký, je to jenom univerzitní město, je tam strašně moc studentů a golfistů, a dokonce je tam nejstarší golfové hřiště a můj syn je velkým golfistou. Já jsem taky milovnicí golfu.
0: Potom takže... to asi má, jsem chtěla říct.
1: A celá jako moje rodina, můj přítel a všichni hrajou golf, takže to nás jakoby spojilo a musím říct, že je to výborný právě z hlediska té bezpečnosti, protože když jsem se tam byla několikrát podívat, tak jsem se i já cítila jako velmi bezpečně právě tím, jak je to malinký a ten golf je bezvadný v tom, že on pojí ty místní lidi a zároveň ty, to město žije golfem a ty kluci a ty holky chodí prostě si větrat hlavu od toho studia, protože ty školy jsou tam poměrně náročné, jsou prestižní a je tam toho studia hodně a ta větračka hlavy je prostě úplně úžasná. Kristián mi dokonce říkal, že když by tam neměl větrání hlavy v podobě toho golfu, takže by to psychicky pro něho bylo jakoby daleko náročnější.
0: A myslíš, že se ti Kristián někdy vrátí domů? Myslím, natrvalo, nebo jo, už jo. Se s ním můžeš rozloučit?
1: Spousta lidí mi říká, jako no, tak to se najde nějakou skotku. A já říkám, ne, to asi, to nevím, jako zrovna jestli. Já nevím, neznám, jaká bude cesta jeho duše, ale... Když mi říkal, že půjde potom, až udělá tu IB maturitu, ten program vlastně ukončený mezinárodní maturitou, takže by chtěl jít do Ameriky, tak na to jsem se netvářila úplně dobře, protože pro mě už přece jenom za oceánem, jako by se mi vracel méně často, takhle se mi vrací každých 7 neděl, mám ho tady týden doma, takže ta škola i v tomhle tom je vlastně velmi schovývavá k rodičům, takže my se vidíme dost často a za tím oceánem by to pro mě bylo jakoby těžší, ale je to dospělé člověk a moji rodiče mě prostě taky nechali odejít z Brna do Prahy a nechali mě prostě, ať já si najdu svý partnery. Nikdy mi nemluvili jakoby do výběru ať už vzdělávání nebo mých partnerů a já si myslím, že tak to má být a že to je prostě už na něm. A tak ve skrytu duše vlastně maminkovské doufám, že nebude moc daleko a že budou vnoučátka a že prostě si užiju i ještě vlastně ten život té babičky.
0: Život té babičky, neumím si ti představit, teď určitě ne. Možná ještě hodně dlouho ne, ale když se ti syn Kristián po 7 týdnech vrátí domů, tak jak ten týden nejraději trávíte a plánujete třeba, protože máme samozřejmě začátek června, za chvilku je tu léto, prázdniny, tak plánujete nějakou společnou dovolenou?
1: Ano, určitě. Asi tě překvapím, ale vždycky, když se vrátí, tak jsme hodně na golfu.
0: Větráte.
1: Takže pořád větráme ty hlavy. No a golf je bezvadným jako takovým trenažerem psychiky, takže jsme hodně na golfu a povídáme si, protože na golfu vlastně by člověk neměl mít ten mobil v ruce, tak to je taky jako bezvadný point toho sportu. No a takže jsme často na golfu a povídáme si. My jsme hodně, máme důvěrný vztah, říkáme si věci, povídáme si, zajdeme někam na něco dobrého k jídlu a my máme moc pěkné vztahy. Já děkuju Pánu Bohu, že vlastně i moje rodiče, i veškeré ty vztahy, kde já se pohybuju, tak jsou moc pěkný a pracujeme na nich, protože na vztazích se prostě musí pracovat. Je to taky práce.
0: Je to také práce, někdy to rádo zabrat, někdy ano. Naopak. Tak léto je budeš trávit ještě v posledních pár vteřinách. Prozrad.
1: Je budu léto trávit. Ano. My chceme cestovat hodně po Francii, tam jsou krásná golfová hřiště, na kterých jsme ještě nebyli. Potom letíme na Malorku, protože tam má zase dům můj partner, takže tam to je taky ráj, prostě kolem baráku máme asi 6 golfových hřišť, takže zase budeme na greenu. No a tak.
0: Děkuju moc. Já moc přišla. Už si léto, ať se ti daří.
1: Ty taky, já moc krát děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Obce z jižního Plzeňska odeslaly Ministerstvu pro místní rozvoj připomínky k návrhu akceleračních zón pro stavbu větrných elektráren. Plavcům se znovu otevřelo koupací jezírko v plzeňském Škodalendu. Letošní jaro v Česku bylo nadprůměrně teplé a nejsušší od roku 1961. A zítra čekejte zataženo až oblačno, místy lokální přehánky, teploty do 21 stupňů. Příjemné odpoledne vám přeje u zpráv Kateřina Jiřincová. Víc než 20 obcí z jižního Plzeňska zaslalo Ministerstvu pro místní rozvoj nábytky k návrhu akceleračních oblastí. Ty by měly umožnit rychlejší povolování větrných elektráren. Podle starostů ale není krajina jižního Plzeňska kvůli své historické hodnotě ke stavbě větrníků vhodná. Požadují tedy její vyškrtnutí z akceleračních oblastí. Nezávislému starostovi Blovic Robertu Zelenkovi vadí i postup, jakým návrh akceleračních oblastí vznikal.
2: Způsob, jak byly ty akcelerační zóny vymezeny, tím, že jsme se o tom, kde by měly být a možnost zapojit se do toho procesu připomínkování nebo spolutvorby těch akceleračních oblastí, jako starostové vlastně dozvěděli zhruba před 2 nebo 2,5 měsíci, oproti tomu, když se to vlastně 3 roky celé připravovalo.
1: V Plzeňském kraji by mělo podle návrhu vyrůst zhruba 60 větrných elektráren v takzvaném zrychleném řízení, kde získají povolení do roka. Největší oblasti jsou právě na jihu Plzeňska. Plavci můžou znovu využívat koupací jezírko v plzeňském areálu Škodalend. Umělá nádrž s mechanicko-biologickým typem čištění funguje 15 let. Jezírko se znovu otevřelo veřejnosti po zimní odstávce o uplynulém víkendu. Co bylo nutné během uzavření udělat, shrnul místostarosta centrálního plzeňského obvodu Pavel Šrámek z Pirátu.
3: Celé jezírko jsme vypustili, vyčistili a pak začali na jaře napouštět. Potom jsme udělali rozbory vody a zjistili jsme, že voda je opravdu v perfektním stavu.
1: Jezírko je během koupací sezóny přístupné denně. Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek. To je asi 60% normálu, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Letošní jaro bylo také 8. nejteplejší od začátku měření v 60. letech. Výrazné sucho podle meteorologů prohloubila slabá zima, která byla teplotně nadprůměrná a chudá na sníh. Zlepšit podmínky pro oběti zneužívání v církvi má spolupráce České biskupské konference se spolkem Někdo ti uvěří. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes se spolkem podepsal memorandum o spolupráci. Církvi by to mělo pomoct s citlivým řešením případů, pokračuje předseda spolku Jiří Kelar.
4: Chceme společně spolupracovat právě na pomoci obětem, na nastavování nějakých pravidel, mechanismů, školení a péče i o kněze a zároveň péče o oběti, kterým se něco stalo v tom církevním prostředí. Sport.
1: Příští sezóna hokejové Tip Sport Extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. Rozlosování soutěže zveřejnila Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Počasí. Noci bude zataženo, postupně na většině území déšť, zpočátku i přehánky a hlavně na západě a jihozápadě kraje i bouřky. Nejnižší teploty 14 až 11, na horách až 9 stupňů. A zítra čekejte po většinu dne oblačno až zataženo, místy lokální přehánky, které večer ustanou a i oblačnost bude postupně ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Mírný vítr ze západních směrů večer zeslábne. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby jo na prvním stupni tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pozor, dejte v Horšovském Týně na Domažlicku v Masarykově ulici. Stala se tam nehoda osobního auta s cyklistou. Na místě zasahují záchranáři a policisté. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je 2. června a tak jsem nakoukl do jeho historie. Býval to oblíbený korunovační den, neboť 2. června 1297 byl českým králem korunován Václav II. A o několik století později, tedy 2. června 1953, si ve Velké Británii na hlavu korunu nasadila Alžběta II. Dnes se žádné korunovace zřejmě nedočkáme, ale čeho se dočkáte určitě, je další odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. A tak se třeba dozvíte, proč oukrop a oukropeček nejsou příbuzná slova. To bude ve slovíčkaření. Krátce po 14:30 zavítáme do Nýrska, kde stále nemají žádného strážníka. A už za pár minutek se v našem seriálu můžete dozvědět zajímavosti o pozorování počasí. No a že opět otevřeme rozhlasové tržiště pro vaše inzeráty, to je samozřejmost. Tak hezké úterní odpoledne.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stolík.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Frühwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: No a já vám řeknu, že v Nýrsku by mohla od září opět fungovat městská policie. Město už jedná se 4 zájemci, ještě ale čekají povinné zkoušky a testy, více k tomu za chvíli. Teď jsou na řadě...
1: Tipy pro volný čas.
0: Tak například v plzeňském Velkém divadle uvede soubor divadla J.K. Tyla inscenaci Jakub a jeho pán. Hra vychází z předlohy Milana Kundery a nabízí příběh plný putování, humoru i filozofických úvah o lásce a lidských osudech. Takzvaná skeptická komedie začíná v 19 hodin. Obvodní knihovna Skvrňany zve na koncert mezi knihami. Zpěvák, skladatel, textař a kytarista František Kasl slaví 70. narozeniny a vystoupí od 18 hodin se svojí autorskou hudbou, inspirovanou tvorbou Boba Dylana, Petra Kalantry anebo Petra Spáleného. Zahajovací odpoledne festivalu Žonglobalizace začíná v 16 hodin v Plzni u Branky. Představí chůdaře, workshopy, žonglování, vzdušnou akrobaci i herní zónu pro děti. Plzeňský soubor Tutor Cirk pak v 18 hodin zahraje novocirkusovou komedii plnou žonglování, absurdních situací a tropické atmosféry s názvem Banana. Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem v Plzni v Bolevci zve na podvečer s folkovou kapelou Choroš 2.0. Od 17.30 se můžete těšit na premiéru autorských písní. Poprvé dnes představí otextované úpravy irsko-skotské lidové hudby a slovanských tanců Antonína Dvořáka. No a do refektáře jezuitské koleje v Klatovech můžete zavítat na večer plný otázek, smíchu a týmového soupeření. Dobro kvíz tam začíná v 17 hodin a výtěžek poputuje na charitativní účely. Tolik tipy, no a teď Václav Neckář spojí výtvarné umění s láskou.

0: Je půl třetí, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Každý z nás má něco, co si dlouho přál, ale pořád to jaksi nevyšlo nebo nebyl čas. A pak najednou přijde chvíle, kdy se to konečně povede. V Noční lince si dnes budeme povídat o takových splněných přáních a snech, které jsme si nosili třeba roky. Co jste si dlouho přáli a až po čase se vám to splnilo? Jaké to bylo, když to konečně vyšlo? A co vám to v životě změnilo? Svůj příběh můžete volat po 23. hodině Jarce Barboříkové. My teď ovšem míříme do Nýrska, kde chtějí od září obnovit činnost městské policie. Aktuálně totiž ve městě není ani jeden strážník. Radnice láká na náborový příspěvek. Zatím má rozjednanou spolupráci se 4 zájemci, většinou mimoměstskými.
1: Poznáváme to, protože jsou potřeba, že jo, na přechody a tak, no, takže jako jo.
2: Takže třeba u škol, jako když se...
1: Jo, na těch přechodech a takový ty prohlídky kolem, aby občas prošli, tak to jako chybí, no. Byly by potřeba na tuhle ty věci, co nedělají normálně státní policie.
2: To už dodává maminka Lucie.
3: Vídal jsem je často, což bylo dobře, protože... Je to prostě znát, že tady nejsou. No.
2: To, že tady strážníci chybějí, vnímá i pan Oldřich.
3: Státní policie tam má svých dost starostí a měšťáci ty tady fakt chybějí. Nejenom skrz dopravu a tohleto, ale skrz všechno.
2: V Nýrsku nemají žádného strážníka už několik měsíců.
4: My jsme v loňském roce začali řešit situaci ohledně fungování městské policie, protože ne vždycky byla tak, jak jsme si představovali.
2: Vysvětluje starosta města Miloslav Rubáš z volby pro Nýrsko a spádové obce.
4: Proto jsme začali s městskými strážníky jednat. Výsledek byl ten, že k dnešnímu dni nemáme žádného městského strážníka, 2 odešli na vlastní žádost. 3. také ukončil činnost a bude odcházet do důchodu.
2: Teď chce město nabrat až 5 nových strážníků. Většinu už má zajištěnou.
4: Máme rozjednaný nástup 4 lidí, z toho 3 už mají zkušenost s městskou policií, 1 by byl plný nováček, 1 je místní a 3 by měli dojíždět v dojezdové vzdálenosti zhruba 30 minut.
2: Město také zavedlo pro strážníky nové benefity.
4: Zavádíme v podstatě pro ty nově nastupující strážníky náborový příspěvek 70 tisíc, který bude rozložen do měsíčního platu po dobu 2 let. Zrovna tak budeme přispívat dojíždějícím na dopravu.
2: Kromě preventivního působení ve městě strážníci dohlížejí i na bezpečnost, dopravu, veřejný pořádek a obecně na dodržování městských vyhlášek.
4: To znamená ukládání odpadu mimo vyznačená místa, parkování na zeleně, parkování na chodníku, porušování vyhlášek o zákazu pití alkoholu na vyznačených místech a podobně. A ty věci týkající se vlastně platné legislativy řešíme ve spolupráci tady s místním oddělením policie ČR.
2: Víc k tomu dodává policejní mluvčí Michal Šen.
5: Policie České republiky plní úkoly a povinnosti, které jsou dány ze zákona, a to bez ohledu, zda je v obci zřízena městská policie nebo ne. Samozřejmě v případě, když v obci městská policie zřízena je, tak úzce spolupracujeme. A co se týče Nýrska, tak vlastně vykonáváme zde standardní úkoly. Dohlížíme nad veřejným pořádkem, jako je třeba dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných místech, kdy vlastně za to můžeme ukládat i pokuty v příkazním řízení.
2: Městská policie by měla v Nýrsku obnovit činnost během srpna nebo září. Z Nýrska Jitka Englová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Pátek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel.
3: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
4: 221 554 222, to je telefonní číslo, kam právě teď můžete volat svůj inzerát, pokud ho chcete prezentovat tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Jdeme na to, ať to nezdržujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den, já bych prodala benzinovou sekačku Perla. Je to s pojezdem na vysokou trávu, je zachovalá a momentálně nevyužitá. Dále bych prodala CDčka, originály různých kapel Plzeňského kraje, Karlovarského, Jihočeský kraj, Moravské Slovácko, populární hudba, také tramská muzika. A všechno jsou to originály a je to na telefonu 603 539 070. Je to Klatovsko, děkuju.
4: Číslo tedy zní 603 539 070.
5: Ano, děkuji, naslyšenou.
4: Není zač, naschledanou. Kdo je tam dál? Dobrý den. Stlumit rádio.
6: Už má zvonit, haló.
4: Posloucháme vás.
6: To je tržiště?
4: Přesně tak, ale vy si tam stlumte to rádio. Stlumit rádio.
6: Vypni rádio.
4: Tak.
6: Haló.
4: Posloucháme.
6: Tak tady je, já chci prodat elektrický vozík tříkolku. Slyšíte mě?
4: Velice dobře, pokračujte.
6: A je to na číslo 737 504 340. A jsou to roky ceny Horákova 207.
4: Dobrá, číslo zní 737 504 340. Máme zapsáno.
6: Výborně, děkuju.
4: Naschledanou.
6: Naschledanou.
4: Tak a teď vy, dobrý den.
7: Dobrý den, koupila bych menší soudek na vodu. No, nebo nějakou větší nádobu, aby to mělo široký hrdlo, potřebuji ho dát na balkon.
4: Ano.
7: Aby to mi zabralo moc místa. A buď bych ráda Plzeňsko nebo Rokycansko.
4: Tak
7: a telefon číslo je 723 656 207.
4: Číslo...
7: Děkuji a přeju pěkný den.
4: Vám také. Číslo zopakuji 723 656 207 a posloucháme dalšího. To jste vy. Dobrý den. Haló.
8: Dobrý den, prodám 4-kilowattový patkový elektromotor 1440 otáček na celugulárku nebo na šrotovník. Pak bych tady měl dětskou skládací cestovní postýlku a za třetí ještě na stavbu celugulárky hřídel s vypínačem na 380. A vše na telefonním čísle 602 384 098. 602 384 098 a je to Plzeň. Děkuji.
4: Není zač, máme to zapsané. Pojďme dál. Kdo je tam teď? Dobrý den.
9: Dobrý den. Prodávám hliníkové disky na Peugeot 407 HDI. Hliníkové disky, 4 kusy. Je to na čísle 774 589 487 Královicko.
4: Královicko s číslem 774 589 487.
9: Ano, ano, děkuju pěkně, hezký den.
4: Vám také, no a ještě jeden telefon, dobrý den.
10: Dobrý den, pane doktore, já bych měl na prodej, kdo by měl zájem, mám tady novou dřevěnou kladivotku, takzvaný WC, kdo by potřeboval na zahradu, na chatu, na chalupu. Je velice pěkná, můžu přeposlat fotky na mobil. je to na Jižní Brzeňsku a bližší informace bych sdělil na telefonu 607 759 053. Děkuju a hezký den.
4: Nashledanou. No a to byl také poslední telefonát, to poslední číslo zopakuji 607 759 053. Nicméně mám tady ještě věc písemnou. Prodám dětskou dřevěnou zachovalou postýlku, možnost i na kolečkách za výhodnou cenu nebo i zdarma. Takže kdo by měl zájem, ať volá na číslo 605 511 954. 605 511 954. No a poslední věc, úplně prodám dvě péřové deky, jsou úplně nové. Kdo by chtěl, ať zavolá na telefon 737 141 738. 737 141 738.
1: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: se.
1: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
2: Oukropeček. Sedíš tady jako oukropeček, říkávala mi babička, to když jsem byl nemluvný, zamlklý a vystihla tak podstatu onoho přirovnání, které slovník vysvětluje jako nesmělého zakřiknutého člověka, který se všeho bojí. Asi vás hned napadne, že tady musí být nějaká souvislost s oukropem, jak je ještě dnes mnohde označována česneková polévka. Oukropeček by tedy mohl být malý zbytek tohoto pokrmu. Ale má to nějakou logiku? Seděl tam zakřiknutý a nesmělý jako zbytek polévky? Ne, tahle slova totiž spolu vůbec nesouvisí. Oukrop vychází ze slova kropiti, tedy v tomhle případě zalévati horkou vodou dle způsobu přípravy polévky, kdežto oukropeček má základ v polštině ve slově okrop, tedy hrůza. V litevštině tento výraz přímo znamená ustrašený. Tak vznikl český oukropeček.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Počet podaných přihlášek na Západočeskou univerzitu v Plzni stoupl o 7%. Ministerstvo dopravy chce změnit mýtný systém. Od roku 2032 má stačit mobilní telefon. A zítra čekejte oblačno až zataženo, místy lokální přehánky, teploty do 21 stupňů. Hezké odpoledne. Zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Středoškolští studenti letos podali na Západočeskou univerzitu v Plzni přes 17 000 přihlášek. Oproti loňskému roku tak počet narostl o 7%. Uchazeči mají výrazně větší zájem o učitelské, umělecké i sociálně vědní obory, pokračuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
3: Největší meziroční skok v počtu uchazečů po prvním kole přijímacího řízení letos zaznamenala Fakulta pedagogická, kam dorazilo 4800 přihlášek. Jde o největší počet za posledních 19 let. Zájem eviduje fakulta napříč učitelskými studijními programy, včetně dlouhodobě nedostatkových aprobací, jako jsou matematika, informatika nebo fyzika.
2: Plzeň prodloužila termín dotazníkového šetření spokojenosti s kulturní nabídkou ve městě. Na téměř 30 otázek je možné odpovědět do 31. července, říká radní pro oblast kultury a památkové péče Eliška Bartáková z Hnutí ANO.
4: V dotazníku se ptáme na to, jak jsou lidé spokojeni s kulturní nabídkou, či jaká je podle nich informovanost. Zajímá nás také, jaké jsou z jejich pohledu silné i slabé stránky plzeňské kultury. Respondenti mohou hodnotit i stávající kulturní zařízení nebo mezinárodní rozměr plzeňské kultury.
2: Další podněty shromažďuje vedení města přímo v terénu. Poslední podobný průzkum proběhl v roce 2022. Od konce roku 2032 budou moci silniční nákladní dopravci využít pro placení mýtného mobilní telefony. Změnu chystá ministerstvo dopravy, záměr podpořila vláda. Podle ministerstva nový systém státu ušetří až 480 milionů korun ročně na provozu a sníží administrativu dopravcům. Současné palubní jednotky bude možné využívat i nadále, říká vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní ministerstva dopravy Lenka Hamplova.
5: Bude obojednotka klasická, pak bude s největší pravděpodobností aplikace, kterou si stáhnete do svého mobilního zařízení, nebo automobilka, která vyrábí ten automobil, už vám do toho entertainmentu dává dneska různé mobilní aplikace, tak jedna z těch mobilních aplikací bude právě na výběr toho mýta.
2: Současný provozovatel mýtného má smlouvu do prosince 2029. Rezort teď hledá nového, který se stávajícím systémem překlene období do prosince roku 2032. Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice ho budou moct prodávat nejvýš za 42 korun a 25 haléřů za litr. To je o 21 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z informací ministerstva financí. U nafty se naopak pokles ceny po dvou týdnech zastaví. Cenový strop u ní proti dnešku vzroste o 9 haléřů na 39 korun a 44 haléřů za litr. Regulace cen paliv bude pokračovat do konce června.
1: Sport.
2: Tenistka Kateřina Siniaková postoupila s americkou parťačkou Taylor Townsendovou do semifinále čtyřhry Roland Garros. Na pařížské Antuce porazili nasazené jedničky belgicko-slovinský pár Kempenová-Klepačová 6-1 a 6-3.
1: Počasí.
2: V noci bude zataženo, postupně na většině území déšť, zpočátku i přehánky a hlavně na západě a jihozápadě kraje i bouřky. Nejnižší teploty 14 až 11, na horách až k 9 stupňům. A zítra čekejte po většinu dne oblačno až zataženo, místy lokální přehánky, které večer ustanou a i oblačnost bude postupně ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Mírný vítr ze západních směrů večer zeslábne. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby jo na jedničce tady mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Nehodu osobního auta s cyklistou došetřují policisté v Horšovském Týně na Domažlickou v Masarykově ulici. Místo je s opatrností průjezdné.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Železniční trátě mezi Českou železnou rudou a sousední Bavorskou rudou dnes slaví 35 let od svého znovu otevření. No a my se o tom budeme bavit v reportáži krátce po 15:30. V následující hodince vysílání Českého rozhlasu Plzeň na vás čeká také soutěž a výherce u mě bude mít dva poukazy na prohlídku plzeňského historického podzemí. No a za pár minutek místopis západních Čech, další náš seriál, tentokrát bude řeč o Nířanech. Na severním Plzeňsku i nadále zůstaňte s námi, příjemný poslech, vážení.
6: Český rozhlas Plzeň,

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: Přesný rok první písemné zmínky neznají. Mají tam novorenesanční radnici, kostel svatého Prokopa a barokní kapličku, která stojí na původní návsi. Řeč je o městě Nýřany na severním Plzeňsku. Teorii o původu názvu řekla kolegyně Anděle Blažkové, starostka města za Sdružení nezávislých kandidátů Nýřany 2022, Pavlína Cajzová.
2: O tom, proč se naše město jmenuje právě Nýřany, panuje řada dohadů a teorií. Historici se nejvíc shodli na tom, že název našeho města vychází ze slova Nýřany, tedy nora. Podle toho bychom tedy měli být obyvateli žijícími v norách. Jestli je to pravda nebo ne, to opravdu nevím, ale dnes už v každém případě v norách nežijeme.
3: Jaká je historie města? Zaměříme se na první písemnou zmínku. Kdy byla a při jaké příležitosti k ní došlo?
2: První písemná zmínka o Nýřanech je z roku 1272 ve zvláštní listině, kterou papež Řehoř X. klášteru v Chotěšově potvrzuje jak nový majetek, tak všechny dřívější statky. Tam právě mezi 22 vesnicemi, které klášteru daroval kníže Hroznata, je i ves Nýřany, tedy Nýřany. Podle některých pramenů byl ale rok 1272 stanoven chybně a má jít až o rok 1273. Další prameny potom zmiňují existenci vesničky Nýřany ještě před tímto letopočtem, tedy ještě před založením kláštera v Chotěšově, které je uváděno některými historiky v letech 1195 až 1197 a podle novějších historiků pak v letech 1202 až 1210. Přesný rok první zmínky tedy vlastně neznáme.
3: Z pamětihodností, které se ve městě nacházejí, můžeme jmenovat novorenesanční radnici z roku 1885 s malovaným stropem v obřadní síni.
2: Zajímavostí je, že radnice byla postavena ještě před povýšením Nýřan na město, to bylo až v roce 1892. Dále u nás máme kostel svatého Prokopa, ten stojí na Masarykově náměstí, je postaven v pseudogotickém slohu a byl postaven obcí v letech 1903 až 1904.
3: Na původní návsi se pak nachází barokní kaplička.
2: Ta původní kaplička ze 16. století se bohužel nedochovala. Znovu byla postavena v 18. století. Potom bohužel chátrala a nejvíc utrpěla při výstavbě nového sousedního sídliště v 80. letech minulého století. Proto byla v roce 1991 z prostředku města opravena a následně znovu vysvěcena a zasvěcena svatému Václavu. Vedle kapličky se nachází socha svaté

0: Teď je 15 hodin a 20 minut a kdo chce, může si zasoutěžit, když teď zavolá na číslo 221 554 222. No a pokud správně zodpoví mojí soutěžní otázku, tak dostane dva poukazy na prohlídku plzeňského historického podzemí s platností až do příštího roku, až do května příštího roku. Tak, soutěžní otázka už je připravena. No a ti soutěžechtiví už jsou někde na telefonní lince, tak se podíváme, koho tam právě teď máme. Halo, halo, kdo pak je tam? Tak, snad mi to někdo vezme teď. Halo, my se slyšíme?
1: Ano, slyšíme. Kdo pak? U telefonu Láďa, dobrý den.
0: Láďo, odkud voláte?
1: Já volám od Domažic, Klovče.
0: Kolovče. No takže v plzeňské historické podzemí je vám známo trošku?
1: Ne, vůbec ne, vůbec ne.
0: A zajímalo by vás to asi, ne?
1: No, určitě.
0: Dobrý, teď jde o to, jak pozorně jste poslouchal Český rozhlas Plzeň, já nevím, posledních 20 minut. Máte to puštěné pořád?
1: Právě, že teďko ne. Já jsem suším, tak jsem obracel a teďko jsem přišel k rádiu.
0: Nevadí, nevadí, budete muset mít štěstí, protože já dám možnosti. A ptám se, kdo tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň zpívá?

0: První písničku po zprávách v 15 hodin, tedy zhruba před čtvrt hodinou. A Láďo, mohlo to být buď za A Michal Hruza, nebo za B Marek Ztracený, a nebo za C to mohla být Hanička písnička Hana Zagorová.
1: No, za C.
0: Říkáte,
1: Hana Zagorová.
0: Říkáte za C, a já říkám, není to pravda, bohužel.
1: Není to pravda. No, to by byla náhoda.
0: No jasně, ale pokud se počítá, já děkuji za zavolání, Láďo.
1: Není zavoláč. Děkuju taky.
0: Tak snad příště nashledanou.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
0: Kdo je tam dál, zjistíme záhy. Dobrý den, haló. Tak, tam si...
2: Dobrý den.
0: Zavřít rádio potřebujeme.
2: Dobrý den, už jsem... Ano, dobrý den, zdravím.
0: Zdravím také.
2: Tady,
0: tak povídejte.
2: Tady František ze Stankova.
0: Franto, Michal Hruza nebo Marek Ztracený zpívali po té 15. hodině?
2: Jo, tak já jsem to taky neposlouchal, ale typnu, tak ten Hruza.
0: Říkáte Michal Hruza. A to není Hruza, to je Krása, protože to je správně.
2: No tak je to dobrý, děkuju.
0: No a Františku, víte, co jste vůbec vyhrál?
2: Jo, poslouchal jsem nějaký vstupenky na podzemí do Plzně.
0: No a byl jste tam někdy už?
2: No já jsem tam nikdy nebyl.
0: Tak vám přeju příjemný zážitek.
2: Jo, děkuju moc, pane redaktore.
0: A zůstaňte mi chvíli u telefonu.
2: Ano, mějte se, nashledanou.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co všechno se dá dělat na mandlu?
1: Kokos.
2: Banány.
3: Přespává se tam.
4: Opevňuje se.
5: Je to asi nějaký stroj.
4: Ještě se tam může přibydlet, jakože tam může bydlet.
6: Jakože někdo prostě se dohaduje s někým, nebo...
7: A nebo když smukneme.
8: Můžou

0: Je 5:45, posloucháte Český rozhlas Plzeň a jdeme na tu plánovanou železniční slávu. Železniční trať mezi Českou železnou rudou a sousední Bavorskou rudou totiž právě dnes slaví 35 let od svého znovu otevření. V 50. letech minulého století byla trať uzavřena a okolí nádraží obklopila z české strany železná opona. Vlaky se sem vrátily až zhruba po 40 letech, konkrétně 2. června 1991. Výročí si dnes přímo na hraničním nádraží Alžbětín připomněli lidé z obou stran hranice.
1: Spontánní nadšení z obou stran, valily se damy, silnice naprosto ucpaný.
2: Vzpomíná na dobu před 35 lety Milan Hampl.
1: Lidi nadšení, nebylo se co divit, těšili jsme se na to ohromně dlouho. Já jsem osobně učil v železné rudě a štěstí prostě se nedalo vyjádřit nadšením.
2: Slzou možná? No,
1: určitě. Pro nás to byl jeden z největších životních zážitků, který jsme měli štěstí, že jsme se toho dožili. Bohužel naši rodiče už to tak nemohli prožívat.
2: Ta velká sláva tady byla právě 2. června roku 1991.
3: Jsem sloužil ve stanici NIRS od roku 84 a jelikož tady nebyli lidi, tak jsem chodil sloužit na špičák.
2: Vysvětluje dozorčí provozu Karel Fremont.
3: V té době samozřejmě železná byla uzavřená, ale jezdil se sem jenom pro dřevo, to znamená vlečka na české straně, hranice byla funkční, tak jsem sem dojížděl jako vlak vedoucí.
2: Ty koleje ale byly vytrhané.
3: Částečně, ono to teda bylo celý zarostlý, tady vlastně, co je ta čára, tady byla postavená normálně zeď jako v Berlíně, bylo to zaplocený, na německé straně měli zarážedla, my na české straně jsme měli pouze tu spojku, a když jsme sem přijeli, aby jsme mohli ty vozy vlastně vzít, zatlačit na vlečku, vytáhnout z vlečky a oběc a odjet, jo, a nic jiného, všechno bylo zarostlý.
2: No a to nádraží je vlastně jedna dlouhá budova, která je v polovině rozdělená na dvě identické zrcadlové části. Jedna leží na území České republiky, druhá už v Bavorsku.
3: V tom roce 89, když se sem přišlo, tak budova absolutně schátraná, že jo. Její štěstí bylo v tom, že to udělali z toho kamene, to znamená, co se týká vnějšku, se ta schátralost zase tak moc neprojevila, ale samozřejmě všechny okna, všechno bylo buď to shnilý, tady podél hranice vlastně ty okna byly zvenku i zevnitř dveře zazděný. Tady vlastně u nás na té vyšší části tam měla naše československá lidová armáda pozorovatelnu. Pak samozřejmě se to opustilo, přišlo to obnovení provozu, který zase spočívalo v tom, že se obnovilo to kolejiště. A částečně u nás teda nějaký ty prostory, to znamená, že jsme tady měli nějakou provizorní čekárnu a dopravní kancelář. A až posléze vlastně přelom roku 2001-2002 probíhala oprava té výpravní budovy.
2: Teď jsem slyšela hlášení, že odsud jezdí vlaky až do Prahy.
3: Obsluhujeme 7 páry vlaků v dvouhodinovém taktu, někdy od 7 do 9 do večera. A sousedé v Bundesrepublik Deutschland obsluhují 14 párama vlaků, jo? Takže oni jezdí v hodinovém taktu, my jezdíme v dvouhodinovém taktu.
2: Ale zase až do Prahy.
3: 2 páry rychlíků jedou až do Prahy, ano.
2: Státní hranici tady už dnes připomíná jen červená čára na nástupišti a taky na podlaze v nádražní budově. Návštěvník tak může volně přecházet z jedné země do druhé a přitom být pod jednou střechou. Z Alžbětína na Šumavě Jitka Englová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili. A Monika Švábová, hrdá Pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: No a teď zase chvíli budeme vařit. V neděli vám totiž Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl třetí nejlepší recept podle poroty z roku 2021. Šlo o zajíce s černou omáčkou od Zuzany Kučerové z Prahy. Tentokrát ho vylepšil o základ z kořenové zeleniny, víno, slivovici a další koření kuchař Ivan Vodochodský. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Roman Paulus, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Ivan Vodochodský, který vám s Patrikem Rozehnalem řekne, co budete potřebovat.
1: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. 2 cibule na základ, kořenovou zeleninu, je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
2: Dobře.
1: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strouhání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
2: Zhruba po 100 gramech.
1: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku ty omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no, citron je podstatný, jako to.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. Králíka osolíme. Máme pepř, samozřejmě pepř čerstvě mletý. 2x, 3x otočit mlínkem nad každým stehínkem.
2: Ale jak krásně voní.
1: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
2: Barvy žet.
1: Barvy žet, jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Tak do hrnce, do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu si dáme kus přepuštěného másla.
2: V jakém poměru?
1: Prostě v poměru, abych to dal 1:1. A nejprve si opečeme taková čistehna.
2: Položíme a necháme. Až se tak jako samo uvolní maso?
1: Základ, když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehonce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo? A to je v podobě alkoholu. Tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. Takže zalijeme a zapálíme.
2: Aha, trošku moc. Plameny výšky 1,5 metru.
1: Počkej, mýval jsem ofinku, už nemám nic. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vydáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
2: Nové koření, pepř, bobkový list,
1: dymián. A já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
2: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
1: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalejeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
2: A případně okyselíme citronem, šťávou.
1: Ochutnáme, ale mi se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
2: Králík je hotový.
1: Já jsem spokojený, no tak pochutnej. Dobrý, viď? Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
2: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
1: No, tady nám chytnul barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
0: No a pokud vás třeba zajímá, jak to vypadalo v kuchyni při flambování a kam až šlehaly plameny, tak se podívejte na stránky www.pochoutkovirok.cz. Najdete tam samozřejmě i celý recept na králíka s černou omáčkou podle Ivana Vodochodského, ale i ten původní soutěžní na zajíce s černou omáčkou podle Zuzany Kučerové. No a v neděli si připomeneme recept, který v roce 2021 získal stříbrnou medaili. Půjde o dortovou omáčku, jakousi koprovku se svátkem, kterou nám připraví šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: 15:52, za chvíli jsou tady další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plzeň a po nich Humoriáda, kde bude tentokrát nabízet scénky a ukázky z pořadu herec, daber a moderátor Jiří Ptáčník. Roman Stupka se loučí a přeje i nadále příjemný poslech.

Věděli jste, že v Kašperských horách mají dochovaný historický pranýř? Je z roku 1630 a původně stával přímo na náměstí. Byl místem veřejného trestání a hanby. Až teprve v 19. století byl kamenný pranýř přenesen za město pod Šibeniční vrch a přeměněn na boží muka.

0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Mírsku jednají se čtyřmi budoucími strážníky, teď nemají žádného. Český voják skončil v izolaci po návratu z Konga, kde se šíří ebola. A zítra čekejte oblačno až zataženo, místo lokální přehánky je teploty do 21 stupňů. Příjemné odpoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Mírsko sestavuje novou městskou policii. Aktuálně ve městě není ani jeden strážník. Podle starosty Miloslava Rubáše z Volby pro Mírsko jsou jich potřeba 4 až 5, aby pokryly služby pro město a jeho spádové obce.
2: Abychom, dejme tomu někdy od srpna, září, dokázali vytvořit novou městskou policii. Máme rozjednaný nástup 4 lidí, z toho 3 už mají zkušenost s městskou policií, 1 by byl úplný nováček, 1 je místní a 3 by měli dojíždět v dojezdové vzdálenosti zhruba 30 minut.
1: Správci plzeňských městských rybníků odbahní Malý Bolovecký rybník. Díky tomu zvětší objem vody a zlepší přirozenou filtraci. Postup při odbahnění vysvětluje vedoucí oddělení vodního hospodářství správy veřejného statku města Plzně Martin Gregar.
3: Nebudeme vypouštět rybník, ale použijeme plovoucí sací bagr. To je takový malý remorkér se sacím ústrojím, který dokáže na plné vodě vybrat ten sediment. A celá tahle ta akce by měla začít na konci září, začátek října a měla by trvat zhruba 3 měsíce.
1: Náklady na odbahnění jsou 10 milionů korun. Provoz u Velkého Boleveckého rybníka nebude nutné omezovat. Český voják po návratu z mise v Kongu skončil v izolaci ve specializovaném centru armády v Těchotíně na Rolicko-Ústecku. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Voják příznaky nemá. Informaci deníku N potvrdila Českému rozhlasu mluvčí armády Zdeňka Sobarně Košvancová. Voják do Česka dorazil před minulý pátek. Podle Košvancové jde o standardní postup, když se voják vrátí z exotické země.
4: Víme, že nebyl v kontaktu s nikým nakaženým a nevykazoval a nevykazuje vůbec žádné příznaky nemoci. První příznaky se objevují mezi 7. a 10. dnem, to je důvod, proč tam voják stává trochu déle, než je tedy standardní. Předpokládám, že v několika málo dnech bude propuštěn. Sport.
1: Tenistu Jakuba Menčíka dnes čeká čtvrtfinálový zápas singlu Roland Garros. V něm se 20-letý český reprezentant utká poprvé na turnaj s mladším soupeřem Brazilcem Fonsecou. Duel by měl začít ve 20 hodin a 15 minut. Počasí. V noci bude zataženo postupně na většině území. Déšť, nejnižší teploty 14 až 11, na horách až 9 stupňů. A zítra čekejte po většinu dne oblačno až zataženo, místy lokální přehánky. Večer ustávání srážek i ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Mírný vítr ze západních směrů večer zeslábne. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby jo na prvním stupni tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pozor, dejte na dálnici D5 mezi kilometry 100 až 107 ve směru na Rozvadov. V ostavném pruhu se tam pomalu pohybuje vozidlo údržby. A s omezením provozu počítejte na dálnici D5 také mezi kilometry 80 až 56 ve směru na Prahu. I tam je kvůli práci údržby uzavřený jeden jízdní pruh. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kdo končí?
6: Končí, končí.
7: Já mám nalíkají.
5: Slyšte z toho strudona.
8: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
9: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
10: Ahoj, dobře vyladěný tež.
9: I dnes nás čeká soutěžení, nad větší zábavu prostě není, skromně řečeno, pojďme do toho.
0: Humoriáda.

0: Skupina Krištof si podala svůj inzerát hudební úvodem dnešní humoriády. Ještě doplním informace o soutěžení, které tu dnes máme, stejně jako skoro po celý červen. Můžete si vybrat jednu knížku z edice humoriády. Máme tu Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. To můžete vyhrát, až přijde čas, a zároveň budete mít šanci na týdenní losování o digitální rádio, takže ještě můžete poslouchat v digitálu. A Jirka se na mě dívá a chce říct, že by doplnil ještě o knihu Ptákoviny Jirky Ptáčníka. Nebo...
1: No, něco takového zaznělo.
0: To bys... Tak třeba to přijde. Doufej, vyšli do vesmíru přání. Ne, myslím jako
1: to by
0: knihu.
1: Bylo několik dílů asi.
0: Myslím knihu. Ty jsi myslel ptákovinu to, nějakou, kterou si teď vymyslel pro nás tady? Ne,
1: ale on něco takového zmínil Patrik a Aha. Já teďka jsem jako dodal jenom, že by to mělo několik pokračování, protože těch ptákovin za můj život bylo hodně.
0: Dobře, tak tolik přiznání Jirky. Ještě se mi přiznej, jak se máš, co děláš?
1: No, děkuju, mám se dobře, jak na dotaz, nebo na, ano, na tento dotaz já odpovídám. Je to dobrý, domů a do huby trefím.
0: Tak to by stačilo pro začátek.
1: Taky se mě někdo ptal a říkal, jestli ještě pracuju, a já jsem říkal, že to je dobrý, že už mám všecko hotové.
0: Tak bezva, ale co nemáme hotové, je první výběr pro naše posluchače, takže prosím tě, zapracuj na tom, koho nabídneme právě teď.
1: Teď nabídneme Josefa Dvořáka a Ivu Janžurovou, která slaví významné výročí a teď je teda bohužel nemocná, ale je na tom velice jako lépe, takže jí přejeme brzké uzdravení a hodně síly do té slávy, která teď určitě vypukne.
0: A teď navštívíme?
1: No ano, protože jsme v humoriádě, tak můžeme navštívit humorest Ustonožky.
0: Z Českého rozhlasu nahrávka dokonce, možná i z československého, téma svatební fotografie.
2: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
3: Víte, já bych chtěla, mistře...
2: Ano.
3: Fotografii. Ano. No, ale aby to bylo něco...
2: Chápu. Jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
3: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
2: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
3: Jo.
2: A ta očka, kukadýlka.
3: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
2: No tak já a Alain Delon, no. Že? Ne, to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
3: No.
2: Tedy ten váš obrázek, že?
3: No.
2: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
3: Jo.
2: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
3: No, totiž...
2: Ano?
3: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
2: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
3: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
2: Upřímnou soustrast.
3: No, dík.
2: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, leda, že já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
3: Co? Klofnout?
2: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
3: Jo, vlastně proč ne?
2: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
3: Akt?
2: Akt.
3: Akt?
2: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
3: Jo.
2: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
3: Jo.
2: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiál. Jak ji ukrýváte vy, madam?
3: A tohle navrhujete mě? Vy čuně z fotoaparátu.
2: Ano, já čuně z fotoaparátu. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
3: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit,
2: ano, že
3: se o svou pověst dovedu sama postarat.
2: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
3: Fajn.
2: No, já totiž znám muže, že?
3: Jo.
2: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
3: Zajíc v pytli? To ano. Mám být já?
2: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
3: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
2: A jak myslíte?
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Josef Dvořák, Iva Janžurová. Tak Jirko, co ty a fotografování? Máš to rád? Jako když někdo tebe fotí?
1: Ne. Strašně to nemám rád. A dokonce mi tak jako, musím říct, někdy to nepříjemný, i když jsou to třeba kamarádi, nebo tak jako, že se pořizují obrázky, protože můžou být v různý kvalitě.
0: No já jsem scenzorovat takhle, potom, že jo, řekneš, tohle je hezký, to si můžeš nechat, tohle smaž.
1: No to nemůžu, ne? Přece to jako do toho zasahovat, nemůžu, to je jejich majetek. Ale jako pokud jde o profesi, tak jsem samozřejmě byl na to zvyklý a měl jsem tu obrovskou kliku, že jsem jednou v životě měl nejkrásnější fotky, takový už nikdy mít nebudu, nikdy jsem je ani předtím neměl, od Lenky Hatašové. Uh-huh. Když mi bylo 70, tak jsem dělal nějaký rozhovor a ona k tomu dělala fotky a poslala mi, abych vybral. A já jsem říkal, to se mi ještě nikdy nestalo, když jsem ještě v pradávnu byl v divadle a dostali jsme kontakty a vybírali jsme fotky, které bychom chtěli, aby nám zůstaly nebo aby se vyvěsily. Tak já jsem všechny ty fotky, které ona poslala, jsem říkal, se všema souhlasím. Samozřejmě,
0: vyber,
1: že je mi to úplně jedno, která to bude. Ona je nesmírně. Ona totiž vůbec, tam není nic, žádný počítač, nic. Ona se tebou zabývá, ona s tebou si povídá a to je na tom vidět.
0: A umí to vyfotit i bez úprav dodatečných.
1: Přesně tak.
0: A je tam atmosféra.
1: Ano.
0: Tak prostě to umí. Dobře. A co z druhé strany, ty, když něco fotíš nebo někoho, baví tě to?
1: Tak já se snažím jako vyhnout tomu, co sám nemám rád. Takže nikoho nechci zvětšovat, komu by se to nelíbilo. Ale jo, no tak teďka je to úžasný, protože máme telefon a v tom je všecko, tam je video, tam je fotoaparát a mě to na tu jako dobu, kdy si to chci zaznamenat a chci se na to podívat a abych se vyvolal určité vzpomínky, tak mi to stačí.
0: Dobře, tak my jdeme teď vyvolávat vzpomínky na humorná vystoupení. Bude pokračovat z našeho archivu Josef Dvořák s Ivou Janžurovou, anebo nastoupí Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou, vydá tvůj kolega z Hlasatelny. Někdejší. Tak posluchači nám vyberou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jiří Ptáčník a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování na telefonu v tuto

0: chvíli chceme přidat další hlasy. Ještě připomenu pro koho. Pro Josefa Dvořáka s Ivou Jančurovou nebo Jiřího Krampola s Alexandrem Hemalou. Tak co vy na to? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Tanda Zemník vás oba borci i humoriády zdraví.
0: Ano, my vás.
2: Pan Tášek vybral dobře, já bych chtěl slyšet ten dovětek i v Janžurovi, takže jsem pro Ačko.
0: Uhum, a taky to focení, jak dopadne, že jo? Tak děkujeme, no. Naschledanou.
1: Díky za tip.
0: Dobré odpoledne, zdravíme dalšího, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Michal, dobrou věc, hlasuji pro Ačko.
0: Ačko,
1: no, děkujeme.
0: Michale, díky, naslyšenou.
1: Naschle.
0: Další prosím, je kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Už se slyšíme. My vás, halo, halo. Ano, vy nás.
4: Tady Jirka Šerčan, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Tak, povídejte.
4: Pozdravuju vás i vašeho hosta ve studiu. Přeju vám hodně zdraví oběma.
1: Ano, my vám taky.
4: A chtěl bych Bčko.
0: Bčko, máme zapsáno. Hlas pro Jiřího Krampola s panem Hemalou.
1: Zdravíme do Čerčan.
0: Přesně. Dobré odpoledne, vítejte.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, pane Ptáčinko, a zdravím taky Pavlíčka, přeju vám oběma krásný den a zbytek dne a večera a byla bych pro pokračování.
0: Děkujeme. I za vás a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Hodně zdraví.
0: Kdo je dál s námi?
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčníka. Dobrý den, pane Ptáčník.
1: Taky zdravím, dobrý den.
6: Jsem ráda, že vás po delší době slyším, přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné středeční ráno všem posluchačům, možná trochu deštivé. Mějte se krásně.
1: Taky se mějte krásně.
0: Děkujeme pěkně. Tak přátelé, sečteno, přičteno, SMS hlasy, všechno, co dorazilo a výsledek je tady, pokračujeme ve focení.
7: Myslíte, takže, madam, co si račte přát?
8: No chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
7: No na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
8: Tak vy s tím nepřestanete.
7: No.
8: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
7: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
8: Jo, řízla. Podřízla jsem.
7: Prosím?
8: Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, bíčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
7: Na hřbitov? To vy, madam?
8: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
7: Na hřbitově leží.
8: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen. Slepičky nad ním hrabou. Kohoutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
7: Paní, já mám slabé nervy.
8: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
7: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madam. Šmaria, já to nechci slyšet.
8: A těm mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej knír jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
7: Ty taky? Ale paní, prosím, ty těch mrtvejky jako hub po dešti.
8: Nebo ten... Hele...
7: Ano.
8: Vy ale máte pěkný krče.
7: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
8: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
7: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
8: Nebo tehdy ten Kubánec? U pasu mačety? Psi vyli hrůzou, protože ve vzduchu byla krev?
7: Ano.
8: Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
7: Mějte smilování, paní.
8: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
7: No to kde je teď, šmarja? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
8: Jo, jo, jo. Jo, ne. nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
7: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
8: Jo, a hezky mě obejmout.
7: Cože? Ne, to nikdy, to, ne, to mě radši klidně taky.
8: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
7: Ne, já to nechci vědět.
8: No,
7: já to nechci vědět.
8: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
7: Ježišmarja, to je mrtvej jak u Verdunu.
8: Nebo ten houslista, ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
7: Šmarja, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
8: Jo.
7: Já vás radši obejmu.
8: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
7: Ano.
8: Je to naše svatební fotografie.
7: Ano.
8: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
7: Ano, ale co pak to děti? Dítě, já se třesu jako ratlík.
8: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
7: Ano?
8: Můj první se položil už u těch tří Arabů.
9: Humoriáda.

0: Tak přátelé, Tichá dohoda, to byla skupina, která nám zahrála další písničku v Humoriádě a my jdeme hrát o zmíněnou výhru v naší humoriádnické soutěži. V tuto chvíli na telefonu 731 800 900 čekáme jednoho z vás. Kdo pak to bude, kdo se nám umístí na lince? Dobré odpoledne, zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Stlumte si rádio, prosím, uslyšíte nás ve sluchátku.
1: Už jdu vedle, jo.
0: Ano.
1: Tady Petr z Letovic.
0: Petře, vy víte, že budeme hrát o jednu z knížek z edice Humoriáda. Kterou jste si vybral? Máte už nějakou vyhlídnutou?
1: No, mám už dvě.
0: No, doma.
1: Chtěl bych pana Krampola, jestli
0: pana Krampola byste chtěl, když to vidět. Budeme držet palce, jinak je tu ještě k tomu, když řeknete správnou odpověď, je tady šance na to digitální rádio v pátečním losování. Takže, otázka je na našeho dnešního hosta, Jiřího Ptáčníka, a ptáme se, kde Jiří Ptáčník prožil své nejdelší divadelní angažmá, a je to za A v Kolíně, za B ve Zlíně. Nejdelší.
1: Zlín.
0: Ta knížka ani rádio to zatím nebude. Kolín to byl.
2: Tak se vám nepřines štěstí.
0: Tak nezanevřete na nás, bavte se s námi i dál.
2: Budete mít štěstí v
0: lásce. Určitě.
1: Jo, díky. Naschledanou.
0: Anebo ve sportce, nebo v jiné hře. Kde jde o daleko méně než u nás v Humoriádě, samozřejmě. Tak, ten Kolín, to byla léta 70 až 90?
2: Přesně.
0: 20 tak. Let si vydržel?
2: Ano.
0: To už se dneska nenosí úplně u mladé generace.
2: Já si nevím tak úplně přesně, ale nebo skoro bych řekl, možná i s jistotou, že už ne asi, protože dneska se hraje na různých scénách a jako pokud je někdo v angažmá, tak je to bílá vrána skoro bych řekl, ale možná, že třeba na oblasti ano. Je pravdou teda, že ke svým kolegyním hlavně, které měly třeba děti, jako jsem neskutečně z nich nadšenej a skláním se před nima, protože oni se starali o děti, starali se o rodinu, jezdili zkoušet, vraceli se v noci ze zájezdu a to nebyla kolegrace, navíc tam ještě bylo nutné vzít v ohled to, že neexistovaly telefony, mobilní telefony, teda telefony existovaly, ale neexistovaly
0: to už byly.
2: Mobilní telefony, ano. Takže se tam jezdili do Kolína koňkou.
0: A svítili petrolejové lampy.
2: Tak to ne, ale přece jenom to do určitý míry jako nervy byly, že jo, protože jedna kolegyně Evička Kelemenová třeba se vrátila, měla dvojčata, vrátila se v noci ze zájezdu ve 3 hodiny a ráno vstávala v 6 hodin, aby byla na zkoušce, že jo, aby tam připravila, takže ty děvčátka, který s námi byli v angažmá, tak opravdu hluboko sklon.
0: Ano, vzpomínáš na to rád.
2: Je, moc. Byli každý
0: Kolínské
2: rok,
0: zastavení mnoha leté.
2: Tak, každý rok vzpomínám na to, jak jsme se o prázdninách nebo po prázdninách na sebe těšili, že jsme se těšili na to, kdy ty prázdniny vlastně skončí.
0: A my v tuto chvíli připomeneme jinou tvou milou kolegyni, která také slaví, už jsme zmínili, Ivu Janžurovou s narozeninami a přáním hodně zdraví. Tak
2: ano, to je pravda.
0: Pojď.
2: Ano, já jsem si na to vzpomněl, protože shodou okolností je to spolužačka Ivy Janžurové z divadelní fakulty a je to Madlenka Drahokoupilová, která 12. tohoto měsíce oslaví stejné výročí, čili 85. Takže já bych si dovolil takhle předčasně jí popřát všecko nejlepší a aby byla pořád v té fazoně, v jaké je.
0: A my se s dovolením i s našimi posluchači k tomu rádi přidáme všechno nejlepší.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: A pokračujeme, jsme u našeho archivu, koho vylovíme a pustíme posluchačům.
2: No výborně, dopřejeme si finanční kontrolu ze Silvestra televize Nova a uslyšíme Petra Novotného.
4: Já se vám musím svěřit s nejpříšernějším úředním jednáním ve svém životě. Já začnu ze široka. Možná si pamatujete, jak jsem jednou v Ptákovinách dostal rosáka. Já jsem ho pozval do restaurace, když nám přinesl jídelní lístek, přišla sympatická paní, řekla, že je majitelka, že si váží takovéto úžasné návštěvy, že všechno, co sníme a vypijeme, je na účet podniku. Tak bychom jedli a pili asi za 2500. Potom přišel vrchní, chtěl peníze, my jsme říkali, že paní majitelka nás pozvala. Zaražený vrchní říkal, že tady není žádná majitelka, že oni mají majitele. Teď rosák začal nadávat. My jsme se začali divit, vrchní říkal, že si chceme, že může zavolat policii, pokud nemáme peníze. Hodně veselé to bylo. Nakonec rozsah řekl památnou větu. Ty vole, tady kdyby filmovala nějaká skrytá kamera, tak si zmlsne, co? Pak jsme se tomu všichni zasmáli, rozsah mě i poděkoval, že to bylo vtipný a celkem uměřený. Měl obrovskou radost, když zjistil, že jsme nepoužili druhou variantu, já měl původně dvě, tuhle jsme si vybrali, původně jsme mu chtěli vybydlet byt bezdomovcema. Jsme chtěli, aby přišel domů, aby tam uprostřed pokoje hořel jeho nábytek, kolem ohně by seděli ty nepřizpůsobiví, vařili by si polívku a říkali, my teď tady bydlíme, pane Rosák. No, takže prostě on byl rád, že to také dopadlo, podal mi ruku, na rozloučenu mi řekl zajímavou větu. Řekl, Petře, je ti jasný, že teď seš na řadě ty? A já jsem říkal, to víš, jo, vy dobráci, co tak můžu od vás čekat? No, já jsem byl od té doby ve střehu každý den, jo. Jsem si říkal, kdy na mě vlítne skrytá kamera? Každý policajt, co mě zastavil, mě byl podezřelej. Každý telefon jsem zkoumal, kdo mi volal. Nic, hele. Po 14 dnech mě najednou volali z finančního úřadu. Já jsem podnikatel, víte? Že prej finanční kontrola u mě. Já jsem se takhle rozklepal. Říkám, a to jako přijdete teď? A oni říkali, ne, vy přijdete k nám. Já jsem říkal, a hned? A oni říkali, ne, až budete mít čas. Já si říkám, to je ale divná kontrola. Teď mě to došlo, jo. Jsem si říkal, ptákoviny. Mě žena byla bledá jako křída. Já jsem říkal, neboj, tohle je sranda, jo. A normálně jsem řekl, když já mám ale čas až za měsíc, boha. Oni říkali, to nevadí, tak přijdete za měsíc. Já si říkám. Oni říkali, přijdete 13. příští měsíc, vemete si sebou, prosím vás, peněžní deník, knihu faktur, faktury došle, faktury odešle, rozvahu, výsledovku, pokladní výdajové bloky, příjmové bloky, knihu jíst. Já jsem se smál. Já jsem si nic nepsal, jo, prostě. Já jsem byl tak šťastný, jak jsem na to brzo přišel, jo. Prosím vás, nedělá se to, prozradím rovnou pointu celé veselé příhody. Nebyli to ptákovi.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak téma finanční kontrola, Jiří, taková otázka jednoduchá, asi spořivý nebo spíš přející? Třeba co se týká spropitného, když jsme u návštěvy restaurace?
2: Já si myslím, že celkem jsem asi s určitou mírou, no podle toho, když jsem spokojený, tak jako to dám znát. Já si myslím, že to patří, protože tím jako vyjadřuju vlastně spokojenost, jak proběhla ta večeře, či oběd, nebo prostě návštěva.
0: Myslím, že spokojenost restaurace. Je v tom, že to zaplatíš.
2: No to samozřejmě snad. To,
0: ten základ.
2: To bych dopadl nějak špatně, jak šel v pau, to utek
0: asi. Grace, samozřejmě.
2: No to je dobrý. Takže tohle to je jenom jako taková nadstavba, no, ale jako myslím si, že snažím se být spořivej, protože jsem celkem ve věkový kategorii, kdy jako to musím.
0: Máš
2: to mi nic jiného nezbývá.
0: Svůj polštář, takový ale zobecníme.
2: Co, jestli mám polštář?
0: Finanční. Polštář asi máš,
2: mám,
0: jinak by tě bolo za krke.
2: Já jsem si ušetřil na polštář.
0: Ty postel k tomu má. Je to bohatý muž. Však je to herec.
2: No jo, tak samozřejmě, že musím mít nějakou rezervu, že?
0: Ano,
2: když
0: určitě.
2: Něco porouchá,
0: tak opustíme
2: třeba
0: to. Nebo já, když se porouchám. Ty jsi to vzal moc vážně. Dobře, pojďme do toho vesela. Posluchačům nabídneme Petra Novotného anebo Františka Nepila. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Stojí to 4 koruny. Myslím si, že to nezdražilo. Nevím, teď ještě to ověřím. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Tak popojedem v naší humoriádě. Jiří Ptáčník je zvědavý, koho si vyberete. Bude to Petr Novotný anebo František Nepil. Chceme znát váš názor na telefonu 731 800 900. Co bude humor podle vašeho gusta? Prosím, máte slovo. Dobrý den.
2: Dobrý den. Halo, halo.
1: Špatně slyšíme. Zkuste ještě. Halo.
3: Dobrý den, Brian z Martina.
1: Už je to v pořádku. Tak.
3: Hlasujem za Pečko a prajem vám pohodový šokňa. Dovidenia.
1: Děkujeme.
2: Ano, my vám taky přejeme všecko dobré. Až do Martina.
1: Mm-hmm. Dobré odpoledne. Kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady je Monika. Zdravím pana Ptáčníka a pana Kučaru. Trošku mě mrzí, že zdravíte jenom posluchače, pane Kučaru, a přátelé, a ne posluchači a přítelkyně.
1: A tak Jiří taky říkal celý život, milí diváci, a ne divačka, no, divačata, divačačata.
4: Já si panu Ptáčníkovi nenávidím dubbing, ale vy jste jednička dubbingu. Melrose Place, to prostě úžasný dubbing. A chci ještě pozdravit pana Patrika Rozehnala a nedávejte tomu název ptákoviny, vy jste gentleman, vy byste tomu měl dát název něco jako tajnosti nebo smůžnosti. Moc se na knížku těším a chci Petra Novotnýho. Děkuju, hezký den.
2: Děkuju.
1: Děkujeme.
2: Dělala jste mi radost s Merlows Place, to je tak dávno. Děkuju, mějte se krásně.
1: Tak jo, další prosím, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je jedna z Roudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
1: Zdravím divačku.
2: Díky.
1: Mějte se hezky, díky moc.
5: Naschledanou.
1: Přátelé, máme vyrovnáno, kdo pak nám to rozhodne? Petr Novotný nebo František Nepil bude vystupovat v dnešní humoriádě z našeho archivu. Finanční kontrola bude pokračovat ze Silvestra televize Nova a nebo se dostaneme do Řecka s panem Nepilem. Tak čekáme na telefon anebo na SMSku. Kdo bude rychlejší? Tak, SMSka Ačko, je to tam? Takže pokračujeme s Petrem Novotným.
6: Hele, takhle tenkou složku jsem si sebou vnes. V ní 10 nějakých debilních dokumentů. S tím jsem tam přišel. Ty na mě koukal jak na zjevení. Co jsem to přinesl na kontrolu? Já nic, jenom koukal, abych dobře hrál pro tu kameru skrytou, rozumím. Já pořád byl alegrace, abych to klukům neskazil. Mikrofon mě byl jasný, okamžitě jsem si říkal, ten je tady v těch kytkách přede mnou v té váze. To znám a furt jsem si říkal, kde mají ty prviti tu kameru, he? Chtěl jsem na ní hrát a furt jsem nevěděl, kde je. Tam byly dvě dámy, poměrně hodně přísny. Ty byly úplně vyjevený z toho mýho takového rozjetého nonchalantního chování. Teď já jsem je ještě hodnotil, ty. Jsem si říkal, ta mladší hraje dobře, ta je dobrá. Ta stará, ta je na prdele. Jsem si říkal, ta už je hodně zlá, ta přehrává, tu babu tam neměli dávat, tam měli dát nějakou jinou, jo. Teď já jsem pořád, já byl ale dobrý, jo. Opravdu jsem byl dobrý, já jsem říkal, ta může být blbá, jak chce, já jim to neskazím, jo. Prostě stojí to hodně peněz, to natáčení a tak jsem si furt, oni chtěli po mně knihu jíst, já jsem říkal, co to je? Oni říkali, vy nevíte, co je kniha jíst? Říkal, no nevím. Oni říkali, vy nejezdíte pro firmu svým vlastním autem služebně? Říkám, jo, takhle. Vymyslíte cestovní deník, takovou tu věc, co si vždycky ten sešit, co si píšu zpětně až na konci roku. A připisuju si tam, aby bylo hodně. Ty země byly úplně skoprnělý. Ta jedna mi začala nadávat, že už 3 roky neplatím daně. Já jsem říkal, pač jsem pořád ve ztrátě. Ale já si ji umím sám vyrobit, když cíba. Nakonec jsem přidal svoje parádní číslo. Řekl jsem, hele, dámy, víte, co to jsou zaplacené daně? To je pokuta za špatně vedený peněžní deník. Hele, ty byli na omdlení. Mně už vám najednou přišlo, že už toho natočili dost. Tak jsem se rozhodl, že provedu závěrečnou show. Bav jsem tu celou kytku, co jsem si myslel, že je v ní mikrofon. Takhle jsem si dal k hubě. Ty byli úplně na mrtvici. A já jel. A teď jsem říkal, tak. A kde máme tu kameru? Lezl jsem jim do skříně. Říkám, tady kamera není. A ta bude tady. Ta je taky není. Lezu do další skříně, říkám, tady taky není. Teď vám mě v jedné vteřině došlo, že tohle je opravdu finanční kontrola. Víte, jak já jsem vypadal? Já tam stál u nich ve skříni s kytkou v hubě. Hele, země leje, takhle země lilo jako teď. Teď já jsem se úplně jako debil uklonil. Jsem řekl, víte co, dámy? Co kdybych teď jako vyšel ven, zaklepal, vešel znovu, vy byste jako zapomněli, co jste slyšeli a začali bychom od začátku. Se na mě tak podívali. Ta jedna, co tak blbě přehrávala, ta mi říkala, ano, pane Novotný, my začneme velmi důsledně a určitě od začátku. Ale vy jste skončil. Teď já jsem jel domů jak blázen, abych si přinesl to celé účetnictví, co tam mám, abych zachránil, co se dá. Já přijel domů, já nevěřil vlastním očím. V obyváku uprostřed oheň, kolem 4 bezdomovci, jeden mi říká, tady bydlíme my, pane Novotný, převlečený rosák a ve skříni skrytá kamera.
1: Tak, tolik Petr Novotný v Humoriádě, tolik i Jirka Ptáčník, uteklo to je jako voda. Jiří, na co se těšíš? Máme červen, to už je pro meteorology v podstatě léto.
2: No, nejenom pro ně, ale já si myslím, že i pro běžného člověka, protože my jsme už zažili vlastně horka, který jsou už tropický, že kolem 30.
1: Ale to bylo i v květnu, ale no to jo. Neoficiální, že?
2: No takhle, já bych přál všem krásné počasí, a aby se radovali z toho, že je sluníčko, aby se radovali z toho, že jsou na světě a aby měli spoustu důvodů k té radosti. Protože já si myslím, že to je jediná věc, kterou nám nemůže nikdo vzít.
1: Tak bručouny umíme udělat každý ze sebe
2: ne,
1: někdy,
2: ne,
1: že jo?
2: Neumíme.
1: Tak, ať nejsme mračouny, ty neumíš nikdy. Ale teď se přiznej, že si někdy zabručíš.
2: No tak určitě, to určitě, ale nedělám to rád. No.
1: Nic velkého, nedobrovolně prostě.
2: Tak.
1: Tak přátelé, ať máte úsměv na tváři, ať se vám dál dobře poslouchá Český rozhlas. Těšíme se opět příště v Humoriádě. Jiří Ptáčník i Pavel Kučera vám přeji pěkný den.
2: Naschledanou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Ředitelství silnic a dálnic opravuje průtah na Lžovskými horami, uzavřelo tam hlavní tah na Horažďovice. Sněmovna podpořila růst rodičovského příspěvku, od ledna má stoupnout o 50 000 korun. A zítra čekejte oblačno až zataženou, místy lokální přehánky, teploty do 21 stupňů. Pěkné odpoledne, zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Kvůli kompletní rekonstrukci průtahu na Lžovskými horami na Klatovsku se uzavřel hlavní tah silnice 1/22 z Domažlic přes Klatovy na Horažďovice a Strakonice. Řekl to náměstek ředitelství silnic a dálnic Michal Siřínek s tím, že uzavírka potrvá do konce stavební sezóny, tedy do října až listopadu. Poté se silnice na zimu otevře a na jaře by se měla dělat zbývající část. Objížďka pro osobní auta vede z Hradešic na Miřenice, kde vozidla vyjedou ve druhé polovině na Lžovských hor. Transitní doprava je odkloněná z Horažďovic na Sušici přes Běšiny do Klatov. Stavba za více než 100 milionů korun skončí poslední etapou do října příštího roku. Plzeňské Radčice ve čtvrtek projednají podobu nového městského znaku a vlajky. Představí dva návrhy v různých barevných variantách. Jak uvádí obvod na svém webu, jednání začne od 17 hodin v zasedací místnosti městského úřadu.
3: Návrhy znaku a vlajky zhotovil profesionální heraldik. Mezi motivy patří nedaleké skály, které jsou dnes přírodní památkou. Původní význam Radčic připomínají taky selská brána, klasy obilí nebo hlava dobytka. Součástí obou návrhů je taky řeka Mže, která touto městskou částí protéká. Z Radčic Jan Markup, Český rozhlas.
2: Rodičovský příspěvek by mohl od ledna stoupnout, počítá s tím návrh vládní koalice, který v prvním čtení schválili poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má příspěvek zvýšit na 400 000 korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka mohla vzrůst na 800 000. Změny by ale měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. To kritizuje část opozice i koaliční SPD. Podle nich by se měl příspěvek zvýšit i stávajícím rodičům. Opozice pak navrhuje, aby se příspěvek automaticky valorizoval. Návrh teď projednají výbory. První případ neoprávněné činnosti pro cizí moc jde k soudu. Státní zástupce obžaloval příslušníka čínské zpravodajské služby, který v Praze působil pod novinářským krytím. Serveru i rozhlas to potvrdila mluvčí městského soudu v Praze Kateřina Eliášová. Muže policisté zadrželi letos v lednu. V případě prokázání viny mu hrozí až 5 let vězení. Sport. Příští sezóna hokejové Tipsport Extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. Rozlosování soutěže zveřejnila Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Počasí. V noci bude zataženo, postupně na většině území déšť, hlavně na západě a jeho západě kraje i bouřky. Nejnižší teploty 14 až 11, na horách až 9 stupňů. A zítra čekejte po většinu dne oblačno až zataženo, místy lokální přehánky, které večer ustanou a i oblačnost bude postupně ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Mírný vítr ze západních směrů večer zeslábne. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby jo na prvním stupni tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Práce údržby omezují provoz na Klatovsku mezi Nemelkovem a Čachrovem. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: 17 hodin 4 minuty začíná úterní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu Plzeň. Tady je Iva Kokešová, přeji pěkné odpoledne. Co vám nabídneme v této hodině? Třeba pozvánku na speciální výstavu Česká cesta do vesmíru. Podíváme se také do Nýrska, kde aktuálně není ani jeden strážník. A uslyšíte samozřejmě předpověď počasí na noc a zítřek přímo s meteorologem.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
4: A za okamžik už přehled dnešních regionálních zpráv.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Připravila Kateřina Jiřincová.
2: Hezké odpoledne. Na hlavním vlakovém nádraží v Plzni byla dnes ráno slavnostně zahájena putovní expozice, která přibližuje významné momenty české přítomnosti ve vesmíru. Návštěvníci se prostřednictvím panelů můžou seznámit nejen s historickými milníky od meziválečných raketových pokusů až po první družice, ale také s aktuálními projekty moderních technologií. Chystaný let českého kosmonauta Aleše Svobody do vesmíru obnáší také přípravu různých experimentů. A naše krajská metropole si vůbec nevede špatně. Jak říká astronom a astrofyzik Jiří Dušek.
3: Plzeň a okolí, univerzita a samozřejmě některé podniky jsou vlastně třetí v pořadí, co se týká úspěšnosti připravování těchto experimentů a těchto projektů. Jsou tři taková velká centra kosmického průmyslu v České republice, a to je Praha, Brno a Plzeň.
2: Podrobnosti přidáme už po písničce. Kriminalisté obvinili vojáka z nelegálního držení zbraní a střeliva. Důkazy pro trestní řízení zajistili vojenští policisté loni v srpnu na Plzeňsku. U vojáků je nedovolené ozbrojování výjimečným deliktem. V případě uznání viny hrozí muži až 5 let vězení. Vojenská policie ho stíhá na svobodě. Serveru iRozhlas.cz to potvrdil žalobce Adam Kotoun ze státního zastupitelství Plzeňích. V Mírsku by mohla od září opět fungovat městská policie. Kromě preventivního působení ve městě budou strážníci dohlížet i na bezpečnost, dopravu, veřejný pořádek a obecně na dodržování městských vyhlášek, pokračuje starosta Miloslav Rubáš.
4: To znamená ukládání odpadu mimo vyznačená místa, parkování na zeleně, parkování na chodníku, porušování vyhlášek o zákazu pití alkoholu na vyznačených místech a podobně.
2: Víc řekneme zhruba za půl hodiny. Nejpopulárnějšími chlapeckými jmény v Plzeňském kraji byly loni Jakub, Matyáš a Matěj. U novorozených dívek dominovaly Eliška, Viktorie a Anna. Také v tomto regionu se potvrdil vyšší podíl dědění jmen z otce na syna, než tomu je v ženské linii. Téměř každý třetí otec se jménem Václav ho předal i synovi. Uvedl to Český statistický úřad Plzni.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Jak už z našeho vysílání víte, vstupní hala hlavního vlakového nádraží v Plzni hostí novou výstavu s názvem Česká cesta do vesmíru. To téma zajímalo i našeho regionálního stopaře Jiřího Trnku. Za chviličku se přihlásí do vysílání. 11 minut po 17. hodině.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Na hlavním železničním nádraží v Plzni byla dnes ráno slavnostně zahájena putovní expozice, která přibližuje významné momenty české přítomnosti ve vesmíru. Návštěvníci se prostřednictvím panelů mohou seznámit nejen s historickými milníky od meziválečných raketových pokusů až po první družice, ale také s aktuálními projekty moderních technologií. Na místě byl i kolega Jiří Trnka.
2: Dobré odpoledne. Výstava tady na hlavním nádraží současně ukazuje, jak zásadní vliv mají kosmické programy na běžný život, třeba včetně zabezpečení samotného provozu železniční dopravy. Jak to celé funguje, na to se Český rozhlas zeptal Radka Machovce, ředitele oblastního ředitelství správy železnic v Plzni.
3: Využíváme moderní technologie a tím, že vlastně se zavádí na celé české železnici moderní evropský zabezpečovač ETCS, v rámci pilotního projektu se i více zaměřujeme na přesnou polohu vlaků a úzká souvislost vlastně s těmi satelitními technologiemi je právě u toho zabezpečovače.
2: A poloha vlaků není to jediné, kde se vesmírné technologie potkávají na železnici.
3: Hlídáme, jestli nám některé svahy nebo náspy neujíždí přesné polohy kolejí. Navádíme stroje v rámci pokládky kolejí, pokládky výhybek. Tohle všechno probíhá vlastně za využití těchto moderních technologií. Když stavíme nové stavby, převážíme velké množství zeminy, to všechno využíváme k navádění těch strojů, takže moderní technologie v souvislosti se satelitní technologií jsou v denním pořádku správy železnic.
2: A na zahání této výstavy byl také astronom, astrofyzik, ředitel brněnské hvězdárny a zároveň senátor Jiří Dušek, nestraník zvolený za ODS, a ten pro Český rozhlas našel historickou stopu, historickou osobu ve vesmíru, Ludvík Otčenášek.
4: A to je vlastně plzeňský rodák, nebo respektive z plzeňského kraje rodák, že on se narodil přímo v Plzni. A ten za první republiky byl takovým prvním vážným konstruktorem raket, kterému úspěšně letali a založil jakési základy, řekněme, raketového inženýrství v tehdejším Československu.
2: Ale plzeňský kraj je úspěšný i v současné době ve vesmírné vědě.
4: Teď, jak se chystá let Aleše Svobody do vesmíru, tak se chystají nejrůznější experimenty a v podstatě Plzeň a okolí, univerzita a samozřejmě některé podniky jsou vlastně třetí v pořadí, co se týká úspěšnosti připravování těchto experimentů a těchto projektů. Takže v podstatě, když bychom to jako zjednodušeně řekli, tak jsou tři taková velká centra kosmického průmyslu v České republice, a to je Praha, Brno a Plzeň.
2: Výstava Česká cesta do vesmíru, která je k vidění v hale hlavního nádraží v Plzni, na vaši návštěvu počká ještě 2 měsíce.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
1: Tak to byl malý výlet do vesmíru, teď máme 6:15 a už za chviličku budeme telefonovat na plzeňské předpovědní pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu, abychom zjistili aktuální situaci o počasí v noci a také zítra.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: počasí.
1: Na telefonu je Jana Adamovská. Dobrý den.
2: Dobrý podvečer.
1: Jaké počasí máme teď v našem regionu 6 minut před 5:30?
2: Tak, teploty se pohybují okolo 24 stupňů a máme takové polojasno až oblačno a srážky zatím nezaznamenáváme.
1: Co nám přinese počasí v noci, říkáte, srážky zatím nezaznamenáme, asi začne pršet, víte?
2: Ano, v noci nás bude přecházet frontální systém, takže večer se začnou od západu zatahovat a začnou během noci přibývat od jeho západu přehánky, případně i zabouří, a ty přehánky budou během noci přecházet do deště a k ránu už budou na západě kraje ustávat. A minima v noci klesnou k 11 stupňům a bude nám foukat mírnýho postupně západní vítr.
1: Tak a teď se ještě zeptám na zítřejší počasí, a to už bude středa 3. června.
2: Tak to středeční ráno bude ještě zatažené a na východě kraje nám bude doznívat ten slabý déšť. Během dopoledne se oblačno začne protrhávat a odpoledne se od západu objeví lokální přehánky, ale nemělo by jich být mnoho, a večer pak budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat až do vyjasnění. Dneska nám teploty stoupaly až k 27, zítra bude chladněji, maximum očekáváme do 20, případně 21 stupňů, na horách do 16, a zítra bude poměrně větrno, bude foukat mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Plzeňské předpovědní pracoviště a Jana Adamovská. Díky, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký večer.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
1: Rehabilitace po mozkových příhodách, dopravních nehodách nebo úrazech je důležitá pro návrat do běžného života. Více vám o ní povíme už po písničce. Počkejte si, za 4 minuty, 5:30. Tady je Český rozhlas Plzeň a úterní den v kraji.

0: Slyšeli jste někdy o robotické ruce nebo o lokomatu? Jde o novinky v neurorehabilitaci a právě o této lékařské disciplíně si v dnešním dopoledním vysílání povídal Stanislav Jurík s doktorkou Terezou Cejpkovou z Plzeňské fakultní nemocnice.
1: Neurorehabilitace, kdybyste nám lajkům na začátek vysvětlila, o čem vlastně bude řeč, co to je?
2: Neurorehabilitace je rehabilitace, která je zaměřená na pacienty hlavně po cévních mozkových příhodách, jako jsou mrtvice nebo operace mozku, ale leží u nás i pacienti například po operaci páteře, ale leží u nás i normální v uvozovkách pacienti po výměně totální endoprotézy kyčelního kolenního kloubu a občas i po nějakých autonehodách, když potřebuje ta rehabilitace ještě nějaký čas.
1: Možná se zeptám trochu naivně, ale zeptám se napřímo, jak moc důležitá ta rehabilitace je. Je nutná pro každého pacienta s těmi diagnózami, které jste teď vyjmenovala?
2: Já si myslím, že ano. Pak je druhá otázka, zdali ten pacient ještě třeba tu rehabilitaci chce, jestli o ní stojí. Ale po těch mozkových příhodách jsou to většinou pacienti, kteří mívají nějaký deficit. Nemohou hýbat rukou, nemohou hýbat nohou, nemohou mluvit, nemohou chodit. A to jsou tak tací pacienti, kteří se potom dostanou k nám po nějaké té akutní fázi, jsou přeloženi k nám a začínáme obnovovat ten pohyb.
1: Začínáte obnovovat, to znamená, že se jedná o nějakou dlouhodobou záležitost.
2: Je to tak. Pacienti u nás většinou leží minimálně 3 týdny, zase samozřejmě záleží na té diagnoze, ale většinou 3 týdny až 6 týdnů a někdy se dostáváme do takové kličky toho, že pak je třeba nemáme úplně kam dát, domů je propustit nemůžeme, nezvládli by to třeba ještě na doma, takže pak překládáme třeba do rehabilitačních ústavů nebo navazujeme spolupráci s nějakými dalšími ústavy. Takový neurologický pacient vyžaduje spoustu péče, hlavně té ošetřovatelské péče ze začátku, kdy skutečně ten náš ošetřovatelský personál ho musí mít, musí ho polohovat, musí dopomáhat při hygieně. A pak je to tým fyzioterapeutů, ergoterapeutů, logopeda, nás lékařů, protože my musíme toho pacienta denně kontrolovat. Někdy třeba ty vizity probíhají i 2x denně, řešíme různé komplikace. Takže abychom dokázali se o ty pacienty kvalitně postarat, potřebujeme tomu úměrně i kvalitně vyškolený personál v dostatečné kapacitě. Teď jsme vytvořili nějaké centrum robotické rehabilitace, tak potřebujeme další odborníky, další nadšence.
1: Právě o té robotické rehabilitaci si budeme povídat. Zmíním jenom, v avizu jsme řekli roboruka nebo robotická ruka. Co to vlastně je?
2: Robotická ruka si můžou pacienti představit jako taková rukavice, která se postupně každý prst se navlékne zvlášť. A ta rukavice je připevněna na taková speciální táhla, má to zase nějakou ovladovnu, počítač a ta rukavice vlastně za vás vykonává ten pohyb. Ohýbání prstů, natahování prstů, pak můžeme pracovat i se zápěstím, natahování zápěstí, ohýbání zápěstí. A na chůzi máme lokomat, to si ve zkratce představte jako ortézy, kdy pacienta zavěsíte, takové speciální a dosti specifické ortézy jim nasadíte na dolní končetiny a ty ortézy vlastně za vás ten pohyb vykonávají.
0: Celý rozhovor s doktorkou Terezou Cejpkovou z Fakultní nemocnice Plzeň si můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu na adrese plzeň.rozhlas.cz.
3: Den v kraji.
0: No a s našimi středečními hosty vás pozveme na výstavu Praha město milostné do studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Výstava fotografií Pavla Kopa s doprovodnými texty Miroslava Horníčka a Pavla Hejduka Praha město milostné už byla prezentována v Praze a také v Karlových Varech a do Plzně doputovala nejen proto, že Praha ve spojení s láskou je krásné téma pro lidi na celém světě, ale i proto, že všichni její autoři jsou Plzeňáci. Víc se dozvíte zítra v našem vysílání krátce po 10. hodině dopoledne.

V Nýrusku by mohla od září opět fungovat městská policie. Město už jedná se 4 zájemci, ještě je ale čekají povinné zkoušky a testy. Víc vám řekneme už po písničce. Tady je Český rozhlas Plzeň. Máme 7 minut po 5:30. Přejeme stále příjemný poslech.

0: V Nýrsku chtějí do září obnovit činnost městské policie. Aktuálně ve městě není ani jeden strážník. Radnice láká na náborový příspěvek, zatím má rozjednanou spolupráci se 4 zájemci, většinou mimo městskými.
1: Poznáváme to, protože jsou potřeba, že jo, na přechody a tak.
2: No, takže jako jo. Takže třeba u škol, jako když...
1: Jo, na těch přechodech a takový ty prohlídky kolem, aby občas prošli, tak to jako chybí, no. Byly by potřeba na tuhle ty věci, co nedělají normálně státní policie.
2: To už dodává maminka Lucie.
3: Vídal jsem je často, což bylo dobře, protože... Je to prostě znát, že tady nejsou. No.
2: To, že tady strážníci chybějí, vnímá i pan Oldřich.
3: Státní policie tam má svých dost starostí a měšťáci ty tady fakt chybějí. Nejenom skrz dopravu a tohleto, ale skrz všechno.
2: V Nýrsku nemají žádného strážníka už několik měsíců.
4: Dva odešli na vlastní žádost, třetí také ukončil činnost a bude odcházet do důchodu.
2: Vysvětluje starosta Miloslav Rubáš z volby pro Nýrsko a spádové obce. Teď chce město nabrat až 5 nových strážníků. Většinu už má zajištěnou.
4: Máme rozjednaný nástup 4 lidí, z toho 3 už mají zkušenost s městskou policií, jeden by byl úplný nováček, jeden je místní a 3 by měli dojíždět. V dojezdové vzdálenosti zhruba 30 minut.
2: Město také zavedlo pro strážníky nové benefity.
4: Zavádíme náborový příspěvek 70 tisíc, který bude rozložen do měsíčního platu po dobu 2 let. Zrovna tak budeme přispívat dojíždějícím na dopravu.
2: Kromě preventivního působení ve městě strážníci dohlížejí i na bezpečnost, dopravu, veřejný pořádek a obecně na dodržování městských vyhlášek.
4: A ty věci týkající se vlastně platné legislativy řešíme ve spolupráci tady s místním oddělením policie ČR.
2: Víc k tomu dodává policejní mluvčí Michal Šen.
5: Policie České republiky plní úkoly a povinnosti, které jsou dány ze zákona. A co se týče Nýrska, tak vlastně vykonáváme zde standardní úkoly. Dohlížíme nad veřejným pořádkem, jako je třeba dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných místech, kdy vlastně za to můžeme ukládat i pokuty v příkazním řízení.
2: Městská policie by měla v Nýrsku obnovit činnost během srpna nebo září. Z Nýrska Jitka Englová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

na sobotu. Zaposlouchejte se do příběhů, které sepsali plzeňští rodáci. Od Miroslava Horníčka přes Jiřího Suchého po Josefa Koenigsmarka. Povídka na sobotu. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině na vlnách Rádia vašeho kraje.

Věděli jste, že v Kašperských horách mají dochovaný historický pranýř? Je z roku 1630 a původně stával přímo na náměstí. Byl místem veřejného trestání a hanby. Až teprve v 19. století byl kamenný pranýř přenesen za město pod Šibeniční vrch a přeměněn na boží muka.

0: Tady Český rozhlas Plzeň, den v kraji s datem 2. června je u konce, co nás čeká zítra. Povíme vám třeba něco víc o nové budoucí podobě Mírového náměstí v Plzni, kde sídlí i naše rozhlasová budova. A protože plzeňský rodák, herec Jiří Langmajer, slaví zítra 60, tak si ho připomeneme hned ráno v naší rubrice Výběr z rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: Za 7 minut bude 6 hodin, počkejte si na zprávy potom muziky s Věrou Kestránkovou a od 6:30 Zdeněk Vejvoda ve špalíčku lidových písní připomene jeden z důležitých svátků římskokatolické církve, letos připadající na čtvrtek 6. června. Slavnost těla a krve páně, lidově boží tělo. Tak to bude, jak jsem řekla, po 6:30. Iva Kokešová přeje hezký večer, zítra naslyšenou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Vlaky se na šumavské hraniční nádraží mezi Železnou Rudou a Bavorskou Rudou vrátily před 35 lety. Přidání omamné látky do pití má být nově trestným činem. A zítra bude zpočátku zataženo s doznívajícím slabým deštěm, postupně protrhávání oblačnosti, večer až do vyjasnění, teploty do 21 stupňů. Hezký podvečer vám přeje u zpráv Kateřina Jiřincová. Před 35 lety se vrátil provoz na hraniční vlakové nádraží Železná Ruda Alžbětina na Šumavě. V 50. letech minulého století byla trať z české strany uzavřena a okolí nádraží obklopila železná opona. Výročí si dnes přímo na hraničním nádraží Alžbětin připomněli lidé z obou stran hranice.
3: Spontánní nadšení z obou stran. Valily se damy, silnice naprosto ucpaný.
4: Vzpomíná na 2. červen roku 1991 Milan Hampl.
3: Pro nás to byl jeden z největších životních zážitků.
4: A tehdy se začala psát nová historie nádraží v Alžbětině. Státní hranici tady připomíná už jen červená čára na nástupišti a taky na podlaze v nádražní budově, která z poloviny leží na německém a z poloviny na českém území. Návštěvník tak může volně přecházet z jedné země do druhé a přitom být pod jednou střechou. Ze Šumavy Jitka Englová, Český rozhlas.
2: Archiv města Plzně spustil novou digitální badatelnu, nahradí původní starší digiarchiv. Cílem je ještě víc vylepšit a zmodernizovat uchovávání a zpřístupňování archiválií pro veřejnost. Novým konceptem se plzeňský městský archiv přidává k Národnímu archivu, oblastnímu archivu v Litoměřicích nebo zemskému archivu v Opavě. Pokračuje mluvčí magistrátu města Plzně Hana Josefová.
5: Od května letošního roku mohou návštěvníci digitální badatelny procházet více než 230 tisíc archivních záznamů, které představují více jak 3,5 milionu skenů. Její rozvoj bude pokračovat i nadále a archiválie tak budou pro zájemce z řad laické i odborné veřejnosti opět o něco dostupnější.
2: Přidání omamné látky do pití by mělo být nově trestné, shodla se na tom koalice. Podle předkladatelů z hnutí ANO a motoristů počítá norma s odstupňováním trestů. Při těžké újmě na zdraví by mohl být trest až 10 let vězení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťány Malé by mohla mít změna zákona ve sněmovně podporu napříč politickým spektrem.
6: Vznikne skutková podstata zcela nová, která jednoznačně dá policii a soudům jasný nástroj a vyšle veřejnosti signál, že takovéto jednání a chování nebudeme tolerovat.
2: Přesné statistiky k takzvanému drink spikingu neexistují. Podle odhadu jen v Praze jsou takových incidentů ročně stovky. Sport. Tenistu Jakuba Menčíka čeká na Roland Garros první grandslamové čtvrtfinále kariéry. Po 20. hodině bude soupeřem 20-letého Čecha o rok mladší Brazilec Fonseca. Ten už na turnaji vyřadil třeba Novaka Djokoviče. Menčík je před zápasem klidný a pozitivně naladěný.
7: Je to už vlastně finálová stage, tady pomalu, že jo, finální kola. Takže to už asi jedno, jestli to je Rud nebo Fonseca, oba dva obrovská kvalita, že jo. Vlastně ukazují to nejenom na tomhle turnaji. Samozřejmě je to zatím parádní jízda, takže já doufám, že ve čtvrtfinále to neskončí a že to bude dál. Počasí.
2: Večer bude zpočátku polojasno, postupně se od západu zatáhne a později se objeví lokální přehánky, případně i bouřky, které budou přecházet na většině území do deště. K ránu ustávání srážek. Nejnižší teploty 14 až 11, na horách až 9 stupňů. A zítra ráno bude ještě zatažené a hlavně ve východní polovině kraje doznívající slabý déšť. kolem poledne už se oblačnost začne protrhávat a s menší pravděpodobností se objeví lokální přehánky. Večer budou srážky ustávat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách kolem 15. Mírný vítr ze západních směrů večer zeslábne. Rozptylové podmínky většinou dobré a bio na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Kromě dlouhodobých uzavírek by vás aktuálně nemělo zdržet nic mimořádného a hlášené nemáme ani žádné vážnější dopravní nehody. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, muzik.

Vážení posluchači, u pořadu Muziky muziky vás vítá Věra Kestřánková. Dnes vás budu lákat k výletům po naší malebné zemi. Česká republika skýtá mnoho krás a jistě je v ní stále co objevovat. Ať už jsou to hrady, zámky, krásná krajina, historická i nová města, kulturní i technické památky a mnoho dalšího. Všichni víte, že se skládá ze tří větších celků, často zmiňovaných jako historické země – Čechy, Morava a Slezsko. O největší z nich, o Čechách, bude následující píseň.

Čechy byly královským centrem zemí Koruny České. Čechy, Morava i Slezsko byly dříve samostatnými správními celky, tedy České království, Moravské markrabství a vévodství Slezské. Jejich hranice se v historickém kontextu měnily, například Slezsko bylo daleko rozsáhlejší a sahalo až na území dnešního Polska. Dnes už jsou tyto celky vnímány spíše jako kulturní aspekt, pro obyvatele ovšem stále hrají důležitou roli. Ze správního pohledu je nahradili kraje, ale státní znak České republiky obsahuje symboly všech těchto zemí. Čechy symbolizuje stříbrný dvouocasý lev se zlatou korunou na červeném poli, Moravu znázorňuje orlice stříbrno-červeně šachovaná se zlatou korunou na modrém poli a Slezsko symbolizuje černá orlice se zlatou korunou na zlatém podkladu.

Píseň Moravo, krásná Moravo nám zahráli Bojané. Velmi svébytná Morava si dodnes zachovala výraznou kulturu, tradice a nářečí. Její název je odvozen od řeky Moravy a jejími hlavními městy jsou Brno a Olomouc. Zajímavé je, že větší část Jihlavy patří k Moravě a taktéž Ostrava náleží z části k Moravě a zbytek ke Slezsku. Obě tato města leží na bývalých zemských hranicích. Slezsko je nejmenší českou zemí, ale dříve bývalo daleko větší. Jeho historickým hlavním městem je Opava. Píseň Slezsko je láska má zahraje Slezská kapela.

Protože jsem dnešní pořad nazvala Křížem krážem Českou republikou, nyní si uděláme ten pomyslný kříž přes naše území, tedy od severu na jih a od východu na západ. Nejsevernějším městem České republiky je Šluknov a nejsevernější bod se nachází v osadě s názvem Severní. Nám sever bude zastupovat rozverná polka ve šluknovském výběžku v podání orchestru Petra Finka.

České republiky se nachází u obce Dolní Drkolná v katastrálním území města Vyšší Brod. My se ze severu na jih přesuneme společně s šumavskou polkou od Vladimíra Brunáta v podání Zlaté muziky, která nám popíše, na jakém území se celá Šumava rozprostřela.

Nejvýchodnějším regionem České republiky je Jablunkovsko a nejvýchodnější bod je na území obce Bukovec v oblasti pomezí tří států – Polska, Slovenska a České republiky. Několik desítek kilometrů odsud se nachází proslulé město Rožnov pod Radhoštěm, které nám bude zastupovat východ republiky a píseň Rožnovské hodiny v podání Moravanky jistě potěší každého z vás.

Po putování po České republice se opět dostáváme zpátky domů, do západních Čech. Naším nejzápadnějším městem je Aš. Obcí je pak krásná u Aše, na jejímž území se nachází nejzápadnější bod České republiky. Dovolím si náš pořad zakončit dle mých dostupných informací nejzápadnější dechovkou u nás, kterou je moje chodovarka z Chodové Plané. Navíc jedna z našich zpěvaček je z Aše, tudíž si jistě zaslouží reprezentovat západ České republiky. Polku domova zpívají Lucie Švalbová, Lucie Márová a Václav Kašpar a s vámi se od rozhlasového mikrofonu loučí Věra Kestrová.

0: Hledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online. Český rozhlas Plzeň. Špalíček lidových písní.
1: Dobrý večer, milí posluchači, zdraví vás Zdeněk Vejvoda. Slavnost těla a krve páně, lidově boží tělo, je jeden z důležitých pohyblivých svátků římskokatolické církve. Slaví se vždy ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, letos tedy 4. června, a jeho pohyblivost souvisí s termínem hlavních křesťanských svátků. Velikonoc. Milí posluchači, v dnešním špalíčku lidových písní se i díky publikaci Evy Večerkové Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře seznámíme s tradičními obřady spojenými se svátkem Božího těla. Přeji vám příjemný poslech.

Se skupinou Jiřího Fischera zpíval v roce 1984 Jiří Ica Pospíšil. Vznik svátku těla a krve páně, lidově božího těla, je spojován s rozmachem kultu oltářní svátosti ve 12. století. Dobovou atmosféru dokreslovala touha středověkého člověka po silnějším smyslovém prožitku náboženských obřadů, lidově řečeno po větší podívané. S tím snad souvisela i opakovaná vidění augustiniánské řeholnice Juliány z Lutychu v roce 1209. Zjevoval se jí zářivý měsíční kotouč s jedním tmavým místem, údajně znamením, že mezi křesťanskými svátky chybí místo pro svátek Eucharistie. To bylo podnětem pro zavedení zvláštního svátku ke cti nejsvětější svátosti a roku 1264 jej papež Urban IV. Předepsal pro celou církev. Průvody božího těla jsou doloženy poprvé v Kolíně nad Rýnem po roce 1274.

Hrála vám muzika Bohemika, zpíval Jiří Březík, Jaroslav Krček a sbor kapely. Již ve 14. století byly oslavy Božího těla obvyklé po celé Evropě. V našich zemích průvod vstřebal prvky takzvaného polního prosebného procesí. Zastavoval se u čtyř venkovních oltářů, kde byly postupně do čtyř světových stran zpívány začátky všech čtyř evangelií, konaly se prosebné modlitby a udílalo se svátostné požehnání. V barokní době se průvod rozvinul v okázalou slavnost. K církevním obřadům se ale přidružil i světský a lidový živel, mimo jiné ve zdobnosti ozvláštňující cestu monstrance s tělem páně a zvlášť ve víře v magické účinky posvěcených rostlin.

Hrála Konrádiho dudácká muzika, zpívali Václav Švík, Marie Frejová a Jana Hojdová. Boží tělo se utvářelo jako městská slavnost. Řemeslnické cechy, stejně jako literátská bratrstva, měly účast v boží tělovém procesí přímo zakotvenu ve svých řádech a jednotlivé korporace měly v procesí určené místo. Jak uvádí etnografka Eva Večerková, v Jevíčku v roce 1472 šli ve stanoveném pořadí tkalci, koláři, bednáři, provazníci, olejníci, vetešníci, lazebníci a nakonec soukeníci a potom páni starší se svojí korouhví. Církevní pokyny nařizovaly i konšelům o svátku Božího těla účastnit se s hořícími svícemi procesí. Lidé měli stlát trávu na zem, stavět před domy máje, zdobit domy a rozsvěcovat v nich svíce. Tyto zprávy máme z Jindřichova Hradce. Zejména ve velkých městech vynikaly pozdější barokní průvody rozměrností a výrazovou bohatostí.

hráli Plzeňský lidový soubor a kapela Národopisného souboru z Postřekova, zpívali Michal Polcar, Oldřich Heindl a Albert Švec. Posloucháte Špalíček lidových písní, dnes na téma Boží tělo. V 19. a 20. století tvořila také na venkově a ve farních vsích slavnost Božího těla vžitou a oblíbenou součást ročního svátkového cyklu. Okna domů zdobily svaté obrazy, svícny s rozžatými svíčkami a květiny. Takzvané kostelíčky, oltáříky zbudované ve výklencích nebo v průjezdech domů, si rodiny každoročně zdobily obrazy svatých, kvítím a březovými májkami. Čestné funkce, například nesení baldachínu nad knězem s monstrancí, zastávali starosta, radní, přední sedláci a později zástupci katolických spolků. V průběhu procesí se objevovaly nové prvky. Na náměstí přijela ozdobená hasičská stříkačka, u oltářů zněly oslavné salvy z moždířů. V působivém procesí šli členové spolků, hasiči a vojenští veteráni, školní mládež s učiteli, družičky v bílých šatech a věncích před knězem s monstrancí sypaly květy z božítělových proutěných košíků.

Hrála Konrádyho rudácká muzika, zpívali Pavlína Batistela a Ivana Červená. Boží tělová zeleň byla v lidových představách magickým prostředkem k zajištění přízně osudu. Šlo o svazky květů, věnečky bylin, zelené májky podél trasy procesí i o trávu schrabanou z cesty, zkrátka vše po dotyku monstrance. Věřilo se v příznivý účinek roubíků zhotovených z boží tělových májek. Obilí svázané při žních takovými roubíky prý myši ve stodole nežerou, ale naopak se ze stodoly odstěhují. Odvar z posvěcených rostlin zase údajně uzdravoval nemocný dobytek. Věnce se pálily pro utišení bouří a ochraňovaly šestinedělku. Milí posluchači, dnes jsme pootevřeli další kapitolu z bohaté kulturní historie našich předků, dnes konkrétně spojenou s obřady Božího těla. Snad vás dnešní pořad potěšil, na příští setkání na rozhlasových vlnách se těší a pro dnešek se loučí Zdeněk Vejvoda.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Počet podaných přihlášek na Západočeskou univerzitu v Plzni stoupl o 7%. Kdo pojede na červencový summit, na to stále není jasné. A zítra bude zpočátku zataženo s doznívajícím slabým deštěm, postupně protrhávání oblačnosti, večer až do vyjasnění, teploty do 21 stupňů. Příjemný večer vám přeje Kateřina Jiřincová. Studenti středních škol letos podali na Západočeskou univerzitu v Plzni přes 17 000 přihlášek. Oproti loňskému roku tak počet narostl o 7%. Uchazeči mají výrazně větší zájem o učitelské, umělecké i sociálně vědní obory. Pokračuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
2: Největší meziroční skok v počtu uchazečů po prvním kole přijímacího řízení letos zaznamenala fakulta pedagogická, kam dorazilo 4800 přihlášek. Jde o největší počet za posledních 19 let. Zájem eviduje fakulta napříč učitelskými studijními programy, včetně dlouhodobě nedostatkových aprobací, jako jsou matematika, informatika nebo fyzika.
0: Rolnické náměstí v Plzni je po roce opět průjezdné. Během stavby byly kompletně obnovené komunikace a chodníky, inženýrské sítě i veřejný prostor. Pokračuje náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar z hnutí STAN.
3: Bude jedna novinka a to je takzvaný ochranný cyklopruh pro cyklisty, který bude ve stoupání na komunikaci z Rolnického náměstí směrem na Doubravku. A je to vůbec poprvé, kdy se v Plzni bude používat tento typ dopravního značení, který je ale pro cyklisty velmi důležitý, dává jim větší bezpečí v tom hlavním dopravním prostoru.
0: Až do skončení finálních úprav v polovině srpna platí na Rolnické náměstí zákaz vjezdu pro nákladní auta na 3,5 tuny. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jednal s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Mluvili třeba o mandátu na červencový summit NATO v Ankaře. O složení delegace nejednali. Zuna to řekl Českému rozhlasu. Vysvětlil také, proč rozhodnutí o tom, jestli na summit pojede také prezident Petr Pavel, padne až po aliančním jednání ministrů obrany NATO v polovině června.
4: Budeme mít další hlubší podklad k tomu, abychom to naše stanovisko a pozici České republiky, kterou bude premiér představovat na summitu na to v Ankaře, tak abych ji mohli ještě kvalitněji zpracovat. Takže je docela logické, že jsme posunuli to finální rozhodnutí právě až za tento horizont o pár dní. Sport.
0: Tenista Petr Nouza nepostoupil do semifinále 4 hry na Roland Garros. S rakouským spoluhráčem Oberleitnerem prohráli s italským párem Vavasory Boleli 7-6, 1-6 a 6-7.
1: Počasí.
0: Zítra ráno bude ještě zatažené a hlavně ve východní polovině kraje doznívající slabý déšť. Kolem poledne už se oblačnost začne protrhávat a s menší pravděpodobností se objeví lokální přehánky. Večer budou srážky ustávat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Mírný vítr ze západních směrů večer zeslábne. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou v Horšovském Týně na Domažlicku v Nádražní ulici poblíž čerpací stanice. Na místě zasahují všechny záchranné složky, projíždějte opatrně. A pozor dejte mezi Strašínem a Věštínem na Klatovsku. Na silnici nižší třídy je tam spadlý strom. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: S pozdravem Jiří Borovička. Končí dotaz, který k nám přišel do Hezky česky a na co se pan Borovička ptá. Vážení v Českém rozhlase, chtěl bych poprosit o radu, proč se nad písmenem ú na začátku slova píše čárka, třeba úl, a uprostřed slova kroužek. Moc by ho to zajímalo, asi se ptá na to, jak to vůbec vzniklo a proč existuje v češtině čárka i kroužek.
2: Je to fakt, je to opravdu dáno historickým vývojem. Proč ten vývoj probíhal tak, jak probíhal, to teda nevím, ale vím, jak to bylo. Tak se to pokusím vysvětlit. Ono je to hrozně jednoduché, ale já se při tom vysvětlení jsem se dříve vždycky zamotávala, tak to zkusím trochu.
1: Zkuste se nezamotat a říct to v pár větách.
2: Přehledně, tak. Totiž úplně na začátku měla čeština dlouhé U, to máme pořád. A pak ještě měla dlouhé O. A to dlouhé O zaniklo. Nemělo by nás mást, že nám zůstalo, nebo máme ho v cizích slovech. Tak. Tam jsme to převzali a to se vlastně toho vývoje netýká. No, ale to dlouhé O, s tím se na konci 14. století stalo to, čemu se říká diftongizace, neboli stala se z něj dvojhláska. Stalo se z něj UO. Z nějakého důvodu to nevydrželo. A už zase v 16. století se z něj stalo U.
1: Máme příklad nějakého slova, kterého by se to týkalo. Mně napadá úterý.
2: Tohle není ono.
1: Ne.
2: To není ono ještě. Tohle je ten případ třeba dom, dům, dům.
1: Takže uprostřed to U.
2: Taky, ale jde tam o to UO. No a ve chvíli, kdy se tedy z toho UO stalo U, tak písaři byli, tak jako jsme i dneska, něco se naučíme a pořád to píšeme stejně, tak oni byli trošku pozadu a pořád psali UO. Ale protože už se vyslovovalo U dlouhé, no tak to vyřešili jednoduše a z toho O udělali kroužek nad U.
1: Jo, že to očko dali jako kroužek. Takže kroužek nad U je vlastně O trošku tak z minulosti.
2: Původní O, ano.
1: A na začátku nebyl proto důvod, tak tam zůstala ta čárka?
2: Na začátku zůstalo to U dlouhé, ale zhruba ve stejnou dobu, jako se nám vyvíjelo to dlouhé O, tak se z toho U stalo OU. Teď jsme u toho vašeho příkladu.
1: Outerek.
2: Outerek nebo ouřad. A pak do toho vstoupila spisovnost. A mohlo tam zůstat ouřad a měli jsme to vyřešené a ú s kroužkem by bylo dlouhé a jiné žádné. No ale tvůrci spisovné češtiny řekli, že na začátku se jim to nezdá dost spisovné a vrátili se k tomu dlouhému ú. Takže z ouřadu se zase zpátky stal úřad.
1: A dali jako tam byl tu čárku.
2: Ona tam vždycky byla. Tam nebyl důvod dávat to O, ten kroužek, protože tam nikdy nebyl. No ale uprostřed slov a na konci slov to v té spisovnosti prý nevadilo. Takže dneska nemáme soud, ale máme soud, no ale máme úřad a nemáme ouřad.
1: Ani jste se moc nezamotala nějak, tak jsme to asi pochopili.
2: Děkuju.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Dobrý večer. Manga vlačera te šukar šuniben. Dnes navštívíme nově otevřený barber salon v Praze a také se podíváme do Neratova, poutního místa v Orlických horách. O své práci na tomto výjimečném místě nám poví kněz Josef Suchar.

0: Posloucháte Oromava Keren a poslech nám zpříjemnila Monika Bagárová. V chráněných dílnách v Neratově v Orlických horách pracují Romové a zástupci národnostních menšin. Kněz Josef Suchár, který se řídí heslem Společně s lidmi, zde spolu s nimi bojuje a rozvíjí toto výjimečné poutní místo. Romům i příslušníkům dalších národnostních menšin slouží bohoslužby a dlouhodobě se snaží bourat předsudky, překonávat bariéry a podporovat vzájemné porozumění, natáčel Karel Sladký.
1: Ty, který my tam máme, tak jsou spojený s buď životem třeba z dětského domova nebo s různým odebráním, s různými bolestmi a trápením, které s tím bylo spojené, který vstoupil do jejich života. I když si myslím, že dneska ta romská komunita, identita je taky hodně roztříštěná. I tím, jak ten svět žije, jak se do toho dostali třeba právě drogy, násilí a všechny možné věci, které to, co patřilo vždycky k romské tradici, kultuře, identitě, tak to roztříštilo. Snažíme se pomoci těm, kterým můžeme pomoct. A protože nemůžeme pomoct všem, neděláme rozdíly, jestli ten člověk patří mezi Romy nebo ne. Byl bych moc rád, kdyby se nám podařilo i to, abychom pro různé menšiny, které prožívají někdy bolestně ten svůj stav, který cítí jako vyloučení. Myslím si, že třeba v naší republice už vztah třeba hodně jako vstřícný, myslím tím v té většinové společnosti. Myslím si, že máme velké rezervy v tom pojetí a vidění toho jejich světa. Neměli by mít právě tyhle ty bolavý pocity, že to odmítání, že nejsou milováni. Je mým snem, abychom i v tom našem kostele mohli být i možnostmi, které oni by potřebovali, tak abychom mohli být vstřícnější. Tak se modlíme, aby trošku se to proměnilo a mohli jsme se zase vrátit k tomu hledání těch propojování těch světů a ne stavění bariér a likvidace těch jiných světů.
2: Vy se setkáváte právě i s Romy.
1: Ve svém dětství jsem vyrůstal, protože pocházím z brněnského Bronxu, jak se tomu říká, tak jako kde jsem žil a chodil do školy, kde teda těch Romů všude kolem nás bylo hodně. Je to právě o té jinakosti a také i o té jako otevřenosti a hledání těch věcí, které společně můžeme dělat. A hledání a vazeb přátelství, na kterých by to mělo začínat. Ne na té různosti, ale na tom, co bychom společně mohli dělat a zkoušet to. A třeba jinak, ale abychom to nevzdali.
2: Jak právě s Romy a s menšinami pracujete v Neratově? Co je důležité v tom přístupu k ním?
1: Samozřejmě, že i ta identita vlastně a přirozenost toho člověka určuje potom i některé věci, které cítí nebo vnímá víc či míň a podobně, tak je potřeba být vnímavý a hledat ty cesty, jak to udělat, abychom společně mohli dělat to, co společně dělat chceme a aby to na sebe nenaráželo.
2: A daří se to?
1: Myslím si, že se to daří, ale to neznamená, že je všechno v pořádku. To, že se to daří, znamená, že to pořád můžeme zkoušet. Protože zase tím, že jsme vázáni těmi různými pravidly, standardy a podobně, které mnohé ty věci sešněrovávají. Neseme odpovědnost za všechny, kteří tam jsou. Osobně si myslím, že je velice důležité, aby v té naší zemi byla velká paleta různých zařízení, které pomáhají různým lidem a abychom si ty lidi mohli nějakým způsobem předávat. Může začít někde jinde, ale že o něj je nějak postaran, že nezůstane někde sám.

0: Tak to byla kapela Gypsy Brothers a David Kraus. Dříve převažovala klasická dámská kadeřnictví a pánská holičství. Dnes se však muži stále častěji obracejí na specializované barbershopy. Současné pánské holičství už dávno není jen místem pro rychlý střih. Stává se spíše tradičním pánským klubem, kde si muži mohou odpočinout, popovídat si nebo si dát drink a samotná návštěva se tak mění v malý rituál. Pro Daniela Lola, který působí v gastronomii, bylo otevření vlastního barbershopu splněným snem. Připravila Iveta Durduňová.
1: Pane Krauzi, jsme na otvíračce nového barbershopu. Vy jste byl první zákazník. Jste spokojený?
2: Jsem spokojený, přemlouvám, abych mohl zaplatit, protože odvedli tady vynikající práci. A já jsem docela citlivý na tohleto a z těch barbershopů jsem dal vlastně přednost takový paní kadeřnici starší, která stříhá 30 let, protože mě ostříhá normálně. Ale musím říct, že tohle je první barbershop. Na první pokus mě tady ostříhali tak, jak to mám rád, dokonale. Ještě jsme si u toho skvěle popovídali. Ještě tady vlastně jsou moji milovaní Romové, takže já jsem, tohle je můj barbershop teďkonc. Půjdu sem na podzim a to vám ještě musím říct, já s ním otrvalý. Já se jmenuji David Kraus, což znamená David Kudrnatý, jo. Ty mý židovský předci, který přišli vlastně z Izraele, tak hledali německý jméno a byli asi kudrnatý. Já už tak kudrnatý nejsem, protože je to několik generací. Ale byl jsem kudrnatý, když jsem byl malinký a mně se to hrozně líbí. Jsem zpěvák, prostě k tomu show patří občas nějaká změna. Jo, a já jsem se styděl, a tady se nestydím, tady si to nechám vyrobit na hlavě.
1: Pane Lolo, čím všem jste museli projít, než jste otevřeli tento barber?
3: Je toho spoustu samozřejmě rozhodování, jestli člověk do toho má jít, nemá jít. Já mám zkušenosti z gastra, jelikož dělám šéf kuchaře a švagr dělá kadeřníka. Takže nějaké zkušenosti on má zase v kadeřnictví, já mám nějaké zkušenosti v gastru, v podnikání, takže jsme to dali dohromady a vymysleli jsme to, ale já nebudu stříhat, já se jenom o to budu se starat o reklamy a o další věci.
1: Jsou to miniburgery, chlebíčky, je to vaše práce?
3: Ano, je mýho týmu, mý kuchyně. Samozřejmě bychom rádi i tady vařili, ale to bohužel z hlediska hygieny ho nejde, ale jako nějak příležitostně můžeme něco třeba nějaký VIP klienty něco uvařit někde jinde a dovést to sem, anebo je pošleme za námi do restaurace.
1: Tvůj tatínek, Viktorko, je šéfkuchař, ale pracuje i v barbershopu.
4: Ne, on to tady jenom uklidil všechno, ale bude pracovat tady možná trošku, si myslím, ale pracuje ve své práci.
1: Co se ti líbí na stříhání?
4: Že prostě udělá krásný ty vlasy. Má ještě dobrý v takový plášenky.
1: Pane Čonko, vy jste jeden z barberů, který momentálně tady stříhá zákazníka. Jaký má požadavky zákazník?
5: Zdravím, Marek. Pán to chce dostat se na trojky do záru lízaný.
1: Co vás nejvíce baví na této práci?
5: Mám tady plno kamarádů, je to druhý můj domov.
1: Co jste dělal předtím, než jste začal dělat barbera?
5: Byl jsem na stavbě a odmala jsem byl takový, že jsem chtěl být jiný. Pomalu časem jsem se naučil stříhat. Potkal jsem Martina, tady kolegu, co vlastně se mu stříhá, tak jsem mu řekl, jestli mě to nenaučí a on řekl, že OK, dám ti 3 měsíce, jestli se nenaučíš, tak musím se rozejít. Ale já vlastně jsem se naučil 5 měsíce, protože jsem to chtěl.
1: Já mám u mikrofonu přítelkyně Marka, Sáru Hrehovou. Váš přítel stříhá už 7 let. Když začínal, byla jste jeho oporou.
6: Já jsem mu kupovala první strojek, když se rozhodoval, že bude stříhat. A to bylo vlastně takový, že měl svoji práci a koukal na nějaký různý videa, jakože chce stříhat, tak se to učil na známých, na kamarádech. Potom se seznámil s Martinem, se to vlastně pomalu jako rozjíždělo.
1: V současné době mu také kupujete strojky?
6: Ne, tak už si to kupuje sám.
1: Pane Bologu, jak vy dlouho máte zkušenosti se stříháním?
7: Tak stříhám od 14 let a je mi 25. Začínal jsem 17 letech v salonu, kde jsem se teda hodně naučil. Největší školu mi dalo to, že jsem pracoval u toho Luckyho, kde jsem se teda první jenom koukal na to, jak se stříhá. Začínal jsem tam úplně od nuly, takže jsem prostě skládal ručníky, uklízel záchod, no nádobí, dělal kávu. Pak jsem se teda dostal ke stříhání, začalo mě to bavit, začal jsem se v tom zdokonalovat, tak jsem se furt zlepšoval a šel jsem si pro to.
1: Co se změnilo za tu dobu, co stříháte?
7: Když jsem začínal stříhat, tak to nebylo tak moc mediální. a nebylo to tak moc in. A dneska už je to tak, že to dělá každý druhý a je to hodně medializovaný. Takže ta klientela se získala pomocí internetu a člověk musí jít s dobou, aby klientelu furt nějakou budoval a udržel si. Co znamená, musíte furt dávat nějaký fotky a být aktuální na internetu.
0: A jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Mangal Budbacht, Zorte Zastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
8: Český rozhlas zprávy.
9: Rodičovský příspěvek by se od ledna mohl zvýšit o 50 tisíc korun. V prvním čtení to odhlasovali poslanci. V pražských Vršovicích srazila tramvaj dva lidi. Oba jsou vážně zranění. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Rodičovský příspěvek by se mohl od nového roku zvýšit o 50 tisíc korun. Návrh vládní koalice schválili v prvním čtení poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla na 800 tisíc.
10: Změny by měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. Na tom se ale koalice neshodne. SPD by chtěla zvýšit podporu i pro stávající rodiče. Koalice o tom ještě bude podle ministra práce a sociálních věcí Aleši Juchelky z ANO jednat.
11: To rozhodne nějaké další jednání. Ta bazální shoda je samozřejmě na tom navýšit to o 50 tisíc korun od 1.1.27.
10: Opozice navrhuje místo jednorázového navýšení pravidelnou valorizaci, říká předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
12: To by se valorizovalo pravidelně, stejně jako peněžitá pomoc mateřství nebo například minimální mzda.
10: Návrh teď projedná sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
9: Praze ve Vršovicích srazila večer tramvaj ženu a muže. Záchranáři je převezli s vážnými poraněními do nemocnice, informoval o tom mluvčí záchranářů Karel Kirs. Nehoda se stala kolem 6:30 večer na křižovatce ulic Vršovická a Sportovní. Tramvaje tam jezdily zhruba půl hodiny odklonem. Povodí Moravy instalovalo na novomlýnských nádržích nové sondy. Ty od půlky května pomáhají s měřením stavu kvality vody. Díky tomu můžou vodohospodáři lépe reagovat a zmírňovat třeba dopady znečištění fosforem, který podporuje rozvoj sinic. Loni v souvislosti s tím vždy uhynuli desítky tun ryb. Pokračuje ředitel pro správu povodí Moravy Antonín Tůma.
13: Dokonce už byly vyvinuty přístroje, které nám můžou měřit kontinuálně a dávat věrohodná data, což ještě v minulým a předminulým roce nebylo. Takže budeme zjišťovat, co se děje na nádrži a budeme se snažit, pokud to bude možné, vyloučit stav, který by byl horší.
9: Podle Tůmy by pomohla taky nižší koncentrace fosforu z měst a obcí a posílení jeho odbourávání v čistírnách odpadních vod.
8: Počasí.
9: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 19. Místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
9: Na D1 z Brna směrem do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Slavkov. Na 214. kilometru stojí v odstavném pruhu auto. A na pražském okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 pokračuje úklid po odpolední nehodě kamionu. Na 77. kilometru se projíždí jen levým pruhem. Je tam už jen krátká kolona. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
8: Alex a host.
14: Po 27 letech skončila na Nově, kde jsme ji vydávali ve snídani s Novou či v různých společenských pořadech. Na obrazovkách ale zůstala. Kromě toho se stala také kreativní ředitelkou. Gábina Partyšová, vítám tě.
15: Ahoj Alex a přeji krásné odpoledne všem divákům nebo spíš posluchačům.
8: Alex a host.
16: Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je dnes moderátorka Gabriela Partyšová, ale spíš ti všichni říkají Gábino, že jo? Nebo ti někdo říká Gabrielo?
1: A moje maminka mi říká Gabrielko občas a jinak mi skoro všichni říkají Gáby, Gábino, Gabčo a takový ty zkráceniny, protože Gabriela je prostě na dlouho.
0: Ale to krásné.
1: Mám to moc ráda a dokonce i profesně mám ráda, když mi vlastně třeba ti, co mě představují, říkají Gabrielo.
0: A takže by si spíš brala, kdyby ti někdo, protože mi taky nikdo neřekne Alexandro.
1: Ano,
0: každý
1: ano.
0: Mi řekne, každý mi říká Alex.
1: Ano,
0: tak,
1: ano.
0: Ale tak brala by si to, kdyby ti říkala ahoj Gabrielo.
1: Ahoj Alexandro.
0: No, tak
1: jo, proč ne?
0: Aspoň pro sebe si to tady uděláme hezké. O tobě je známo, že jsi velmi pracovitý člověk.
1: Děkuji.
0: Teď ale už nejsi pracovitý. Myslím, tím nejsi tolik zaměstnaná, co by maminka, protože syn ti vyletěl z hnízda, takže už nemusíš chystat ty svačiny, dělat tu taxikářku. Tak čím vyplňuješ čas?
1: Prací, já jsem trošičku workaholik a vždycky jsem pracovala na více úrovních, na více místech, nikdy jsem nebyla zaměstnaná, já říkám, že já jsem nezaměstnatelný člověk, protože potřebuju tu svobodu a já vlastně mám více takových poloh, více rolí, které žiju v tom pracovním světě, takže ta jedna a ta mě doprovází už skoro 30 let, budu mít, tuším, že letos výročí 30 let v televizích, no a různých televizích a tak ta televizní branže tam mě moc baví a to je můj takový jako ústřední pilíř prostě té mojí práce. No a potom moderuju různé akce, pomáhám vlastně v marketingu různým firmám, teď se věnuju i influenceringu a všemu, co vlastně nějak ta moje profese, co má ta moje profese vlastně, k čemu má blízko. No a většinou to bývá ten mikrofon, to je to pojítko.
0: Takže jsi tu dnes jako doma.
1: No, mám to ráda, ty studia, máte to tady krásný, takový velký, velkorysý a cítím se tady hezky, děkuju.
0: Ty jsi spíš spojená s novou, nebo když se řekne Gábina Partyšová, tak si tě každý nebo většina asi lidí zařadí do novy, ale možná už si málo kdo vzpomene, že jsi začínala v České televizi, že jsi byla v České televizi.
1: Je to tak, ano, já jsu rodačka z Brna. A ráda to říkám i s tím su. A já jsem vlastně, ano, začínala v České televizi, ale v dabingu v 9 letech a to má takový krásný příběh, protože moje sousedka z paneláku byla produkční v dabingu a my jsme si hráli takhle venku všechny děti, bylo mi 9 let a ona říkala, děcka, pojďte všichni zítra na casting, Česká televize dělá vlastně casting do jednoho seriálu Klementína Klementínka a no a kdo to vyhraje, tak vlastně ten bude dabovat a my jsme to nikdo neznali, tak nás tam nahnala do toho studia, jsem to vyhrála a hrála jsem Klementínku nebo dabovala a to byla husa. Takže moje první role dabingová byla husa. No a potom jsem se dostala pomalinku jakoby do rádia, Krokodýl brněnskýho, no a potom vlastně do televize.
0: A nabírala si zkušenosti. No, ještě si něco přeskočila, ještě si pak střihla také roli v četnických humoreskách.
1: To je pravda, ano, to bylo krásný, režisér Moskalik mě oslovil a jeho parta mě oslovili a hrála jsem tam médium, kdy jsem se vznášela, levitovala jsem nad zemí, to bylo takový jako hodně vtipný a musím říct, že občas jsem si zahrála také, nepovažuji se za herečku, protože jsem to nestudovala, ale zahrála jsem si i v seriálu Vyprávěj a různých takových malinkých rolí se mi dostalo a to je taky krásná branže, musím říct, že mě taky velmi bavila.
0: Krásná branže, u které si ale nezůstala. Myslím tím, že ten směr si změnila. Původně si ale počítala s tím, že budeš herečkou, že se herectví budeš věnovat, že to vystuduješ, že to bude tvoje profese?
1: Já jsem chtěla herectví kombinovat se zpíváním, protože jsem od 4 let chodila do hodin zpěvu a klavíru a hudební nauky a ta hudba mě prostě úplně pohlcovala. Takže jsem chtěla studovat původně zpěv, ale v Brně byla studium jenom operního zpěvu, co se týče konzervatoře a to jsem nechtěla, tak jsem si potom brousila zoubky po střední škole, to jsem studovala soukromé gymnázium v Brně, tak jsem si brousila zoubky na JAMU, jenomže obor muzikál tedy, ale tam jsem se nedostala, protože už mě pohltila práce na Nově.
0: A k té se dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Gábina Partyšová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, která 27 let strávila na Nově. S Novou si absolutně úzce spjatá. Kdo tě vlastně přivedl v 19 letech?
1: Ano, ano.
0: Na Novu.
1: Je to moje domovská televize a přivedla mě tam Lenka Hornová, která tuším, že dnes je programovou ředitelkou televize Prima nebo tak něco. No a takže se to všechno tak jako míchá a mění. A Lenka v té době byla moderátorkou televize Nova a vlastně i dramaturgem a vymýšlela různé pořady. A já jsem z hodou okolností tenkrát u firmy Monitor EMI, která byla vlastně největším tedy vydavatelstvím hudby, a která vydávala CDčka, tenkrát ještě Luce Bílý, Střihavkovi, Iloně Čákový a vedl to pan Kočandrle, tak mě vlastně vydali moji desku první, která se jmenovala Hledej lásku, protože já jsem uspěla v jedné soutěži talentový na České televizi a vlastně tam mě objevil hudební skladatel Pavel Vaculík, který mě vlastně napsal hudbu k mojí první desce, já jsem si psala tenkrát texty. No a s touhle deskou já jsem byla ve snídani s Novou a jí promovat a jsem se zmínila, že vlastně v rámci studia jsem přecvičuju aerobik. A Hanka Kynichová tenkrát, cvičitelka, tak ta vlastně s televizí Nova dělala takový nějaký audiokazety nebo videokazety na řeckém ostrově Kos a protože Lucka Výborná a Lenka Hornová a všechny tady ty hvězdy vlastně moderátorský tam měli jet s tou Hankou Kynichovou a Lucka Výborná onemocněla, tak já jsem jakousi náhodou zhodou okolností měla jako pozvánku, že jestli nechci místo ta Lucky Výborné. Takže vlastně možná i Lucka Výborná mi zařídila tu kariéru moji, protože tam jsem se potkala s Lenkou Hornovou. No a jak už to tak bývá, tak jsme se dali do řeči. Ona tenkrát, my jsme obě byli kuřačky, ona měla tuším, že oheň a já cigarety nebo opačně. No a tak jsme si tam povídali a ona tenkrát plánovala pořád Prásk na televizi Nova o celebritách a jejich vlastně domovech a různých chatách a zázemí a soukromí. No a vzala mě jako redaktora do tohohle pořadu. Byť jsem to nikdy nestudovala, tak ona mě vlastně provázela tím a vlastně v reálu.
0: Takže si dostala školu. No a pak, že kouření je vždycky škodlivé. Tak někdy něco i dobrého přinese.
1: Jo, jo, vtipně někdy říkám, že jsem se do televize dostala přes kouření, ale všichni chápeme, že tohle to bylo jiný kouření.
0: Takže si dostala tak a právě tahle ta nabídka.

0: kapitola. No a já jsem už potom ani nechtěla, protože na Nově se mi velmi zalíbilo. Já jsem pochopila, že to je moje cesta a vlastně jsem se i dostala k tomu zpívání, takže jsem potom i vydávala jakoby další desky a zůstala jsem i u zpívání, i u té redaktořiny a postupem času vlastně jsem se z té redaktořiny dostala i do moderátorské role, vlastně tedy před mikrofon, ne za mikrofon a nebo před kameru. A, takže ta moje cesta byla dlouhá, trnitá a řekla bych taková opravdu jako vysoká škola v terénu, kdy jsem si všechno odpracovala. Já si dneska vážím každého střihače, vážím si každé profese v té televizi, protože opravdu vím, jako co zatím stojí. A já jsem byla ještě v době, kdy jsme to opravdu jako natáčeli reportáž, která třeba trvala 4 minuty, tak jsme ji natáčeli jako den a pak jsme ji stříhali 2 dny a 2 noci. Jo? Takže já jsem zažila opravdu ještě takové to řemeslo televizní a jsem tomu moc ráda.
1: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, někdejší výraznou tváří televize Nova. Ty jsi zmiňovala to období, kdy jsi moderovala různé bulvární nebo společenské akce. To, co se dělo, to trvalo většinou třeba do noci, že jo? To byly různé večírky a podobně.
1: Je to
0: tak? Jak se ti potom druhý den stávalo? Nebo i co na to tvoje tělo, řekněme?
1: Aha. My jsme si říkali takový laskavý bulvár, takže jsme nikomu neubližovali ani jsme nestříhali potom ve střižně nic, tak aby někdo z toho vylezl jako špatný. Takže ta laskavost mě tam se líbila, protože bych nerada někomu svoji práci ubližovala, což jsem samozřejmě já ochutnala i na svém těle. No a ty večer a to noční natáčení bylo náročné, ale já jsem byla v té době taková ta noční, prostě ten noční tvor a strašně mě to bavilo, no a přes den jsem třeba pospávala, nebo jsem byla ve střižně.
0: Nebo si byla ve střižně. No dnes, kdyby ti řekl někdo, pojď moderovat takové akce, tak jdeš do toho? Nebo
1: ne, už ne.
0: Prostě
1: ne.
0: Doba je minula, doba je
1: ne,
0: jinde.
1: Ne, už jsem příliš velká holka na to, abych něco takového moderovala, to ne. Mám ráda, moderuju ráda společenské akce, kdy mě různé firmy zvou na jejich akce, abych odmoderovala večírky, tak to mám ráda. Ale musím říct, že mnohem těžší období moje 7leté televizní bylo právě ve Snídani s Novou, kde jsem stávala 3:45, protože já jsem ještě bydlím na okraji, na periferii Prahy, takže jsem jezdila nějakou 3/4 hodiny nebo půl hodinku ráno do práce. No a tam ta porada před 5 a začátek vysílání od 6 do 9, musím říct, že 5x v týdnu stávačka, nebylo to jednoduchý, celý víkend jsem se z toho dostávala a myslím si, že moje játra, ledviny a všechny vnitřní orgány dostaly dost zabrat za těch 7 let.
0: Vím přesně, o čem mluvíš, slyšela jsem to v České televizi, to brzké vstávání, ale třeba já jsem skřivan, tak mě to takové problémy nedělalo. Ty jsi sova?
1: Já jsem sova. A řekla bych, že potom těhotenství a mateřství ze mě udělalo vlastně skřivana. A možná i sovu dohromady. Ale je to o zvyku. Já jsem potom milovala ta rána, kdy prostě nikdo nejel, jenom kamioni a já do práce. A vlastně jsem se dívala na prostě ty ranní východy slunce a tu romantiku. A měla jsem to období moc ráda. Na druhou stranu jsem vždycky popisovala lidem, když se mě ptali, a jaký to je, jaký je ten týden takhle brzy vlastně nastartovat ten mozek, jo, a 3 hodiny jet v tom přímém přenosu, kde se ti střídají různí lidé různých profesí, ne, tak to bylo velmi náročné a já jsem opravdu ty dny, kdy jsem v 9 odešla z práce, tak už jsem téměř nic nemohla dělat, ani cvičit, ani nic, protože jsem to přirovnávala k takovému jetlagovému stavu, kdy se přiletíš ze oceánské nějaké země a vlastně a nemůžeš nic, jsi prostě úplně vyřízená.
0: Takže no. Dny pro tebe sice byly delší, ale ne tak kvalitní.
1: Přesně tak, ano, bylo to někdy přežívání trošku.
0: A je to ta stejná Snídaně s Novou, ve které si ve svých 18 letech tehdy promovala svoji desku. Ty jsi potom po mnoha a mnoha letech začala moderovat.
1: Přesně tak. Já jsem byla hodně dlouho vlastně v těch celebritních pořadech. A potom jsem si odskočila i do Primy asi na 5 nebo 6 let. Tam jsem moderovala taky jeden pořad takhle o celebrita. A pak jsem si vlastně porodila, nebo ne, Prima byla až když jsem porodila, takže v 29 jsem porodila, to jsem rodila kojela a pak mě vlastně stáhla Prima k sobě a když jsem skončila na Primě, tak asi měsíc na to mi volali znovu, že by mě vlastně chtěli do pořadu Snídaně s Novou a tam jsem pak byla 7 let.
0: 7 let, to tak házíš těma 7 let tam, 5 let tam, to tak, to tak rychle utíká. Tak, ale pak přišlo to rozhodnutí odejít z Novy, definitivně zabouchnout dveře a o tom, jak si k němu dospěla a vlastně vůbec to samotné učení s tebou udělalo. O tom budeme mluvit za malou chvíli. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si v pořadu Alex a host povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, výraznou tváří televize Nova. Před 2 lety, už jsou to 2 roky, co jsi se rozhodla opustit svoji domovinu a vrhnout se do něčeho nového, do něčeho jiného. Jak moc těžké bylo to rozhodování? Přece jenom 27 let, to je téměř svůj celý dospělý život.
1: Je to pravda, mezi tím jsem byla odskočená do té Primy, ano. Takže tam jsem si dala takovou pauzu. A já jsem a dodnes mám moc ráda moji domovskou televizi, televizi Nova, zažila jsem tam prostě, jak říkáš, spoustu krásného a mám tam spoustu přátel, ale já už jsem na mě tlačil čas, takovej ten... Jakože vlastně bych chtěla něco mít trošičku i svýho, ne pod diktaturou někoho, dramaturgovat si ty věci a už se překlopit do takové víc jako vizionářské role nebo té scenaristické, dramaturgické a chtěla jsem vlastně víc předávat ty zkušenosti třeba mladým moderátorům. No a to se mi povedlo, dostala jsem potom nabídku vlastně před 2 lety do Praha TV, že bych mohla dělat kreativní ředitel této televize a zároveň mít svoje 2 pořady, taky s celebritami nebo s lidmi zajímavými, známými. No a téhle nabídky já jsem využila a musím říct, já jsem z těch televizí i z Novy byla několikrát vyhozená. Já jsem ten člověk, co mě vyhodíš jako oknem a já vlezu prostě komínem. Takže opravdu jsem jako mnohdy zažila, protože jsem tak vychovaná, že si nenechám všechno líbit. Takže jsem i říkala mým šéfům věci, které se jim nelíbily a byla jsem jako mnohdy vyhostěná, pak zase zpátky navrácena, tak musím říct, že vlastně jsem se poprvé dostala do pozice, kdy já jsem šla s tou výpovědí, jo, protože jsem jako xkrát dostala tu výpověď já a bylo to takový jako osvěžující pro mě, jo. Bylo to vlastně hrozně fajn a těšila jsem se na nové a na nový kolektiv a na menší kolektiv, no a jsem tomu strašně ráda, já si myslím, že některé kapitoly se prostě mají uzavírat a já jsem na ní byla připravená, takže jsem to nesla velmi statečně a vlastně takže i s úsměvem.
0: I s úsměvem. Mm-hmm. Takže když si opravdu přišel ten den D, zabouhla si ty dveře definitivně, nebyly slzy, nějaké emoce, rozlučka s kolegy. Aha. Bylo něco
1: jo,
0: takového.
1: To všechno bylo, ale já jsem věděla, že jsem prostě udělala ten krok jinam a že jsem šla sice pomyslně, profesně, nebo jako z té velké televize, nejsledovanější televize, že jsem šla do menší, třeba televize regionálnějšího charakteru, ale mě to vůbec nevadilo, protože dnes vlastně, když si budou chtít posluchači poslechnout nebo se dívat na můj pořad, tak si to můžou zkouknout na YouTube, můžou si to zkouknout na různých jako jiných kanálech a my jsme i na OnePlay, takže jako já nemám pocit, že když, že tu moji práci, kterou dělám, že bych někde házela hrách o zeď, kde by to člověk vlastně si nemohl dohledat, takže dnes už to asi není úplně o tom, jestli seš ve velkém nebo malém médiu, ale spíš o tom, jestli dobře děláš svoji práci a za kterou ti lidé ocení tím, že se na tebe podívají.
0: Tak ano, doba je jinde. Málo kdo už dnes sedí u té televize a přesně na ten čas, kdy ten pořad začíná, tak tam sedí. Takže ty jsi se posunula, rozloučila se si tam, kde jsi, v televizi Praha, kde máš svůj pořad. Řekla bych Party Show, se jmenuje ten pořad. Skoro bych řekla, že to je takový Alex a host televizní.
1: Je to pravda,
0: protože zpovídáš opravdu širokou škálu hostů, zajímavých profesí, nezůstáváš jenom u celebrit. Která ta sorta hostů tě nejvíce baví, ta profese? Když k tobě jde třeba lékař, nebo tam, kde se asi cítíš jako ryba ve vodě, což jsou právě nějaké celebrity, zpěvačky, herci?
1: Musím ti říct, že já vlastně tam mám 2 pořady. Jeden je i s reportážemi, to znamená, že tam zpovídám toho hosta kratší dobu a mezi tím jsou reportáže. My se soustředíme na různé vernisáže, výstavy a vlastně už to neděláme, takže bychom tam jako natáčeli ten večírkovský svět, ale spíš takový ty trošičku už věci, které vlastně nikde v médiích moc nejsou. A nejvíc, abych odpověděla na tvoji otázku, tak mě baví ta barevnost těch hostů, ale zároveň u těch velmi známých jmen, tak já už se zpovídala prostě milionkrát. Takže vlastně, když přijde někdo, kdo není tolik známý, ale je zajímavý a dostatečně pro ten formát vlastně už trochu i známý, tak to mě nejvíc baví, protože mě baví to, že vlastně nevím, co odpoví a že ho vlastně neznám. Takže asi to se netýká té profese, ale týká se to toho neznámého pro mě.
0: Takže objevuješ, nejen pro diváky, i pro sebe.
1: Ano.
0: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Šepr-

0: Alex a host, je s námi Gábina Partyšová, pardon, Gabriela Partyšová, moderátorka, nově také kreativní ředitelka v televizi Praha. Ty už si zmiňovala, že moderuješ tam dva své pořady, plus tedy se podílíš, nebo podílíš se na tom, jak to bude vypadat. Trochu mluvíš do scénáře, do dramaturgie, takže teď si profesně naprosto spokojená?
1: Ano, ano, to mě baví, že jsem trošičku i vlastně nejen před tou kamerou a nejsem jenom ten kašpárek, ale jsem vlastně i ten kreativec, který vymýšlí hosty, vymýšlí témata a to mě moc baví. Mě baví ta kreativa kolem toho celého.
0: Takže oči máš i uši máš nastražené, oči otevřené do kořán a napadne tě třeba tip na hosta v nějakém neúplně situaci, kdyby se to očekávalo, třeba, že vůbec nepřemýšlíš nad hosty a buď někoho potkáš, nebo někoho vidíš, někde něco čteš.
1: A musím říct, že asi sociální média jsou pro mě takovým velkým zdrojem, protože samozřejmě ten mobil v ruce mívám dost často taky a to, co jsem, to, co všechno jako vnímám, tak mě třeba zaujme to téma. Většinou já jdu po tématech, ne tolik po hostech, ale po tématech, takže mám pocit, že když mě něco zajímá jako tematicky o tom člověku a něco se o něm dozvím právě skrze třeba sociální sítě, tak si řeknu, jo, to by bylo fajn vlastně v tom pokračovat třeba, že by mě zajímaly ještě otázky kolem toho.
0: Řekni mi, jaká je výhoda malá televize proti tomu velkému kolosu jménem Televize Nova?
1: Já si myslím, že celkově jsou tam lepší vztahy, bych řekla, protože prostě je tam méně lidí, kteří tě můžou pomlouvat.
0: Bližší vztahy, takové rodinné?
1: Jo. Pohybuješ se v takové malinké prostě rodince. No a jinak, ale já to neberu, že jsem šla prostě od někud, kde jsem prostě se necítila dobře, někam, kde se teď cítím dobře, ale spíš opravdu jakoby profesně jsem pro sebe postoupila, můžu rozhodovat víc já jakoby o určitých věcech, o kterých jsem rozhodovat na Nově nemohla.
0: Tak jak už jsem v průběhu toho rozhovoru, myslím, že jsem zrovna v úvodu říkala, tak ty už si, samozřejmě maminka si stále, ale už nejsi ta maminka, která musí být denodenně chystat, učit se se synem, chystat svačiny a tak dále. Už ti syn vylétl z hnízda, tak se to říká. Jak jsi to nesla?
1: Nesla jsem to statečně a je to rok, kdy můj syn Kristián odešel do skotského St. Andrews studovat IB program, což je vlastně takový dvouletý program ukončený mezinárodní maturitou, kterou on si chtěl udělat, takže on pokračuje dál ve studiu střední školy, kterou tady načal, ale pokračuje dálkově s tím, že ještě studuje tuhle tu prestižní školu, takže toho studia má opravdu dost. Ale on je studijní typ a on si tu školu sám vybral, sám si udělal zkoušky, které trvaly asi rok. COVID zařídil to, že vlastně všechny tady ty programy nebo tady ty školy vlastně s vámi dělají online ty zkoušky, takže nemusel ani tam jet, ale dělal jakoby různé práce, které musel odpracovat a trvalo to nějaký čas. A má perfektní angličtinu, protože studoval bilingvně základní školu s Hany Kennedyen, no tak měl předpoklady a vlastně chtěl a já jsem si říkala, protože to moje jediné dítě, tak jsem si říkala, jaký to bude, víš, a na to se nepřipravíš, to je prostě jako porod, jo, nebo jako se připravit prostě na roli mámy třeba, to se prostě nepřipravíš. A takže měla jsem stažený žaludek hodně, tak 3-4 měsíce předtím, než odletěl. Potom jsem ten měsíc předtím, to už jsem skoro ani nespala. A pak tam odletěl, já jsem ho tam odvezla a nechala jsem ho tam toho mýho malýho přerostlýho chlapečka, že jo, 1,86 m nebo kolik má, tak jsem ho tam nechala a v tom Skotsku studeným, no a odjela jsem a asi po týdnu mi volal mami, já to tady miluju, to je prostě místo, kde prostě je mi tak strašně dobře, kantoři výborní, všechno. Takže ono Alex strašně záleží na tom, jestli to dítě, jak se tam s tím popasuje a jakou ti dává zpětnou reakci. A když ta zpětná reakce je takhle přívětivá a krásná, tak se ti obrovsky uleví a vlastně mu to přeje.

0: přeješ a přeješ mu, aby mohl roztáhnout ta křídla a aby mohl letět prostě a víš, že letí sám už na vlastní pěst a to je teda strašně krásný pocit té maminky, protože vlastně mám pocit, že kdyby se mnou cokoliv stalo, tak prostě už roztáhl ty křídla a letí.
1: Takže když je dítě šťastné, ať je kdekoliv, tak je maminka šťastná. Čeká mě to dvakrát, tak jsem chtěla vědět, jak to bude probíhat, ale jak jsi říkala, to je nepřenosná zkušenost. Aha. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s moderátorkou, také kreativní ředitelkou televize Praha, Gabrielou Partyšovou, maminkou, která ale už je sama, nebo respektive její dítě se osamostatnilo. Tvůj syn Kristián zamířil na studia do Skotska. Hodně se řeší bezpečnost v evropských městech. Řešila jsi i ty?
1: Ano, řešila Alex, protože sleduju, co se děje v evropských místech a městech. A u Kristiána byla volba i nějaké předměstí Londýna a dokonce i Londýn samotný a pak tady skotské menší městečko St Andrews. A já jsem byla ráda, že si vybrala kompaktnější městečko, malinký, je to jenom univerzitní město, je tam strašně moc studentů a golfistů. Dokonce je tam nejstarší golfové hřiště a můj syn je velkým golfistou. Já jsem taky milovnicí golfu.
0: Potom takže... to asi má, jsem
1: no,
0: chtěla
1: no,
0: říct.
1: No, a celá jako moje rodina, můj přítel a všichni hrajou golf. Takže to nás jakoby spojilo a musím říct, že je to výborný právě z hlediska té bezpečnosti, protože když jsem se tam byla několikrát podívat, tak jsem se i já cítila jako velmi bezpečně právě tím, jak je to malinký. A ten golf je bezvadný v tom, že on pojí ty místní lidi a zároveň ty, to město žije golfem a ty kluci a ty holky chodí prostě si větrat hlavu od toho studia, protože ty školy jsou tam poměrně náročné, jsou prestižní a je tam toho studia hodně a ta větračka hlavy je prostě úplně úžasná. Kristián mi dokonce říkal, že když by tam neměl větrání hlavy v podobě toho golfu, takže by to psychicky pro něho bylo jakoby daleko náročnější.
0: A myslíš, že se ti Kristián někdy vrátí domů? Myslím, natrvalo, nebo jo, už jo. Se s ním můžeš rozloučit?
1: Spousta lidí mi říká, jako no, tak to se najde nějakou skotku a já říkám, ne, to asi, to nevím, jako zrovna jestli. Já nevím, neznám, jaká bude cesta jeho duše, ale když mi říkal, že půjde potom, až udělá tu IB maturitu, ten program vlastně ukončený mezinárodní maturitou, takže bych chtěl jít do Ameriky, tak na to jsem se netvářila úplně dobře, protože pro mě už přece jenom za oceánem jako by se mi vracel méně často, takhle se mi vrací každých 7 neděl, mám ho tady týden doma, takže ta škola i v tomhle tom je vlastně velmi schovývavá k rodičům, takže my se vidíme dost často a za tím oceánem by to pro mě bylo jakoby těžší, ale je to dospělý člověk a moji rodiče mě prostě taky nechali odejít z Brna do Prahy a nechali mě prostě, ať já si najdu svý partnery, nikdy mi nemluvili jakoby do výběru ať už vzdělávání nebo mých partnerů a já si myslím, že tak to má být a že to je prostě už na něm. A tak ve skrytu duše vlastně maminkovské doufám, že nebude moc daleko a že budou vnoučátka a že prostě si užiju i ještě vlastně ten život té babičky.
0: Život té babičky, neumím si ti představit, teď určitě ne a možná ještě hodně dlouho ne, ale když se ti syn Kristián po 7 týdnech vrátí domů, tak jak ten týden nejraději trávíte a plánujete třeba, protože mám samozřejmě začátek června, za chvilku je tu léto, prázdniny, tak plánujete nějakou společnou dovolenou?
1: Ano, určitě. Asi tě překvapím, ale vždycky, když se vrátí, tak jsme hodně na golfu.
0: Větráte.
1: Takže pořád větráme ty hlavy. No a golf je bezvadným jako takovým trenažerem psychiky, takže jsme hodně na golfu a povídáme si, protože na golfu vlastně by člověk neměl mít ten mobil v ruce, tak to je taky jako bezvadný point toho sportu. No a takže jsme často na golfu a povídáme si. My jsme hodně, máme důvěrný vztah, říkáme si věci, povídáme si, zajdeme někam na něco dobrého k jídlu a my máme moc pěkné vztahy a děkuju Pánu Bohu, že vlastně i moje rodiče, i veškeré ty vztahy, kde já se pohybuju, tak jsou moc pěkný a pracujeme na nich, protože na vztazích se prostě musí pracovat, je to taky práce.
0: Je to také práce, někdy to rádo zabrat, někdy ano. Naopak. Tak léto je budeš trávit ještě v posledních pár vteřinách. Prozrad.
1: Já budu léto trávit. My chceme cestovat hodně po Francii, tam jsou krásná golfová hřiště, na kterých jsme ještě nebyli. Potom letíme na Malorku, protože tam má zase dům můj partner, takže tam to je taky ráj, prostě kolem baráku máme asi 6 golfových hřišť, takže zase budeme na greenu. No a tak.
0: Děkuju moc, já že moc jsi přišla. Užij si léto a ať se ti daří.
1: Ty taky, já moc krát děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Český voják skončil v izolaci po návratu z Konga, kde se šíří ebola. Ostravský případ syntetických drog ukázal rozsáhlé škody na životním prostředí. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Po návratu z mise v Kongu skončil český voják v izolaci. Informaci deníku N potvrdil ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Voják je ve vojenském centru v Těchoníně na Orlicko-Ústecku preventivně a nemá žádné příznaky nemoci. Podle Zuny jde o standardní postup, když se voják vrací z exotické země.
2: Ten voják nemá žádné příznaky, je naprosto v pořádku. Samozřejmě, protože ta africká oblast je riziková, pokud jde i o tyhle ty nakažlivé nemoci, tak byl naprosto standardně umístěn do Těchonína, do karanténního režimu. To děláme s každým vojákem.
0: Voják se do Česka vrátil předminulý pátek. Podle armády bude v izolaci ještě několik dní. V pražské nemocnici Bulovka taky zůstává americký lékař, který se dostal do kontaktu s ebolou na hranici Ugandy a Konga. Příznaky nemoci se u něj i nadále neobjevily. Tisíce litrů nebezpečných chemikálií skončily v polích, lesích i na okrajích Ostravy. Podle soudu šlo o důsledek činnosti drogového gengu, který v nelegálních laboratořích vyráběl syntetické drogy pro mezinárodní trh. Při výrobě vznikaly velké objemy toxického odpadu, který pachatelé likvidovali bez jakékoliv kontroly. Krajský soud v Ostravě jim vyměřil tresty od 12-letého vězení po podmínku. Ostravská policejní mluvčí Eva Michalíková potvrzuje, že právě nelegální odpady tuto kriminalitu provází.
3: Každopádně se může jednat i o ekologický problém, a to proto, že výrobce se může zbavit odpadu, který při výrobě zbyde, vylitím do volné přírody, a to zatěžuje životní prostředí.
0: Obnovou střešní krytiny a fasády pokračuje rekonstrukce Kendeho vily v Českých Budějovicích. Židovskou kulturní památku město koupilo před 3 lety za 20 milionů korun od soukromého vlastníka. Na letošní opravě radnice vydá 8 milionů. Další stavební práce potrvají 2 roky. Pokračuje náměstek primátorky z TOP 09 Tomáš Bouzek.
4: Příští rok se bude dělat elektroinstalace, to ještě nemáme vysoutěženo, ale už máme hotový projekt nebo studii na úpravu zahrady. A to budeme dělat hned v těch dobách následujících, protože ta zahrada je vlastně stejně důležitý prostor jako ten dům. Sport.
0: Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním zápase finálové série České ligy Pardubice 81-73 a udělali první krok k obhajobě titulu. Další zápas se odehraje v Nymburku zítra od 18 hodin. Série se poté přesune do Pardubic. Počasí. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 62,5 směrem do Brna stojí porouchané auto. A na silnici 13 směrem do Chomutova dejte pozor na konci Klášterce nad Ohří. Na vozovce se tam pohybují lidé, tak zpomalte. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání otevřel úspěšný kalifornský nováček 37-letý John Pardy. Je jako pán sobotní noci Mr. Saturday Night, jak se jmenuje nejen tahle písnička, ale celé album, které se objevilo mezi novinkami v letošním září. 3 roky před jeho narozením, tedy před rovnými 40 lety, se mezi majitele samostatného alba konečně zařadil i pražský Pacifik s velrybářskou výpravou.

Tony Linhart, Josef Blažejovský, Hanka Sýkorová, Marcela Voborská, Ota Banda, Skajanovský, Miloš Tůma, Vladimír Vodvářka, Václav Maršálek se svou manželkou solovou Helenou Maršálkou, tedy zřejmě nejrozsáhlejší ze všech sestav Pacifiku a vytrvale zelená blátivá cesta z roku 82. O 30 let později se v zámořské hitparádě poprvé objevilo jméno John Pardy a v roce 2015 se na její vrchol vyhoupl z hůru nohama Boots Overhead.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

Václav Mašálek, původně člen Folkových drnkačů, a další ze stálic dílny Tony Linharta, Hej kočí. O 15 let později přisoudil kormidelník pražských grošáků Karel Zápotocký stejný název honky-tonkové klasice Oklahoma Hills, kterou už v roce 1945 vynesl do hitparádového trůnu Jack Guthrie.

Možná je to poslední noc tvé samoty, Last Night Lonely, další kousek ze 14-dílné sestavy alba Mr. Saturday Night Johna Pardio, který vyletěl do čela žebříčku nejhranějších countryovek. Odehrává se v baru, podobně jako tu, a najít nové místo, kde se napít. New place to drink.

0: country dostavník Mirka Černého.
1: Dokud tráva bude růst, řeky pod...

Václav Maršálek a další evergreen, který přivedl do zpěvníku svého Pacifiku Tony Linehart, Dokud tráva bude růst. Ovšem podstatně vytrvalejší kousek nabídl Pacifiku původní člen Taxmenu, kytarista Pepa Blažejovský, společně s Helenou Maršálkovou, Jeanovou lásku.

Hanka Sýkorová se silně šansonovým jarem nad Bretaní. Jedna ze 14 nahrávek prvního solového alba pražského pacifiku Tony Linharta, které vyšlo před rovnými 40 lety. A ještě jednou se vypravíme mezi čerstvé novinky rodáka z kalifornského Dixonu, Joe Pardio, majitele jednoho platinového alba a 7 stejně hodnocených singlů. Tentokrát za ryze honky-tonkovou výzvou Vrchovatě dolej, Fill It Up.

0: Ani jsme se nenadáli a dnešní Kádr dostavník pomalu zaparkuje. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a co nejpříjemnější zbytek večera, do něhož vás příjemně naladí jazzová píseň Tony Linharta. Tak dobrou noc.
1: Za tuchlém domě sedí u klavíru.

zatuchlém domě, otevřete okna a vpustíte klidně dovnitř ptačí zpěv. Přivítá ráno i zaprášená loutna, věnce a okřídlený let.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Premiér Babiš jednal s ministrem obrany Zunou o červencovém summitu NATO. Ústečtí kriminalisté uzavřeli vyšetřování požáru v mostecké restauraci, navrhli obžalovat dva lidi. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO jednal s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Mluvili třeba o mandátu na červencový summit NATO v Ankaře. O složení delegace ale nejednali. Zuna to řekl ve 20 minutách radiožurnálu. Vysvětlil taky, proč rozhodnutí o tom, jestli na summit pojede i prezident Petr Pavel, padne až po aliančním jednání ministrů obrany NATO v polovině června.
3: Budeme mít další hlubší podklad k tomu, abychom to naše stanovisko a pozici České republiky, kterou bude premiér představovat na summitu NATO v Ankaře, tak abych ji mohli ještě kvalitněji zpracovat. Takže je docela logické, že jsme posunuli to finální rozhodnutí právě až za tento horizont o pár dní.
2: Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v restauraci v Mostě. Tehdy zemřelo 7 lidí. Hořet začalo poté, co jeden z hostů nešťastnou náhodou převrhl plynové topidlo na nelegálně postavené terase. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala, z obecného ohrožení z nedbalosti, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
4: Jako zásadní porušení bylo shledáno umístění zahradních topidel do prostor neskódované terasy, a to v rozporu s pokyny prodejce topidel. Délky jejich obsluze. Obě osoby jsou obviněny ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě soudem uznané viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až do výše 10 let.
2: O návrhu na podání obžaloby rozhodne krajský státní zástupce. V Měnině na Brněnsku nejspíš vznikne největší fotbalová akademie v Česku. Plánuje ji tam vybudovat Zbrojovka Brno. Areál za stovky milionů korun by mohl mít až 15 hřišť. Vedení klubu dnes záměr představilo obyvatelům Měnína. Ti se v debatě ptali třeba na míru osvětlení areálu v noci, případný světelný smog nebo na spotřebu vody na údržbu hřišť. Podle generálního ředitele Zbrojovky Jana Mináře s připomínkami budou pracovat.
5: Připomínky jsou legitimní a myslím, že většinu jsme schopni jako vyřešit nějakou technologií, zejména to osvětlení a podobně. Co se týče vody, tak to je o nějakých propočtech, kterým jsme se zatím nedostali. My otevřeme nějaký komunikační kanál, lidé tam budou moct posílat ty dotazy a pan architekt sám říkal, je to pro něj zadání, aby ty dotazy vyřešil a mohli jsme je odprezentovat na příštím setkání.
0: Počasí.
2: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na kilometru 62,5 ve směru do Brna stojí porouchané auto. A na silnici 27 z Plzně do Žadce čekejte komplikace za křížením s dálnicí D6. Ve Strojeticích narazilo nákladní auto do domu. Průjezdné je to Kyvadlově jedním pruhem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Tak co myslíte, mají něco společného Alois Jirásek, Charles Dickens a jeho stará dobrá Anglie? Ono to zní tak trochu jakoby na hraně bláznivé fantazie, vidíte. Ale jedno spojení by tady bylo. Přes hudebního skladatele Zdeňka Petra a taky malé pražské divadlo Rokoko na konci 60. let.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Poznali jste, kdo tak líbezně vzdával úctu litomyšlské buditelce a spisovatelce Magdaleně Dobromile Rettigové? Samozřejmě Helena Vondráčková a Marta Kubišová v dobách svých uměleckých začátků. No a protože všechno souvisí se vším, dřív než vám dnes nabídnu vzpomínky hudebního skladatele Zdeňka Petra na to, jak v pražském rokoku uváděli muzikálovou úpravu Jiráskovy filozofské historie, sáhnu teď v rozhlasovém archivu jenom kousíček vedle. A vybírám na úvod filozofskou historii v podobě dramatizované četby, tak jak ji Československý rozhlas natočil v roce 1952.
2: Slunce dosud nevyšlo, ale byl již jasný den. Čerstvý proud vzduchu zavanul a slyš, dole na náměstí hudba, slavící první zářící den krásného měsíce Trnopuku. Ale dobře, že to staročeské slovo zašlo. Nebyl to Trnopuk. Byl to květen opravdivý, v němž všecko kvetlo, růžový, voný máj. A jak stlumené zvuky hudby až do komnatky zaletěly, zachvěla se Lenka tichou blažeností. Připomněli jí, že to není sen, že je to pravda, skutečnost. A uvedli jí na paměť slova, která jí včera Vavřena na chodbě pošeptal. Hudba mohutněla, blížila se, zahřměla u zámku. Pan aktuár Roubínek maje bílou noční čepici na hlavě, oblékal obršta strakatý, květovaný župan, zděděný po neboštíkovi strýci plukovníkovi. Právě přistoupil k oknu, když kapela oděná v uniformu městských ostrostřelců před starým panským domem stanula, aby zahrála své zastaveníčko. Za otcem objevila se slečna Loty v bělostných nedbalkách, zatímco Lenka, úplně již přistrojená, čilá, veselá jako vlašťovička, obstarávala domácnost. Málo kdo zaspal to krásné májové jitro, jen Špína spal jako zabitý. Vavřena odešel záhy z rána, brzy po něm Zelenka nesa knihu pod pažím. Když nastala doba snídaně, otevřela slečna Elis z lehunka dveře studentského pokoje, chtějíc se přesvědčit, spíli dosud freeboard. Ale ten přecházel pokojem ustrojen, drže nějakou knížku, ze které pilně studoval.
3: Div divoucí, co pak jej přimělo, že tak záhy vstal a studuje?
2: Když pak slečna osaměla, vstoupila do studentského pokoje, aby rovnala na stolech po svém obyčeji. Na samém kraji ležela nevelká knížka. Byla to ta, ze které Freeboard ráno studoval. Slečna ji otevřela tam, kde bylo znamení založeno. A co vidí? Žertovná báseň.
3: Ach tak, to je ta filozofie. Ovšem, oč jiného by se ten šelma staral, než o kudrlinky a žerty.
2: Když chtěla přiklopit desku, padly jí do očí latinkou psané řádky na vnitřní straně a za nimi podpis.
3: Myslí mír.
2: Zarazila se. Přečtla to jméno ještě podruhé, pak přistoupila k oknu, naklonila se k rukopisu, bedlivě jej prohlížela. Na zvadlé tváři bylo patrno pohnutí. Chvilku stála zamyšlena nad tím písmem, pak rychle odešla do svého pokoje a z modlících knížek vyněla již nažloutlý list do památníku se zlatou ořízkou. Na němž pod kresbou vodovými barvami vyvedenou bylo latinkou napsáno.
3: Rov patřní zonký, svíží jej tráva oplítá. O, ten rov nízký, tak mnoho. Všecko chová, dej mi děvenko ruku, slza velká tvář ti polívá.
2: Dále slečna Elis nečetla. Písmo v almanachu i na lístku bylo stejné. Papír vypadlý z ruky na knížku, na jejíž nápis podepsaný Mysli mírem znova leděla. Ale oči se jí zakalily a odvrátivši se hleděla na podobiznu mladého kněze, nad jeho hlavou se vinul půl věnec umělých květin.
3: Tak je to, tak.
2: Po 11. přihrnul se chvatně domů Freeboard. Slečna jej hned zastavila, od koho má tu knížku, ten malý almanach. Dověděla se, že je to Vavřenův. Když ten pak brzo domů se vrátil, byl překvapen otázkou slečny Alice. A hlas i ty dobré, bledě modré oči prosili.
3: Povězte mi, záleží mi na tom.
4: Od pany Lenky mám ten almanach. Půjčila mi ho.
3: Slyšela jsem o tom děvčeti a viděla jsem je asi dvakrát. Málo kam vyjde a já, stará osoba, já už docela nikam.
4: Já ale nechápu, slečno.
3: Vidíte, je hodná, pane Vavřeno, ale chudinka asi tam u aktuárových nespí na růžích.
4: Chcete s ní mluvit?
3: To snad ani není možné.
4: Ale je. Je třeba dnes ještě.
3: Pane Vavřeno, jistě.
2: Ale to již z druhého pokoje bylo slyšet Freebordův hlas.
5: Slečno, prosíme oběd. Spěcháme, dneska moc spěcháme.
2: Májový jasný den rozehřál se na teplé poledne. Odzvonil biskupský zvonek, odzvonilo pravé poledne a pan aktuár Roubínek byl v plném požívání pokrmu, kterému jak náleží chutnali. Než pojednou rázem stuhl. Ústům nedodal nabodnutý na vidličku kus knedlíku a oči jeho opustivše Herodesa krále ohlédli se udiveně po manželce a dceři. Lotinka přiskočila k oknu a vyhlížela ven.
6: Muzika! Opravdu muzika!
7: Co je to? O polednách muzika? Jak živo to nebylo?
6: Bylo! Bylo, když Majáles.
8: Že by snad přece.
7: Fricku, co to děláš? Tady buď.
2: Ale káravý otcův hlas už syna nestihl. Fricek vyskočil jako šipka a bez čepice uháněl dolů na ulici. Hudba, která tlumeně zdáli zněla, stávala se jasnější, až nedaleko koleje zahřměla. Tam zarazili. Zatím nastal na ulicích neobyčejný ruch. Lidé vybíhali z domů, spěchali k oknům. Dole hrnulo se vše ke koleji. Mládež, lidé měšťanští. Nejvíce studentů filozofů, jimi se zanedlouho začernalo celé návrší mezi zámkem, kolejí a gymnázie. Co tak u Roubínků všichni žasli, ovšem kromě Lenky, které Vavřena včera vše šeptem svěřil, vstoupil mimo nadání pan instruktor.
4: Mám čest panstvu oznámit, že se dnes slaví filozofská slavnost Majáles, ke které si dovolujeme uctivě všechny zvát. Prosím, za malou chvíli dá se na pochod průvod studentský i s hudbou do Nedošínského háje, jako jindy bývalo.
2: Než se mohla udivená Roubínková otázat na vysvětlení, byl už Vavřena ten tam.
6: O ne, matinko, o ne, mať nezmeškám.
7: Zvolna lotinur langsam. Došví, jak se věci mají.
9: Ale ge, zas něco. V poslední chvíli dostali zajisté povolení.
2: Na ulici rostl dav a s ním hluk a šum. Hudba ustala a jasným vzduchem zahučelo jako hromadný výstřel. Vivat Academia, vivant professores, volalo několik set mladých hrdel a slavný tuš zazněl poznovu.
7: Vivant professores, tak, to je v pořádku.
6: Paní tetinko, směla bych prosit, mohla bych také jít na slavnost.
9: To já nerozhoduju, to musíš tady.
6: Pane strýčínku, uctivě prosím.
7: Ať si jde, může vzít Fricka sebou, bez toho oba tu komedii ještě neviděli.
2: Chodbou piaristické koleje kráčel bělovlasý stařec vysoké postavy Páter German, profesor historie v koleji filozofické. Proti němu vystoupil suchý, bledý profesor náboženství.
10: Slyšel jste? Viděl jste?
11: Ano, je dosud vidět. A slyšíte? Volají vivant professores.
10: A to je něco naprosto neslýchaného. Konjurácio, spiknutí. Tomu se musí zabránit. Jdu k rektorovi.
2: Rozhněvaný kněz vstoupil napřed, za ním klidný, vyrovnaný páter German. Zastali rektora, jak odstrčiv některé fyzikální přístroje na stole, nedaleko okna stál a hleděl ven na množství lidu a studentů.
10: Domine rektor, co se to děje? Co se to děje?
12: Povím vám to jako fyzik. Uhodila temperatura horké mladé krve.
10: Račte jim prosím rozkázat, abyste rozešli.
12: Nerozejdou se. Když už se jednou tak odvážili.
10: Třeba je rozehnat.
11: Smím se zeptat, pane kolego, kým je chcete rozehnat? Policajtem Kmoníčkem?
10: Vyzvu je sám, aby se pokojně rozešli.
12: Prosím, chcete-li, učiňte to. A můžete to učinit ve jménu mém.
2: Zatím se filozofové skoro plným počtem seřadili. Byla podívaná na mladíky a mladé muže, jak se šikovali své filozofické hole v rukou. Co hlasů, křiku a volání, co smíchu, vtipů a výskotu. Lid kolem se tlačil a na tváři každého bylo vidět veselý a souhlas. Málo kdo v překvapeném městě ozval se proti studentů. Právě sestoupil katecheta Kfortně. V tom na okamžik stichnuvší hudba zazvučela splna. Hudebníci dali se v pochod a za nimi vykročili filozofové. Krok několika set mladých, bystrých noh byl pádný a hrmotný. Za studenty hrnuli se ti, kteří pokdy měli. Všude po městě vybíhali lidé, aby se šli přesvědčit, že je pravda, co o smělém kousku pánů filozofů se rozneslo. Dav studentů zašel, hudba zanikla. U Fortny stál zděšený, rozhněvaný profesor náboženství.
10: To se nestalo, co je filozofie, filozofií!
2: Spiknutí, jak náleží, se vydařilo. Studenti stáli za jeden muž, neprozrazeno ani slovíčka.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Valdemar Matuška a další z těch krásných melodií Zdeňka Petra s textem Ivo Fischera z muzikálu Filozofská historie, jak se hrál na konci 60. let v pražském rokoku na Václavském náměstí. Nejenom o tom, jak se tam Filozofská historie uváděla a že to byl vlastně jeden velký krásný dárek, vypráví Zdeněk Petr ve své vzpomínkové knižce Hudba přítelkyně. V rozhlase ji posluchačům představil kamarád a celoživotní přítel Zdeňka Petra, herec Luděk Munzar.
2: Dostal jsem vzácný dárek. Premiéru Filozofské historie dne 7. března 1968 v divadle Rokoko. Byla to premiéra krásná a radostná. Podařila se věc léta předtím a léta potom nevídaná. U vchodu do hlediště si diváci mohli koupit dvě malé desky se 7 písněmi ze hry, které s hlavními představiteli nahrál Suprafon. Představení mělo velký úspěch. Režisér Rudolf Vedral dovedl soubor k vyrovnanému, ucelenému výkonu. Naše hvězdy populární hudby se zhostily svých rolí znamenitě. Osmičlenný orchestr řídil Václav Hybš od svého pultu trumpetisty spolehlivě a citlivě. Hudby je ovšem ve hře hodně a soubor si dost zahrál. Vtipný Václav Hybš mi přátelsky vyčítal, že to není hudba k muzikálu, nýbrž koncert pro trubku s doprovodem divadla. Obecenstvo, které hru očekávalo se zvědavostí a jistým napětím, bylo spokojeno a dokonce dojato. Potvrdil mi to například textař Zdeněk Borovec, když o přestávce vycházel z hlediště se zarudlýma očima. Kritiky v novinách byly většinou kladné. Hra získala velkou oblibu zajisté také proto, že šťastně zapadla do ovzduší politického uvolnění a nadějí pražského jara 68. roku. Srpnová okupace ji ovšem dodala nového smyslu a první představení po vpádu vojsk, které se konalo v sobotu 14. září, proběhlo za rostoucího pohnutí a skončilo v pláči účinkujících i obecenstva. Kvartet Loučení tak tedy s Bohem, oba milenecké páry vůbec nedospívaly.

0: Po srpnové okupaci trvalo nějaký čas, než byl obnoven normální provoz v rozhlase a já jsem se mohl vrátit k práci ve studiích. Jednou přinesl Ivo Fischer text s titulem Je jenom jedna jediná. Lirické, trochu tesklivé vyznání lásky k naší zemi, které končilo v posledním čtyřverší projevem víry a naděje. Aby zas bílá byla bílá a aby z čern mohl černí zvát a aby pravda zvítězila, jako už tolikrát. Píseň byla instrumentována pro jeden lesní roh, jednu trubku, harfu, tympány a smyčce. Odvážil jsem se v ní citátu z díla našeho klasika na verše Hory a háje mlčky střeží kamenné město se stovkou věží, mi vyšlo skoro automaticky vstupní harfové téma ze Smetanova Vyšehradu. Píseň Je jenom jedna jediná naspíval Jiří Popr a při své emigraci začátkem 70. let vzal sebou na západ. Tam pak vydal desku s názvem Písně 68. roku. Tato deska se v několika exemplářích dostala i k nám a samozřejmě neušla pozornosti státních činitelů. Byl jsem předvolán na koberec šéfredaktorovi hudebního vysílání Antonínu Dvořákovi, někdejšímu trumpetistovi, odborářskému funkcionáři a pracovníkovi ústředního výboru KSČ. Na jeho tvrdé výtky spojené s předčítáním části Fischerova textu jsem odpověděl, že píseň je výrazem pocitů, které se tehdy nelišily od pocitů mnoha členů strany, kteří jsou přece politicky daleko vyspělejší než my, nestraníci. Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka mi jednou přinesli libreto na malý televizní muzikál s názvem Příliš krásná dívka. Roztomilý příběh o studence historie, která zkoumá jagellonskou dobu a které její půvab přináší mnoho nepříjemností a brání v klidném studiu, naplnili autoři vtipnými dialogy a hezkými písňovými texty. Psát na ně hudbu bylo pro mne potěšením. Výsledek přijali televizní diváci s uspokojením. Novinové kritiky v Lídně. Stalo se ovšem něco, čeho jsme se nenadáli. Brzy po vysílání hry začátkem září roku 1972 promluvil na jednom shromáždění v Hradci Králové prezident Husák. Pochválil zemědělce za vysokou sklizeň a svůj projev uzavřel takto. Ve známé lidové písničce se říká, že okolo Hradce vyrostly tři růže. Myslím, že i když to zatím nikdo nezhudebnil, můžeme s velkou hrdostí zaznamenat, že v letošním roce okolo Hradce vyrostlo 40 metráků na hektaru a že je to přinejmenším tak radostné jako ty růže. Naši umělci a písničkáři, až se dostanou z jagellonských dob a ze starých archivů k dnešku, najdou možná také poetická slova a příjemnou melodii pro dnešní život, pro dnešní práci, úspěchy a radosti naší socialistické vesnice. Nevím, kdo prvnímu muži socialistické republiky vymyslel a napsal tento řečnický kotrmelec, že by se byl Husák díval na náš televizní muzikál, pokládám za velmi nepravděpodobné, ale na základě tohoto souvětí horliví pracovníci v televizi naší komedii smazali. Je skoro zbytečné něco k tomu poznamenávat. Možno snad jen připojit povzdech nad dalším z mnoha projevů tupé ustrašenosti a servilnosti. Nikdy jsem neskryval náklonnost ke zpěvu, zvláště zborovému. Svůj zájem o vokální interpretaci, o problémy deklamační, jazykové, výrazové, své přesvědčení, že čeština je řeč krásná, lahodná a co do výrazových možností snad nejbohatší ze všech jazyků na světě. Měl jsem štěstí, že i v populární hudbě jsem se většinou potkával se solisty, jejich základní vztah k rodné řeči byl poctivý, čistý a vřelý. Nevzpomínám si, že by například Karel Gott i při jisté tématické jednostrannosti svých textů zacházel s češtinou jinak než ušlechtile. Se zvláště hlubokou úctou k rodné řeči jsem se pochopitelně setkal u zpívajících herců, jako jsou Jaroslava Adamová, Josef Abraham, Luděk Munzar a další. Jestliže se tu připojí ještě vzdělání hudební i literární, dochází pak ke spolupráci na úrovni zcela výjimečné. Vzorovou osobností je zde Rudolf Pelar. Milou příhodu jsem zažil s Pavlínou Filipovskou. Jednou přišla do studia A, aby naspívala nějakou písničku a vidouc mne v režii zaradovala se. To je dobře, že jste tu vy. Vy jste vždycky spíš na ten výraz. Při poslechu snímku, na němž by bylo možno najít nějaký ten drobný intonační prohřešek, který však měl onu obvyklou mladou svěžest a přesvědčivost, očekávala konečný soud. Řekl jsem jí. Podívejte se, Pavlínko, uzavřeme spolu takovou smlouvu. Já vám občas prominu nějaké to fis nebo cis a vy mě za to slíbíte, že kdyby vám v Národním divadle nabízeli roli Libuše, že ji nepřijmete. Tuto úmluvu oba přesně dodržujeme. Brzy po filozofské historii jsem měl příležitost napsat další hudbu pro divadlo Rokoko. Ivo Fischer si vybral jednu z epizod Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu a zpracoval ji jako libreto k hudební komedii pod názvem Pan Pickwick. Vybavil ji opět znamenitými zpěvními texty, takže jsem se s radostí pustil do práce. Věnoval jsem jí celé léto i začátek podzimu roku 1970 a 1. října došlo k premiéře. Komedie měla slušný úspěch. V Rokoku dosáhla 125 představení a v roce 1987 se dočkala televizní inscenace. Josef Winklář v titulní roli pana Pickwicka, Petr Kostka, Viktor Price, Václav Postránecký a další dotáhli svými zpěvními výkony všechny postavy do přesvědčivé věrohodnosti. O muzikantských schopnostech některých představitelů jsem už věděl. Co mi ovšem předvedl Josef Sommer, to jsem netušil. Nabídl jsem mu, že se sejdeme den před natáčením a že mu předvedu, co bude zpívat. Odpověděl, že je bohužel velice zaneprázdněna, že přijde o něco dřív stanoveného dne a uděláme všechno najednou. Přišel podle dohody přesně v 18 hodin. Předehrál a naznačil jsem mu jeho part u klavíru, jednou jsme si ji zkusili na orchestrální základní snímek a pak náš přední člen činohry Národního divadla odvedl svou zpěvní roli pod mým nepatrným vedením v nástupech v jednom záběru a bez problémů. Když jsem slyšel jeho hlas a muzikální pěvecký výkon, nemohl jsem se zbavit pocitu, že tento činoherec by po jisté době výuky a přípravy mohl krásně zaspívat třeba Petra Voka ve Smetanově Čertově stěně. Za půl hodiny byl snímek hotov a mohli jsme se spokojeně rozejít. Za to s Josefem Abrahamem se pobyt ve studiu velmi protáhl. Ovšem pouze proto, že jsme po dokončení nahrávky v trojici s režisérem Pavlem Hášou předlouho vzpomínali na Ježkovy písničky a slavné americké evergreeny, střídajíce se u klavíru a předstihujíce se, kdo si na některou písničku vzpomene dřív.
1: Přes louky, přes lesy, dostavník jede si do prachu kopyta buší. Ženem se kupředu při práci provědu, jak se

Ženem se po kraji, kola nám skřípají, sem tam pes do toho štěká. My čtyři, jak jsme tu, šíříme o světu, jak to svět

0: už jenom dvě míle a budem u cíle, což je mi z té duše líto.
1: Vyznám se na trati, držím se po prati, čekám, kdo zaplatí ryto.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Tak a teď po logice věci, nebo spíš podle programu dnešního divadla, když tu hudební skladatel Zdeněk Petr ústy Luďka Munzara vzpomínal na muzikálového Pickwicka, nemůžeme se rozloučit jinak, než právě tak, jak jsme začali, totiž ukázkou zdramatizované rozhlasové četby. Výběr z Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu se v rozhlase vysílal tedy pod stručnějším názvem Pickwickovci v roce 1961. Tak zůstávejte ve zdraví a někdy brzy zase naslyšenou.

našem prvním čtení se dozvíte, milí posluchači, o jednom památném dni klubu. Vyslechnete krátkou rozpravu jeho důstojných členů. Budete svědky nedorozumění na počátku velké cesty i okamžiku, kdy se oči jednoho pikvikovce zalijí slzami.

0: Když 13. května roku 1827 vyšlo slunce, vytrhl se pan Pickwick jako druhé sluníčko ze spánku, prudce rozevřel okno ložnice a schlédl na svět pod sebou. Ulici Goswell Street měl u nohou, ulici Goswell Street měl po pravici a kam až stačilo oko dohlédnout, Goswell Street se mu táhla i po levici a protější strana Goswell Street byla přes cestu. Jal se uvažovat.
1: Tak omezený je rozhled těch myslitelů, kteří se spokojují pozorováním jevů, jež leží před nimi jako na dlani a nehledají pravdy, které se skrývají za nimi. Stejně dobře i já bych se mohl spokojit tím, že bych věčně hleděl na Goswell Street a neučinil ani jediný pokus proniknout do skrytých končin, které ji ze všech stran obklopují.
0: Ulevil si touto úvahou, začal pan Pickwick vpravovat svou osobu do šatů a jiné šaty do cestovního vaku. Velcí duchové bývají v úpravě svého úboru zřídka kdy příliš úzkostliví. Výkony holení, oblékání a pití kávy byly brzy odbyty. Pak ještě hodinka a pan Pickwick s brašnou v ruce, s dalekohledem v kapse pláště a v kapse u vesty se zápisníkem, připraveným přijmout kde který objev hodný zaznamenání, se objevil na drožkářském stanovišti.
2: Drožku,
3: tady vašnosti. Kam račte?
2: Zlatý kříž.
0: Drožka se rozjela. Pan Pickwick poškrabuje se na nose šilinkem, který si připravil na úhradu jízdného, pravil.
2: Kolik je tomu koni let, příteli?
3: 42.
2: Cože?
0: Pan Pickwick sáhl po netýsku a zahleděl se kočímu upřeně do tváře. Muž však nehnul svalem ani brvou a pan Pickwick si jeho údaj bez odkladu zaznamenal.
2: A na jak dlouho s ním vyjíždíte?
3: Na 2-3 neděle.
2: Neděle?
3: Maštal má v Pentonvillu, když je doma. Ale neberu ho domů často, protože je moc slabý.
2: Protože je tu se slabý?
3: Jak ho vypřáhnu, ty cinky se mi svalí. Ale když je zapřáhnutej, přitáhnu mu pořádně pod pinku a držím ho pěkně zkrátka. A tak sebou už nemůže tak dobře žuchnout. Mám taky pořádně těžký kola. A když se už jednou hne, tak ho ženou kupředu a on musí capat. Nemůže si pomoct.
0: Pan Pickwick si zapsal do notýsku každé slovíčko drožkářova výkladu, hodla je o tom podat klubu zprávu jako o jedinečném příkladu houževnatosti koní za krušných poměrů. Sotva poznámku dopsal, drožka zarazila u Zlatého kříže. Pánové Tapman, Snodgrass a Winkle, kteří zatím dychtivě čekali na příjezd svého znamenitého vůdce, se kolem zhlukli, aby ho přivítali. Pan Pickwick vystoupil a podával drožkáři šiling. Jak však učený muž užasl, když ta nevypočítatelná osoba mrštila penízem na chodník a květnatou mluvou se dožadovala, aby jí bylo popřáno potěšení vybojovat s panem Pickwickem o ten šiling pěstní zápas. Pánové Snodgrass, Winkle a Tapman se tomu nesmírně podivili, každý po svém.
4: Blázníte, člověče?
5: Nebo jste opilí?
6: Nebo obojí?
0: Drožkář se však rozkročil a šermoval pěstmi pánům před nosem.
6: Tak poté, všetci čtyři.
0: Kolem se schromáždil hlouček drožkářů, kteří velmi rozradostněně udělali kolem skupiny kruh.
7: O co jde, samé?
6: O co jde? Nač chce mít číslo?
2: Nechtěl jsem vaše číslo.
6: Tak proč jste si ho teda zapisoval?
2: He? Nezapisoval jsem si je.
6: No, věřil by někdo, že člověku vleze do vozu špicel a zapíše si nejenom číslo, ale ještě k tomu i každý slovo, který člověk cekne. Do notisku?
8: Opravdu to dělal?
6: No, jestli ne. A když mě tak vyhecuje, abych se do něho dal, tak si potom sežene 3 svědky, aby to dokázali. Ale já mu dám, i kdyby jsem za to měl dostat půl roku. Tak poté!
0: tu mrštil drožkař se zlostnou bezohledností k vlastnímu majetku kloboukem o zem, srazil napřed panu Pickwickovi brýle a pokračoval ve výpadu ranou do páně Pickwickova nosu, druhou do páně Pickwickovi hrudi, třetí do páně Snodgrassova oka, čtvrtou pro změnu do páně Tapmanovi vesty a nakonec vyrazil všechnu okamžitou zásobu dechu s prsou pana Winkla. To vše netrvalo ani 10 vteřin.
4: Kde je strážník?
5: Od pumpu s nima!
7: Pitrové, udavači!
9: Tohle si odpikáte!
0: A diváci začali živě přetřásat otázku, nebylo-li by vhodné vynutit si provedení návrhu pod pumpu s nima. A nelze říci, jakých činů osobního násilí by se byl Davsna dopustil, kdyby nebyl výtržnost neočekávaně ukončil zásah nového příchozího, kterým byl dosti vytáhlý hubený mladší muž, v zeleném kabátě.
10: Co ten poprask?
11: Jsou to špiclové.
9: Není pravda.
10: Tedy nejste, opravdu ne.
9: Chraň Bůh, pane, pouze jsem si zapisoval zajímavé výroky pro vědecké účely.
10: Pojďte tedy se mnou. Hej, číslo 924. Seberte si peníze za jízdu a hleďte zmizet. Úctyhodný pán, znám ho dobře. Všechny hlouposti stranou. Tudy, pane, kde jsou vaši přátelé? Pouhé nedorozumění, jak vidím. Nic si z toho nedělejte, takové nemilé příhody se ustávají i v nejlepších rodinách. Jen nikdy nezoufat, měli jste smůlu. Ukážu mu začít toho loket. Ať si to strčí za klobouk, nebude mu to vonět, darebáci mizerní.
0: A s tyrádou těchto kusí krčení dovlekl neznámý pana Pickwicka do čekárny pro cestující. Ostatní Pickwickovci přikvačili v zápěti.
10: Číšníku, sem. Pro všechny i sklenice. Brandy s vodou. Horkou, silnou, sladkou. A hodně. Pošramocené oko, pane? Číšníku, syrový biftek pánovi na oko. Nic lepšího na bouli než syrový biftek, pane. Studený kandelábr velmi dobrý, ale kandelábr poněkud nepohodlný. Zatra ožehavé stát na veřejné ulici půl hodiny a tisknout oko na kandelábr. Velmi dobré.
0: A cizinec, aniž počkal, aby nabral dechu, obrátil do sebe na jedno napití půl žejdlík vřelé brandy s vodou a dřepl si na židli tak nenuceně, jako by se nebylo stalo nic zvláštního. Pan Pickwick se na něj zahleděl. Cizincův zelený kabát býval asi šviháckým oděvem, ale zřejmě kdysi zdobil muže mnohem menšího, než byl neznámý pán, protože usmolené a vybledlé rukávy mu nyní dosahovaly stěží k zápěstí. Hrozilo stále nebezpečí, že mu ten fráček na zádech praskne. Pod starým nákrčníkem nebylo stopy po límci od košile. Černé blízkavé kalhoty se napínaly přes záplatované bodky, jako by měly zakrýt špínu bílých punčoch. Dlouhé černé vlasy mu nedbale splývaly spod klobouku na 3 facky a třeba, že měl obličej vyzáblý a strhaný, čišel z celé postavy nepopsatelný výraz jaré drzosti a krajní sebedůvěry. Když se chtěl pan Pickwick připojit k díkům svých společníků za nedávnou pomoc, utěl cizinec jeho vývody velmi zkrátka.
10: Už ani muk o tom. Šikovný chlap ten, drožkář, dovede se, jak se patří, ohánět. Ale být vaším přítelem, jako tady ten pán v zelené kazajce, rozbil bych mu hlavu. Na mou duši, než by řekl švec. A tomu druhému taky, fakt.
12: Pánové, kteří jedou do Rochesteru, komodor je připraven k odjezdu.
10: Komodor, můj vůz. Koupené místo vzadu, venku vzadu. Zaplatit brandy nechám vám. Musel bych měnit 5. To nejde, nedá se nic dělat.
9: Promiňte, pane, já a moji 3 společníci jsme se náhodou také rozhodli, že první zastávku na cestě uděláme také v Rochesteru. Kdybyste proti tomu nic neměl, zaujmeme sedadla na voze vzadu a můžeme sedět všichni pohromadě.
10: Beze všeho? Tak a nahoru, nahoru, nahoru.
0: A cizinec pomohl panu Pickwickovi vystoupit na střechu dostavníku tak překotně, že tím důstojné vzezření váženého pána značně utrpělo.
9: Nějaká zavazadla, pane?
10: Kdo? Já? Tady ten balíček, to je všechno. Ostatní zavazadla šla po vodě. Zatlučené bedny, velké jako dům, těžké, hromsky těžké.
0: Přitom se neznámý vší silou snažil nacpat do kapsy co největší část balíčku v hnědém papíru, který budil svrchovaně podezřelý dojem, že obsahuje jedinou košili a kapesník. Výjížděli nízkým průjezdem, který v těch dobách spojoval ulici se zájezdním dvorem.
10: Hlava! Hlava! Pozor na hlavu! Strašná díra, nebezpečná jízda. Onehdy. 5 dětí, matka, statná paní. Jedla zrovna obložený chléb. Zapomněla na klenbu, bombác, děti se ohlédnou, matka hlavu pryč, chléb v ruce, žádná ústa, kam chléb strčit. Hlava rodiny ta tam, hrozné. Díváte se na Whitehall, pane? Pěkná budova. Okýnečko a taky něčí hlava dole, že pane? Karel první, víme? Taky si nedal dost dobrý pozor, že pane?
9: Přemítám o prapodivné vrtkavosti lidských osudů.
10: O, rozumím. Jeden den dveřmi do paláce, druhý den z okna ven na špalek. Filozof, pane?
9: Jen pozorovatel lidských osudů, pane.
10: O, já taky. Filozofem je skoro každý, když má málo práce a ještě méně výdělku. Básník, pane?
9: Tady přítel, pan Snodgrass, má silné básnické sklony.
10: Já taky. Epická báseň, 10 000 veršů, jistá revoluce, hotová na jeden zátah, ve dne Mars, v noci Apollon, dělo houká, lira brouká.
4: Byl jste svědkem té slavné události, pane?
10: Svědkem, pane Snodgrassi? To bych řekl. Bleskne mušketa, bleskne myšlenka, vpadnu do vinárny, načrtnu ji, zase ven, fí, bum, nová myšlenka, zase do vinárny, pero, inkoust, zase zpátky, seč a řeš, slavná doba, pane. A vy?
5: Winkel, Nathaniel Winkel.
10: Sportovec, pane?
5: Tak trochu, pane.
10: Pěkná záliba, pane, pěkná záliba. Psi, pane?
5: Teď právě ne.
10: A? Měl byste chovat psi? Ušlechtilá zvířata, moudří tvorové. Můj pes, kdysi křepelák, jedinečný put. Jednoho dne na lovu, vyjdu do obory, hvíznu, pes stojí. Hvíznu znovu, Ponto, zase nic. Jako přikovaný, volám ho, Ponto, Ponto. Ani se nehne. Pes jako skamenilý, civí na tabulku, podívám se, vidím nápis. Hajný má rozkaz zastřelit každého psa, který pobíhá v oboře. A ne dovnitř, báječný pes, cenný pes, strašně.
9: To je pravzvláštní případ, dovolíte, abych si to poznamenal.
10: Měli rád, pane, měli rád. Ještě 100 historek o tom samém psu. A vy, pane?
13: Tapman, Tracy Tapman.
10: He, jak vidím, zájem o dámy, co?
0: Pan Tapman skutečně vrhl několik nepikvikovských pohledů na mladou dámu stojící na chodníku u silnice.
10: Prima děvče, pane.
13: Velice.
10: Anglické dívky, ne tak sličné jako Španělky. Ušlechtilé bytosti, vlasy jako havran, oči jako uhel, sladká stvoření krásky.
13: Byl jste ve Španělsku, pane?
10: Žil tam věčnost.
13: Mnoho úspěchů, pane?
10: Úspěchů? Ha, tisíce. Don Bolarofičik, Grant, jediná dcera, Dona Kristýna, skvostné stvoření. Miluje mne šíleně. Otec žárlivý, dcera pyšná, fešní Angličan, Dona Kristýna zoufalá, utrejch. V mém vaku? Žaludeční pumpa. Operace hotová, co by dub. Starý Bolaro se nadšením nezná. Žehna našemu sňatku, váže nám ruce, slzy proudem. Romantický příběh, strašně.
13: Je ta dáma teď v Anglii, pane?
10: Mrtva, pane. Mrtva.
13: Oh.
10: Po té žaludeční pumpě se už nikdy nezotavila. Podryté zdraví, padla tomu za oběť.
13: A její otec?
10: Výčitky svědomí, zbědovaný. V cuku ten tam. Celé město plno řečí. Hledá se, kde se dá, bez výsledku. Kašna na hlavním náměstí přestane najednou stříkat. Uplynou týdny, vodotrysk, pořád nic. Město zjedná čističe, vypustí se voda, tchán se najde. Vězí hlavou dolů v hlavní rouře. V pravé botě plné doznání, vytáhnou ho ven a vodotrysk stříká zase jedna radost. Jako předtím.
4: Dovolíte, abych si ten románek poznamenal, pane.
10: Zajisté, pane, zajisté. A ještě 50 dalších, kdyby vám bylo libo je poslouchat. Podivný ten můj život. Velmi zajímavá historie. Nijak mimořádný, ale zvláštní.
0: Podobně pokračoval neznámý v řeči s příležitostnou vsuvkou sklenice piva vypitou jaksi mimochodem, když dostavník měnil přípřež, dokud nedojeli k Rochesterskému mostu. Tou dobou měli jak pan Pickwick, tak pan Snodgrass notýsky o dobrodružstvích neznámého plně popsané. Konečně dojeli do hostince u vola na hlavní třídě, kde dostavník stavěl.
5: Zůstanete tady, pane.
10: Tady? Já ne, ale vy byste měli, dobrý podnik, znamenité noclehy, hned vedle Rajtův hostinec, drahý, velmi drahý. $0.50 na účtě, jen se na číšníka podíváte. Napočítej vám víc, když jíte venku u známých, než by vám účtovali, kdybyste jedli u nich v jídelně. Divní pavouci, strašně.
0: Pan Winkle se přitočil k panu Pickwickovi a zamumlal šeptem několik slov. Šepot putoval od pana Pickwicka k panu Snodgrassovi, od pana Snodgrasse k panu Tapmanovi a všichni si na znamení souhlasu přikyvovali. Pan Pickwick oslovil neznámého.
9: Dnes ráno jste nám prokázal významnou službu, pane. Směli bychom vám nabídnout nepatrný projev vděčnosti a poprosit vás, abyste nás laskavě poctil u oběda svou společností.
10: O, nesmírně potěšen. Netroufám si nic předpisovat, ale pečený kapoun na žampionech, jedna báseň, tak tedy v pět, ano?
0: načež nadzvednul zmáčknutý klobouk na píť nad hlavu, narazil si jej nedbale hodně na stranu a s balíčkem hnědém papíře, který mu napůl vyčuhoval z kapsy, vykročil svižně přes dvůr a zahnul na hlavní třídu.
1: Zřejmě člověk zcestovalý v mnoha zemích a bystrý pozorovatel lidí i věcí.
4: Jak rád bych viděl tu jeho báseň.
5: A byl bych rád viděl jeho psa.
0: Pan Tapman nedodal k tomu, co řekli jeho přátelé, nic. Ale myslil na Donu Kristýnu, na žaludeční pumpu a na vodotrysk. A oči se mu zalily slzami.
14: Na světě je od jak živa lásky dost, jak je zřejmé z mnoha pramenů. Blízko každé lásky číhá žádlivost, začalo to, jak se zdá, už v Edenu. Jednou přišel Adam pozdě k večeři, že prý líčil na trilobita.

Každý, kdo má ženu, není Otello, aby na tu dámu ruku vztáhl. Každého by ovšem stejně bolelo, kdyby měl žít v jeho pochybách. Z pochyb totiž rodí se též omyly. Připomeňme příběh, jenž se stal, jak ti dva se kvůli jedné pobili.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky. Každý z nás má nějaký sen. Někdy je malý, někdy se splní brzy, jindy na něj čekáme dlouhé roky. Občas nám do cesty vstoupí povinnosti, starosti nebo prostě není ten správný čas. A pak jednoho dne přijde okamžik, kdy si můžete říct, konečně se to podařilo. Právě o takových chvílích si budeme dnes v noci povídat. O splněných snech. Jaké přání jste si nosili v srdci možná celé roky? Co jste se slíbili, že jednou uděláte, zažijete nebo dokážete? A jaký byl pocit, když se váš dlouho odkládaný sen konečně stal skutečností? Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i zkušenosti. Věřím, že mohou být inspirací a povzbuzením pro ostatní posluchače, kteří na splnění toho svého snu teprve čekají. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková a možná můžeme přidat telefon 731 800 900. Kdo ho ještě nezná z paměti nebo nemá uložený, tak to je to kouzelné číslo, které vás přivede sem za mnou do vysílání. linka@rozhlas.cz, to je e-mail, a můžete najít také náš formulář na webu rozhlas.cz/linka. Když se mi splnil dlouho odkládaný sen, právě to je dnešní téma.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc všem posluchačům Noční linky Českého rozhlasu. Někdy si něco přejeme tak moc, že už skoro přestaneme věřit, že se to někdy splní. A pak nás život překvapí. Dnes si budeme společně povídat o dlouho odkládaných snech a přáních, která se nakonec stala skutečností. Co jste si přáli vy? A jaké to bylo, když ten okamžik konečně přišel? Paní Staňka je s námi, vítejte.
1: Děkuji pěkně, paní Jaruško, srdečně vás zdravím a zdravím posluchače. Co jsem si přála? Přála jsem si řidičský průkaz. Ale jak to bývá v mnoha rodinách, manžel ten si hodně zakládal na autičku. No a jako když se bál mě ho půjčit, tak jsem ho respektovala, až jednou se stalo, že známa, který auto neměli, šla si dělat ten řidičský průkaz. Já jsem se říkala, no tak když ho bude mít Jiřinka, byť to nemůže být nic tak těžké, proč bych to nemohla mít taky? No a když jsem přišla domů a řekla jsem, že jsem se přihlásila do autoškoly, tak to byl v první řadě smích. Naše maminka půjde dělat řidičák. No tak jsem se říkala, no jen se smějte, manžel i děti. Jo, měli z toho opravdu jundu. No já jsem ten řidičák udělala, sice ne na poprvé, ale na podruhé, poněvadž prý na poprvé to udělá každý cvok až intelektuál prý až na podruhé. Já jsem udělala testy za plný počet bodů, no ale přede mnou stálo auto na křižovatce, odjelo. No a já jsem viděla křižovatku prázdnou, tak jsem měla taky místa, abych zůstala na té stopce stát, na té křižovatce. No tak samozřejmě za křižovatkou hned mě vyhodil pan policajt. No a já jsem šla tedy paní Bartové šéfce i autoškoly a říkám, vyhodili mě. A byl tam druhý komisář, tak se na mě dívá a já říkám, ale lepší prý je rozbit auto, autoškoly než vlastní. Jo. No a
0: no
1: za týden
0: je to
1: jsem
0: pravda,
1: šla.
0: Staňko.
1: Ano, za týden jsem šla dělat opravku. Jo, to jsem už udělala, už jsem věděla, že na té stopce musím stát. Jo, no a ta paní Jiřinka tedy neudělala ani jízdy a ani testy. Já jsem se říkám, tak co teď? Na podruhé udělala testy a měla hrůzu z těch jízd. Já říkám, Jiřinko, nic z toho nedělej. To uděláš. Nesmíš mít trému z toho komisaře. Když to bude starý, tak si ho představ, že je v bombardákách. A když to bude mladý, takže je ve slipech. No jenže ta paní učitelka, která nás učila, ta paní Lenka, tohle řekla v kanceláři u šéfky. A byl tam ten starší komisař opět. Tak paní Jiřinka tady ty jízdy udělala na podruhé.
0: Ano.
1: No a já, když jsem tam přišla do té kanceláře, tak se na mě podívá a říká, to jste vy, která jste tak strapnila toho mého kolegu. Já zůstala na něj koukat, říkám, já a jak? No prosím vás, on přijde do služby a všichni se ho ptají, jestli má slipy.
0: No. To je povedené.
1: No, tak, jo, takže takhle vlastně byly začátky a konce mojí autoškoly. Potom jsem samozřejmě jezdila dálkové do zahraničí služebně. Jo, když jsem odešla tady ze zdravotnictví, tak kvůli tomu, že jsme měli nemocného chlapce, tak jsem nějakou dobu dělala i jako funkci redaktorky. No a potom už trošku někde jinde. No a pak jsem jezdila tady hodně do ciziny, po republice. No a najela jsem spoustu kilometrů. A když manžel zemřel v 51 letech a dcerka po střední škole šla na práva, tak se mě opravdu ta autoškola hodila a teprve tehdy jsem plně ocenila, jako, jaký to má význam.
0: Jaké to má benefity. No, to byl krásný příklad toho, že se člověk nemá vzdávat po prvním neúspěchu. Mnoho lidí by to možná pak vzdalo, ztratilo odvahu, ale vy jste do toho šla znovu a vyplatilo se. A věřím, že radost z řidičského průkazu byla o to větší pak, když jste věděla, kolik úsilí vás to stálo. A ten krásný příběh k tomu. A Jiřinka jezdila pak taky statečně bez nehod?
1: Jezdila dokonce i taxikářku dělala.
0: Cože?
1: Ano, dělala taxikářku. Jo, takže opravdu jezdila, no a taky ale mladá odešla poměrně z tohoto světa. Jo, takže už Jiřinka není mezi náma. No a říkám, moje první autíčko byl Fiat Tempra a druhý Kroma. Takže...
0: Staňko, milé, tak já vám přeji, ať vám řízení stále přináší radost, svobodu a spoustu hezkých zážitků.
1: Už nejezdím, já jsem loni prodala autičko. Z velkých aut jsem pak jezdila, 3 roky jsem měla staré auto. Byl to Volkswagen Up. Mhm. Jo, a už ho nemám, loni jsem se ho zbavila, prodala. Poněvadž čekám na druhotnou operaci šedého zákalu. Na levém oku pravé už mám a nechtěla jsem ve svém věku opravdu něco nemilého opravdu
0: riskovat.
1: Nebyla jsem si jistá už.
0: Paní Staňko, mějte se hezky, pozdravujte své blízké a děkujeme, že jste byla součástí dnešní noční linky. Naschledanou.
1: Děkuji. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná právě teď poslouchá někdo, komu se splnilo přání po mnoha letech čekání. Zavolejte nám a podělte se o svůj příběh. Dnes si povídáme o snech, které dozrávaly hodně dlouho. Jaký byl ten váš?

0: Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Dnes nás zajímají splněné sny. Takové, které jste si nesli životem celé roky, než konečně přišla jejich chvíle. Je s námi pan Milan, vítejte, krásnou noc.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače noční linky i vás, paní moderátorko.
0: Máte prostor.
1: A začal bych s tím, že mým velkým snem bylo vidět moře. Já jsem se tam dostal až 35. Proto to trvalo tak dlouho. Moře v Itálii bylo velice krásný. A vydělával jsem na to, jako dřel jsem, hodně jsem dřel, aby tam rodina mohla jet. A další můj sen je práce na majáku. Rád bych strávil třeba měsíc na majáku.
0: Mm-hmm. Tak Milene, pojďme postupně. Takže právě Itálie byla vaším snem, nakonec splněným. Říkáte, že jste si to přál celé roky. Co vás tam tak lákalo? A hlavně splnilo to očekávání?
1: Finančně. A prostě moře to má každýho skoro.
0: Takže to bylo skutečně pohled na to moře, tak proč zrovna ta Itálie? Proč ne třeba jiná země?
1: Protože my jsme měli malé děti a to bylo tak finančně dostupné, víte? Ale bylo to tam velice pěkné. Pak jsem viděl majáky a začal jsem se zajímat o práci na majáku.
0: No dobře, tak to je teda ten druhý sen. Tak to nám musíte rozvést.
1: To je ten druhý sen, práce na majáku. Byl jsem ve Žraloši hlídce taky. Mě tam pustili.
0: Milane, já nevím, co to je Žraločí hlídka. Tak odpusťte mi tu neznalost, můžete nám to popsat?
1: No to je, že jste na pláži, vylezete na takový sedátko a koukáte na moře a musíte dávat pozor, jestli tam je žralok nebo ne. A když je, tak udělat poplach, aby všichni lidi rychle opustili.
0: No počkejte, tak já jsem si myslela, že to bude práce nějakých hlídačů, plavčíků možná. Tak vy jste tam teda byli jako turista, vás teda zaměstnali, ano, nebo jak to myslíte?
1: Byl jsem tam jako turista, potkal jsem tam jednu Češku, která měla manžela, který to dělal, tak mě vzal sebou.
0: Mhm. No a to se vám tak zalíbilo?
1: Ano, zalíbilo.
0: Že byste to chtěl dělat znova, jako myslíte třeba, že byste se tam odstěhoval někdy?
1: Chtěl bych to dělat jako na furt. A potom ještě mám takový sen strávit, nebo taky dělat na hradě, víte, třeba hradního pána. To je taky zajímavá práce, ta historie.
0: Ano, já jsem si myslela, že myslíte, že byste chtěl být prezidentem, že byste chtěl na hrad. Takže jste to dovysvětlil. My jsme dnes měli pana prezidenta tady u nás ve Zlíně na návštěvě, navštívil i rozhlasové studio, které zrovna bylo v terénu v rámci Zlín Film Festivalu, takže s námi dnes vlastně trávil čas, bylo to milé, ale to, promiňte, musela jsem to říct, protože jsem těch emocí plná, ale zpátky k vám. Třetí sen, to rozvedeme?
1: Třetí sen je moderovat v rádiu, ale to se neuskuteční, to je jedno. Je to prostě sen.
0: Průpravu máte dobrou, Milane, respektive to už je čtvrtý. To přece byla Itálie, maják, hradní pán a moderování. Víte co, kdybyste měl cestu do Zlína, tak přijeďte, protože zrovna zítra si to můžete tady v parku Komenského vyzkoušet. V rámci filmového festivalu je Český rozhlas Zlín pro vás v terénu každý den od 9. až do 19. A tam si právě hrajete na to, že jste moderátorem. Takže kdyby náhodou, tak jste srdečně zván, stejně jako všichni ostatní posluchači. Milane, děkuju vám. Přidáme ještě pátý sen?
1: Ještě sen pilotovat letadlo, ale to je taky takové už. Na vojně jsem to udělal jednou a bylo by to pěkný, no. Ale to se mě nesne skutečný.
0: Milane, všechny vaše sny byly hezké. Jsem ráda, že ten krásný...
1: Ten maják a ten hrad, ten by byl nejlepší, no.
0: Mm-hmm. Ten krásný sen s tím mořem se splnil.
1: A když by tak byl na tom hradě, tak by mohl tam mít i to rádio, že jo, moderovat. No.
0: Přesně tak. Taký rozhlas na hradě. Mějte se dobře, zase někdy.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 23:23 tady je noční linka Českého rozhlasu. Přeji krásnou noc. Každý z nás má někde v sobě seznam věcí, které by jednou chtěl zažít. Některé se podaří brzy, jiné si dávají na čas. Dnes mluvíme právě o těch druhých, o snech, na které jsme si museli dlouho čekat, než se splnili. Kdo je s námi? Kdo s námi bude teď chvilku vysílat a odpovídat?
1: Přeji krásný večer. Tady je Miloslav Kalaš u Hlízkých Janovic.
0: Jaké přání vás provázelo roky, nakonec se splnilo, pane Miloslave?
1: No hlejte, já vám to řeknu. Já když jsem byl malý kluk, tak jsem zbožňoval Karla Gotta. Ale protože jsem ho nikdy neviděl, tak jsem ho chtěl taky někde potkal. A mně se to povedlo, když jsem jezdil do Berouna, do školy, do učení, tak jsem musel jezdit přes Prahu. A právě v Praze na Václaváku, tam jsem jednou čekal na elektriku, že jo, na tramvaj. A jak tak čekám, tak najednou koukám, že šel takový elegán, jo, a lidi se za ním strašně otáčeli. A já tak si říkám, sakra, Hergo, to je nějaký fešák, ten jde snad ze zábavy, nebo co, strašně vyfiknutý. A povídám ty jedný paní, povídám, paní, prosím vás, kdo to je? A ona se na mě podívala a povídá, toho neznáte? Vždyť je to Karel Gott? Já jsem ho nikdy neviděl. Ale jen se mihnul okolo mě, jo, a už běžel dál, jo. Takže já jsem byl strašně překvapený, jaký to byl fešák, jo. Já jsem říkal, no tak takového člověka teda, to jsem si nikdy nepředstavil, takže tohle to je ten Gott.
0: No, člověk si někdy představuje, jak si se svým idolem popovídá, vyfotí se s ním a nakonec stačí takový krátký okamžik, pár vteřin a radost zůstane na celý život.
1: No, ale já jsem dostal opravdu paf, jo. Já jsem říkal, dítě, já jsem ho nikdy neznal, ale takovýhle fešák, povídám, no Ježíš, ten je vyfiknutej, ten jde snad stanečních, jo. On chodí vždycky jako vyfešákovaný, že asi.
0: Ano.
1: Ale já jsem ostal opravdu paf.
0: Miloslave, tak to byl jeden sen, který se splnil. Máte nějaký další?
1: No tohle to byl,

0: že to byl jeden a největší. Mm-hmm. Ale helejte, ale protože já skládám básničky a už jsem o Karlu Gottovi jich složil 8, tak tady mám právě zrovna dneska o Karlu Gottovi jednu.
1: Dobře, tak nám ji můžete přednést.
0: Tak, s Karlem Gottem byl zpět prýma, teď na něj svět vzpomíná. Nebude tu větší hvězda, co by zastínila Karla. On byl hvězdou největší, nikdo už nepřečí. Kde, tak všude, kde se Kája ukázal, všude ho lid miloval. Hezky se s ním pobavili, o podpisy ho požádali. Někdy přišli s kytičkou pozdravit se s hvězdičkou. Vždyť on přece skvělý byl, o tom všechny přesvědčil. Zpíval tady u nás doma, jezdil taky po světě. Proto ho tu všichni znali i na celé planetě. Já pro tuhle skvělou hvězdu složil básní celou 8. Na památku zpívávám Kája jako Alegán.
1: Pane Miloslave, děkuji vám za vaše zastavení v dnešní noční lince i za ty verše, které jste nám přednesl. Tak já si myslím, že bychom si mohli Karla Gotta teď pustit, když jsme o něm mluvili. Co vy na to?
0: Určitě, já bych byl strašně rád.
1: Podařilo se mi během pár sekund najít hezkou písničku. Dáme si třeba tu, kterou zpívá s Lucí Bílou. Tak ať se nám to všem hezky poslouchá, si popřejme. Krásnou noc a loučíme se.
0: Moc děkuji všem, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Karel Gott, Lucie Bílá, co sudičky přáli nám v noční lince Českého rozhlasu. Máme 11:30. Já se půjdu podívat na e-mail, jaké tam máme příspěvky. Téma je jasné splněné sny a vyjadřuje se k němu paní Marie z Krkonoš. Já jsem si celý život přála podívat se k moři. Pořád byly důležitější věci, děti, práce a pak zase peníze. Nakonec mě dcera vzala k mým 70 do Chorvatska. Když jsem poprvé stála na pláži a dívala se na moře, měla jsem slzy v očích. Byl to krásný pocit a dodnes na to vzpomínám. Paní Anna z Petřvaldu píše, já jsem si dlouhá léta přála najít svou spolužačku ze základní školy. Ztratili jsme na sebe kontakt a nevěděla jsem, kde žije. Před 2 lety mi pomohl najít vnuk přes internet. Dnes si spolu pravidelně telefonujeme a několikrát jsme se už setkali. Mám z toho velkou radost. A z Uherského Hradiště posílá vzkaz pan Jaroslav. Mým snem bylo naučit se hrát na harmoniku. Jako kluk se mi obdivoval, ale doma na ní nebyly peníze. K harmonice jsem se dostal až v důchodu. Občas si i dnes zahraju pro radost, sobě nebo i sousedům. Člověk by neměl přestat snít ani ve vyšším věku. Děkujeme, pane Jaroslave, to je hezká tečka s vaším vzkazem. A teď si dáme hezkou písničku. Bude od Marty Kubišové a já doufám, že se brzy ozvete i vy další, naši posluchači, a to k tématu splněné sny. Pojďte nám zavolat, kdy se vám splnil váš tajný sen. Povídáme si právě o těch snech, které dozrávaly hodně dlouho.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, vítejte. Každý člověk nosí v srdci něco, co by rád, kdyby se mu jednou splnilo. Nějaký tajný sen. Někdy k tomu vede dlouhá cesta a právě o těchto cestách si dnes v noci povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Teď je s námi pan Robert, na koho podle volba. Vítejte a povídejte.
1: Dobrý večer. Tady je pan Robert Olomouce, chci vám zaprvé poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost, tím začnu. No a teď s těma snama, tak dva se mě splnili, jeden se nesplnil, tak kterýma mám začít, co se splnilo nebo nesplnilo?
0: Ideálně splnilo.
1: Tak ten první, co se splnil, chtěl jsem se projet na těžké motorce a to bylo u obi, už je to hodně let zpátky a měli tam motorkáři sraz. A když se člověk s někým domluvil, tak ho vzal jako spolujezdce, takže to bylo perfektní, protože Borec mě vzal a jezdili jsme spolu po parkovišti a to teda byla pecko. Takže to byl první sen, který se mě splnil. No a pak jsem měl druhý sen a ten se taky splnil. Chtěl jsem mít prima holku a měl jsem pár náhodných známostí, to nebylo ono. Ale pak jsem se oženil a s manželkou jsme byli celkem 22 let. Dva roky jsme spolu chodili, 20 let manželi, teď už jsou teda 3 roky vdovec. Ale těžko se začíná od začátku, našel jsem si kamarádku a uvidíme, jestli bude vážný stav nebo ne. Ze 49 se těžko začíná, takže ten druhý sen se mě taky splnil. Měl jsem prima holku, spal jsem jim v náruči, bylo nám spolu moc prima.
0: Dobře.
1: Takže to byly dva, co se splnili.
0: A ten nesplněný?
1: No, ten nesplněný, tak to jsme plánovali ze ženou, jenomže už se to neuskutečnilo. Já jsem se strašně se chci projet na dvojkole. A moje žena kdysi jela na dvojkole. Aha. Ona mě řekla, ochu, abych tě nepustila za řidička, protože to je složitý. Jelikož je dlouhý a musí se do zatáček všelijak nadjíždět. A nevím, jestli je v Olomouci půjčovna dvojkol, nebo jestli někde nějaká taková možnost. A stejně by si netroufal řídit. Musel by se mnou někdo, kdo by řídil. A teprve, až by jsem se to perfektně uměl, tak bych to možná zkusil sám. Jako jet na dvojkole. Jako strašně bych to chtěl, ale nevím, za jaký konec to vzít, aby se to splnilo. Ale modlím se za to, ale protože jsou věřící, tak já si vždycky za všechno modlím. No. Tak třeba byste mě mohla poradit, jestli víte o nějaké půjčovně dvojko, jestli kolem moc nějaká, já nevím.
0: Neznám, ale na internetu určitě najdete, Roberte. Tak když to bude dvojkolo, s kým vyrazíte?
1: No možná s někým, kdo mě to naučí, no, možná, jo, to, jestli to bude na dopravním hřišti, tak to je jedno, jestli to bude instruktor nebo instruktorka, chtěl bych si to jenom prostě vyzkoušet.
0: Dobře, no tak já myslím, že to je sen poměrně reálný, že by se dal naplnit. Tak my vám budeme držet pěstě, aby to tak bylo, vám se sny plní, jak jste o tom vyprávěl. Tak vám přejeme krásnou noc a posíláme písničku od Miroslava Špirky.
1: Chtěl bych na závěr, jestli můžu jenom krátce, chtěl bych pozdravit Ludmilu z Brna, Oldu Včelaře, Vlastičku z Krnova, všechny, co jim hraju vždycky, no a vám taky nechám zahrát, tak se dovolám do písniček na přání a taky chci poděkovat za nádhernou knižku o přírodě. To setka si ho počila, čteju. Ta je úplně perfektní, to jsem vyhrál.
0: Předpokládám na stanici Olomouc. Tak Roberte, děkujeme a loučíme se.
1: Jo, nashledanou, děkujem.
0: Vlasta z Prahy píše na web. Dobrý večer, je mi 81 a píší poprvé. Dnešní téma je tak pěkné, že jsem neodolala a musím napsat. Prožila jsem krásné dětství na malém sídlišti na okraji Ostravy. Televize ani počítače ještě nebyly, takže jsme přišli ze školy a byli jsme až do večera venku. Dnešní děti už to tak nemají. My jsme jezdívali po okolí na kolech, hrávali jsme výbíjenou, kterou jsme hráli na silnicích, kde jsme si nalajnovali hřiště. Tehdy ještě nebylo tolik aut, takže jsme si mohli hrát, kde jsme chtěli. V létě jsme se koupali v potoku, v zimě jsme na potoku bruslili, když led začal roztávat. Pak jsme ho rozbili a velké kry, na těch jsme plavali. Někdy jsme v létě v potoce chytali ryby, raky ze dvou cihel a starého plechu jsme si udělali ohniště a na něm ve velké plechovce od zavináčů ve vodě z potoka jsme si ty raky uvařili a potom je snědli. Je to nesplněný sen, aby se to dětství vrátilo? No, tak Vlastičko, ano, myslím si, že toto je sen, který by si přál každý z nás, abychom se mohli alespoň třeba na jeden den vrátit do dětství. Myslím si, že to máme společné i to, že se nám to nesplní. Teď je tady Miroslav Žbirka. Krásnou noc přeje Jarka Barboříková. Volejte noční linku.

0: Miroslav Žberka až do posledních tónů ve vysílání Českého rozhlasu. Za 13 minut je tady půlnoc, právě teď paní Vlasta z Ústí nad Labem. Krásnou noc přejeme.
1: Já přeju taky krásnou noc a já bych chtěla říct v jednom nesplněném snu.
0: Dobře, takže posluchačům můžeme připomenout téma splněné sny, ale určitě můžeme mluvit i o těch nesplněných.
1: Tak já jsem se spletla, tak já myslím, že ve nesplněných.
0: Vlastičko, klidně začněte nesplněným a potom třeba najdeme i něco, co se vám třeba po dlouhých letech splnilo, co jste si přála.
1: No, tak nesplněný je, že když jsme byli v Chorvatsku Baška vodě a já jsem si pořád přála, že bychom tam ještě jednou jeli, protože tam byla loď, která jezdila podle břehu a vedle té lodě jezdili kola. No a tak jsem si myslela, že bychom tam takhle strávili jedno odpoledne. No takže do té Baška vody jsme pak už po druhý nikdy nejeli.
0: Aha. A teď nějaký splněný sen najdeme?
1: No, takhle. Splněný sen bylo narození mýho syna. Narodil se 9 měsíců po svatební noci.
0: Aha.
1: No a teda takhle. Všichni ho chválí, je to docela vážený lékař, tak jsem na něj pyšná.
0: Tomu rozumíme, asi určitě právem. Vlasti, tak je teď nějaký sen, nemusí to být nějaký velký, ale jenom nějaké drobné přání, které máte do následujícího období. Je něco takového?
1: No tak jako drobné přání už asi nebude, protože já už jsem nechodící, jo. Chodím jako o chodítku a myslím si, že jako už se mi nepodaří jako zlepšit tenhle ten stav, že bych jako líp chodila, no.
0: No tak drobný sen může být i to, že se třeba přejete, aby vás po dlouhé době někdo navštívil.
1: No tak to jo, to by mohl být.
0: Nebo abyste třeba po dlouhé době potkala někoho, koho jste dlouho neviděla.
1: No.
0: No možná, kdybyste měla chvilku na přemýšlení, tak byste na někoho přišla, vidíte.
1: Já tady v domově potkala svoji spolužačku z 8. třídy, jo. Ale jako, jak bych to řekla, nemám moc zájem se mnou kamarádit.
0: Aha, no tak možná, že k sobě postupně cestu najdete a třeba společně zavzpomínáte. No jinak věnujte svoji pozornost těm, které máte blízko a kteří jsou za to rádi.
1: No,
0: já jsem ráda, že jste teď s náma vysílala, Vlastičko, bylo to milé.
1: No a ještě vám řeknu, že ten syn má jako dojčata, jo. Těm bude 21 a ty oba studují Praze na vysoké škole.
0: Tak to se máte, že máte. Ať se vám daří, Vlastičko, pojďme si poslechnout kapelu Queen, ano?
1: Ano, budou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Už za 2,5 minuty je tady půlnoc, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a u tématu zůstaneme i po půlnoci. Mluvíme o splněných snech. Možná i vy máte doma fotografii, suvenýr nebo vzpomínku, která vám takový splněný sen připomíná. Pojďte nám ten poklad popsat. Mluvíme o vzpomínkách na ty nejkrásnější zážitky. A je s námi paní Veronika, vítejte.
1: Krásnou noc. Přeji všem posluchačům a vám. A ráda bych vám jenom o těch svých splněných snech. Tak já jsem od mládí dělala lehkou atletiku. Takže mým největším jsem chtěla vyhrát olympijské hry. Měla jsem to vypočítaný, to mě bylo 17, někde na Atlantu a bylo by to v běhu na 100 metrů nebo v hale na 60, to by bylo 60 metrů v hale, to by bylo jakoby snadnější, těch 100 metrů to už a skákala jsem do dálky a tak jsem měla takový sen, chtěla jsem přeskočit 5 metrů a to by bylo nějakých 14 let a vlastně já jsem od těch 12 chodila na atletiku trénovat, to jsme trénovali pětkrát týdně, fakt jsme běhali v sobotu, jsme běhali fartleky a tak. A dokonce jsem potkávala na malém stadionu na Strahově pana Alfreda Strejčka, protože mým idolem byla Jarmila Nigrinová, to byla krásná paní a takže vlastně to, oni se potom vzali, takže no a já jsem chtěla teda skočit, aspoň měla jsem ten sen, chtěla jsem skočit přes těch 5 metrů. A to se mi tedy podařilo. Já měla celýho naší skupiny tréninkových, kdy jsme prostě měli ty tréninky každý den v tom týdnu. Takže to se mi podařilo na ulici asi 14 letech jsem těch 5 metrů skočila jsem 500 metrů teda 501 centimetr a měla jsem hroznou radost, no a jako, a potom, protože jsem měla takový už vybroušený ten skok, už se mi to nikdy víc nepovedlo, ale byla jsem za to šťastná, mě ta atletika hrozně bavila, prostě a potom jsme byli na mistrovství České republiky družstev, jako družstev. A bylo to v Jablonci. A protože zrovna to je zajímavé, zrovna se mi dostal oštěp do ruky. To jsem už možná říkala, ale to nevadí. Neruším, nebo můžu...
0: Pokračujte.
1: Takže tam jsem dostala oštěv a tam jsem neskákala dáku. Tam byla jedna moje kamarádka, ta mě začala dohánět a potom skočila ještě 560, to byla ještě menší než já a ta skočila 568 nebo přesně potom. Ale já jsem teda dostala ten oštěv a protože jsem už pak předtím ho trénovala, tak to bylo zajímavé, tak vzhledem k tomu, že jsem to vůbec neměla natrénováno, tak jsem přehodila. Teda, no skončila jsem třetí, hodila jsem 30 metrů 80 centimetrů a skoro celý závod jsem vedla, ale mě teda ještě šestým, třetím, pátým, šestým pokusem přehodili, ale skončila jsem třetí a my jsme prostě uteklo nám to asi o 10 bodů dostat se na mistrovství Československa družstev a bylo nám to hrozně líto, protože to bylo opravdu vofous, tak jsme se tam nedostali, ale jako byla jsem hrozně jako šťastná, že jsem tomu družstvu mohla pomoct a že jsme si to jakoby užili, bylo to takový prýma. Takže nesplněným snem mi tedy byly, že jsem chtěla mít miminko a chtěla jsem ho chtěli jsme ho, chtěla jsem mít plánované rodičovství. A prostě můj muž prostě byl tak... No, prostě no. Se to nepovedlo, takže to byl takový můj... Ale mám děti hrozně ráda s nima hraju a já nevím, prostě mám děti, mám k ním takový, až bych řekla možná, mateřský vztah i víc než některý maminky, no.
0: Mm-hmm. Tak no. To je určitě osobně a citlivý příběh. Ano, jsou sny, které se splní, i takové, které nám život z různých důvodů nesplní, ale i to k životu patří. A vy tady kolem sebe máte nějaké dětičky, jestli jsem pochopila, když k ním máte takový vztah, takže možná vaše rodina, sousedi a kamarádi, takže jste si nějaké takové polo adoptovala. A ještě o nějakých snech budeme vyprávět?
1: Jaruško, já už mě nic, ale jo, ještě bych mohla říct, že jsem, ještě jsem chtěla říct, že jsem ještě chytala pstruhy do ruky, to bylo zajímavé. Vždycky, když jsme splněný, to byl taky splněný sny. Když jsme s maminkou a s tátou jezdili a bráchou, jezdili s Trabantem po vlastech českých, tak jsem chytala pstruhy a vždycky, když jsme zastavili, když jsem už jsem byla v potoce a chytala jsem raky. A to je taky zajímavé, musím říct, maminka jednou jsem chytila nějakého raka, maminka ho on má na zadečku takový pět šupinek a ta uprostřed uprostřed pět, jsou dvě a ta uprostřed se vytrhne a to toho raka zabije. A potom jako maminka ho uvařila, ale to bylo tak výborný, to bylo, a on byl celý červený a to bylo tak výborný a mě to trápilo, že toho raka jakoby, ale jakoby je to zajímavý, ale ty pstruhy, ty mě bavily. Druhé jsem ani jednoho nezabila, ty jsem všechny pustila a bylo to prostě, to mě hrozně bavilo. To jsem byla nadšená.
0: Veronika, to já si taky pamatuju, dělali jsme to samé, hezky vždycky pod břeh strčit ruce a potom čekat a v pravý čas chytnout pstruha a potom opět na ohni. Děkuju. To je teda sen, který se vám plnil, poměrně často se asi plnil. Jsem ráda, že jste teď s náma vysílala v noční lince. Pojďme si poslechnout píseň od Jakuba Smolíka. Ano. S tou se přesuneme do druhé části dnešní noční linky. Už

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, my vstupujeme do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o splněných snech a přáních, na které jsme někdy čekali dlouhé roky. A jak už jsme slyšeli od našich posluchačů, někdy stačí malá věc, jindy je to sen na celý život. Možná i vy máte svůj příběh. Co jste si dlouho přáli a nakonec se vám to splnilo? Jaký byl ten okamžik? A změnilo vám splnění snu nějak život? Zavolejte nám do vysílání 731 800 900. Psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz anebo přímo na stránky Noční linky rozhlas.cz/linka. Od mikrofonu vás zdraví Jarka Barboříková a těším se na další noční povídání s vámi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Stanislav Hložek je před námi. Bude zpívat píseň Taková je láska má, ale ještě předtím uvítám návštěvu z Malenovic u Zlína. Prosím, představte se. Dobrý večer.
1: Jmenuji se Josef a jste z Malenovic u Zlína.
0: Josefe, dnešní téma jsem... jsou splněné sny, tak povídejte, co ano. K tomu máte.
1: Já znova to opakuju, už ty starší sny si nespomínám, ale že dneska jsem prožil několik snů, které si splnili. Takže říkám, chtěl jsem potkat pana prezidenta na filmovacího, což se mi podařilo v parku ve Zlíně.
0: Ano, tomu jsme mluvili dnes.
1: Pak jsem si chtěl koupit plyšáky, koupil jsem si plyšáky, můj taky sen a pod hlavou to budu mít, ty plyšáky. Pak jsem měl sen nebo přání nebýt dneska večer sám. A na diskotéce festivalové jsem potkal velice charismatické stvoření, jmenovala se paní Jitka a celou diskotéku jsme si propovídali, takže to bylo velmi příjemné. Potom jsem měl přání v minulosti před 14 dny být na koncertě skupiny Panoptiko. Doporučuji si to vyoutubkovat. Panoptiko je to velice zajímavá skupina a vystupovali ve Vizovicích, až je Leoše Mareše jsem tam zastihl. Takže toto by bylo... To ještě od dřívější přání jsem si vzpomněl, že jsem si přál, aby se vnuk narodil ve stejný den jak dcera, jeho matka. A promodlil jsem to a podařilo se mi to teda, že mají narození 12. června oba dva ve stejný den. A poslední přání, aby děti byly ukotveny v katolické církvi nebo sem a chodí do kostela, je to v pořádku, takže to je taky můj velký splněný sen. A dneska jsem potkal vašeho Pavla a máte velice...
0: Ano, teď, víte co, to je velmi vtipné, protože teď to znělo, jako byste potkal toho pana prezidenta, předtím jste začal a teď mluvíte o Pavlovi. To je hezké slyšet, že se vám plní sny v podstatě na počkání, dneska to byly asi tři, tak to je hezký pohled na život, že si člověk má užívat i těch drobných okamžiků a vážit se těch malých splněných snů, protože díky nim si pak uvědomí, kolik dobrých věcí ho potkalo. Tak já děkuju, že jste teď s náma vysílal noční linku. Telefonní číslo si můžete uložit, ozvěte se zase příště, až bude prostor.
1: Skutečné.
0: Ano?
1: Dobře.
0: Naslyšenou.
1: Přeji pěkný večer a dobrou noc.
0: To je hezké. Když člověk řekne, že se mu plní sny, tak to je vlastně věta, která znamená, že člověk nepřestává mít přání, neustále se těší na nové věci, což je možná recept na to, jak si udržet radost ze života.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: ničevih tih sestrički, a tih knjafova, tak se oni odesli te starinke, dali duhnu, jako duhni vola, kedy jak boli na postele, a dali tu duhnu a donesli taký igelit, a ta starinka im zasývali tú duchnu do toho igelitu. A oni preplávali Moravu. No, a išli do Rakúska, tam mali sesternicu, a tak u tej sesternici boli, lež zas mohli prejít do toho Talianska. A tam dvakrát sa vracali do toho Rakúska, co nemohli prejít, co tam by ich boli ako zadržali. Tak nemohli nejako, potom sa im to podarilo.
1: Mário, to by bylo už k inému tématu. Jsem ráda, že jste to zmínila, protože to k němu svým způsobem patřilo a ta láska, kterou jste ke svému strýci cítila, je neuvěřitelná a neobyčejná, když si pamatujete i ty okamžiky, když jste měla 3 roky a on odcházel. Tak jsem ráda, že jste o tom mluvila, protože to sem patří přímo k tématu. Je to nádherný splněný sen. Kéž by se jich v životě splnilo více, vidíte. Mějte se dobře, Mário, budeme se loučit. Ať se vám daří.
0: No, dobré, dobrou noc. Teda.
1: To byla paní Mária, trošku jsme přetáhli čas, ale my jsme si to chtěli doposlouchat. Tak doufám, že nám to odpustíte. No a teď si pustíme písničku z domoviny paní Márie i pro vás. Posíláme kapelu Elán, Že mi je luto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Vítám další milou návštěvu. Krásnou noc. Halo, halo. Pozdravte nás.
2: Olin tady, zdravím vás.
1: Olin z Kopřivnice. Srdečně vítejte, téma Splněné sny. Co k tomu máte?
2: Co k tomu mám? Já momentálně nejsem Kopřivnice, jsem vlázník Karlova Studánka.
1: Aha.
2: Tak na okraj.
1: Toho se máte.
2: Ale už končí pomaličku. No tak vlázník jsem vždycky pro nějaký neduch, jak se říká, zdravotně, a to je jedno. V mým snu od malička to veznu. V době, když byl mezi náma klukama aktuální Vinetu, tak jsem měl veliké přání mít knížku o Vinetovi, Olže Trendovi a Pokladna Stříbrné jezeře. Tak jsem tak nějak tušil, že to asi dostanu na Vánoce. Našel jsem je a ještě než byly Vánoce, jsem to všechno přečetl. Takže to byl sen splněný dřív, než jsem se k němu mohl dostat. Potom jako kluci na vesnici, na městečku Žeravice, nechci to zazovat, my chtěli mít holubí s klukama. Měli jsme takového pana ředitele ve škole, takový, on byl fakt dobrý, už to byl starší pán. Splnil nám sen, my jsme měli školu v takovém jakoby zámečku, protože tam u nás měli takové letní sídlo Rod Petřvaldů, kteří sídlili na hradě Buchlov. Ten byl nedaleko od nás, já nevím, 25 kilometrů. Takže na půdě tohoto zámečku jsme si udělali holubník, krásný, a pan ředitel nám dokonce dal peníze, dovezl nás do Uherského Brodu na burzu, kde jsme si nakoupili holuby a chovali jsme holuby. To bylo dětství. Myslím, že jsem se potkal s nějakýma kamarádama, kteří byli na Krétě, na ostrově Kréta, jako na Řeckém, a navštívili tam soutěsku Samaria. Tak to jsem teda měl velikánské přání se tam dostat. Potom jsem se teda tam na tu Krétu dostal s kamarádama a navštívili jsme tu soutěžku. To je úžasná soutěžka, ona je nejdelší údajně v Evropě, má 16 kilometrů. To vás ráno přivezou na horní, jakoby řekl, před bránu, kde to je soutězky, koupíte si lístek, dostanete, tam jsou tři útržky, jeden si utrhnou teď, na tom začátku, potom utrhnou na konci a vy musíte tu soutězku projít do 16. hodiny odpoledne, protože pak nasedáte na trek, který vás odváží k parkovišti, k autobusu, které vás dovezli tam nahoru. Ale v té soutězce je příroda taková, jaká byla kdysi na celé Krétě. Tu Krétu totiž, jak bych to řekl, slušně vydrancovali okolní státy, Turecko a tak dále, z Afriky tam jezdili pro dřevo, protože tam ta Kréta měla úžasnou tu přírodu. Oni to tak krásně vyplenili, vydrancovali, že tam opravdu zůstali vlastně jenom ty olivovníky, kterých jsou tam velikánské plantáže. Ale ta pravá, jak bych to řekl, panenská příroda je právě v té soutěžce Samaria. Takže to jsem navštívil. Na tom ostrově potom je ta jeskyně Diova, kde se narodil ten Bůh Dios. No potom, co bych ještě, Rodos. To je další ostrov, na který jsem se těšil kvůli výletu na ostrov Simi. Potom na údolí Motýlu. Údolí Motýlu je místo, kde se od května, myslím, do července přiletají tisícovky, no já bych řekl, že miliony motýlů, sedají tam na stromy a vy procházíte mezi nimi. To je prostě zážitek. U nás uvidíte motýla na pasece nebo na louce a myslíte si, co jste viděli, ale tam opravdu, kdo pojedete na ten Rodos, nezapomeňte se dostat do toho údolí motýlů. Na tom Rodosu ještě potom je klášter v oblacích, se tomu říká. Je to, jmenuje se to Campica. Tam ten klášter je vlastně klášterem splněných přání, protože tam jezdí lidé, kteří mají nějaké přání, ať už zdravotní, spousta maminek tam jezdí, protože nemůžou otěhotnět a tak dále. Ale podmínkou je, že oni přijedou na to parkoviště pod tím klášterem a k tomu klášteru bude na 150 schodů. A oni musí po kolenou vykráčet, prostě vystoupat po těch schodech. Na každém tom schodu se musí pomodlit a prostě tady toto oběť pro to svoje přání musí donést přímo až nahoru, do toho kláštera. Tam je taková, bych se řekl, modlitba, nebo jak bych to, no je to klášter. Tak tam nosí potom, a ve moc případech se vlastně jim to podařilo, že se jim narodili děti. Oni tam potom přinášejí.
1: Já vám chci říct, že se to perfektně poslouchá, vy jste dobrý vypravěč, ale ten čas trošku pokročil, tak kdybychom, prosím, počím, mohli přejít k pointě.
2: No tak mé přání, které mám, se snažím vždycky nějakým způsobem splnit co nejrychleji, protože vím, že za chvilku bude další přání. Takže já jsem takovej čekatel na přání nebo na to splnění těch mých přání. No, velkým koníčkem samozřejmě ještě hraní. Tam pán říkal, že se učí hrát na harmoniku, já taky zkouším haligonku. No a jinak máme partiu krásnou muzikantů s kytarama, s benžama, s harmonikama, kde se scházíme pravidelně. Skoro každý týden, pátek a sobotu hrajeme. To je taky velikánské přání, aby nám to vydrželo co nejvíc. A teď já jsem v těch lázních, ještě maličkost. Byl jsem na potlachu v sobotu. Potlach to je setkání dramských osad a kamarádů Drambu. Bylo to tady nedaleko v Břidličné. Dramská osada zlomená podkova, tam měli slavnostní výroční oheň. U příležitosti 56. výročí založení této osady. 56 roku se tam ti chlapi schází. Takže to bylo velice krásné, mám to na fotce, nemám úžasné snímky. Potkal jsem se tam s kamarádama, se kterými právě někdy hráváme na Kletné. A ti teda byli překvapení, co tam dělám. Jako, takže jim řekli, že jsem tady kousek vlázní, tak mě záviděli. Takže končím. Já vám děkuji za prostor.
1: My děkujeme za návštěvu. Užívejte si toho klidu v lázních, té nádherné přírody kolem Karlovy studánky. Jste tam proto, abyste se teď nechal opečovávat, tak vám přeju, aby vám to přispělo k lepšímu zdraví. Mějte se dobře a loučíme se.
2: Moc krát vám děkuji za prostor, mějte se krásně.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcel Zmožek, láska je největší dar. Za minutu bude 3:15. Já vítám paní Janu, která volá z Jirkova. Krásnou noc i vám.
1: No, krásnou dobrou noc vám, paní Juruško, všem posluchačům.
0: Jaký dlouhý odkládaný sen se nakonec podařilo uskutečnit vám, paní Jano? Dnešní noc je o splněných přáních a radosti z nich.
1: Ano, tak ten sen se mi splnil loni, loňského léta konkrétně to bylo. A byl to sen obléct kroj a zúčastnit se některých krojovaných hodů, což se mi podařilo obojí. Měla jsem tu čest obléct židlochovický kroj a navštívit krojované hody v Žabticích. A určitě nebude vadit, když zmíním také pana posluchače Pavla, který tento sen se mnou absolvoval a rovněž oblékl kroj a rovněž se mnou navštívil krojované hody. A bylo to opravdu moc pěkné, moc jsem si to užila se vším všudy, krásnou moravskou hudbou i tancem. Všecko se nám to vydařilo, no. Moc ráda na to vzpomínám.
0: To je hezké. No a vy se znáte s panem Pavlem právě díky Duční lince, jestli se nepletu.
1: Tak, ano, ano.
0: Což znamená, že vlastně my jsme vám splnili ten sen.
1: Ano,
0: je to
1: ano.
0: Sice teda bráno hodně okliko,
1: ano, určitě,
0: ale mám radost.
1: Samozřejmě.
0: A víte co, to je moc hezký sen.
1: Že?
0: To se mi líbí. Máte spoustu foteček na památku, můžete se pochlubit známým?
1: Ano, mám.
0: Rodině.
1: Máme. Dala jsem si to já i pan Pavel na Facebook, ukazovali jsme to i přátelům z noční linky. Ještě bych zmínila taky pan František, posluchač stálý, nás tam vlastně dovezl na ty krojované hody, tak tímto bych mu taky ráda poděkovala, že nám to takhle zprostředkoval pěkně, protože jinak bychom to měli o dost dražší tu cestu. Takže tady tímu děkuju, no a ještě takovým mým velkým snem by jednou bylo vidět festival ve Strážnici, no, to je taky hodně velká paráda folklorní.
0: A to se taky splnilo?
1: Ne, to ještě ne, to právě je mým budoucím snem, to bych ráda, aby se splnilo, no.
0: Mhm. No, tak někdo sní o dalekých cestách, někde o kroji nebo návštěvě festivalu folklorního. To je samozřejmě naprosto v pořádku, že každý má to svoji vlastní cestu. A ještě mi řekněte, pořád přemýšlím nad tím, proč ten kroj, byla to nějaká rodinná tradice, chtěla jste si zavzpomínat, obdivovala jste ho od dětství, nebo co to pro vás znamenalo a co jste cítila, když jste si ho poprvé oblékla?
1: Dá se říct, že ano, protože babička pocházela ze Slovenska a v její mládí ještě v té době se tam nosily kroje, takže ta na to často vzpomínala, vypravovala mi o tom. No a tak nějak myslím, že ve mně vypěstovala takovou nějakou tu lásku k tomu kroji. No a samozřejmě, když jsem se oblékla ten kroj, tak to byla pro mě velká podsta, protože vlastně my, jak jsme dojeli tam na ty hody, tak i lidi k nám chodili, ptali se, odkud máme kroj, tak jsme říkali, že je to židlochovický polosváteční kroj a že jsme to takhle vykládali a měli jsme z toho velkou radost, že můžeme takhle město Židlochovice reprezentovat. No, velká podsta to pro nás oba byla určitě.
0: To je... Jak ne, no. Vlastně to vypovídá o tom, že kroj není jenom kus oblečení, je to často symbol domova, tradice, vzpomínek. Tak já vám děkuji i za tuto připomínku. Mějte se hezky, Janí, loučíme se, děkujeme za návštěvu.
1: Naslyšeno zase někdy, Jaruško, dobrou noc.
0: Zkusíme stihnout ještě jeden telefonát, pojďte, ať jsme do jedné hotoví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za chvilečku bude jedna hodina, budeme přepojovat zlínské vysílání do Prahy, ale ještě stihneme jeden telefonát. Já jsem zvědavá, kdo s ním přijde. Krásnou noc.
1: Moment.
0: Je to paní Anička z Miroslavy, která si s námi bude povídat na téma splněné přání. Dnešní noční linka je totiž o radosti z toho, že některé sny skutečně stojí za to čekání. Tak paní Aničko, máte slovo jako poslední dnes.
1: Chtěla říct jeden takový případ nebo příběh, který se mi splnil. Máme syna, který je už dávno dospělý, ale on jako dítě byl vždycky, když se ho někdo zeptal, kam co bude, k čím bude a co bude pracovat, tak říkával, ještě neuměl mluvit, že on bude jako doktor Wagner lovit v Africe žirafy. A musím vám říct, že tu práci dělá.
0: Neloví
1: žirafy. Ano, on pracuje ve dvoře králové, má na starosti, teď momentálně má šelmy na starosti a dělá tam zoologa a je členem mezinárodní knihy, plemenné knihy. Takže má docela vysoké postavení a pracuje tam. On tam šel pracovat, co by student zmaturoval na gymnáziu a pak se dostal na vysokou školu a tam si 2 roky udělal a pak šel dělat krmiče a staral se o zvířátka. No a po nějakých letech si šel školu dodělat. Takže jemu se sen splnil a on je takový, opravdu si ho tam lidé váží a je tam taková, bych řekla, stálice a pracuje tam už více jak 40 roků.
0: Teda, Aničko, tomu se říká nádherný splněný sen a je to v podstatě sen, který se sice splnil mu, ale je to takový splněný sen pro celou rodinu, protože vy jste s ním ten sen žila celý život.
1: Ano. Ale přitom doma jsme zvířata měli jenom ty obyčejný.
0: No a jak na to teda přišel?
1: A on šel dál a chtěl africky. Takže tam našel si i ženu, která je do toho taky zapálená a jsou to dva nimrodi, jak já jim říkám. Ale on by zvíře nezabil, zvíře neulovil, on o zvířatech ví hodně. On jezdí i po mezinárodních konferencích o zvířatech, rozváží potom zvířata taky po Evropě a do Afriky a prostě se tomu věnuje. A je to jeho splněný sen.
0: To je krása.
1: Já jsem chtěla být optičkou, ale to se mi nesplnilo. Protože jsem měla brzo 2 děti, tak se mi to nesplnilo. Takže to by byl takový můj to, ale jemu jsem to ze srdce, z velikého srdce jsem mu to přála a jsem na to pyšná, jsem na to hrdá, že šel za svým cílem a udělal si práci, vybral si práci takovou, která se mu líbí a kterou dělá a je spokojený.
0: A hlavně Aničko, samozřejmě i vy na to máte velkou zásluhu, protože jste ho v tom snu podporovala s vaší rodinou. Tak děkuji za vaši návštěvu, opatrujte se, přejeme krásnou noc a krásné ráno.
1: Děkuju, já taky děkuju a všichni zdravím, mějte se, dobrou noc.
0: Naše dnešní noční linka se chýlí ke konci. Povídali jsme si o splněných snech, o přáních, která si musela na svůj čas počkat, ale také o těch, která se splnila nečekaně a třeba i docela obyčejně. Děkuji všem, kteří jste zavolali, napsali nebo s námi jenom vzpomínali při poslechu. Vaše příběhy ukázaly, že sny nemají věkovou hranici a že nikdy není pozdě udělat krok k tomu, po čem člověk touží. Loučím se a těším na příště. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, milé děti. Vítám vás tak docela záměrně. Nesnad, že by nás teď nějaké děti poslouchali, to asi ne, ale já si myslím, že v každém z nás zůstalo něco z dětství. Něco, o čem třeba ani nevíme, ale ono se to někdy tak jakoby samo přihlásí nebo probudí. Vidíte? Co třeba právě teď, díky pohádkám Františka Nepila. Pěkný poslech.

Karel Gott šel sice cestou Václava Čtvrtka rovnou do lesa Řáholce za Křemílkem a Vochomůrkou do jejich pařezové chaloupky, ale víte vy, jak se vůbec chodí do pohádky nebo jak se dělá pohádka a písnička? Něco málo o tom prozradí Václav Neckář.

0: O co, že nevíte, jak se dělá pohádka? A jak písnička? Jo, víte. Nevíte. To si jen myslíte, že to víte. Například písnička. To se musí rozemlít sušený saxofon na prášek, do toho se přidá jazyček ze stříbrného slavíka, pak se předsedí světlo z večernice do tyglíku. Kdybyste tak věděli, co je to tyglík, že ano. A z tyglíku se to musí propasírovat tichem z holčičího, klučičího a maminčího ouška a pak se s tím dělá ještě tisíc věcí, zrovna tak jako s pohádkou. A těch tisíc věcí se nesmí zpřeházet a poplést. A úplně nakonec to všechno povaříte na sluníčku nebo při měsíčku podle toho, o co jde. To je prostě úplné čarování.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tak to vidíte a už to víte. Václav Neckář dnes ještě dostane slovo, ostatně i tohle pohádkové čarování mu připsal František Nepil. Stejně jako Janu Pivcovi dvě následující pohádky o tom, proč má datel červenou čepičku a proč dělá jelen po lese zrcátka.
3: Dobrý večer, děti. Kdysi býval datel celý černý, černý do modra, jako třeba vrána nebo kos, poletoval po lese a nic mu nescházelo. Ale jednou zabrousil až k nádraží, posadil se na zahradě pana přednosty a nestačil žasnout. Za plotem jezdily černé lokomotivy, dým se jim valil z komína a pana přednostu poslouchali na slovo. Zastavili i odjížděli podle toho, jak jim dal znamení a ještě mu uctivě zahoukali na pozdrav. A pan přednosta, jaký ten byl krasavec. Nikdo zdaleka široka se mu nepodobal. Vždyť měl na sobě uniformu modrou do černa a co hlavně, nosil červenou čepici. Tu bych taky chtěl mít, rozteskněl se datel. Já bych taky chtěl, aby mě vlaky poslouchaly na slovo a houkaly mi uctivě na pozdrav. To nejde jen tak, vysvětloval mu pan přednosta. To bys musel umět vyťukávat Morzeovu abecedu. Až bys to uměl, dostal bys červenou čepici. Vlakům bys vyklepal zprávu, že je u tebe volné nádraží, pak bys je šel v červené čepici přivítat a řekl bys jim, co mají dělat dál. Toho, kdo nemá červenou čepici, poslouchat ani nesmějí. Co pak ťukat? To nic není, myslel si datel. Ťukat bych se naučil snadno. Ale kde vzít červenou čepici? A svěsil zobák a lítostivě hleděl, jak pan přednosta vyklepává vlakům zprávy a ty přijíždějí a odjíždějí a uctivě mu houkají na pozdrav. Jednou se zase tak skormouceně díval a co neviděl? Panu přednostovi vyložili na nástupišti hromádku. On si svlékl kabát, pověsil ho na hřebík, sundal červenou čepici, pověsil ji také na hřebík a šel si pro trakas, aby hromádku odvezl. Datel hleděl okouzleně na opuštěnou červenou čepici a napadlo ho, já mu ji seberu. Já mu ji seberu z hřebíku, posadím si ji na hlavu a uletím do lesa. Proč bych to neudělal, když se nikdo nedívá? A opravdu to udělal. Sebral čepici z hřebíku, posadil si ji na hlavu a uletěl do lesa. Hodně hluboko do lesa, aby ho náhodou pan přednosta nezahlédl. Tam zapadl na starou jedli a hned začal klapat zobákem do kmene. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám volné nádraží u staré jedle, pošlete sem vlak. Ťuk, ťuk, ťuk. Čekal chvíli, čekal ještě chvíli, ale vlak nikde. Ťuk, ťuk, ťuk, spustil znova. Tady přednosta datel. Tak co pak je s tím? Co pak je s tím vlakem? Ťuk, ťuk, ťuk. jenže vlak zase nepřijel. Datel tedy přeletěl na jinou jedli a spustil. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám červenou čepici a volné nádraží. Čekám. Ťuk, ťuk, ťuk. Ale vlak nepřijel ani potom, ani odpoledne, ani večer, ani za týden, ani za měsíc. A datel do dneška poletuje se stromu na strom v červené čepičce. Ťuká, ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel a nemůže pochopit, proč za ním dosud nepřijel ani jediný vlak, aby mu uctivě zahoukal na pozdrav, když má tu správnou červenou čepičku, jak se na přednostu stanice sluší.

V hlubokých lesích stála hájovna, kde žila Vendulka Hajných, ta Vendulka, co měla vlasy zlaté jako len a dlouhé až do půli zad. Večer co večer chodíval k myslivně mladý lesník a tomu dovolila, aby se díval, jak si je rozčesává před zrcadlem a jak jí pod hřebenem jiskří jako zlatistý splav. Jednou ji tak spatřil i jelen samotář a nemohl od oken lesovny ani očí odtrhnout. Ta Vendulka je ale krásná, žasnul. Ta je tak líbezná, že to až není k uvěření. A od té doby denně přicházel po soumraku k oknům hájenky, okouzleně hleděl, jak Vendulka se svými vlasy čaruje, jak je rozplétá a nechává stékat po zádech a ještě si k tomu hezky pobroukává. Potom chodil do bílého rána po lese a vzdychal, až se to nedalo poslouchat. Kdybych tak já směl u Vendulky večer co večer stát a dívat se, jak se svými vlasy čaruje, jenže ona si je češe pro lesníka, má ho plnou hlavu a se mnou nestratí ani slovíčko. Jednou už to nevydržel a když věšela na zahrádce prádlo, přistoupil k plotu a povídal: Dobrý den, Vendulko, to se nám dneska vyčasilo, viď? Mohla bys mi povědět, čím to, že se ti tak líbí mladý lesník? A proč to chceš vědět? Začervenala se Vendulka. Protože já bych také chtěl být vedle tebe večer co večer, přiznal se jelen samotář. Také bych se chtěl dívat, jak se svými vlasy čaruješ a jak si k tomu hezky pobroukáváš. Já bych chtěl být, Vendulko, s tebou pořád. A sklopil uši a sklopil oči. Vendulka viděla, že jelen je trochu hloupý, ale upřímný a hodný a že by měla velký hřích, kdyby ho ranila nějakým ošklivým slovem. Proto mu odpověděla: Líbí se mi, protože nosí myslivecký klobouček. Opravdu? Rozářil se jelen. Je-li tomu tak, nechám si místo parohů narůst myslivecký klobouček. Když narostl na hlavě lesníkovi, proč by nenarostl mně? Byl opravdu trošku hloupý. Nevěděl, že myslivci věšejí svůj klobouk přes noc na věšák. Domníval se, že jim na hlavě narůstá jako jelenům paroží. V lese vyhledal mladého lesníka a zeptal se ho: Dobrý den, pane lesník, to se nám dneska vyčasilo, vidíte? Poraďte mi, jak to udělat, aby mi na hlavě narostl takový myslivecký klobouček jako vám. Schoď parohy a potom hledej po lese hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou najdeš, ukousni jí klobouk. Začas naroste na hlavě tobě. Lesník jelena balamutil, ale jelen samotář mu věřil všechno do písmene. Schodil tedy parohy a hledal hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou našel, snědl jí klobouk. Když přišlo léto, řekl si: Jestli pak mi už na hlavě roste zelený myslivecký klobouček, jestli pak už smím Vendulce na oči, musím se podívat do zrcátka. Jenže kde vzít v lese zrcátko? Budu si ho muset udělat. A oloupal kus kůry na kmeni starého smrku a udělal si právě takové zrcátko, jaké viselo v komůrce Vendulky Hajných. Díval se do něho zblízka i zblizoučka, ale co to? Na hlavě neviděl žádný myslivecký klobouček. Na hlavě měl nové parohy. Že to zrcátko špatně ukazuje, konejšil se. Že ono špatně funguje. Oloupal si na jiném smrku jiné zrcátko, ale tomu ukázalo to též. Pro pánička, čím to, že mi rostou zase parohy a ne klobouček? Snad to bude tím, že bylo zatím hříbků, bedel a holubinek málo. Nerostly vlastně celé jaro a začaly až v podletí.
Teď jich bude dost celý podzim a já to všechno doženu. Ukusoval tedy celý podzim houbám kloboučky a když les zapadal sněhem, oloupal si zase zrcátko na starém smrku. Pro pána Jána, vyděsil se, vždyť mám na hlavě pořád parohy, že to zrcátko zase špatně ukazuje, že zase špatně funguje. Ale oloupal si druhé, třetí a páté a všechno mu ukázala parohy a ne zelený myslivecký klobouček. Schodím je a začnu znovu, rozhodl se nakonec jelen. Takhle nemohu vendulce na oči. Třeba to letos dopadne líp, namlouval si. Ale nedopadlo to líp. Dopadlo to úplně stejně. A tak jelen samotář dělá každé léto a každou zimu po lese zrcátka a čeká, kdy mu na hlavě začne růst myslivecký klobouček. Vůbec netuší, že se trápí zbytečně, že by vendulku ve staré myslivně stejně nenašel, protože už dávno měla svatbu s mladým lesníkem v mysliveckém kloboučku. A svými zlatými vlasy čaruje v jiné lesovně.

jsme dávno dospělí, když se slétnem podýmelí, soulad vybělí, co si v nás. Prostřem bíle stůl, srdce svého

0: připravena, pane Spejble?
1: Kleště, kladívko, hřebíky a metr máte?
0: Máme, pane Spejble.
2: Máme, taťuldo.
1: No tak, já vezmu pilu a jdeme.
2: Vem, tati, taky pušku.
1: Žádnou pušku.
2: Vem, tati, patrony a bouchačky a já něco bouchnu.
1: Já ti dám, že něco bouchneš.
0: Přece by si neměl to srdce, abys něco zastřelil, Hurvínku.
2: Vem pušku, já takhle přimhouřím jedno oko a prásk! To bude petarda až...
1: Až ti poskočí hlava. Zamknul jsi pořádně?
2: Pořádně, tati.
1: Tak si dej klíč do kapsy. Nestrkej ho do kapsy jen tak.
2: A jak, tati?
1: Nejdřív se přesvědč, jestli ji nemáš děravou.
2: Nemám, tati.
1: Ernest, aspoň si do té kapsy sáhní.
2: Hele, mám tam džuznu, tati.
1: No tak vidíš, máš v kapse díru a strčil bys tam klíč, tak ho strč do té druhé.
2: Jsi měl vzít aspoň 3 patrony.
1: Řekl jsem žádnou abasta. Já přece nejsem u myslivců jenom proto, abych zastřelil všechno, co mi vleze do cesty.
2: Jsi ještě nic netrefil, tati.
1: To by tak vypadalo, kdyby každý člen myslivecké jednoty jenom střílel.
0: Ano, a kdyby žádný nedělal krmítko, jako uděláme dneska my, vidíte, pane Spejble, aby v zimě lesní zvěř nezahynula smrtí, že ano?
1: Velice správně, Máničko, velice správně, ale, děvenko, my nebudeme dělat krmítko, nýbrž krmelec.
2: Kotrmelec.
1: Krmelec.
2: Aniž to krmítko je pro ptáčky a krmelec pro zvěř, víš?
1: No právě.
2: Proč by myslivci krmili ptáky, když střílejí akorát jeleny, kance a medvědy, víš, tatí?
1: No to ne, pro bažanty a pro koroptve se taky dělá krmítko, jenomže se mu neříká krmítko, ale zásyp.
2: Cože?
1: Zásyp.
0: Zásyp, pane Spejble.
1: Ano, zásyp, jako dětský pudr.
2: Protože se tam chodí bažanti pudrovat, viď, tatí?
1: Někam se nechodí pudrovat. Zásyp se tomu říká proto, že jelikož se tam sype zrní, proto je to zásyp.
0: A kam se tedy chodí bažanti pudrovat, pane Spejble?
1: Nikam se nechodí pudrovat, jsem říkal.
2: Jenom málo kdy, viď?
1: Hernaj, vůbec nikdy.
2: Nikdy?
1: No bodeč. Bažanti a koroptve se musí přikrmovat, že ano, tedy v zimě. Proto se jim na podzim postaví zásyp se střechou, tam se nasype zrní a plevy a ono jim to v zimě nezapadá sněhem.
0: A co kdyby přišel do toho zásypu jelen, pane Spejble?
1: Tak by zase odešel, protože by se tam nevešel. Zásyp je nízký, víš, to by se tam jelen musel plazit jako šťovka.
2: A bažan by ho klofnul, viď?
1: A nikoho by neklof.
2: Kdyby myslel, že je to šťovka.
1: Ale on by nic nemyslel.
0: Ale kdyby se plazil, ten jelen.
1: Ale on by se neplazil.
2: A co kdyby se přeci jen plazil, tati?
1: Ale nikam by se neplazil, protože jeleni se neplazí. Nač by se plazil k zásypu, když bude mít krmelec? Že ano, a v krmelci seno.
0: A co kdyby mu ke krmelci přišli bažantové a vyzobali mu všechno seno?
1: Co by dělali v krmelci bažanti, Máničko? Bažanti mají svůj zásyp a krmelec je pro jeleny, pro srnce, pro daňky, muflony, no prostě pro čtyřnohou zvěř.
2: A co kdyby přišel ke krmelci čtyřnohý bažant?
1: Cože?
2: Co kdyby tam přišel čtyřnohý bažant?
1: Jak to?
2: Tak to, čtyřnohý bažant.
0: Bažantové přece mají jenom 2 nohy, Hurvínku.
1: Žádní bažantové, ale bažanti, ti mají jenom 2 nohy.
2: A kdyby byl tenhle čtyřnohý?
1: No tak tvoje starosti bych chtěl mít. Máš plnou hlavu hloupostí. Hele, no prosím, teď jsme na místě a uvidíš, že si něco doma zapomněl. A nebo ztratil.
2: Co bych ztratil? Hřebíky mám, kladívko a metr taky.
1: Kleště, kde jsou?
0: Ty nesu já.
1: Tak to všechno tady položte. Tadyhle, na pařic to polož, na pařic, hurvajs. Hodíš to všechno do listí a všechno se pak postrácí.
0: Já dám kleště také na pařic, pane Spejble.
1: Pochopitelně. A přines, Hurvínku, tamhle ten sloupek, uřízneme ho, tak ať to frčí, ano?
0: A co budu dělat já, pane Spejble?
1: Ty nám ho budeš přidržovat, Máničko.
2: Arnaj,

0: je těžkej?
1: Jakej pak těžkej? Takovej velkej kluk a sloupek je na něj těžkej. Já, když jsem byl jako ty, tak jsem nosil 3x těžký sloupky a žádný nebyl těžkej.
2: Čím ho budete přeřezovat, pane Spejble?
0: Kde je Pila?
1: No jo.
0: Tu jsi měl na starosti ty, tatí.
1: Měl na starosti? Já mám na starosti všechno. Ze všeho mám hlavu jako nůši a Pila se teď nechala doma.
0: Se nechala, ty jsi zapomněl.
1: Zapomněl, ale proč? Protože máš takový řečí porád. To je pořád, vem pušku, vem patrony a...
2: Já vám pro Pilu doběhnu, pane Spejble.
1: Ale vždyť nevíš, kterou, Máničko.
0: Tak pro ní skáknu já, tatí.
1: Jo, a Bůh ví, jakou bys přines a kdyby ses zase toulal. Já si ji přinesu sám. Počkejte tu na mě, ano, já si ji přinesu sám.
0: A přines taky pušku, tatí.
1: Jo, pušku, rákosku.
2: Naschledanou, pane Spejble.
0: Ahoj, tatí.
1: Naschledanou a nedělejte tu žádný brikule.
2: To má pan Spejble smůlu.
0: Ale taťulna už se na ní zvyknul. On jí má každou chvíli.
2: Představ si, Hurvínku, kdyby pan Spejble nebyl pan Spejble, ale Vlašťovka, tak by jen takhle zatřepal křidélkama a za chvilku by tu byl s Pilou naspátek.
0: Jenomže kdyby byl Vlašťovka, tak by tu už vůbec nebyl. To už by dávno odletěl do teplých krajin.
2: Jak to?
0: Ty nevíš, že Vlaštovky odlétají do teplých krajin?
2: Nevím.
0: A špačci, a čápy, a kukačky.
2: A jeleni?
0: Jeleni neletějí nikam. Co pak jeleni lítají?
2: Ale to já vím, že chodí.
0: No tak? Kdyby každý jelen lítal, tak by z toho byl každý jelen.
2: A neodejdou do teplých krajin?
0: Se ví, že ne. Ani jelen, ani srnec, ani daněk, ani zajíc, ani králík.
2: Já jsem si myslela, že jim třeba v zimě zima a že jdou proto pro zahřátí do teplých krajin.
0: Jim naroste pro zahřátí teplejší srst. Rozumíš? Když přijde podzim, že ano, když zežroutne listí a stromy opadají, tak jim vypadají letní chlupy, rozumíš? A narostou zimní chlupy. To nevíš?
2: Nevím.
0: Tak si to pamatuj.
2: Já myslela, že stromům nikdy nerostou chlupy.
0: Šmankote, ne stromům, zvířatům, aby jim v zimě nebyla taková zima.
2: A hlad mít taky nebudou, když je pan Spejbl bude přikrmovat senem, viď?
0: No, a taky řípou a kaštanama. Oni jedí, člověče, kaštany.
2: To já, kdybych byla srna nebo jelenice, tak bych kaštany nejedla. Já bych jedla kremrole, řízky a koprovou omáčku, kdybych byla jelenice. Chtěl bys být jelen, Hurvínku?
0: Já ne. Já bych chtěl být ježek, anebo medvěd, anebo jezevec.
2: A proč?
0: Protože ti celou zimu spí, v létě jsou venku a na podzim začnou tlout špačky.
2: A vždyť si říkal, že špačkové odletěly do teplých krajin.
0: Začnou tlout špačky, to se jen tak říká, jakože klimbat, podřimovat. Víš, si představ, že kdybych byl medvěd, tak bych od prosince do jara ve třídě spal. To by bylo žůžo, šlobrdo, já bych byl medvěd, paní učitelka by byla medvěd, kluci by byli medvědi, holky by byly medvědi.
2: Místo lavic byste měli postýlky, víš?
0: No, místo tabule pařez.
2: A na jaře by zasvítilo sluníčko, vy byste se probudili.
0: A šli bychom domů, jelikož by začínaly jarní prázdniny.
2: Podívej se, pan Spejbl už jde. Tomu to ale trvalo dlouho.
0: A je, Máni. Ten má špatnou náladu.
2: Jak to?
0: Ten je našňupnutej. To já na něm poznám na dálku.
2: A proč by se šňupal, Hurvínku? Vždyť ho snad nic špatného nepotkalo.
0: Je. Šlobrdo. Ten kroutí ošklivý oči má, ten má špatnou náladu.
2: Dobrý den, pane Spejble.
1: Dobrý.
2: My jsme si mysleli, že už dneska nepřijdete.
0: Nazdar, tatí, ty jsi rozlobený, viď?
1: Bolej bych nebyl s tebou se tak do něčeho pouštět. To mi čert napískal.
0: Jak to tati vždyť?
1: No, pro co jsem šel?
0: Pro pilu.
1: No a mám pilu?
0: Nemáš, proč si nepřines, tati?
2: Vy jste ji nemohl najít, že ne, pane Spejbl?
1: Nevíš, proč jsem ji nepřines?
0: Ne.
1: Tak hádej.
0: Se dám podat.
1: Já mám taky chuť si tě podat. Vždyť jsem se vůbec nedostal do baráku.
2: Proč ne, pane Spejble?
1: Vždyť mi Hurvínek zapomněl dát klíč. Jak jsem se měl dostat dovnitř? Já přiletěl jako jelen a klíč nikde.
0: Kdyby jsi byl býval řek, tak bych ti ten klíč byl býval dál, tatí.
1: To si musím o všechno říkat?
0: Mně to nenapadlo, že tě to nenapadne.
1: Všecko musím nosit v hlavě já?
0: Vždyť mi, tatí, nenosíš nic, tak...
1: Tak.
2: A co budeme dělat, pane Spejble, když nemáme pilu?
1: Nic nemůžeme dělat. Za chvilku se smrkne. Půjdeme domů a zítra, abychom sem šli znova.
2: Vždyť ta divá lesní zvěř krmelec ještě nepotřebuje, že ne?
1: Nepotřebuje, ale potřebuju já lítat sem a tam.
0: Kam sem?
1: No sem.
0: Kam tam?
1: No domů pro pilu.
2: Však to zítra uděláme, pane Spejble. Já vám pomůžu.
1: No jo, ale mohlo to být už dneska.
0: To neva, tatí. Zítra nezapomeneme ani pilu, ani kleště, kladivo a hřebíky a metr. A pro jistotu si rozhodně vezmeme i bouchačku. To bude Petr!

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Věřili byste, jak milou a příjemnou vypravěčkou pohádek dokáže být zpěvačka Maria Rotrová? Zrovna jako by ty příběhy Františka Nepila vyprávěla doma svým dětem do postýlky. A přitom je paní Maria natočila už kdysi na gramofonovou desku. Pro všechny posluchače bez rozdílu věku. Pro děti i dospělé, kteří nikdy nepřestali dětmi být.
2: Největší práci dá skřivánkovi žito. Oves je nejlepší, ten má krátké stvoly. Ječmen také ujde. Ale pšenice, tu by vám skřivánek nepřál. A žito ani se neptejte. Na jaře to s každým obilím jde, jenom zima je špatná a předjaří jak by smet. Jen to zkuste přepočítávat řádky obilí, když pomrzává, když tu a tam ještě polehává sníh. Jen to zkuste prohlédnout každé zrníčko, jestli vzešlo nebo nevzešlo. Které nevzešlo, to zastydlo. To musí skřivánek zahřát, to musí vysedět jako vajíčko. A představte si, jaký je to pro něho asi med, zahřívat semínko, když jemu samému leze zima do peříček. Pak přijde jaro a přehánky a cachtanice, ale to musí skřivánek snést, to všechno patří ke skřivánčině. Ovšem léto, to je bič na skřivánky. To jde takovému skřivánkovi hlava kolem. Zvláště, když má na starosti žito. A přitom to na to nevypadá. Děti jedou na prázdniny a myslí si. Ti se mají, ti skřivánci. Létají si, kam je křídla donesou. Zpívají si o 106. To by bylo něco být takovým skřivánkem a nestarat se o vysvědčení. Jenomže skřivánek si nelétá na nebesa pro vlastní potěšení. Skřivánek tam létá kvůli stéblování. Musí dožní celé pole vystéblovat. Až do prázdnin se může ovsu, ječmenu, pšenici i žitu nechat zelené stéblo. Do prázdnin zelená stébla stačí, ale pak se musí vyměnit za zlatá. A víte, co to znamená? To musí skřivánek vyletět co nejvýše ke sluníčku, uštípnout mu kousek paprsku a ten vyměnit za zelené stéblo. To se rozumí, že sluneční paprsky by se daly odštípnout taky hned nad zemí, ale ty by nebyly k ničemu. Tyhle konečky jsou tenké, třepí se, ty se snadno lámou a takový klas by neunesly. Proto skřivánek létá co nejvýš. Proto je celý upocený a uřícený. Proto má celý zobáček popálený. A proto ho bolí každé peříčko. Zvláště, když uštipuje paprsky na žitná stébla. Ty jsou dlouhé, ty jsou vysoké jako kluci z 9. třídy. A těžké jsou jako cent. A víte, kolik je jich potřeba pro takový lán naštípat? K nespočítání. Takže, až uvidíte letět skřivánka pro paprsek, neříkejte, ten se má. Nebo si o vás pomyslí něco, co byste si za rámeček nedali.

0: Už na začátku jsem tu dnes sliboval pohádku s Václavem Neckářem. A sliby se mají plnit, tak tady je. Zůstala v původním záznamu trochu ztracená a jakoby stranou. Možná je to na té nahrávce z hlediska technické kvality slyšet, ale na druhou stranu, když ona se ta pohádka jmenuje Štědrovečerní. A Vánoce jsou vždycky na dohled a taky vždycky daleko. To podle toho, kolik nám je zrovna let. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví.
1: Byl jednou jeden vojáček. Díval se z okna budějovických kasáren, jak venku se sype sníh, a říkal si: Vánoce jsou přede dveřmi a já hned, jak přijedu domů na svátky, prometu mamince pěšinky a vysypu je popelem. Stojí už chudinka sotva na nohou, jenže v tu chvíli vkročil do světnice kapitán s šavlí po boku a křiknul:
2: Co pak tu stojíme? Co pak tu koukáme? Co pak se nám to honí hlavu? Že my si myslíme, jaké budeme mít pěkné Vánoce? Jenomže nebudeme. Za prvé, nemáme zapnutý knoflík a voják musí mít zapnuté všechny knoflíky. Za druhé, nestojíme v pozoru dost rovně a voják musí stát v pozoru dost rovně. A za třetí, půjdeme na stráž, protože naše jasná císařovna nesmí mít o svátcích, co? No, co? Starosti!
3: Vždyť já byl na stráži o Vánocích už loni, koktal vojáček. A tenkrát se mi slíbilo, že letos na stráž nepůjdu.
1: Ale kapitán zavelel a vojáci pochodovali. Ale jakou dálku? Mašírovali přes Lišov, Štěpánovice, Třeboň, Starou Hlínu a Mláka na Jemčinu. A teprve tam, u potoka pod Kočičím vrchem a Jezevčím vrchem, se skočil kapitán z koně a řekl vojáčkovi:
2: Tohleto je lávka přes potok. Tu budeme hlídat, aby o ní neměla naše jasná císařovna starost. Každého, kdo na ní vkročí, zastřelíme. Bum! Rozumíme?
1: A nasedl zase na koně, dal vojákům čelem vzad a pochodovali naspátek na Mláka a Starou Hlínu, Třeboň, Štěpánovice a Lišov až do Budějovic.
3: To jsem dopad, jak hoplovic kotě,
1: litoval se vojáček v červeném kabátu. Loni jsem byl na stráži a letos musím zas. Ale já vím co. Já tu lávku budu hlídat ze všech sil a jak na ní někdo vkročí, hned ho zastřelím. Bum! Třeba se mi za to dá pochvala a hlavně dovolená. Ale jak sněhu bylo víc a víc a jak přituhovalo, začal přemýšlet jináč. Nač je vlastně zapotřebí tahle dřevěná lávka? Chodí tu jen babky na klest, hajný a dřevorubci. To oni si ji postavili pro sebe. Nikoho střílet nebudu, stejně se o svátcích nikdo střílet nemá. Pak si vzpomněl na maminku. Já vím, co zastřelím. Napadlo ho. Zastřelím mamince zajíce. Jestli tudy půjde zajíc, bude mít maminka Vánoce, o jakých se jí ani nezdálo. Sníh padal a padal a v lese se za dva dny neobjevila živá duše. Až třetí den se stal malý zázrak a objevily se živé duše hned dvě. Jednu velice malou dušičku měl v sobě Kalousek z Pastoušky, který věděl něco, co by měl vědět vojáček v červeném kabátu. Druhou, o něco větší, měl v sobě zajíc na trh Ouško. Kalousek z Pastoušky měl malou dušičku, protože si uřízl vánoční stromek a bál se, že ho chytí hajný. Jestli uslyším ránu z ručnice, znamená to, že v lese hajný je. To pak nepůjdu přes lávku a raději celý les obejdu, říkal si Kalousek. Zajíc na trh Ouško myslel na to, že má ze všech zajíců na světě největší hlad a zahnat ho, že nemá čím. Tak dohopkal až k lávce, kterou vojáček hlídal. Ten se zaradoval. Zalícil, ale kohoutek nestiskl. Nestiskl, protože o Vánocích se nikdo střílet nemá. Rána nepadla a proto se na lávce objevil Kalousek. Co pak tu děláš? Začal se vojáčka vyptávat. Všichni vojáci odešli a jen ty tu stojíš ve sněhu. Jak to odešli? Vždyť mě musí někdo vystřídat. Já chci přece na Vánoce domů. Nikdo tě nevystřídá, protože pochodovali prý až do Jaroměře a na tebe tady zapomněli. Seber se a běž domů. Ráno jede Fafejta s poštou z Kardašovy Řečice do Červené Řečice, ten tě sveze, kam budeš chtít. Kam jinam bych chtěl na Vánoce, než domů, do Vintířova, rozzářil se vojáček. Pak strčil ručnici pod lávku a poprosil Kalouska. Vyměň mi svou hazuku za můj červený kabát, ať na mě není k poznání, že jsem vlastně voják. Mohl bych přijít k potrestání. A Kalousek mu ji vyměnil rád, protože červený vojenský kabát nebyl zdaleka tak chatrný jako jeho hazuka. Vojáček přespal v pastoušce a ráno dostal na cestu dvě jablíčka, dva oříšky a dvě hrozinky. Víc mu dát nemohli, to by děti neměli nic. Fafejta přijel včas. Jeli spolu na pluhu v Žďár, na Jiřnou a Deštnou, jeli od vesnice k vesnici. A vůz se čím dál tím víc plnil. Ráno vůní vánoček a perníkového cukroví, v poledne vůní mandlí, anýzu a vanilky, na večer vůní rybí polévky, zajíců a kaprů na černo, a když se setmělo, naplnil se i vůní jalovce, františků, vosku a jehličí. A to už se zastavili před Vintířovem u chaloupky, u které byly neprometené a nevysypané pěšinky. Když vrzly veřeje, zdvihl se ze stoličky drobný stín. Můj synáčku, co pak, že jdeš tak pozdě, řekl ten stín. Už jsem se strachovala, že tě zase postaví do stráže jako loni. Pak vojáček postavil na stůl stromeček, který si uřízl v lese u lávky, a pověsil na něj dvě jablíčka a dva oříšky. Ten stín, maminka, přinesla hrách, čaj a vánočku a tu ozdobili těmi dvěma hrozinkami. Nemáme toho moc, řekla. Ale když si přišel ty, tak mám tak bohatý štědrý večer, že se mi o tom ani nezdálo. Opravdu toho neměli moc, ale když vojáček vysypal z hazuky všechny vůně, co nazbíral cestou, nechybělo jim vůbec nic. Nic. Jenom promést a vysypat ty pěšinky. Ale do toho se dal vojáček až ráno. A jestli neumřel, prometá je dodnes.

Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.